když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět.

je klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vinni, chtějí zápasit. I knoflík jen čím schází, si přišívají hned. Když první láska vchází, když je klukům

že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

Dolly Parton, americká country hvězda, přezdívaná taky královna country, zemřela minulý týden 25. srpna. Bylo jí 80 let. Zanechala za sebou nesmazatelnou stopu nejenom v hudebním světě. Připomeneme si ji dnes i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, pořadu Na cestě, který je věnovaný právě country, bluegrassu, folku i tramské písničce. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Dozněla písnička Jolene, kterou Dolly Parton nejenom zaspívala, ale taky je její autorkou. Napsala ji, když zrska chtěla ukrást muže. Patří k jejím největším hitům, který přespívala řada zpěvaček i zpěváků.

Dolly Parton hrála víc než 60 let. Narodila se v podhůří Apalačských hor 19. ledna 1946 do chudé rodiny jako čtvrtá z 12 sourozenců. Jako rodina velmi drželi pohromadě. Žili ve venkovském prostředí bez vody a elektřiny v přírodě. Ovlivnila ji taky náboženská komunita a jejich společný zpěv nejenom gospelu. Písničky skládala od 7 let. Hrála na kytaru, piano i banjo. Pro přítele, kterého chodila tajně poslouchat, jak hrál na banjo, pak napsala písničku Applejack a snila, že se stane hvězdou. He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Den po maturitě kufr už měla zbalený, se sama vypravila 400 kilometrů do Nashvillu, meky country a bluegrassu. Ovšem chlapi ji zpočátku příliš nebrali. Přes vystupování v show Portra Wagonera se Dolly Parton postupně v Nashvillu prosadila a opravdu se stala slavnou. V pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc si Dolly Parton poslechneme v duetu právě s Portrem Wagonerem.

Dnes si připomínáme Dolly Parton, která odešla minulý týden do muzikantského nebe. Byla autorkou, zpěvačkou, muzikantkou. Měla svůj televizní pořad, účinkovala v seriálech, hrála ve filmech. Nejznámější je asi Od 9 do 5, ke kterému napsala i titulní píseň.

Jak jsme slyšeli, předcházející skladbě v 70. letech Dolly Parton koketovala i s pop music. Psala i písničky smutné nebo s vážnými tématy. Její záběr byl velmi široký. Za svou nejlepší skladbu sama považuje následující o všemi opuštěné teenagerce, která porodí mrtvé dítě. A ta zazní právě teď v pořadu Na cestě.

Dolly Parton se stala nejenom slavnou, byla oceněna za své umělecké dílo a celoživotní přínos pro americkou kulturu. Je držitelkou několika cen Grammy, na kontě má více než 100 milionů prodaných nosičů. Založila i svůj zábavní park Dollyland a z výtěžku financovala dobročinné záležitosti. Nemocnice, knížky pro děti, kterých rozdala na 250 milionů. A jak sama řekla, kdyby si měla vybrat z toho, co v životě dělala, jenom jednu věc, bylo by to psaní písniček. Na začátku 21. století se vrátila do Apalačských hor, aby byla co nejblíže přírodě a Bohu, a vydala 3 bluegrassová alba.

Dolly Parton zanechala nesmazatelnou stopu nejenom v hudebním světě. Že její hudba skutečně bude žít na věky, potvrdila písnička i ve svých memoárech vydaných před několika lety. Nahrála totiž píseň, kterou uložila do časové kapsle. Fanoušci si na vydání nové skladby ale budou muset počkat téměř 2 desetiletí. My si ale poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničku, kterou znají nejenom fanoušci country. Zazněla totiž ve filmu Osobní strážce v podání Whitney Houston a její autorkou je právě Dolly Parton. A ta ji taky zaspívá.

S Dolly Parton se rozloučíme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Bude to písničkou Led Zeppelin Schody do nebe v podání Dolly Parton. Od mikrofonu se loučí taky Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začíná další díl, Patrik Rozehnal, doufám, že na tuhle znělku si už dostatečně zvykla i Martina Hudečková, která sedí proti mně, jo nebo ne?
2: Ano, ano, znám už znělku, ale nezaspívám.
1: Ne, to jsem taky nikdy nedělal, ani bych nechtěl, aby se vyplašili posluchači na začátku.
2: No právě, nechci lidi trestat.
1: Jo, ale ty jsi i zpívala v roli.
2: No já jsem zpívala mockrát, ale vždycky jsem ty diváky hrozně litovala.
1: No ale chodili pořád, ne?
2: No nenechali se zastrašit, ale ne, já a zpěv to opravdu se nemá rádo, ještě když jsem byla mladá, ale teď už vůbec.
1: Tak dobrá, tak to necháme Marice Gombitové teď v téhle chvíli. Bude to lepší.
2: Mnohem lepší. Humoriáda.

0: Humoriáda začíná, připomíná Martina Hudečková s námi ve studiu a ta si vybírá z toho seznamu, co máme dnes připravený. Tak co to bude? Kdo to bude? Jaká ukázka? O čem?
1: Tak já si myslím, že bych asi tentokrát střelila po silvestrovském kufru a bude to Olda Wiesner.
0: Dobře, tak jo, dáme si jeho historku.
2: Já vám řeknu historku, kterou jsem zažil, kterou jsem si nevymyslel, určitě pochopíte, že je to pravda. No, jel jsem na chalupu, jako kolikrát, měl jsem naložený přívěst, proutěný nábytek, stůl, tři křesla, gumou jsem to stáhnul, v pořádku. Jedu asi 70 kilometrů, tři čtvrtě cesty, já sjíždím do takové obce, Všesulov se jmenovala, nikde na to nezapomenu, a dole v tom dělíku se hrabe taková ta dlouhá ávie. A já jsem říkal, no co tady budu, já jí šmiknu, tak jsem udělal myšku a mazal jsem, byly zatáčky nahoru, doprava, doleva, já tam kouknu, tam stůl nebyl. Tak jsem to otočil a jedu zpátky a tam v tom dělíku ta ávě stojí. Tak já jí mím, otočím se takhle a ona má sklopenou tu plošinu a na té plošině stojí ten můj stůl. Tak jsem říkal, no to by se vám hodilo, teda, to je dobrý teda. A teď kouknu do té korby dlouhý, taková, tý ávě je ta velká dlouhá. Tam jsou dva chlapy a broděj se ve vejcích. Byla těch celý tu. Já jako jsem říkal, jako, dobrý den, to je můj stůl tohle. A on říkali, no, my jsme ráno naložili 780 vajec. Pak najednou vy uděláte myšku, vyletí stůl před okno. Já na to dupnul a ty vejce se zvrhly všechny. Tak já vám to zaplatím. To byly tenkrát ještě po koruně vejce, tak jsem jim dal 780 korun. Vzal jsem stůl a naložil jsem stůl a sedám do toho auta, jsem říkal, sakra, teď oni ty vejce všechny nebyly rozbitý. Zase řeknu Čech, vybral jsem 9 palet takhle, vajec, 9 těch palet, což je teda 9×30, jich tam na tom. Takže 272 vajíce, jo. Když si jedu domů, samozřejmě na poslední chvíli, večer představení, říkám, holky, helejte, tady vezu vejce, kdybyste chtěli vajíčko, umejte si, najděte si vejce, nějaký, můžete si ho sníst, já to ráno zpracuju. Tak pohoda, tak já se večer v noci vrátím z představení, těch půl 11 a oni na mě čekají a říkají, tati, golem sežral to horní plato. A golem to je beagle, jo. On se tak valil, takhle byl. No uvidíme, no. Jsme šli spát, já jsem ráno vstal, vyjdu takhle na ty schody nahoru, ale teď jsem ucítil, otevřu ty dveře a ucítil jsem pomostem, jo. Smrad je málo, puch je málo. Víte, co dokážou vejce, jo. No hrozný. Tak jdu takhle, jdu po čuchu a dostal jsem se až k pokoji babičky, který jsme kdysi tam dali Raltex béžovej. Bežovej Raltex, aby to měla hezký takový ten. Otevřu ty dveře a tam těch 25 metrů čtverečních bylo. Já myslím, že v tuhle chvíli mi to všichni odpustí, to bylo ze strany. Ale komplet. No, hruza. Tak jsem říkal, co budem dělat, tak měli jsme jednoho pána, který už nám dvakrát dělal koberce, jak jsme mu zavolali, on říkal. Já jsem říkal, já jsem chtěl jít na kalupu, ale samozřejmě nám to udělám a na toho přijedu, přijďte, tak jsme ho tam šoukli do toho pokoje. Teď bylo dlouho ticho takový, pak se ten stroj spustil, tak jsem si oddychl, jo. Chvíli bzučel, jak jsem říkal, no prýma, je to všechno v pořádku. Tak abych mu jako to, tak jsem se tam šel podívat po chvíli a on jezdil takhle a na nose kolíček. No byl to profík, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Silvestrovský kufr svého času, velmi populární televizní pořad i zábavný na Silvestra s Pavlem Zedníčkem. Martino, ty jsi tam byla taky.
1: No mnohokrát. Já jsem v kufru byla mnohokrát i v silvestrovském a nemůžu si pomoct. Musím vzpomenout na jeden kufr, kde bylo takzvané oddělení, dělalo se divadlo, jo? Že byste něco předváděla a oni hádali, co to děláte.
0: Pantolína,
1: no. Pantomímu jsme měli a my jsme s Jiřinou Bohdalovou, s Jiřinkou jsme ve dvojici měli předvést krávu, aby ji ty lidi pochopili, že to je kráva. A já už si nepamatuju, ale myslím si, že Jeřinka si přece jen vzala hlavu, já dělala ocas a ona zase bučela a já mávala tím ocasem. A jak jsme se na to připravovali, jo, jak budeme dělat tu krávu, teď jsme si to zkoušeli, tak se Jeřinka ke mně otočila a říkala, není to tak dávno, co jsem s tvým tatínkem na Vinohradech udělala nádherný, vážný představení Dům na nebesích a teď tady s jeho dcerou dělám starou krávu.
0: Uhodli to?
1: No jistě, no tak my jsme byli přesvědčiví. Ocas i hlava, všechno souhlasilo.
0: Která ta z těch disciplín pro tebe byla nejhorší? Tam se hádala slova, obrázky, předměty, pantolína, co z toho bylo nejhorší?
1: Ale člověče, já ti nevím. Totiž tehdy byla taková docela dobrá doba a my jsme to dělali docela radostně, jo, ale všechno. Takže si myslím, no, tak asi to hádání, jo, protože tam šlo o čas. Tam ano, šlo o čas. Ta pantomima, ta pro herce nebyla až tak strašná, že jo, ano, ta jako nebyla. A jakmile byly vždycky horší takový ty disciplíny, kde se mohlo ukázat, že nic neumíš. Nebo že nic nevíš, takhle, že nic nevíš. Kde si ze sebe mohl udělat blbečka, tak toho se vždycky bojíš, jo, že jo? Že nebudeš vědět hlavní město, je, honem Maďarska, jo, a nebudeš vědět. A tak toho se bojí každý herec, ano, ale jakmile jde o pantomímu, tak bych řekla, že většina lidí ožije.
0: No, takže to bylo vlastně vymyšleno vám na tělo, že jo, ta soutěž de facto v podstatě. Martina Hudečková vybrala kufr historky z něj, můžeme pokračovat dalším povídáním třeba se s Janem Skopečkem, a nebo si dáme vyprávění nazvané Sverichem ve Vídni, to by mohl vyprávět Miroslav Horníček. Je to na vás, co si vyberete. Takže Jan Skopeček nebo Miroslav Horníček. Vyberte si ukázku podle svého, dejte nám vědět telefonicky do studia, od toho je tady číslo 731 800 900, anebo SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Děkujeme Františkovi za to, že s námi léto prožil, i on děkuje vám. A teď poděkujeme těm, co zavolají a vyberou si buď tedy Jana Skopečka nebo Miroslava Horníčka. Ti jsou totiž ve hře. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou i Martina Hudečková. Kdo tam je?
4: Dobré odpoledne, dáma a pane.
5: Dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr z Hroty. Přeby si pokračování s panem Kopičkem.
3: Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, tady David zdávám Bčko a zdravím paní Martinu Hůrečku a je skvělá.
5: Děkuju, taky zdravím.
3: Ať se daří. A telefonní číslo 731 800 900 pro dalšího z vás, co vybíráte?
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho hosta, paní Martinu Hudečkovou.
5: Dobrý den,
7: paní Hudečková.
5: Dobrý den.
7: Přeju vám ať vše dobré, ať se vám daří, hlasuji Patriku pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné páteční ráno, Humoriádnice Růža z Ryknovska. Mějte se, nashledanou.
3: Děkujeme, rozhodnuto, myslím, že v téhle chvíli už téměř, ale ještě jeden hlas tam přidáme, telefonický, kdo se dovolal. Dobrý den.
8: Dobrý den, to jsem Jirka z Prahy, hlasu pro Bčko, zdravím Martinu Hudečkovou a chci se zeptat, už je to dlouho, ale určitě dělala Pink Beverly Hills 920, může se tak, koho tam dublovala?
5: No nebudete tomu věřit, Kelly.
8: Já jsem si říkal, a vzpomínáte na to?
5: No jistě, na to se nedá zapomenout. Vždycky, když se vidíme s těma dabérama, co jsme to dělali, ta skupinka, tak vždycky se smějeme a vzpomínáme hodně.
8: To je
5: hodně let.
3: Vyrostl jste na tom, jo?
8: Mějte se hezky.
3: Taky, šťastnou cestu, mějte se. A máme rozhodnuto, jak už jsem řekl, vyhrává Ukázka z kufru a tedy historka Jana Skopečka.
9: Takže Honziku, co novýho?
10: Já nevím.
9: Na něco novýho je.
10: No něco novýho je, novýho není nic, no co chceš slyšet?
9: Tak nějakou historku, máš nějakou historku?
10: No, mám.
9: Tak historku,
10: jak mě moje žena chtěla prodat za mísu Čorčovice. Ne. Se to dalo nazvat, no?
9: Jo?
10: To se tady točil film Signum Laudis, jo? Točil to slovenský režisér Martin Holý, hrál v tom hlavní roli slovenský herec Vlado Miller, že jo? A tam byla taková situace, kdy ten kaprál, což hrál ten Vlado Miller, měl tomu vojínovi, což jsem hrál já, dát takovou facku, že prostě jde k zemi ten vojín, že jo? Měl zlikvidovat prakticky, že jo? No takže jo, Vlado Miller, jo? Ruce a klopaty na uhlí, jo? A shodou okolností se to točilo poslední můj den natáčecí. To už mi bylo podezřelý. Jako. No tak ten Holý říkal, no uděláme to ve dvou záběrech. V tom prvním Vlado takhle dá facku jako mimo obraz, jako mimo kameru, že jo. A v tom druhém záběru Honza takhle jako upadne a bude to, že jo. A Vlado říkal, proč? Efektní by bylo v jednom záběru, prostě mu dám facku a on pojede k zemi. Počkej, ty jsi se zbláznil, ty to všechno zkoušíš naplno, pak to půjde na ostro pětkrát a zkoušet to bez pětkrát, tak ty mě umlátíš tady. A Vlado říkal, neboj se, Jeníčku. On mi říkal, Jeníčku,
9: jo.
10: Neboj se, to budeme točit jenom jedno. Lenras. Vlado se postavil proti mně, já stál asi 3 metry proti němu a on se rozešel, jo. Teď jsem viděl z každého oka. mu koukala jedna zubatá s kosou. Z každého oka. Jo. Já jsem říkal, Ježíš Maria, jo, asi, tak to je konec. No tak to jsem si užil, že jo, nedá se nic dělat. V tom se teda ta ruka zvedla. Já jsem si říkal, ještě mi to proběhlo hlavou, jsem si říkal, Ježíš Maria, jestli pak ta Věra ví, kde jsou ty vkladní knížky. A ten pohřeb, no. A v tom teda ta ruka dopadla, jo. No já šel okamžitě k zemi, že jo. Prakticky do bezvědomí. A teď slyším stop. Jo, já se zvedám a ten ho tam oni si to Slovačiska ještě pochvalovali. No a pozor, tenkrát v Praze nebyla čočka k dostání, jo. A no ne, počkej, to se točilo takhle v září, říjen, že jo, a na nový rok má být čočka, jo. Aby byly peníze, čočka, aby byly peníze. Podnikatelé, pozor, zítra. A ten Vlado říkal, Jeníčku, u nás v Bratislavě všetko, všetko. Za to, že jsem dělal takovou cespapulu, já ti pošlu kilo čočky. A opravdu mi poslal na Vánoce balík šošovice. No, no nic, čas šel dál, asi tak za rok na to, zase na podzim. Se díváme v pondělí večer takhle na televizi, inscenace z Bratislavy, Vlado Miller tam, že byla žena se ke mně naklonila a říká, poslouchej, měl by si zavolat tomu Millerovi, aby ti přijel dát cez papulu. Došla nám čočka.
3: Humoriáda. Ano, čočka svého času opravdu nebyla. Vzpomínala na to i Libuška Švormová, že díky tomu se seznámila se svým stávajícím mužem. Aha. Přes čočku, protože byla překvapená, že jí nabídli v restauraci čočkovou polévku. No, je to i v knížce Děkovačky Libuše Švormové, pokud ty nemáte. Tak s Janem Skopečkem, Martino, ty jsi se potkala?
5: Já jsem se potkala s panem Skopečkem několikrát v životě jsme točili, ale tohle nemůžu vynechat. Hrála se v Shakespeareovských slavnostech představení, které se jmenovalo Marná lásky snaha. A byla v něm hrozná spousta mladých studujících, začínajících, krásných holek, mladých nádherných chlapců, tam je těch, je jich tam opravdu hodně. No a do toho taková starší dvojice, to jsem byla já s panem Skopečkem. No a k tomu patřily ovšem samozřejmě taky hostování v Bratislavě a v Brně. A když jsme byli na tom zájezdu v té Bratislavě, tak jednou pan Skopeček měl takový jako veselý odpoledne a řekl, holky, dneska bude pyžamový večírek. A pyžamový večírek na ten já nezapomenu do smrti se odehrával v bratislavském hotýlku, kde ležel ve svém pokoji, ve své postýlce pan Skopeček v pyžamku.
3: Ano.
5: A kolem něj rotovalo asi těch 6 až 8 dívenek, co jsme v tom představení, teda já už jsem ani tehdy dívenka zdaleka nebyla, ale ty dívenky kolem mě byly a my jsme kolem něj rotovali a pan Skopeček jen zářil, abyste si nemysleli, že to byla nějaká pijatika, jen tak zlehka trošku vínka, moc ne, a pan Skopeček zářil a my měli pyžamový večírek. Takže ne vždycky dostával pan Skopeček přes tlamu.
3: Ano.
5: Ne vždycky.
3: A zdali to věděla Věra Tichánková.
5: Já myslím, že to už nebylo na tapetě.
3: Co všechno se děje tedy na zájezdech? To je překvapující až
5: no,
3: takhle.
5: No, to bylo krásný. Byl to no. Nádherný, poetický večer. I se recitovalo. Na všechno ne. Přišlo. Jen na sex ne, samozřejmě.
3: Jo, jo.
5: To ne, tomu jsme byli...
3: Pyžamu se recitovalo, jo?
5: Ano, my jsme recitovali renesanční i sprosté verše. A bylo to nesmírně poetický a krásný. Děvčata si jistě ráda vzpomenou. Martinko Prajzová, že?
3: Říká Martina Hudečková, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: I nad těmito písničkami tady vzpomínáme s Martinou Hudečkovou.
2: No jistě, to je mládí, dětství, všechno, miluju to.
1: Co by tě teď potěšilo? Teď zase vybíráš ukázku do Humoriády z našeho seznamu. Ty, tak co to bude?
2: No tak, hele, dám si anekdoty o blondýnkách ze Zlaté mříže. To by mě potěšilo.
3: Blondýnka řídí auto a stěžuje si vedle sedícímu manželovi, jak jsou chodci neukáznění a stále se jí pletou do cesty. Manžel jí říká, nic si z toho nedělej, uklidni se a hlavně si jeď z chodníku. Povídá blondýnka své kamarádce. Mým koníčkem jsou diety, ale kvůli jídlu na ně nemám čas. Ptá se blondýna, druhé blondýny. Prosím tě, píše se správně Irák nebo Irán? Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře. Během plavby po oceánu blondýnka se pokouší navázat rozhovor s velmi atraktivním mladým mužem. Promiňte, také plujete touto lodí?
4: Dvě blondýnky se sejdou v restauraci a povídají si. A co ty vlastně teď děláš?
5: Já jsem sekretářka.
4: A co to obnáší?
5: No, ráno uvařím řediteli kafe, napíšu dopis, nebo co mi nadiktuje, pak si pohrajeme, jdeme na oběd, pak mu zase něco napíšu, pak si zase pohrajeme, no a je večeře, no a tak dál. A co děláš ty?
4: No já dělám taky šlapku, akorát toho psaní nemám tolik.
6: Brunetka a zrska stojí před kouzelným zrcadlem, které kdykoliv, když někdo zalže, pípne. Píp! První jde k zrcadlu zrska a povídá.
5: Já myslím, že jsem na světě nejkrásnější. Píp!
6: Druhá přistoupí k zrcadlu brunetka a říká.
5: No já myslím, že jsem nejchytřejší. Píp!
6: Jako poslední jde k zrcadlu blondýna a povídá.
5: Já myslím. Píp!
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jitka Asterová a Stella Zázvorková. Co se vybaví, když se řeknou tahle jména Martině Hudečkové?
2: No, samozřejmě tak Jitka Asterová si užívá zdraví a života plnými doušky a Stelinka teda bohužel už ne. A proto myslím na Stelu, protože jsme spolu kdysi točili, já jsem byla její dcera v takové inscenaci Křídlovka pro majoránka a pamatuju si, jak paní Stella byla prostě naprosto neúnavná v tom, že i když se netočilo a sedělo se a čekalo se, až zajde slunce, vyjde slunce, přivezou, já nevím, ovečky, odvezou ovečky a všechno možné, protože jsme točili v takové vesničce a Stellinka sice netočila, sice jakože odpočívala, ale neustále mluvila a byla prostě studnice neuvěřitelných nápadů, vzpomínek a všechno jí bavilo. A to mě se na ní líbilo, že jí to bavilo, že jí ten život strašně bavil.
1: Tak já mám pocit, že vy jste to nasáli takhle i ta generace po nich, protože i jsem si přišla a povídala si už předtím, než jsme šli do vysílání a takový. Já jsem si sem přišla pokecat a už musíme pracovat. A říkáme, teď si pokecáme jenom na mikro.
2: No protože to je tím létem, že jo? Že je člověk někde detašovaný na chalupě nebo tak, nikde nikdo.
1: Chybějí.
2: Rybník ticho, plavu, mm-hmm. Ticho, plavu, ticho. No tak pak, když přijdu do rozhlasu, jak jsem jak protržená. Mm-hmm.
1: Takže ty jsi užívala ticha a rybníku přes léto?
2: Ano, hodně.
1: Jo,
2: hodně.
1: Jo. A na to vodu se to docela nese, to jsi s někým i na dálku mohla popovídat?
2: Ne, to ne. Já si vystačím u toho rybníka sama.
1: Jo.
2: Plavu, pak si vzpomenu, že bych se měla naučit text, tak si tam dám nějaký monolog na hlas. A ono je to jedno, já jsem tam fakt sama.
1: Při plavání?
2: Ano. Jde to báječně.
1: Fakt, jo.
2: No, když jako jsem hrála kočičí hru v Divadle ano. bez hranic, tak jsem se v podstatě asi 6 monologů naučila ve vodě ve svém oblíbeném rybníku Shape.
1: Prosím tě, a když se učíš roli v zimě, tak chodíš na plovárnu, jako do bazénu někam krytého, nebo?
2: No naštěstí, já jsem se jí učila v létě, protože jsme zkoušeli na podzim.
1: Že jedině. No a kdyby to se zkoušel v zimě, tak jak...
2: No tak to je bezplovárné, tak to nic.
1: Jo.
2: To je kafíčko, pohovčička doma.
1: A taky to jde.
2: A taky to jde. Ale jako v tom lese, teda v tom rybníce, mezi těma lesama se to líp rozlíhá.
1: Jak se to člověk naučí, jako učit se při plavání ve vodě? Že někdo chodí,
2: no,
1: že
2: počkej,
1: si chodí na procházky venčí psa?
2: Ty jsi kluk, vy plavete jinak. Ty určitě strkáš hlavu pod vodu.
1: No to jo.
2: No já ne, já plavu prsa, já mám pusu nad vodou.
1: Dobře. Martina Hudečková, náš dnešní host. Anekdoty teď mohou být policejní z úst třeba i Josefa Vinkláře, anebo povídání o knížkách, a to s Josefem Náhlovským a Josefem Mladým, tedy Scénka. Co si vyberete, je to na vás. 731 800 900, přímé volání do studia pro SMS-kaře číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B, však už to znáte, tak druhý souboj právě teď začíná. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda je pořad, který vysíláme s vámi. Vy se o to dělíte i s naším dnešním hostem, to je Martina Hudečková. Prostor dostáváte přes telefon, spojení do studia je tedy 731 800 900 a na telefonu a v SMS-kách taky si vybíráte ze dvou ukázek. Buď anekdoty policejní s Josefem Vinklářem, nebo povídání o knížkách s dvěma Pepíky Náhlovským a Mladým. Tak kdo vybírá teď po telefonu, tedy ptáme se.
2: Dobrý den, tady znovu kávit, dávám ty anekdoty a ještě jedna paní Martina je prostě skvělá a nejskvělejší na světě.
3: Děkuju, budu si to pamatovat, pa, pa, pa.
1: Kdo dál teď v této chvíli?
4: Miroslav Skarvine, dobrý den, paní Hudečková.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den a i pro vás, Patriku.
1: Díky.
4: A já dávám Lastepovi Náhlovskýmu.
1: I Mladému dohromady, píšu jim to. Děkuju za to, kdo dál?
5: Dobrý den, tady Jirka a já dávám taky hlas panu Náhlovskému s Pepou Mladým.
1: Dobrá, povídání o knížkách získává bod. Přesouváme se opět po telefonu někam dál, kde nás poslouchají.
6: Ještě jednou Petr Zeruty. Už bych si anekdoty.
1: Anekdoty, tedy policejní, píšu jim bod a myslím si, že už máme docela rozhodnuto. Dvě třetiny hlasů byly pro anekdoty, ty policejní a je tu opět Zlatá mříž a taky Josef Vinklář.
7: Modlíte se doma před jídlem? Policista odpovídá kolegovi, ne, moje žena vaří výborně. Přijde policaj do práce a povídá svým kolegům, jsem geniální, pánové. Proč? Ptají se jeho kolegové. Koupil jsem si Lego, na kterém bylo napsáno do 3 let a já ho složil za 1 rok. Policista zastaví na cestě auto. Pane řidiči, víte, že jste překročil dovolenou rychlost? No to vím. Chtěl jsem být doma dřív, než začne účinkovat ta slivovice. V noci se k osamělému chodci přidá jiný osamělý chodec a slušně se ptá, neviděl jste, prosím vás, tady někde na blízku nějakého policistu? Muž přátelský odpoví, ne, neviděl. V tom případě bych vás laskavě požádal o vaše hodinky a peněženku. Jak poznáte, že fax posílal policajt? Je na něm nalepená známka.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Střídají se nám tady interpreti Josef Vinklář. Herecký partner někdy Martiny Hudečkové? Byl, nebyl?
3: Tak ne. S panem Vinklářem ne. S panem Vinklářem jsem se pracovně nesetkala vůbec, tak s tím ne. Mm-hmm. To je jeden z mála asi.
1: Kde jsi se vyskytla na místě, kde bylo nejvíc herců najednou?
3: No tak patrně při představení třeba na Národním divadle, tam jich je hrozně moc na jevišti. Teď už ne, teď už se šetří i na hercích. Teď už na jevišti tolik herců nebývá. Ale když jsem byla malá...
1: To bývá v těch malých divadlech, aby se vešli pak do jednoho auta při zájezdových představení.
3: No jasně,
1: ne?
3: Na to se myslí, to je do šesti lidí, že jo?
1: A v Národním se ještě jezdí autobusem určitě, když někam jezdí.
3: Národním už se někam ani nejezdí snad. To už je prostě jenom národ, to je úžasná instituce a radši nikam nejezdí. Ale když jsem byla malá, tak byly opravdu jako populární takzvané celosouborovky. A tam bylo na jevišti strašlivých herců, možná i třeba řekněme třeba 22 nebo tak. Třeba takový Štechovo třetí zvonění. To byla děkovačka, že herci zaplnili úplně celý jeviště, opravdu.
1: Jo.
3: Pánové i dámy tančili kankán a nevešli se tam.
1: Ve dvou stupek.
3: Pamatuju. takže to bylo nejvíc herců najednou. Teď už se na hercích šetří, říkám.
1: Platí pořád, že i ta děkovačka samotná je dopředu narežírovaná?
3: Ano. Děkovačky jsou, tak samozřejmě teď nemluvím o různých alternativních divadlech, kde je možný, že je třeba improvizovaná, ale děkovačka je přinejmenším domluvená, pokud je nějaká větší a stylizovaná, tak je i narežírovaná, někdy má i choreografii a někdy na ní prostě režisér zapomene, což jsem zažila já v divadle Jiřího Volkra při představení Skřivánek, kdy pan režisér Wildman trošku zapomněl nám říct o té děkovačce dopředu víc a v den premiéry o pauze nás honem zvolal do klubu, každý měl své číslíčko, 1, 24, 5, až já nevím, až 15, řekněme.
1: To je ve školce první,
3: ano,
1: druhý, rozpočítejte se.
3: On měl papírky s číslama a ukazoval nám, jako na člověče nezlob se, kdo kam jde při děkovačce. Mirku, je to na tebe velmi láskyplná vzpomínka, protože to byl teda chaos neuvěřitelný. Protože jak se prostě to těžké představení zkoušelo a brodili jsme se těma těžkýma myšlenkama a tím ánujem, tak na tu děkovačku opravdu nezbyl čas, takže jako ta byla až o pauze při premiéře.
1: A zvládli jste to podle herního plánu?
3: Bylo to úsměvný. To úsměvný, ale představení dopadlo jako dobře, tak jsme nad tím mávli rukou a dodnes se tomu smějeme a na Mirečka Wildmana s láskou vzpomínáme.
1: Řekni mi, kdo rozhodne o tom, že potlesk už je tak slábnoucí, že teď už tam nepůjdem?
3: Tak to je velmi zajímavá otázka. Protože většinou, když se odchází do dvou stran, jo, že část lidí jde doleva, část doprava, tak v podstatě, že jo, se ukloníš, odcházíš z jeviště a mrkáš, co ta druhá strana očima a uchem míříš do hlediště, jestli ještě tleskají. A ty, co jsou na kraji, že jo, tak vlastně jako se vydají na to jeviště a my tedy postupujeme třeba za nimi. Takže je to na hercích. Mm-hmm. Je to na hercích a na tom, že ještě, ježiš, teď jsme tam teda vlezli a oni už tolik netleskají, to je trapas. Ale lidi to nevydržejí nervově, když tam vlezeme třeba a začnou znova strašně moc tleskat, takže nás v tom nenechají, v tom trapasu.
1: Ano, dobře. Martina Hudečková, náš host. Vážení, do hry vracím své varianty, které neuspěly. Miroslav Horníček, Vzpomínka na Wericha, anebo Josef Náhlovský a Josef Mladý, tedy Povídání o knížkách. Co si vyberete na závěr dnešního vysílání Humoriády? Dejte nám to vědět SMS-kou na číslo 90 01 04 nebo voláním přímo do studia na číslo 731 800 900. K tomu písnička Michala Tučného.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Nabírali jsme hlasy pro Miroslava Horníčka a Josefa Nahlovského s Josefem Mladým. Dokonce to byla nabídka, že by se udělali řízky pro Martinu.
2: No, to je paráda.
1: Jenom stačí říct, kde bude hrát, tak takový zájem je tady. Nás zajímá, co vyhraje. Ještě máte šanci na telefonu 731 800 900 říci, komu byste rádi dali hlas. Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den, Patriku Vojžena. Zdežáte, zdravím vás a srdečně taky zdravím paní...
1: Hudečkovou, no, ano.
2: Děkuju. Hudečkovou,
3: pardon, omlouvám se. A byla bych pro pana Horníčka. Přeju vám krásný zbytek dne a hezký týden.
1: Děkujeme moc. Kdo dál? Horníčka?
4: Dobrý den, zdravím vás oba.
1: Ano.
4: Patriku a pana vašeho hosta.
2: Děkuju.
4: A já bych si přála pana Náhlovského.
1: Pana Náhlovského, dobrá. Povídání o knížkách. Píšeme bod na tohle variantu a tuhle stranu. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta Trhovýšliny. Náhlovský.
1: Náhlovský, dobře.
5: Mějte se všichni moc hezky, naschledanou.
1: Vy taky, hezký poslech. Mějte se pěkně. A kdo to uzavře? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Lukáš.
1: No.
6: Já jsem pro pana Horníčka,
1: ano.
6: A chtěl jsem se zeptat, kdo namluvil slogan Humoriáda?
1: Humoriáda jako takové slovo,
6: ano,
1: mluví nám Lukáš, Lukáš Hlavica nám dělá zvukovou grafiku.
6: Aha, tak to jo. A pak ještě včera mě zaujala ta poslední scénka Jan Žurka s Kopeckým a...
1: To bylo s Lábusem, myslím. Rande v přírodě. Jo, nebo myslíte Sováka a paní Adamovou, to byl u fotografa možná.
6: Pardon.
1: Ano.
6: Paní Adamovou, jaký takový rozptyl je mezi scénkou jejich a pana Dvořáka, potom Jan Žurko?
1: Teď vám nerozumím, jaký rozptyl.
6: Pepa Dvořák namluvil, nebo prostě hráli stejnou scénku s Jan Žurovou.
1: Vy se nám ztrácíte, já se omlouvám, ale tohle je spíš na dořešení jindy po telefonu. Teď musím oznámit, že vyhrál Josef Náhlovský a Josef Mladý. Dáme si povídání o knížkách.
7: Víte vůbec, co to je literatura?
8: No, když je něco napsaného.
7: No, já vám to vysvětlím. Literatura, neboli písemnictví, je v širším slova smyslu název pro soubor textů.
8: Rychleji.
7: To jest veškerých písmem fixovaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo celého lidstva.
8: To je geniální. To jste vymyslel sám, šéfe?
7: Ne, to jsem se dozvěděl z knih.
8: No taky jsem jich pár přečetl, ale něco tak chytrýho bych dohromady nedal.

0: Ano, ano, Lojzíku, řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.
1: Nešlo by to v obráceně, šéfe?
0: Jak v obráceně?
1: No, když už víte, kdo jsem, že byste mi řekl, co jsem čet. Abych to nemusel číst znova.
0: Dobrý. Přátelé, literatura je nejvěrnější přítel člověka. Když je vám nejhůř, pak sáhnete po knize.
1: Mě, když je nejhůř, šáhnu po práškách. Nejvíc mi pomáhá živočišní uhlí na všechno.
0: Alois, já se těm lidem snažím říct něco, co jim bude v životě prospěšné.
1: Já taky, dokud jsem nevěděl, že existuje živočišní uhlí, tak jsem používal normální. Černý antracit. To byla bolest. Jednou se mi zpříčila briketa v krku. Ani jsem, ani tam. Nakonec mi museli vytrhnout i s mandlema.
0: Literatura formuje mladého člověka.
1: No to jo.
0: Vemte si například Jiráska.
1: Nebylo by něco lehčího, šéfe?
0: No tak Jirásek snad není tak těžké čtení.
1: No jak pro koho? Když mi bylo 5 roků, tak na mě spadlo z regálu celý Bratrstvo. 10 dílů na hlavu.
0: Tady vidíte živoucí důkaz toho, že literatura skutečně formuje mladého člověka. Ale vzpomeň si, přece tě muselo formovat něco jiného. Je to z literatury, ale nějaká postava z literatury, co třeba Bobeš.
1: Bobeš? S tím jsem si nesměl hrát s Bobšem.
0: S kým jsi nesměl hrát?
1: Maminka mi zakazovala, abych si hrál s Bobšem.
0: Počkej, čemu jste doma říkali Bobeš? To jo, tak proto malý Bobeš. Hele, řekni nám, co jsi čet.
1: Přátelé, já jsem čet všecko. Literatura na mě měla vždycky dobrý vliv. Například, když mi bylo 8 roků, tak mi strejda dal k Vánocu nádhernou knížku, která se jmenovala Nikola Švaj loupežník. Říkal mi strejda, chovej se vždycky jako Nikola, a ti na tebe rodina hrdá.
0: No a?
1: Přepad jsem pošťáka. Zrovna roznášel důchody. Málem jsem skončil v polepšovně, ale doktoři říkali, že mě z toho může dostat jedině literatura adekvátní k mému věku, to nevím, co je.
0: To je jedno, jeď dál.
1: Tak mi maminka koupila adekvátní literaturu k mému věku a koupila mě nádhernou knížku, která se jmenovala Požáry a spáleniště.
0: No a jak?
1: Tentokrát jsem byl v polepšovně 2 roky. Co z tohto rok?
0: To je pěkné.
1: Ale psychiatři říkali, že by mě z toho mohla dostat jedině klasika. Tak mi maminka koupila nádhernou knížku, která se jmenovala Panenství. To mě hodně ovlivnilo.
0: To ti tady všichni věříme. Jak dlouho jsi byl v polepšovně potom?
1: Vůbec, já jsem se s tím v praxi nesetkal. To je u nás science fiction. Žijo, slečno!
2: Humoriáda. Taková byla dnešní humoriáda s Martinou Hudečkou. Martino, moc děkuju, těším se příště.
3: Já taky, děkuju, nashledanou.
2: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústí nad Labem propojí ulice Brantova a Poláčkova. V Doběticích vzniknout má bezmála 130 parkovacích míst. K nové rozhledně na Jitrovníku u Šluknova na Děčínsku vede pohodlnější cesta. Hygienici zakázali léčebnému domu v Luhačovicích přijímat klienty kvůli epidemii. Dnes bude převažovat zataženost teplotou do 21 stupňů. Krásné brzké ráno, jsou tu zprávy. U nich vás vítá Jana Moravcová. Ústecká radnice připravuje propojení slepé ulice Brantovy s Poláčkovou ulicí v Ústeckých Doběticích. Podle primátora Petra Nedvědického z ANO se bude jednat o více než 400-metrový úsek, na kterém dělníci zároveň vybudují chodník a téměř 130 nových parkovacích míst. Předpokládaná cena zakázky je zhruba 93 milionů korun.
2: Součástí stavby má být taky 13 nových pouličních lamp a téměř 200 metrů dlouhá kamenná opěrná zeď, která zpevní přilehlý svah. Po dokončení stavby bude celá Brantova ulice jednosměrná. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Lesy České republiky upravily cestu k rozhledně na vrchu Jitrovník u Šluknova na Děčínsku. Slavnostní otevření nové rozhledny je plánované na sobotu 26. září. Na cestě k vyhlídkové věži postavili lesáci nový mostek za zhruba 40 tisíc korun. Pokračuje mluvčí společnosti Lesy České republiky Eva Jouklová.
3: Nový mostek přes lesní potok jsme postavili na žluté turisticky značené trase u Valdeku ve Šluknovském výběžku. Mostek je samozřejmě dřevěný, dřevo do lesa přirozeně patří. Stavíme z něj taky třeba nouzové přístřešky, odpočívadla, ale i administrativní budovy.
0: Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Feriho. Informaci České televize potvrdila Českému rozhlasu mluvčí soudu Julie Haluzová. Feri čelí obžalobě z dalšího znásilnění. Podle obžaloby si v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Případem se tak bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Feriho soud v polovině května nepravomocně osvobodil. Proti rozhodnutí se odvolala státní zástupkyně. Feri si do konce května ve vězení odpykával trest za dvě jiná znásilnění a taky o pokus o něj. Vinu opakovaně odmítá. Kvůli epidemii střevní virózy zakázali hygienici lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Onemocnělo tam přes 170 lidí. Informovala o tom zlínská hygienická stanice. Mimořádné opatření bude platit do 15. září.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek meteorologové pro severní Čechy hlásí převážně zataženo. Na horách se můžou vyskytnout slabé ojedinělé přehánky. Během odpoledne potom očekáváme od západu částečné ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Aktuálně počítejte řidiči s komplikacemi po nehodě u hraničního rybníka a nedaleko Dolního Falknova na Děčínsku a s uzavírkou počítejte v Žadci a v Žižkově ulici. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích. Uzavírka tam potrvá do 16. října. To byly zprávy v 5. Já vám přeji dál krásné ráno a krásný pátek s námi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, zprávy v 5 od Jany Moravcové jste slyšeli. Dneska už máme pátek, je 11. září a za chvilku pohled do kalendária s Petrem Jungmanem právě ke dnešnímu dni. Toho budeme mít hodně zajímavého. Jinak se můžete těšit i na písničky, které nestárnou, takže vám zaspívají Marcela Holanová nebo ABBA.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 5:12, dobré ráno, Český rozhlas Sever, páteční dobré ráno, a abychom si to trochu občerstvili a připomněli, tak je tu kalendárium 11. září, si vzal Dampaškal Petr Jungmann, našel zajímavá výročí.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. 11. září, pátek, svátek má Denisa, tady je Petr Jungmann. Před 75 lety v roce 1951 prosvištěl vlak z Chebu do Aše nádražím v Aši a zastavil se až na německé straně v Selbu. Jedná se o jeden z nejslavnějších masových útěků na západ. Zajímavostí je, že většina ze 110 cestujících takzvaného vlaku svobody se za hranice dostala naprosto nečekaně a neplánovaně. 77 z nich se vrátilo do Československa. K nejhorším teroristickým útokům v dějinách došlo před 25 lety. 11. září 2001. The important symbols of American power have been hit today by a series of devastating terrorist attacks. Teroristé z organizace Al-Qaida unesenými letadly American Airlines narazili do dvojice mrakodrapů Světového obchodního centra v New Yorku. Další unesené letadlo islamisté namířili do budovy Pentagonu v Washingtonu. Čtvrtý letoun se zřítil nedaleko Pittsburghu. Today our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. O život přišlo 2996 lidí a přes 6000 bylo zraněno. Zpráva o útoku v New Yorku před 25 lety zcela zastínila jinou novinu, a to, že na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem byl ve světové premiéře představen nový vůz Mladé Boleslavy, nejluxusnější škodovka zvaná Superb. Tehdy se ještě jmenoval Montro. Před 90 lety se narodil úžasný filmový Major Haluška. Rodák z Havlíčkova Brodu, herec Pavel Landovský. První a dosud jediný český pilot Formule 1. Automobilový závodník Tomáš Enge má dneska kulatou 50. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: počasí.
1: 5 hodin 18 minut. Jaké máme počasí? Tak teploty se teď pohybují většinou od 8 do 10 stupňů Celsia. Je takové chladnější ráno. Vidíme vysokou oblačnost a během dneška má být ráno a dopoledne většinou zataženo. Pak během odpoledne začne ubývat oblačnost, objeví se i sluníčko. Nejvyšší denní teploty 18 až 21.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval Petr Kotwald. Dobré ráno, Český rozhlas Severe s vámi vstává a my teď míříme do infocentra v Bílině. Ta ho totiž přestěhovala. Turisti i místní ho teď najdou v přízemí historické rohové budovy s názvem Černý kůň na Mírovém náměstí. Město za opravu zaplatilo 32 milionů a další výdaje budou za vybavení prostor. Zařízení infocentra přišlo na zhruba 1 000 000 korun.
1: Telefon už několik dní zvoní na novém místě.
2: Máme větší přehled o městě, jo. Tam jsme vlastně zapadlí ve sklepních částích vlastně pod úrovní vozovky, takže vlastně tam bylo slyšet všechno, každý troubení, každý auto. Tady je víceméně jakoby klid a je tady jakoby větší přehled.
1: Podle vedoucí infocentra Lady Hubáčkové se změnou místa souvisejí i některé změny v provozu.
2: V dřívějších místech byla galerie, teď už tady není, takže si zase budou muset zvykat na trošku jakoby jiný prostory.
3: No, to nebylo bezbariérové ani trošku a skočárka má jakoby důchodci měl velký problém, protože ty schody byly docela příkré a žádné zábrany se tam nedalo udělat, takže tady je to určitě hodně pohodlnější.
1: Doplňuje za infocentrum Eva Pilna. V přízemí Černého koně bude taky kavárna s dětským koutkem, ukazuje Lada Hubáčková.
2: Dětský koutek bude tady, ten je situován tamhle až v té třetí místnosti a tady jako kavárna. A tamhle máte vizualizaci, jak ta kavárna bude vypadat.
1: Tak se můžeme podívat?
2: Určitě. A všechno je to vlastně laděno do hornictví, když si všimnete. Ten hlavní pult sladili jakoby do uhlí, do těžby hnědého uhlí.
1: V patře jsou připravené místnosti pro interaktivní expozici, věnované lázeňství, historii města a těžbě uhlí.
2: Tady budou takový minibagříky, auta a zakladač. No, takže mají si budou moc jakoby zkoušet. A samozřejmě tady budou k tomu texty, které budou odkazovat na tu historii, vlastně jak tady probíhala ta těžba uhlí od toho počátku toho 20. století.
1: Podkroví obsadí řemeslné dílny Domu dětí a mládeže město je chce otevřít v příštím roce. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
5: Život je šatna v kabaretu,

Lenka Filipová na Českém rozhlasu Sever. Za 3 minuty bude 17:30 a pokud nás posloucháte, neuniknou vám ani zprávy. Mariánské poutní slavnosti v Krupce omezily parkování. Víc vám řekne Jana Moravcová přesně v 17:30.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Děčíně zítra znovu proběhne akce s názvem Ukliďme Děčín. Obyvatelé můžou v sobotu od 6 do 18 hodin odevzdat velkoobjemový odpad i elektroodpad do speciálních kontejnerů rozmístěných po celém městě. Mariánské poutní slavnosti v Krupce na Teplicku omezily parkování v okolí městského stadionu. Podle informací z krupské radnice je parkoviště na Hamrech až do nedělního večera zavřené. Ode dneška platí úplná uzavírka ulice na Hamrech a u stadionu. V budově městského úřadu ve Frýdlantu bude dnes policejní cvičení zaměřené na mimořádnou situaci. Policisté tam budou od 8 do 13 hodin trénovat zajištění ozbrojeného pachatele. Větší počet policistů se zbraněmi bude i v okolí budovy. Lidé musí v blízkosti úřadu počítat s omezením, týkat se může i dopravy. Poslanci se dnes v závěrečném třetím čtení budou věnovat pravidlům pro povolování pobytů cizinců v Česku. Jeho schvalování, ale i rušení by mohlo být rychlejší. Je to součást návrhu cizineckého zákona, který předložilo ministerstvo vnitra. Fotbalisté pražské Slávie v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli Slánc 2-3. Dnešek ráno a dopoledne čekáme většinou zatažený, v průběhu dne i oblačno a teploty do 21, na horách do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Od dnešní půlnoci počítejte řidiči s uzavírkou v Litoměřicích až do 16. tam bude uzavřená kvůli podzimní tržnici Zahrady Čech, ulice Karla 4.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávě o půl šesté jste slyšeli, já vám přeju pěkné vstávání z Českého rozhlasu Sever. Za chvíli vás pozveme k našemu odpolednímu vysílání, protože po 13. hodině tu opět bude doktorka Kateřina Zeithamlová a její Veselé a zdravě. Pak Babské rady, tentokrát o mangu a samozřejmě nesmí chybět ani písničky, které nestárnou, Valdemar Matuška nebo právě teď Marie Rotrová.

0: To byl Valdemar Matuška. Protože je pátek, tak v našem dnešním odpoledním vysílání otevřeme opět poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajt-Hamlovou a Patrikem Rozehnalem. A dneska si jako téma vybrali hubnutí.
1: Jsme rádi, že jste zvědaví na dnešní téma. Budeme mluvit o náhlém hubnutí.
2: Takže jestli jste zhubli bez toho, že byste se o to nějak snažili, nebo trochu jo, ale schodili jste víc kilo a centimetrů v pase, pak se budeme bavit o vás.
1: Možná jste ztratili víc než 5% vaší obvyklé hmotnosti během půl roku a přitom jste se o to nějak nesnažili.
2: Možná je vám často u toho nevolno, cítíte větší únavu a ztrátu energie.
1: Pak nám o tom napište nebo namluvte vzkaz na záznamník. Formulář pro své problémy s náhlým hubnutím najdete na stránce www.veseleazdravie.cz a nebo na Facebooku našeho pořadu.
2: A můžete nám namluvit vzkaz nebo svůj dotaz na telefonní záznamník s číslem 221 553 770.
1: Opakuji pro jistotu ještě jednou číslo na náš záznamník 221 553 770.
2: Odpovědi na vaše dotazy zazní v dalším povídání o rychlém a nečekaném hubnutí v pořadu Vesele a zdravě dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Poslouchejte proto dnešní vysílání, zkusíme vám poradit.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajt-Hamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: počasí.
1: Máme 6:15, nějakou tu minutku k tomu. Aktuální teploty od 8 do 10 stupňů. Pohled na radar nám říká, že jsme beze srážek. Jinak ale počítejte s tím, že pátek bude většinou zatažený. Teprve během odpoledne začne ubývat oblačnosti, ukáže se i sluníčko. A nejvyšší denní teploty se dostanou na 18 až 21.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 6 hodin a na Českém rozhlasu Sever, teď Babské rady. Dneska si budeme ochutnávat mango. To, které si přineseme z obchodu, často ještě potřebuje pár dní na dozrání, a tak se dneska můžeme dozvědět, že mu v tom můžou pomoci banány nebo i rýže.
1: Babské rady.
2: Mango je vynikající tropické ovoce s nezaměnitelnou sladkou a aromatickou chutí. Z našich obchodů si většinou domů přineseme nezralé plody. Jak je tedy skladovat, aby dozrály a nezačaly brzy hnít? Aby si mango uchovalo svoji chuť a vůni, skladujte ho při pokojové teplotě, nejlépe odděleně od ostatních aromatických potravin. Nikdy ho nedávejte do lednice, nízké teploty mangu nesvědčí. Pokud chcete zrání uspíšit, dejte ho spolu s jablkem nebo banánem na jeden den do papírového sáčku. Ostatně i na mangovníku se plody před dozráním ručně balí do novinového papíru, což je ochrana před naklovnutím ptáky nebo poškození hmyzem. Vyzkoušet můžete i trik z indické kuchyně, kde je mango super oblíbená potravina. Nedozrálé plody tam celé zasypávají neuvařenou rýží. Stačí ponechat je takto 6 hodin. Mango je skvělou zásobárnou vitamínu C. 200 gramů čerstvého manga obsahuje doporučenou denní dávku tohoto života budiče.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Věra Špinarová na Českém rozhlasu Sever, za 5 minut už tu bude 6. hodina. Dozvíte se třeba to, že v Litaměřicích bude vysazen červený buk místo sochy sovětského vojáka. Víc informací už v 6 hodin ve zprávách.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Nové cesty, staré hříchy a tajný deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Aby unikla trestu smrti, stane se mladá žena strojem na zabíjení ve službách tajné vládní agentury. Premiéra filmu Zabiják. A ČT Art uvede jako vzpomínku na frontmana, zpěváka a textaře Richarda Tesaříka koncert legendární kapely Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Chomutov se potýká s nedostatečným zájmem lidí o účast ve volebních komisích. Místo sochy sovětského vojáka bude v Jiráskových sadech v Litoměřicích vysazený červený buk. Fotbalisté Slávie prohráli na úvod hlavní fáze Ligy mistrů Slánc. Dnešek bude většinou zatažený, postupně oblačný, s teplotou do 21 stupňů. Pěkné páteční ráno vám přeje Jana Moravcová. Město Chomutov se dlouhodobě potýká s nízkým zájmem lidí o členství ve volebních komisích. Město musí doplnit místa zaměstnanci chomutovského magistrátu. Situace se podle tiskové mluvčí Zuzany Vavřínové oproti minulým letům nezlepšila. Na zájmu veřejnosti se neprojevilo ani lednové zvýšení odměn za účast v komisi.
3: V souvislosti s letošními komunálními volbami stále evidujeme nedostatek zaměstnanců o členství ve volebních komisích v Chomutově. Zájem o práci ve volebních komisích každoročně klesá. Ani navýšení finančních odměn pro členy komisí zatím nepřineslo očekávaný nárůst zájmu.
1: Sochu sovětského vojáka v Jiráskových sadech v Litoměřicích nahradí červený buk. Na posledním jednání o tom rozhodli zastupitelé města. Jde o jeden ze tří vítězných návrhů, který vzešel z letošní architektonické soutěže. Upřesňuje mluvčí města Michála Rosypalová.
4: Kromě návrhu od ateléru Sedlera Dělová vybrala odborná porota ještě sochu Snílka a třetí návrh počítal z torzy třech původních pomníků. Vítězný návrh nyní bude dále rozpracován a připravován k realizaci. Dojde na místě ještě k dalším úpravám, například k jinému uspořádání laviček či kamenných bloků.
1: Ústecká městská policie dostane tři nová služební auta. Město za ně podle primátora Petra Nedvědického z ANO zaplatí zhruba 2 miliony korun. Vozidla budou vybavená automatickou převodovkou, modrými výstražnými světly doplněnými o zvláštní zvukové výstražné znamení podle standardu integrovaného záchranného systému a obecní policie sirénou, vysílačkou anebo třeba přední a zadní parkovací kamerou. Před 75 lety přejel přes hranice komunistického Československa do západního Německa vlak se 110 cestujícími. Takzvaný vlak svobody unesli protikomunističtí odbojáři, kteří chtěli zemi i se svými rodinami opustit. Režim akci označil za terorismus a po úspěšné emigraci začal pronásledovat příbuzné i známé únosců. Výslechy ale absolvovali i ti lidé ze soupravy, kteří o únosu předem nevěděli, a do Československa se následně dobrovolně vrátili.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slávie podlehli Lens 2-3 v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů. Pražané hráli skoro celý druhý poločas bez vyloučeného obránce Mikuláše Konečného. Přesto nad francouzským soupeřem dvakrát vedli, když dal oba góly Daniel Šturm. Po druhé se slovinský záložník trefil 2 minuty před koncem základní hrací doby. Pak ale slávisté dvakrát inkasovali. V nastavení pokračuje Šturm.
5: Jsme neuvěřitelně zklamaní. Málem jsme měli 3 body v kapse. Je to smutné. Ani neumím popsat své pocity. Dal jsem 2 góly, ale na tom nezáleží, protože jsme prohráli. Tady se počítají jenom body.
2: Počasí.
1: Na severu dnes čekáme převážně zataženo, postupně i oblačno, nejvyšší denní teploty do 21 a na horách do 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Kvůli pořádání mosteckých slavností musí řidiči počítat s dopravním omezením, a to v podobě uzavírky ve Starém Mostě, a to v části u kostela. Jinak jedete na severu bez nehod, tak ideál šťastnou cestu.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu.
6: Právě v 6 jste slyšeli, to byla Jana Moravcová. Dobré ráno, za chvilku další z kriminálních případů ze severu Čech, tentokrát o velmi prapodivné jízdě řidičky z Ústí nad Labem, která zvládla nabourat dvě auta a ještě svést pána na kapotě. Víc si o tom řekneme za malou chvilku, ale pak procházka, vlastně spíš turistická akce. Pozvánka na sobotu na 9. ročník Benešovské rokle. Víc si řekneme před 6:30, teď už ovšem písničky, které nestárnou Václav Neckář nebo Věra Martinová.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: Řidička v Ústí nad Labem zvládla během jednoho odpoledne několik kolizí a k tomu ještě svezla muže na kapotě. Pak jí policisté naměřili přes 2,5 promile. Nejdřív při parkování narazila do stojícího auta, potom do zdi. Když se pokusila odjet, postavil se jí před vůz 36-letý muž, který se snažil zabránit dalšímu pokračování v jízdě. Jenže žena nezastavila, muže nabrala na kapotu a vezla ho asi 150 metrů. Pak muž z auta spadl a řidička pokračovala dál. Na parkovišti obchodního domu pak opět narazila do dalšího vozu a šla nakupovat. Při návratu už jí ovšem čekali policisté a protože na jejich pokyny nereagovala a začala být agresivní, museli použít donucovací prostředky. Žena skončila na záchytce a případem se policie dál zabývá.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 15 minut, čtvrt na 7. Tak jaké máme počasí? Docela studené ráno, aktuální teploty mezi 8 a 10 stupni Celsia. Jinak na radaru žádné srážky a předpověď mluví o tom, že nejdřív bude oblačno, ale později se můžete těšit na to, že oblačnosti bude ubývat, odpoledne možná se ukáže i sluníčko, bude polojasno. Nejvyšší denní teploty 18 až 21.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Za 10 minut už bude 6:30 a je tu pozvánka na sobotu, protože se chystá turistická akce v Benešově nad Ploučnicí. Dokonce si budete v Benešovské rokli moci vybrat ze 6 tras. A pokud tedy šlapete rádi, určitě to bude pestré, protože můžete našlapat v Benešově nad Ploučnicí od 7 do 30 kilometrů. Víc už nám řekne naše kolegyně Eva Bucharová.
2: Start bude v sobotu od 7 do 10 hodin na zámku v Benešově nad Ploučnicí. Na startu vyplníte přihlášku k pochodu, dostanete popis zvolené trasy s mapkou a informace o zajímavostech na trase pochodu. A těmi zajímavostmi jsou památky, rozhledny a další. Pojďme tedy k těm trasám. Bude jich celkem 6. 7-kilometrová je určená hlavně pro děti s úkoly na trase. 10-kilometrová vede přes naučnou stezku Havraní kameny do poutního kostela svaté Anny v Jedlce. 14-kilometrová na rozhlednu Kohout a na hrad Ostrý. Pokud si vyberete 20-kilometrovou, tak se nejdříve svezete vlakem do Veselého pod Rabštejnem a potom půjdete směrem na Olešku a Sokolí vrch. Trasa 21 kilometrů směřuje na Brložec v Dobrné a rozhlednu Sokolí vrch. A konečně 30, ta vás povede na rozhlednu Kohout, na Strážný vrch, do Žandova a na zříceninu hradu Ostrý. Cíl všech tras Benešovské rokle je opět na zámku. Dostanete pamětní razítko, drobné občerstvení, absolventskou vizitku, diplom, pamětní medaily a pocit z pěkného výletu po okolí města Benešov nad Ploučnicí.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Iveta Bartošová dospívala na Českém rozhlasu Severu. Už pro vás chystáme další porci informací a novinek. To znamená, že za malou chvíli už uslyšíte také další zprávy od Jany Moravcové. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na tu jednu z největších, to znamená na severu Čech, minimálně pro dnešek. V Litoměřicích dneska začíná jubilejní, už 50. ročník veletrhu Zahrada Čech. I o tom budeme mluvit ve zprávách s Janou Moravcovou.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Litoměřicích dnes začíná jubilejní 50. ročník veletrhu Zahradače, který potrvá až do středy 16. září. Akce si podle pořadatelů nevyžádá žádná dopravní omezení ani uzavírky, řidiči ale musí při průjezdu městem počítat se zvýšeným provozem a možným zdržením. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou otevře veřejnosti své zázemí. Na zítřek připravil den otevřených dveří ve dvou svých areálech. Česko neplánuje dávat v roce 2035 na obranu 5% HDP. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že je to nereálné. Jde o závazek NATO, který mají splnit všechny členské země. Před 25 lety spáchala islamistická organizace Al-Qaida teroristický útok v USA. 11. září 2001 zemřeli na 3000 osob, včetně 19 útočníků. Dalších asi 25 tisíc utrpělo zranění. Na místech útoků v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii dnes budou pietní ceremonie. Fotbalisté Slavie podlehli na úvod Ligy mistrů Lens 2-3. Francouzský soupeř otočil zápas 2 góly v nastavení utkání. Pražané hráli skoro celý druhý poločas bez Mikuláše Konečného. Ten dostal červenou kartu. Dnešek bude zatažený, postupně ale i oblačný, teploty do 21, na horách do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Kvůli pořádání městských slavností musí řidiči počítat ode dneška s uzavírkou v Krupce na Teplicku. Uzavřeny jsou ulice u stadionu a na Hamrech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly aktuální zprávy s Janou Moravcovou. Dobré ráno, bylo 6:30 a za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den. Tady u nás na severu Čech máme tu pátek 11. září a pak taky něco pro řidiče, jen si to přiznejme. Ano, řídíme, jezdíme pravidelně, ale řekl bych, že některá pravidla už se nám tak trochu vykouřila z hlavy a právě proto tu bude před 7 hodinou naše řidičská abeceda. Teď už ale písničky, které nestárnou, Helena Vondráčková nebo Michal Davidek.

0: 6 hodin 38 minut, takže žádná pátá, to ne. Ale my se teď můžeme podívat na to, co přinese dnešní den. Tady u nás na severu Čech máme tu pátek. V Hřensku se dneska uskuteční 4. ročník benefičního běhu na podporu léčby závislosti. Ze dna na vrchol. Poběží se z nejnižšího bodu České republiky ve Hřensku na Luční bouru. Tak to je štreka. Podrobnosti uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. V Litoměřicích začíná 50. ročník podzimního veletrhu Zahrada Čech. Výstaviště se otevře v 9 hodin ráno a po dobu 6 dnů sortiment pro zahrádkáře, kutily, pěstitele, no však to znáte. Do Litoměřic míří i náš severočeský stopář. Určitě o Zahradě Čech v našem vysílání uslyšíte. V Mostě je mostecká slavnost, od 10 dopoledne program na několika pódiích, kapely, divadelní představení. Slavnosti pokračují i zítra, tedy v sobotu. No a v Děčíně na zámku hraje skupina Činasky, na jižní zámecké zahradě koncert v 5 hodin odpoledne.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin a 42 minut na Českém rozhlasu Sever. Teď budeme mít řeč o počasí, a když říkám budeme mít řeč, jsme na to dva, protože na druhém konci telefonu je Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Kočkově, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak pojďme k tomu, jaké bude počasí, na co se můžeme těšit.
1: Tak jenom doplním, že jsme měli velice chladné ráno, dneska ty teploty od těch 10-9 dokonce do těch 7 stupňů Celsia. Aktuálně ty teploty máme nejčastěji kolem těch 10 stupňů Celsia a jediný Varnsdorf zůstává chladný, tam máme 6,5 stupně Celsia a očekáváme, že zpočátku tedy bude hodně oblačnosti, zataženo až oblačno, ale během potom, během odpoledních hodin by oblačnost měla postupně ubývat. Dneska sráž opravdu jenom výjimečně, na horách se může objevit nějaká slabší přeháňka, ale ve zbytku území očekáváme dneska bez srážek a teploty do 21 stupňů Celsia a opět ve Šluknovském Výběžku tam bude chladněji, tam kolem 17 stupňů Celsia.
0: Tak to bylo ke dnešku, ale máme před sebou taky víkend, tak jestli můžu poprosit nějaký malý výhled na sobotu, na neděli?
1: Tak co se týče teplot, tak ty budou dosti podobné, budeme se pohybovat na těch nejteplejších místech kolem těch 21, 22 stupňů Celsia. Zítra bude celkem slunečněji, ta sobota vypadá to, že by mělo být polojasno až oblačno, zase opět jenom výjimečně nějaká slabší přeháňka na horách, jinak ve zbytku území bez srážek, teplotně, jak už jsem před chvilkou říkala, tak kolem těch 22 stupňů Celsia, zase opět Šluknovský Výběžek chladnější. A neděle tam nám bude přibývat oblačnost, takže ta zase bude zataženějšího charakteru, s tím, že potom někdy během odpoledne, později odpoledne se bude přidávat déšť. Takže sobota slunečnější, neděle už zase podmračená, ale teplotně i ta neděle zase opět kolem těch 20 stupňů Celsia.
0: Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já děkuji za předpověď a přeju hezký den na Kočkov. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: O zdravém vztahu k vlastnímu tělu a k jídlu nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka, o poruchách příjmu potravy.
4: Začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst strašně jako zdravě. Hlídala jsem si kvalitu potravin.
3: Jaký postup zachránil Viole život?
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 6:47. Já vím, že většina z nás řidičů si myslí, že pravidla silničního provozu zná, ale pojďme si to osvěžit. Každý den tu máme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se velmi často chybuje. No a dneska uslyšíme, proč je chybou za deště a mlhy používat pouze světla pro denní svícení. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná už se vám to také stalo, v hustém mliáku nebo mlze se před vámi najednou z čistého nebe vynořilo auto, kterému vzadu nesvítila vůbec žádná světla. Proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné a jak to policie řeší? Jestli je možné s tím něco dělat, už říká plukovník Jan Straka.
3: Řešitelné to samozřejmě je, z pohledu toho zákona je to jasně napsané. To znamená snížená viditelnost, svítím v podstatě vším, co můžu, nesnížená viditelnost, svítím denním svícením nebo obrysovými potkávacími světly. Pokud ta světla používám jindy než v těchto případech, tak samozřejmě se dopouštím nějakého protiprávního jednání, které policista se mnou může vyřešit.
2: A proč je v dešti a mlze tak nebezpečné to denní svícení?
3: V případě, že je snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu, a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Jana Kratochvílová a na Českém rozhlasu Sever pro vás budeme mít zprávy. Blíží se 7. hodina, tak pěkné vstávání. V Litoměřicích začíná veletrh Zahrada Čech a řidiči musí při průjezdu městem počítat se zdržením. I to vám řekne Jana Moravcová ve zprávách v 7.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvízdělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V Litoměřicích začíná veletrh zahrada Čech. Řidiči musí při průjezdu městem počítat se zdržením. Na městském úřadě ve Frýdlantu budou dnes cvičit policisté. Městská knihovna v Litvínově obdržela ocenění za posilování demokracie. Dnešek bude zpočátku zatažený postupně oblačný s teplotou do 21 stupňů Celsia. Krásné páteční ráno, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. V Litoměřicích dnes začíná jubilejní 50. ročník veletrhu Zahrada Čech, který potrvá až do středy 16. září. Akce si podle pořadatelů nevyžádá žádné uzavírky, řidiči ale musí při průjezdu městem počítat se zvýšeným provozem a možným zdržením. Doplňuje obchodní ředitelka výstavy Michála Mokrá.
3: Co se týče parkovacích ploch, tak u výstaviště je parkovací plocha, která má kapacitu 1000 vozidel. V dalších prostorách výstaviště jsou soukromá parkovací místa, která lze taktéž využít, ale je potřeba počítat s tím, že můžou být v dopoledních hodinách již zaplněna.
2: Dnes se od 8 do 13 hodin na městském úřadě ve Frýdlantu uskuteční policejní cvičení zaměřené na mimořádnou situaci. Kolem budovy se bude vyskytovat větší počet policistů se zbraněmi. Lidé musí v blízkosti počítat s omezením. Doplňuje mluvčí policie Klára Jeníčková.
4: Bude probíhat cvičení policistů, které je zaměřené na mimořádnou událost, a to na cvičení AMOK, které je zaměřené na zajištění ozbrojeného pachatele.
2: Městská knihovna v Litvínově získala prestižní ocenění. Cenu Biblioteka Inspirant 2026 obdržela jako jedna z 10 v celé republice. Tématem letošního ročníku byla podpora demokracie. Odbornou porotu zaujali v případě Litvínovské knihovny vzdělávací lekce na motivy Farmy zvířat od anglického spisovatele George Orwella, které rozvíjejí kritické myšlení. Příští ročník se podle organizátorů bude věnovat vlivu knihoven na rozvoj svého regionu.
0: Sport.
2: Fotbalisté Slávie podlehli na úvod Ligy mistrů Lens 2-3. Francouzský soupeř otočil zápas 2 góly v nastavení utkání. Pražané hráli skoro celý druhý poločas bez Mikuláše Konečného, který dostal červenou kartu. Trenér Slávie Jindřich Trpišovský vyloučeného obránce hájil.
5: Miky zase prostě mladý hráč, jsou to zkušenosti nepříjemný pro něj, ale myslím si, že je to pro ně hodně přísný. Z mýho pohledu mu těžko něco vyčítat, protože tam šel nahoru a my měli do breaku a on se do té situace dostal. Kdyby ho zase nechal převzít balón a bránil ho, tak už ho neubráníte toho hráče.
0: Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude na severu Čech převážně zatažené, odpoledne potom čekáme od západu ubývání oblačnosti na oblačno až polojasno a na horách se můžou vyskytnout slabé, ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na severu jedete aktuálně bez nehod, i dál šťastnou cestu a s uzavírkou počítejte nově v Krupce na Teplicku. Kvůli pořádání městských slavností je od dnešního rána uzavřena ulice u stadionu a taky na Hamrech.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Zprávy v 7 jste slyšeli. Dobré ráno z Českého rozhlasu Sever. Nás za malou chvíli čeká pohled do kalendáře. Dnešní datum je 11. září. Tak si připomeneme zajímavá výročí. Společně s Petrem Jungmanem pak vyrazíme do Mostu. Házenkářky pod novým hlavním trenérem Matějem Šustáčkem zvládly perfektně rozjezd ligové sezony, jak uslyšíme před 7:30. Teď písničky, které nestárnou, Olympik nebo Krištof.
0: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Skupina Olympic 7 hodin a 10 minut. No a my tu máme naše kalendárium. Dneska je 11. září a Petr Jungmann našel zajímavá výročí. Samozřejmě nevynechal ani to nejsmutnější 25 let od největšího teroristického útoku ve Spojených státech.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. 11. září, pátek, svátek má Denisa. Tady je Petr Jungmann. Před 75 lety v roce 1951 prosvištěl vlak z Chebu do Aše nádražím v Aši a zastavil se až na německé straně v Selbu. Jedná se o jeden z nejslavnějších masových útěků na západ. Zajímavostí je, že většina ze 110 cestujících takzvaného vlaku svobody se za hranice dostala naprosto nečekaně a neplánovaně. 77 z nich se vrátilo do Československa. K nejhorším teroristickým útokům v dějinách došlo před 25 lety. 11. září 2001. The important symbols of American power have been hit today by a series of devastating terrorist attacks. Teroristé z organizace Al-Qaida unesenými letadly American Airlines narazili do dvojice mrakodrapů Světového obchodního centra v New Yorku. Další unesené letadlo islamisté namířili do budovy Pentagonu v Washingtonu. Čtvrtý letoun se zřítil nedaleko Pittsburghu. Today our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. O život přišlo 2996 lidí a přes 6000 bylo zraněno. Zpráva o útoku v New Yorku před 25 lety zcela zastínila jinou novinu, a to, že na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem byl ve světové premiéře představen nový vůz Mladé Boleslavy, nejluxusnější škodovka zvaná Superb. Tehdy se ještě jmenoval Montro. Před 90 lety se narodil úžasný filmový Major Haluška. Rodák z Havlíčkova Brodu herec Pavel Landovský. První a dosud jediný český pilot Formule 1. Automobilový závodník Tomáš Enge má dneska kulatou 50. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 17 minut. Aktuální teploty máme docela chladné ráno od 8 do 10 stupňů Celsia, jinak zatím žádné srážky, ale předpověď mluví o tom, že ráno a dopoledne bude většinou zataženo, během odpoledne čekáme od západu ubývání oblačnosti, pak až polojasno. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 18 až 21.
2: Přijeďte do Litoměřic oslavit 50. výročí veletrhu Zahrady Čech a podívat se zblízka na naše vysílání. Ve středu 16. září se na litoměřickém výstavišti uskuteční tradiční podzimní veletrh. Čeká vás bohatý kulturní program, pestrý sortiment pro zahradu, dům i chalupu, odborné přednášky plné rad a tipů. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 16. září odpoledne nashledanou v Litoměřicích na Zahradě Čech.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 8 minut bude 7:30 a na Českém rozhlasu Sever teď míříme do Mostu za házenkářkami, které prožívají bezchybný vstup do nového ročníku československé soutěže. Pod výhrami v šale a doma o 10 branek proti Slavii Praha je podepsaný Matěj Šustáček, který v elitní lize debituje v roli hlavního trenéra.
1: Souboje s těžkými soupeři jeho tým zvládl na jedničku. Po skalpu obhájce českého titulu byl velmi spokojený.
2: Užívám si to, jo. Pracuju s tím týmem. Myslím si, že jsme našli dobrou nějakou flow takovou společnou. Holky mi pomáhají. Já pomáhám holkám v těch výkonech, takže si to takhle dáváme zpátky. Ty tréninky, samozřejmě nejsem tam sám, jo, máme realizák, takže není to jenom moje práce, což musím jako zdůraznit. Ale tím, jak jsme si to nastavili, jsem spokojen a doufám, že to budeme jenom pilovat a zlepšovat.
1: Řekl 35-letý trenér Matěj Šustáček, který byl v minulé sezóně asistentem Jiřího Tancože. I proto nemusel mosteckou hru dramaticky měnit.
2: Spíš jako piluje mi to, co jsme dělali loni, ale myslím si, že máme trošku agresivnější tu obranu. Chci po nich víc chodit do těch soubojů na té obraně, víc být agresivnější, nebát se víc to otevřít, protože za mě jako naše zbraně v té šířce kádru, takže to vydržíme to tempo toho zápasu a v tom, že máme holky dobré jedna na jednu, ať v obraně nebo v útoku, a když to budeme pilovat a nebát se to otvírat, tak ostatní týmy to může jak unavit, tak tou kvalitou před.
1: Most během léta přivedl dvě posily, brankářku Michaelu Malou a teprve 20-letou Aniu Vojnovičovou. Ta se proti Slavii blízkla 4 góly.
2: Ania se zapracovala, ona je mladá, ale od začátku, když tady přišla, tak ten první přípravný zápas nebyl jakoby nic to, ale to se dá čekat, je to její první zahraniční angažmá, je to mladá holka. Rozkoukávala se, ale tím, jak je tady díl a díl, tak to graduje za mě, abyste viděli to sebevědomí, což holky ze Srbska z těchto zemí mají a já bych chtěl, jak to ukazuje dál.
1: Minulá sezóna byla pro Most výsledkově nejhorší za poslední dekádu. Vyhrál jen český pohár a získal bronz v české lize. Teď bude chtít uspět lépe, včetně československé soutěže, ve které naposledy obsadil až 4. místo.
2: Nezříkáme se vůbec tohoto, ale není to ten hlavní cíl. Ale určitě chceme uspět i v té doprastavé lize. Cíl je mít medaili z doprastavé ligy. Jeden z těch cílů. Hlavní cíl samozřejmě je mít český titul. A pak v té Evropě prostě se dostat do té skupinové fáze.
1: Prozradil ambice mosteckých házenkářek jejich trenér Matěj Šustáček. Z Mostu David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
4: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

Zpíval Pavel Bobek a teď už je tu pozvání ke zprávám, protože se blížím 7:30. Co se dozvíte? Třeba to, že v Děčíně zítra znovu proběhne akce, která se jmenuje Uklidme Děčín. Co to znamená, i to nám řekne Jana Moravcová 7:30.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Mariánské poutní slavnosti v Krupce na Teplicku omezili parkování v okolí městského stadionu. Podle informací z krupské radnice je parkoviště na Hamrech až do nedělního večera zavřené. Ode dneška platí úplná uzavírka ulice na Hamrech a u stadionu. V Děčíně zítra znovu proběhne akce s názvem Ukliďme Děčín. Obyvatelé můžou v sobotu od 6 do 18 hodin odevzdat velkoobjemový odpad i elektroodpad do speciálních kontejnerů rozmístěných po celém městě. Městská knihovna v Litvínově pomáhá žákům a rodičům na počátku školního roku s balením učebnic a sešitů. Během září pomáhají s balením i dobrovolnice z řad seniorek. Služba funguje celoročně, během roku i podle knihovníků využijí až 200 lidí. Poslanci se dnes v závěrečném třetím čtení budou věnovat pravidlům pro povolování pobytu cizinců v Česku. Jeho schvalování, ale i rušení by mohlo být rychlejší. Je to součást návrhu cizineckého zákona, který předložilo ministerstvo vnitra. Fotbalisté pražské Slavie v úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli v Lens 2-3. Domácí se v Edenu bez vyloučeného obránce Konečného dvakrát dostali do vedení. V obou případech se prosadil Slovinec Šturm. Vítězství ztratili slávisté v nastavení utkání po dvou gólech Lens a obratu z 1-2 na 3-2. Dnešek bude zpočátku zatažený, postupně bude ubývat oblačnosti, na oblačno až polojasno, na horách čekáme ojedinělé slabé přehánky a teplotu naměříme nejvýše do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: U zavírkou počítejte, řidiči, mezi Dlouhým dolem a Vlčí horou na Děčínsku. Jeďte opatrně, šťastnou cestou a dál krásné páteční ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pěkné ráno, zprávy o 7:30 od Jany Moravcové jste slyšeli. Za chvilku se můžeme vracet k našemu Dáme řeč, kdy jsme si včera se Zdeňkem Lukeslem povídali o tom, proč se lidé přestávají zdravit. No a dneska to bude Renata Filipi, se které budeme mluvit o zahradě Čech. Připomínám, že letos slaví 50. výročí, tak právě o tom bude řeč i dnes po 9. A pozvánka nesmí chybět. Pak se podíváme do Liberce a Jablonce, tam totiž zítra začíná týden umění díky festivalu Art Week. A to tu budeme mít pozvánku před 8 hodinou. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, Petr Spálený nebo Miraj.

0: To byl Petr Spálený a na Českém rozhlasu Sever 8 minut po půl 8. Otevřeme téma Dáme řeč. Včera dopoledne si s námi Zdeněk Lukesle povídal o tom, proč se lidé přestávají zdravit, a zavolala nám taky Hanka od Libochovic.
1: Mám takovou hezkou příhodu. Mám malou vnučku, bydlíme na malé vesnici a vždycky učím lidi zdravit. Jednou jsme byli nakupovat v Lounách a vnučka samozřejmě chodila, každý ho zdravila. Když už pozdravila asi po třetí nebo po čtvrtý a nikdo jí neodpověděl, tak se postavila před jednu paní, kterou pozdravila, a říká na ní: ale to je taková strašná ostuda, ty taková velká a neumíš vůbec odpovědět. Paní zčervenala, pozdravila jí a říká: ale vy máte vychovanou vnučku, byla jsem na ní strašně pyšná, ale paní se styděla a okolní lidi se jí strašně smály. Takže to je taková moje malá příhoda.
2: A ještě se vás zeptám, když jste od Libochovic, tam se zdravíte všichni u vás?
1: Samozřejmě, no. U nás na vesnici, když se lidi potkají, tak se zdraví. Ale ty lidi, kteří se přestěhovali, už to takhle nemají, ani jejich děti.
2: No to je škoda.
1: Takže je to taková trošičku ostuda těch rodičů, který by měli těm dětem říkat, že se zdraví. Hmm. Je to slušnost, ano. A je to jenom prostě dvě slova.
0: I dnes samozřejmě dáme řeč, ale bude tu s námi Renata Filipi a otevřeme téma, které je jasné. Dneska je 50. výročí Zahrady Čech, tedy 50. ročník. Dneska startuje právě o Zahradě Čech a o vašich vzpomínkách, o tom, kdy jste tam třeba byli poprvé. Můžeme mluvit po 9. v Dáme řeč.

0: počasí.
1: Za minutu bude 7:45. Jaké máme počasí? Tak dneska je docela chladné ráno, teploty většinou okolo 10 stupňů Celsia. Na radaru žádné srážky, ale předpověď mluví o tom, že bude většinou zataženo. Teprve odpoledne čekáme od západu ubývání oblačnosti na oblačno až polojasno. Hlavně na horách se můžou vyskytnout slabé přehánky a nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Páteční ráno nám zpříjemnil i Vítězslav Vávra. Teď je 7 hodin a 49 minut. No a my zamíříme do Liberce. Začíná tam totiž 10. ročník festivalu umění Art Week. Začíná zítra ve 14 hodin. Organizátoři pro návštěvníky připravili výstavy, přednášky, vernisáže, divadelní a hudební představení. Uvidíte třeba i díla umělce Miléla Mikulaštíka, Olivie Benešové nebo Poliny Kačenkové. Celý ten festival začne zítra koncertem slovenského interpreta Beneho v baru Papír, ale teď už podrobnější pozvánka.
1: Když člověk vstoupí do bývalé lesní vily rodiny Liebigu a později do Volkrova sanatoria a dětské psychiatrické léčebny, může vidět hlavní místnost v přízemí. Tady se nachází výstava Mileny Dopitové. Na co se zaměřila?
2: Představuje instalace s názvem Cesta tvého jména.
3: Jana Bernardová je organizátorkou festivalu Art Week Liberec.
2: Je tady obrovská monumentální projekce, na které vidíme mořské sedimenty, řasy, které obývá moře. Jako další složky instalace jsou tři svěrací dětské kazajky. Instalace je doplněna o dětské židličky, stolečky, vlastně takové malé bobečky.
3: V lesní vile vystavuje taky umělec Milan Mikuláštík.

0: Spojka na nějakou nepovedenou komunikaci.
1: Další akce Art Weeku přibližuje Bernardová.
0: Umělec Jan Krtička připravil malou intervenci zvukovou do lesní vily, ale velká zvuková instalace je součástí výstavy Severní vítr nese barvy v Nisa Factory.
1: Přesný program lidé najdou na webu festivalu. Ten potrvá do pátku 18. září. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Skupina Divoký byl na Českém rozhlasu Sever. Za 5 minut už bude 8 hodin a pokud nás posloucháte, určitě vám neuniknou další informace ze severu Čech, které pro vás chystá Jana Moravcová na 8 hodinu. Kam se podíváme? Například do Lovosic, dneska tam město otevře nový skatepark. A dobré zprávy jsou i z Ústeckých Dobětic, tam by mělo přibýt minimálně 130 parkovacích míst. Právě tuhle zakázku schválili ústečtí radní. Víc tedy ve zprávách v 8 hodin. Počkejte si na ně.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: V Ústeckých Doběticích přibude bezmála 130 parkovacích míst, zakázku schválili ústečtí radní. V Lovosicích dnes město otevře nový skatepark. Od teroristických útoků na Spojené státy z 11. září je to dnes 25 let. Dnešek bude zpočátku zatažený, postupně na severu s ubýváním oblačnosti až na polojasno a teploty do 21 stupňů. Krásné páteční ráno, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Na ústeckém sídlišti Dobětice město propojí Brantovu a Poláčkovu ulici novou jednopruhovou silnicí. Podél ní vznikne téměř 130 nových parkovacích míst. Součástí stavby bude taky chodník a veřejné osvětlení. Vyhlášení veřejné zakázky schválili na svém zasedání ústečtí radní. Zhruba 10 let se budou vzpamatovávat pískovcové skály z ničivého požáru v Národním parku České Švýcarsko. Vzorky z míst, která před 4 lety spustošil oheň, analyzovali odborníci z Akademie věd. Zjistili, že pískovec byl tehdy vystaven výrazně nižší teplotě než okolní stromy.
2: My jsme zjistili z minerálních studií a ze studií uvolňování rtuti, že ty teploty se pohybovaly zhruba do 310 stupňů Celsia.
3: Testy podle Michala Filipio z Geologického ústavu Akademie věd ukázaly, že ze skal opadlo přes 100 tun pískovce. A jak potvrzuje Jan Blahut z Ústavu struktury a mechaniky hornin, náš nejničivější lesní požár způsobil před 4 lety ve skále i mikrotrhliny.
4: Vyšlo nám, že to postižení tím požárem dosahovalo nějaký hloubek 6 cm v tom dlouhém pravčickém dole.
3: Nejdříve za 10 let se podle odborníků obnoví skály na 1000 hektarové ploše v Národním parku České Švýcarsko. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: V lesoparku Osmička v Lovosicích dnes zahájí provoz nový skatepark. Informovala o tom mluvčí města Eva Břeňová. Součástí areálu jsou moderní betonové překážky s názvy Bowl, rádiusy, šikminy, schody, boxy a raily. Radnice do sportoviště, které je nejen pro skateboard, ale taky pro další kolečkové sporty, investovala téměř 20 milionů korun. Američané si připomínají 25 let od teroristických útoků z 11. září. Piety na místě původního světového obchodního centra se zúčastní všichni žijící američtí prezidenti, kromě toho současného. Donald Trump pronese projev u Pentagonu.
5: Američané dnes budou držet při vzpomínkové akci celkem 7 minut ticha za oběti 11. září. Dosud to bylo vždy 6 minut. Přidaná minuta patří všem, kteří zemřeli později na zdravotní následky, popsala zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová.
6: Poprvé se vůbec zohledňují záchranáři, hasiči a dobrovolníci, kteří pracovali na sutinách v Grand Zero a vdechovali toxický prach.
5: U památníku v centru amerického Manhattanu přečtou organizátoři jména všech téměř 3000 obětí. Atentátníci z teroristické Al-Kaidy unesli ráno 11. září 2001 celkem 4 letadla. Dva stroje narazily do mrakodrapů Světového obchodního centra, třetí do Pentagonu a čtvrtý se po souboji pasažérů s teroristy zřítil do pole. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Na severu Čech bude zpočátku zataženo, postupně bude oblačnosti ubývat a dočkáme se oblačné oblohy i polojasné oblohy. Přehánky očekáváme na horách ojediněle a budou jen slabé. Nejvyšší denní teploty naměříme do 21, na horách do 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 čekejte komplikace ve směru na Prahu na 44. kilometru u Siřejovic. Pozor, tam dejte na sraženou značku na vozovce a s uzavírkou počítejte od dnešního rána v Krupce na Teplicku. Zavřená je ulice u stadionu a taky na Hamrech.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré ráno, tak tedy krátce po 8 hodině jste slyšeli zprávy od Jany Moravcové. Za chvilku se zeptáme Martina Písaříka na to, jak velký je Tichý oceán. A to bude asi zajímavé číslo. Pak pro vás máme další díl ze série Svět očima Havla. Tentokrát na zaměření spisovatele a dramatika před 8:30. A nesmí chybět ani písničky, které nestárnou, Petr Rezek nebo Hana Zagorová.
0: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Nejkrásnější déšť přivolal Petr Rezek, teď je 8 hodin a 12 minut. Tak pojďme také k vodě vlastně trochu, i když to je jedna z největších na celé planetě. Totiž Martina Písaříka se dneska zeptáme, jak je velký Tichý oceán.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že Tichý oceán je tak rozsáhlý, že prakticky zabírá celou jednu polokouli? Největší oceán na Zemi pokrývá plochu přibližně 165 milionů kilometrů čtverečních, což je více než třetina celé zemské vodní plochy. Jeho rozloha je tak obrovská, že kdyby se všechny světové kontinenty vešly vedle sebe, Tichý oceán by je stále dokázal obklopit. Na mapě působí jako jeden celek, ve skutečnosti ale tvoří nesmírně rozmanitý prostor s tisíci ostrovy, podmořskými horskými hřebeny a hlubokomořskými příkopy. Jedním z nejzajímavějších míst je oblast Mariánského příkopu, který je nejhlubším známým místem na Zemi s hloubkou přes 11 000 metrů. Právě zde si člověk nejvíce uvědomí skutečný rozměr oceánu, který se neprojevuje jen na povrchu, ale i v hlubinách. Zajímavá je i představa průchodu zeměkoulí. Kdyby bylo možné kopat přímo skrz Zemi z některých oblastí Tichého oceánu, skutečně byste se po průchodu středem planety dostali opět do oceánu. Je to dáno tím, že oceán zabírá tak velkou část zemského povrchu, že jeho protilehlé body často leží opět ve vodě. Tichý oceán je tak prostorem, který svými rozměry i hloubkou přesahuje běžnou lidskou představivost.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 17 minut, máme za sebou chladné ráno, kdy se teploty pohybovaly jen kolem 8 až 10 stupňů Celsia. Každopádně teď už pomalu, ale jistě stoupají, ale žádné vedro nečekejte. Nejdřív bude oblačno, odpoledne bude ubývat oblačnosti a nejvyšší denní teploty 18 až 21.
0: Český rozhlas Sever,

0: Za 10 minut bude 8:30, teď už máme připraven další díl našeho seriálu o Václavu Havlovi, který tu bude celé září. Tentokrát role spisovatele a dramatika a pravidelně se vyjadřoval i ke své umělecké tvorbě, ať už šlo o nové knihy nebo uvedení divadelních her.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů z Lán.
3: V 90. letech se Václav Havel etabloval jako politik. Ani v této roli se ale nechtěl vzdát svého původního zaměření. Dramatika. V hovorech z Lán v dubnu 1990 tak vyjádřil potěšení z toho, že se jeho hry vracejí na jeviště divadel a televizní obrazovky.
2: Mě těší, že se mé hry začínají hrát. Z těch svých premiér považuji za nejdůležitější premiéru Larga Desolata v divadle Na Zábradlí, mimo jiné podle mého mínění velmi dobré představení.
3: V lednu 1991 prezident přiznal, že by se rád k divadelní tvorbě vrátil, ale zatím na to nenachází čas.
2: Je to legrační, ale já jsem v roce 89. rozepsal hru, napsal jsem ji asi z 2/3 a pak přišla revoluce a najednou v té naprosto nové, radikální a překvapivé situaci se mi zdálo, že ta hra úplně je mimo a nemá smysl, tak jsem ten rukopis zahodil. Ta hra totiž byla o paradoxech moci a po roce pobytu v této funkci mi najednou ty všechny paradoxy přicházejí tak živé, tak těsně se mě dotýkající, že toho trošku lituju, že jsem to vyhodil.
3: Nicméně literárně Václav Havel nezahálel. V říjnu 1991 se zúčastnil v pražském divadle Na Zábradlí křtu své nové knihy Letní přemítání.
2: Já jsem na jaře pojal úmysl, že se pokusím o dovolené napsat souvislejší soubor svých názorů na dnešní situaci naší země, na její základní problémy, že se pokusím trochu zamyslet o jejich výhledech, o její budoucnosti a podařilo se mi během několika málo dní o dovolené opravdu napsat tu knížku. K 50. narozeninám jsem si tak trošku věnoval nebo napsal knížku Dálkový výslech a tedy k 55. Bez děky přichází knížka tato.
3: O 2 roky později, v říjnu 1993, zase Havel představoval knihu Antikódy.
2: Není to tak úplně nová knížka, naopak je to soubor grafické poezie, co jsem psal v 60. letech, trochu i v 70., který souborně vychází a já jsem tam dopsal po letech jeden nový typogram a ten jsem psal v té době, kdy jsem už nebyl československým prezidentem a uvažoval jsem o tom, zda mám přímou kandidaturu na českého prezidenta. Byla to taková pro mě trošku zvláštní doba. Noviny byly plné článků všelijakých proti mně. Všichni mluvili o mých chybách, aniž nějak přesně popisovali, jaký chyb jsem se dopustil.
3: A právě na vernisáži knihy nechal prezident kolovat petici, která ve výsledku vedla ke znovu otevření legendární pražské kavárny Slávie.
2: Já jsem na závěr tohoto takového přátelského vzpomínání skutečně nechal kolovat petici protestující proti tomu, že tato kavárna je nesmyslně už 3 roky uzavřena. Byl to takový ambivalentní počin. Na jedné straně mi šlo o to trošku vyvolat pozornost veřejného mínění, vyvolat určitý tlak na tu firmu, která má kavárnu Slaví pronajatu, proto, aby v ní nic nebylo. Na druhé straně to byl samozřejmě napůl, že trošku jsem se jakoby vrátil do svých disidentských dob, kdy jsme sbírávali podpisy za různé vážné věci.
1: Svět podle Havla.
2: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z hovorů z Lán.

Býval Petr Nať a Český rozhlas Sever za chvilku přinese další zprávy, tedy konkrétně Jana Moravcová. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou dneska otevře svoje dveře, tedy svoje zázemí. Pokud vás tyhle věci zajímají, můžete se jít podívat. Na zítřek je připraven den otevřených dveří. Víc Jana Moravcová ve zprávách.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Litoměřicích dnes začíná jubilejní 50. ročník veletrhu Zahrada Čech, který potrvá až do středy 16. září. Akce si podle pořadatelů nevyžádá žádná dopravní omezení ani uzavírky. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou otevře veřejnosti své zázemí. Na zítřek připravil den otevřených dveří ve svých dvou areálech. Česko neplánuje dávat v roce 2035 5% na obranu. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že je to nereálné. Jde o závazek NATO, který mají plnit všechny členské země. Při nehodě turistického autobusu na východě Švýcarska zemřelo několik lidí a další jsou zranění. Informovala o tom tamní policie. Přesný počet obětí zatím není známý. Autobus tam najel do svodidla a spadl ze silnice na bok. Na místě zasahovali záchranáři i 5 vrtulníků. Fotbalisté Slavie podlehli na úvod Ligy mistrů Lens 2-3. Francouzský soupeř otočil zápas 2 góly v nastavení utkání. Dnes ráno a dopoledne bude na severu převažovat zataženo, postupně bude ubývat oblačnosti a bude oblačno až polojasno. Na horách očekáváme ojedinělé slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty dnes do 21 a na horách do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S rozsáhlými uzavírkami musí od dnešního rána počítat řidiči v Roudnici nad Labem a to kvůli vinobraní. Uzavřeny jsou například ulice Arnoštova, Karlovo náměstí, Nerudova, Očkova, Orlova, Řipská nebo Husovo náměstí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Český rozhlas Sever a zprávy o 8:30. A pokud s námi vstáváte, tak za malou chvíli si řekneme, co přinese dnešní den, tedy pátek 11. září. A pak se podíváme na litoměřické zastupitelstvo. Tam totiž rozhodli o nové podobě nároží v Jiráskových sadech. A o tom budeme mluvit před 9. hodinou. Teď už ale písničky, které nestárnou, Rangers nebo Katapult.

0: To byli Rangers, pojďme si říct, co přinese dnešní den na severu a je to hodně zajímavého. Tak třeba v Hřensku, tam se dneska uskuteční čtvrtý ročník benefičního běhu na podporu léčby závislosti. Je to ze dna na vrchol. Dno, to je nejnižší bod České republiky, tedy Hřensko, no a vrchol Luční bouda. Podrobnosti uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. V Litoměřicích startuje 50. ročník podzimního veletrhu Zahrada ČES. Čech do Litoměřic už míří náš severočeský stopař. Během dne o zahradě určitě uslyšíte. V Mostě se koná mostická slavnost od 10 hodin dopoledne. Program na několika pódií, programy pro děti i sportovní program. A slavnost pokračuje i zítra. V Děčíně na zámku vystoupí skupina Činasky. Na jižní zámecké zahradě začíná koncert v 5 odpoledne.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 8:45. Jaké máme aktuální počasí? Tak většinou teploty do 12 stupňů Celsia, takže žádné vedro po ránu a nebude tak ani celý den. Nejdřív zataženo, později odpoledne bude ubývat oblačnosti, takže by mohlo vykouknout i sluníčko a nejvyšší denní teploty se dostanou na 18 až 21.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 8:47 a my teď s Českým rozhlasem Sever míříme do Litoměřic, ne tedy kvůli zahradě Čech, kvůli soše, protože sochu sovětského vojáka v Jiráskových sadech v Litoměřicích nahradí červený buk. Na posledním jednání o tom rozhodli zastupitelé města. Jde o jeden ze tří vítězných návrhů, který vzešel z letošní architektonické soutěže. A rozhodování sledovala i redaktorka Lucie Hejzlová. Lucie, dobré ráno.
1: Pěkný den.
0: Jak to jednání a to rozhodování následné vypadalo?
1: Během jednání označil jeden ze zastupitelů návrh, který v architektonické soutěži skončil na druhém místě, tedy vysazení červeného buku od krajinářského ateliéru Sendlera Radilová jako nejvhodnější. Další zastupitel pak chtěl přenechat rozhodování o nové podobě vstupu do Jiráskových sadů na dalším zastupitelstvu, které vzejde z voleb. Vystoupil také vítěz soutěže, sochař Štěpán Beránek, který navrhl bronzovou sochu Snílka. Přesvědčit zastupitele se mu ale nepodařilo, jeho řešení se odborníkům zdá finančně a technicky náročné. Bronzová socha by totiž vyšla na necelé 2 miliony korun. Nakonec bylo pro levnější variantu, tedy vysazení buku, 20 z 25 přítomných zastupitelů.
0: Kdyby ten buk měl zaplnit zatím prázdné nároží v Jiráskových sadech?
1: Vzrostlý strom by mohl být v Jiráskových sadech vysazený ještě letos. Podle mluvčí města Michaely Rosypalové bude rozpracovaný ten návrh a připravený k realizaci. Kromě samotné výsadby stromu za zhruba 50 tisíc korun dojde na místě ještě k dalším úpravám, například ke změně uspořádání laviček či položení kamenných bloků.
0: No a pojďme ještě připomenout, to vlastně proč radnice pomník odstranit nechala?
1: Pomník s názvem Čest a sláva sovětské armádě ve městě od vypuknutí války na Ukrajině v únoru roku 2022 budil silné emoce. Část obyvatel Litoměřic proti přítomnosti sochy v Jiráskových sadech začala protestovat a požadovat její odstranění. Poté byla pískovcová socha sovětského vojáka několikrát potřísněná barvou. To už ale radnici došla trpělivost a sochu začala hlídat policejní kamera. A loni v červnu ji město nakonec nechalo odstranit.
0: Celou historii té zmíněné sochy připomněla Lucie Hejzlová. Díky za informace, Lucko, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Vzkaz v lahvi předala Lucie Vondráčková na Českém rozhlasu Sever. Si teď budeme povídat s Renatou Filipy, která vás dneska mimořádně bude provázet s Dáme řeč, protože Zdeněk Lukesle je kde?
1: Na zahradě Čech. Ahoj Petře. Čech,
0: přesně tak.
1: A to je ahoj. I naše dnešní téma, protože zahrada Čech slaví neuvěřitelných 50 let. Petře, kolikrát jsi byl na zahradě Čech?
0: No.
1: 50krát.
0: Ne, to se přiznám, že ne, ale dobře, 34krát. Určitě.
1: Kdy jsi tam byl poprvé?
0: No i víckrát. Myslím tak 91, 92. rok. 34 a víc jsem zažil teda. Počítám to dobře. Je to 30?
1: Ano.
0: No, tak jo. Vzpomínám si, když jsem tam ještě vysílal, tam existovalo místní rozhlas. Jako na výstavišti, takže jsme tam vysílali z rozhlasu z výstaviště.
1: A co třeba program právě v těch 90. letech, jak vypadal?
0: Velmi podobně. Na pódiu, myslím, že každý, kdo si projde ten areál, si prostě chvilku rád u toho pódia sedne.
1: Na chviličku
0: odpočíme. Když se tam něco děje, tak je to o to příjemnější.
1: Je něco, co by si třeba zahradě Čech popřál do dalších let?
0: No, dalších 50 bych popřál, ale určitě. To by někdo musel vzít poměrně dost peněz a ten areál už by si taky zasloužil.
1: Ale já myslím, že zahrada Čech to zvládne. No a právě to je naše dnešní téma, tak se moc těším na naše posluchače.
0: Po deváté dejte řeč, teď se loučí Petr Beran a zítra ráno naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Parkování v Krupce na Teplicku omezují poutní slavnosti. S balením učebnic a školních sešitů pomáhá knihovna v Litvínově. Do Liberce dnes odpoledne dorazí peleton cyklistických závodníků. Dnešek bude zpočátku zatažený, postupně oblačný až polojasný, s teplotou do 21 stupňů. Krásné dopoledne, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Mariánské poutní slavnosti v Krupce na Teplicku omezily parkování v okolí městského stadionu. Podle informací z krupské radnice je parkoviště na Hamrech až do nedělního večera uzavřené. Ode dneška platí úplná uzavírka ulice na Hamrech a u stadionu. Návštěvníci slavností budou moct parkovat v ulici Bohumila Bachury. Program na městském stadionu začíná dnes odpoledne a pokračuje i v sobotu. Městská knihovna v Litvínově pomáhá žákům a rodičům na počátku školního roku s balením učebnic a sešitů. Během září pomáhají s balením i dobrovolnice z řad seniorek. Služba funguje celoročně během roku i podle knihovníků využijí až 200 lidí, říká knihovnice Michála Hrabinská.
3: Je to velmi žádaná služba po celý rok, nejenom na začátku školního roku. My balíme sešité a učebnice vlastně od ledna do prosince a v září posilujeme náš tým ještě dobrovolnicemi, které nám pomáhají tady na našem balícím centru.
2: V Liberci bude dnes cíl první ze tří etap mezinárodního cyklistického závodu European Peace Ride. Podle informací magistrátu by měl 200četný peleton přijet zhruba v 17 hodin. Mezi závodníky budou i čeští cyklisté Zdeněk Štybar, Jiří Ježek, Radomír Šimůnek a Pavlína Vejvodová. Závod startuje v 11 hodin v německé Žitavě. První etapa povede přes Polsko do Liberce. U liberecké radnice bude od 13 hodin doprovodný program.
4: Druhá etapa odstartuje v sobotu v 8 hodin ráno od hotelu Imperial v ulici 1. máje. Povede přes Děčín a Petrovice až do Drážďan. Nedělní závěrečná etapa bude na území Německa. Její cíl bude v Saské Kamenici. Cyklisty čeká přes 500 kilometrů, na nichž budou muset celkem zvládnout víc než 6000 výškových metrů. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Divadlo Bolka Polívky a divadlo Bez zábradlí pokračují ve sdílení scén, spolupráci představili na začátku roku. Do Prahy během září a října zavítá 5 inscenací, mezi nimi třeba Rebelky oheň a popel nebo Anděl v lihu. Poslední jmenovaný titul měl premiéru právě letos v lednu, krátce na to se představil divákům divadla Bez zábradlí v Paláci Adria a dnes odstartuje taky aktuální série představení.
1: Počasí.
2: Počasí pro dnešek na severu, ráno a dopoledne většinou zataženo, postupně bude od západu ubývat oblačnosti, na oblačno až polojasno a na horách čekáme slabé, ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty do 21, na horách do 17 stupňů. A stav řeky Labe dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem, hladina měla 132 cm, průtok byl 86 metrů krychlových za sekundu, předpověď 125 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav Ústí dnes 130 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: U Jiříkova na Děčínsku pozor na nehodu dvou osobních aut, vysopatrností projedete a komplikace aktuálně čekejte řidiči taky ve Cvikově v Pivovarské ulici na silnici 1/13, i tam se bouralo. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál krásný pátek s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po deváté a na Českém rozhlase Sever právě teď začíná páteční Dáme řeč. A protože Zahrada Čech oslavuje 50 let, tak se společně vypravíme do Litoměřic. Já se vás zeptám třeba na to, kdy jste na výstavě Zahrada Čech byli poprvé. Jestli se pamatujete, jaký tenkrát byl kulturní program, co jste si nakoupili a hlavně, co byste Zahradě Čech popřáli do dalších let. Volejte do studia, telefon je 475 212 212, rozhodně můžete psát i e-mail maily na adresu dámeřeč@rozhlas.cz a klidně pište i na Facebook Českého rozhlasu Sever. Se mnou ve studiu je i má kolegyně Jana Moravcová. Janí, hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
5: Kolikrát jsi byla na zahradě Čech?
2: Je nepočítaně. Vzhledem tomu, že jsem litoměřický rodák, tak si myslím, že mě tam brali úplně od malinka. A zároveň i v pozdějším věku jsem tam byla dost často.
5: Dost často, líbí se ti tam?
2: Jo, líbí se mi tam, akorát se mi nelíbí, je tam takový vítr v peněžence.
5: Ano, když jsem byla na jarní, tak jsem to krásně poznala, ale Jani, co by si popřála zahradě Čech do dalších let?
2: Já bych popřála organizátorům i celé zahradě Čech, ať se daří a hlavně i lidem, ať se tam líbí, ať si tam vyberou, co potřebují a tím udělá prostě výstava radost.
5: Tak to je krásné přání od Jany Moravcové. Těším se i na ty vaše. Klidně volejte do studia. Telefon je 475 212 212. Společně dáme řeč. Teď už ale posílám písničky, ty, které nestárnou. Zaspívá Karel Gott a později i Valdemar Matuška, ale teď posílám Petra Muka.
1: Dáme řeč s Renátou Filipy.

0: Tohle byl Karel Gott a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč. My si povídáme o zahradě Čech, protože ta oslavuje neuvěřitelných a krásných 50 let. Se mnou ve studiu je i má kolegyně Slávka Brádlová. Slávko, hezké dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům. No ráda bych slavila zároveň se zahradou Čech. Bohužel já už to číslo mám o chloupek větší.
0: Slávko, kdy jsi byla poprvé na zahradě Čech?
1: Já si ten rok asi nevybavím. Vzhledem k věku klidně jsem mohla být i na tom ročníku.
0: Na tom prvním ročníku.
1: Ale rozhodně v pozdějších letech, když jsem už nastoupila sem do tehdy Československého rozhlasu, tak jsme pak s mužem tam, myslím, 2 nebo 3 sezóny byli v tiskovém středisku.
0: Ano.
1: Což byla hodně zajímavá práce a je to vlastně něco, co mě provází dodnes, protože spolupracuju s Hobby magazínem, kde jsou ty zahrádkářské, chovatelské a kutilské záležitosti. Takže dá se říci, že skoro každý rok z té zahrady Čech v Litoměřicích čerpám, ať už z té jarní nebo podzimní.
0: Tak je skvělé, že tě máme ve studiu, protože ty nám vlastně můžeš přiblížit tu historii těch 50 let. Jak se zahrada Čech vlastně proměnila od těch počátků vlastně do posud?
1: No, dřív to bylo tak, že tyhle záležitosti byly lákavé jednak tou základní nabídkou, ale také tím, že tam bylo třeba zboží, které se jindy nevyskytovalo.
0: Ano.
1: Takže zatím tam lidé cílili. Pak teď si přesně už nevybavím, v kterém roce se to podařilo pořadatelům uspořádat tak, že zmizely takové ty stánky, trhovcové, řeknu,
0: ano.
1: Nechci přímo jmenovat. A je to opravdu soustředěné na ty zahrádkáře, kutily, chovatele taky, no na ty chovatele až tolik ne, ale taky se tam najdou králíci a tak podobně. No a hlavně je to sortiment, který právě těm zahrádkářům může hodně pomoci. Pokud jim bývá tam i mechanizace, bývají tam nástroje, je tam docela zajímavý pavilon s potravinářským zbožím,
0: ano.
1: Takže třeba regionální sýry nebo čaje a takové věci. O občerstvení je vždycky bohatě postaráno a v neposlední řadě taky tradicí je kulturní program. Tak tuším, že dneska tam zpívá Michal David odpoledne a zítra tam bude zpívat Monika Absolonová například.
0: Mm-hmm. A právě kulturní program, to je další věc, na kterou bych se ráda zeptala, ten se taky proměnil. Jedna posluchačka, jeden mail, který potom budu číst, tak vzpomíná na úžasnou dechovku. To už tam dnes není.
1: No, kdož ví, já jsem vlastně ten program letos podrobně nestudovala, ale ta dechovka tam bývá. Já si myslím, že to docela k té zahrádkářské problematice nebo tématice docela sedí. Tak můžeme se tady na to podívat. No vida, máme tam Kolárovce, takže to není sice dechovka v tom pravém smyslu slova, ale rozhodně jsou to písničky, které třeba si mohou zaspívat lidé i s nimi. Ano, Michal David dnes ve 13 hodin, Monika také zítra ve 13 a v 10.15 zítra pozor In Flagranti, což je, jestli se nepletu, takové houslové seskupení Dam a hraje jim to nádherně. A taky tam bude Jiří Korn.
0: Ano, Jiří Korn, na toho koukám, ten bude v neděli ve 13 hodin, takže já věřím, že zahrada Čech si doopravdy ten 50. ročník krásně užije. Slávko, na závěr, co by si popřála zahradě Čech do dalších let?
1: No, tak já se budu držet při zdi, popřeju dalších úspěšných 50 let.
0: Ano.
1: A že se tam ještě několik málo let z těch příštích 50 třeba uvidíme.
0: Slávka Brádlová byla hostem ve studiu, moc ti díky a vy volejte ke mně do studia, protože my dáváme řeč o 50 letech zahrady Čech, oslavuje tedy svoje narozeniny. Zeptám se vás a ptám se vás, kdy jste tam byli poprvé, co jste kupovali a co byste zahradě Čech popřáli. Telefonní číslo je 475 212 212.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč. My si povídáme o zahradě Čech, ta dnes startuje v Litoměřicích a taky slaví nádherných 50 let. K nám do studia se teď dovolala i paní Jana z Ústí nad Labem. Paní Jano, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, tak na letošní rok už máme koupené přes internet vstupenky, už ano. Se tam zase moc těšíme. No, na zahradu Čech jezdíme už asi 6 let, od té doby, co jsme získali zahrady, starám se o městský záhon, ten jsem taky osázala už hodně, poprvé jsme tam nakoupili cibulky všeho, co jsme potkali, tulipány, lilie, narcisky, to jsem osadila synovi na zahradu.
0: Ano.
1: Takže to a od té doby teda jedu velkým. Vždycky tam jedu a říkám, letos jdem, jedem koukat a minimálně.
0: A nikdy to nevíde, ano, rozumím. Paní Jano, co byste popřála zahradě Čech do dalších 50 let?
1: No samozřejmě, aby to trvalo i nadále, klidně těch dalších 50 let a mně se tam moc líbí, dokonce když jsme tam byli poprvé, tak jsem se zúčastnila kurzu, to bylo na Velikonoce, myslím, že to bylo, tak jsme tam vytvářeli takové kola, ti jsme zdobili, pomáhali nám tam, s tím bylo to nádherný, krásný zážitek hned na poprvé. Myslím, že letos tam taky něco takového je, ale že se přihlašovalo přes internet, takže to už jsem nestihla, ale to mě se to vždycky líbí, jsem staví dům, takže tam jsou i různý takový i to, ty na topení a takovýhle, tak my tam vždycky nafotíme, vezmeme letáky.
0: Čerpáte inspiraci, toho, přesně tak.
1: Takže jako my si tam užijeme všechno, nejenom ty kytičky, prostě všechno.
0: Paní Jana z Ústí zavolala k nám do studia, tak paní Jano, užijte si i letošní zahradu Čech, myslím, že počasí bude přát, no a prostě...
1: No, a přeju, aby nepršelo samozřejmě.
0: Díky za zavolání, mějte se a naslyšenou.
1: Hezký den, naschledanou.
0: A co vy, kdy jste poprvé byli na zahradě Čech, co tam třeba nakupujete a co kulturní program, jak se vám líbí, zavolejte mi do studia. Telefon je 475 212 212.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

zmizela jako laň lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Tohle byl Jaromír Nohavica a jeho kometa. 9 hodin a 26 minut, k tomu vy posloucháte dnešní Dáme řeč. My si povídáme o zahradě Čech, protože ta letos slaví 50 let. No a vcelku kuriózně se na zahradu Čech poprvé podíval i pan Mirek z Prahy, který nám zavolal do studia. Pane Mirku, hezké dopoledne.
1: Vám taky dobrý den.
0: Tak povídejte, jak jste se vlastně poprvé podíval na zahradu Čech?
1: No, mě osud zavedl, že jsem vojenskou základní službu sloužil v Litoměřicích, jak víte, tam bylo několik útvarů. A jedna z mých povinností občas bylo sloužit pomocníka dozorčího posádky. A v rámci toho jsem vedl občas hlídku, takzvanou pořádkovou hlídku, což je taková ta velice neoblíbená lítačka mezi vojákama.
0: Ano.
1: A vždycky, když měl jsem štěstí, když jsem teda mohl jít ne po hospodách a hlídat vojáky, jak se chovají v hospodách, ale na zahradu všech. Takže v podstatě jedna z těch součástí té pořádkové hlídky bylo projít zahradu Čech a zkontrolovat, jestli jsou tam řádně ustrojení vojáci, jestli se řádně chovají. Štěstí bylo, že se přiznávám, že tam vojáci nechodili,
0: ano.
1: Takže služba tam byla velice zajímavá, příjemná, takže jsem
0: a klidná, hlavně.
1: Mohl jsem si perfektně prohlídnout zahradu Čech, to bylo vlastně 45 let, takže to bylo na začátcích a už tenkrát jsem mi to strašně líbilo, jak prostě ty všichni se svýma výpěstkama, to atmosféra a ochutnávky, to bylo pro mě velice zajímavé, že tam byla možnost. Takže tak mám moje vzpomínka. Chtěl bych, aby samozřejmě ta zahrada Čech byla dál, teď 45 let už je hodně, od té doby jsem tam nebyl a chtěl bych se tam zase někdy podívat. No.
0: Tak třeba to klapne.
1: Litoměřice jsou sami o sobě velice krásné.
0: Ano, tak třeba to klapne, třeba se rozhodnete ještě letos anebo příští rok. Díky za zavolání a díky za krásný příběh.
1: Díky, naschle.
0: A klidně zavolejte i vy, kdy jste se poprvé podívali na zahradu Čech, ale po písničce budeme volat Zdeňkovi Lukeslovi, který právě teď na zahradě Čech už je.
2: Dáme řeč s Renátou Filipy.

0: Umberto Tozzi dospíval 9 hodin a skoro 32 minut k tomu a my si povídáme v dnešní Dáme řeč o Zahradě Čech, protože ta slaví krásné jubileum 50 let. No a na Zahradě Čech je i můj kolega a hlavní moderátor Dáme řeč a taky hlavní moderátor na Zahradě Čech, Zdeněk Lukesle. Zdeňku, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, já tě zdravím, zrovna sedím mezi cuketami, rajčaty a jabkami.
0: Mm-hmm. Jak jsi se tam ocitl?
1: No, jsem na Zahradě Čech,
0: no, jistě.
1: Tady to krásný kvete všechno, ovoce, zelenina, květiny a samozřejmě i pomůcky na zahradu, je to tady nádherně. Všechno je vyzdobené 50, takže myslím si, že to 50-leté výročí bylo dneska zahájeno se ctí. Ono teprve teda zahájeno, to slavnostní zahájení bude asi tak za hodinu, ale pak to všechno vypukne. Jsi zvědavá?
0: Jsem zvědavá. Zdeňku, řekni nám trošičku více k programu, protože ty jsi vlastně podle mě ten člověk, který ví momentálně nejvíc.
1: Ano, v programu vám můžu říct jenom to, že program začal dnes,
0: kdy
1: bude otevřeny brány a probíhá tady všechno až do středy. A určitě kromě té výstavy, kromě toho veletrhu, vás zajímají i jména, která se tady objeví. Samozřejmě na pódiu estrády se to bude střídat. Dneska tady bude Michal David odpoledne.
0: Ano.
1: Zítra se můžete těšit na skupinu Inflagranty, na Moniku Absolonovou. V neděli bude hlavním hostem Jirka Korn a Kampeny. V pondělí Heidi Janku, v úterý Iveta Blanoličová a ve středu Kolárovci.
0: Tak to zní naprosto skvěle. Zdeňku, vzpomínáš si, kdy jsi byl na Zahradě Čech úplně poprvé, ne třeba v pozici moderátora, ale jako návštěvníka?
1: Jako malé děťátko, jako malý chlapeček jsem tady byl, to mi bylo tak 10 let, 12 let a na pódiu jsem viděl svůj moderátorský vzor.
0: Mm, a to byl kdo?
1: Přemek Podlaha.
0: Přemek Podlaha?
1: No, Přemek Podlaha tady předával zlaté jablko a bylo to opravdu nádherný. A dneska právě je to jak v pohádce, prostě 50-leté výročí slavíme. Mimochodem jsou tady připraveny i speciální expozice, výjimečné expozice k 50 letům, protože všechno je laděno do pohádky, to téma je pohádka Zahrady Čech, hned jak všechno začalo. Takže se tady potkáte třeba i s Popelkou, s Červenou Karkulkou, s Pyšnou princeznou, no nádhera.
0: No, zní to naprosto skvěle. Ale hlavně pro rodiče s malými dětmi, ty se tam tady určitě vyřádí. Zdeňku, ještě mi prozraď, a ty to budeš říkat určitě na Zahradě Čech, ale jako první posluchačům Českého rozhlasu Sever, ať to máme úplně první, co by si Zahradě Čech popřál do těch dalších let?
1: Já bych jí popřál, ať je stále tak rozkvetlá, ať prostě nám kvete dalších 50 let a ať je ten společný telefon, ať my spolu za těch 50 let uděláme.
0: Dobře. Zdeněk Lukesle, který je právě teď na Zahradě Čech a se kterým se můžete potkat na pódiu, tak díky, že jsi s námi a užij si to tam, naslyšenou.
1: Měj se hezky, přivezu k Suketu, jo?
0: Dobře, přivez a prosím podpis od Jiřího Korna s Suketou. Děkuji. Tak a milí posluchači, klidně zavolejte i vy do studia Českého rozhlasu Sever 475 212 212. My totiž slavíme 50 let, Zahrada Čech má to krásné jubileum a ptám se vás, kdy jste tam byli třeba poprvé a co tam kupujete?

0: Dalibor Janda a jeho krabička Sirek, 9 hodin a 37 minut k tomu, vy posloucháte dnešní Dáme řeč, my si povídáme o zahradě Čech, to ta oslavuje nádherné jubileum, tedy 50 let. Píšete i e-maily na adresu dámeřeč@rozhlas.cz. Dobrý den, pro mě má zahrada Čech úplně jiný význam. V roce 1988 jsem tam totiž u jednoho ze stánků s občerstvením potkal svou budoucí ženu a jsme spolu doteď. Tehdy jsme si domů odváželi mladý stromek jabloně, který dodnes na zahradě plodí skvělá jablka. Děkuji za téma a hezký den, tak to přeje pan Zdeněk z Litoměřic. No a dneska, jak jsme si říkali, začíná jubilejní 50. zahrada Čech na výstavišti v Litoměřicích. I když s tou 50. to není tak jednoduché, protože úplně první zahradnická výstava se v Litoměřicích konala už v roce 1936. Jak to tedy je, vysvětlí Michaela Mokrá, ředitelka městských kulturních zařízení Litoměřice.
1: Já bych chtěla nejdřív zdůraznit, že to není jakoby 50 let fungování, protože první výstava tohohle z toho druhu proběhla v Litoměřicích už v roce 1936. Původně nesla název Výstava ovoce, zeleniny a chmele a tak určitým způsobem putovala po různých místech Litoměřic. A vlastně až v 80. letech se dostala do prostor současného výstaviště, ale výstavištěm to ještě nebylo označováno. A začalo se aktivně pracovat na transformaci toho prostoru. Jako kuriozitu můžu třeba říct, že pavilon K byl kravín, pavilon T tělocvična a tam, kde je dneska pavilon D, tak vlastně byla tribuna fotbalového hřiště. Až v roce 72 nesla výstava svůj název, který má až doteď. Ona neprobíhala v pravidelných cyklech, měla určité intervaly ze začátku, až vlastně v posledních letech probíhá každoročně. Třeba já jsem na výstavišti více než 13 let a to už probíhá každoročně a i předtím probíhala každoročně. A proč vnímám takovou tu důležitost anebo znalost značky Zahrada Čech a vůbec toho veletrhu jako takového, tak já to přikládám právě té tradici a právě tomu tématu, kterému se Zahrada Čech věnuje, protože to je všeobecně oblíbené téma, je to relaxační téma, nenásilné téma a umožňuje to zároveň setkávání lidí.
2: Která osobnost veřejného života nebo známý host zanechal na výstavišti největší stopu nebo vzbudil největší pozornost?
1: Tak já si troufnu říct, že podle dochovaných fotodokumentací výstaviště navštívila řada známých jako významných osobností z oblasti politiky, kultury, ale i odborného života. Ale já jsem skálopevně přesvědčená o tom, že největší stopu tam zanechal Přemek Podlaha. To je osoba, která je úplně neodmyslitelně spjata se Zahradou Čech. Kdykoliv se kohokoliv zeptáte, tak by byli nejradši, aby se k nám vrátil a mohl pokračovat v tom oceňování Jablko roku, které se mimochodem v průběhu doby transformovalo do podoby křišťálového jablka, které dodnes předáváme. Ale neodmyslitelnou stopu na výstavišti zanechala i paní Jiřinka Bohdalová, která taktéž tam jezdila dělat své pořady a velmi na ní ty, řekněme, tradiční vystavovatele vzpomínají.
0: A věřím, že velkou stopu a hodně vzpomínek nechala Zahrada Čech i ve spoustě z nás. To byla Michaela Mokrá, ředitelka městských kulturních zařízení v Litoměřicích. A já se vás ptám, kdy jste poprvé byli na Zahradě Čech, vzpomínáte si na rok, jaký tam byl třeba kulturní program, co si na Zahradě Čech kupujete a co byste jí popřáli do dalších let. Zavolejte do studia, telefon je 475 212 212, určitě ještě telefon stihneme a společně dáme řeč.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Vašek Neckář dospíval, vy posloucháte Český rozhlas Sever. Dnes se dáváme řeč o zahradě Čech, protože ta slaví krásné jubileum, a to 50 let. A k nám do studia se dovolala i paní Slávka z Rumburku. Paní Slávko, hezké dopoledne.
1: Dobrý den, tak mohu?
0: Ano, povídejte.
1: Zahrada Čech je určitě úžasná věc a přeji, aby to krásně vydrželo. Ale já mám příběh naprosto jiný.
0: Ano.
1: Kdysi už, tedy je to opravdu 50 let, jsme tam byli ze školou na takové prohlídce a bylo tam krásné naleštěné jablko roku. A my, studenti, jedni proradní, jsme ho nakousli. Takže jsem v zahradě Čech, aby se to už neopakovalo.
0: A stal se potom z toho nějaký průšvih? Nebo zjistili, nezjistili, že jste to byli, prostě, že jste ho nakousli?
1: A to nakousnuté jsme zase krásně uložili zpátky a prostě proradně jsme se z toho radovali.
0: No. Jasně, raubíři,
1: to
0: mladí. Já se koukám, že v každé generaci máme takové raubíře. Paní Slávko, ale dnes máte aspoň na co vzpomínat a je to krásná historka. Tak díky, že jste se podělila. Mějte se a naslyšenou.
1: Na stranu.

0: Tohle byl Brian Adams a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Dnešní dáme řeč, my jsme si povídali o zahradičech, protože ta slaví krásné jubileum a napadlo mě, že vlastně skoro všichni jste přáli, ale nepopřála jsem ještě já. Já osobně zahradičích do dalších let přeju spoustu skvělých návštěvníků, takže nás všech, abychom si tu zahradu užívali, taky spoustu skvělých vystavovatelů a hlavně, aby se jí dařilo a aby tady s náma byla i dál, protože zahrada Čech je skvělé místo, kde můžete najít všechno pokud a načerpat úžasnou inspiraci. Uvidíme, jestli se letos dostanu, snad ano, pokud ne, tak určitě na tu jarní se vypravím. Další téma, tak to společně rozebereme zase v pondělí, protože v Česku chybějí lékaři a je nedostatek ambulantních specialistů. Tak jak dlouho jste třeba schánili nějakého specialistu a s jakými čekacími lhůtami se setkáváte? O tom si budeme povídat v pondělí po 9. Renáta Filipy vám přeje hezký poslech a hezké dopoledne.
1: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát,

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Litoměřicích začíná veletrh zahradaček. Řidiči musí při průjezdu městem počítat se zdržením. Děčín zítra pořádá svoz velkoobjemového odpadu. Koncert v Libereckém divadle dnes zahájí Mezinárodní festival Lípa muzika. Dnešek bude převážně zatažený, postupně oblačný až polojasný s teplotou do 21 stupňů. Pěkné dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. V Litoměřicích dnes začíná jubilejní 50. ročník veletrhu Zahrada Čech, který potrvá až do středy 16. září. Akce si podle pořadatelů nevyžádá žádná dopravní omezení ani uzavírky. Řidiči ale musí při průjezdu městem počítat se zvýšeným provozem a možným zdržením. Doplňuje obchodní ředitelka výstavy Michála Mokrá.
2: Co se týče parkovacích ploch, tak u výstaviště je parkovací plocha, která má kapacitu 1000 vozidel. V dalších prostorách výstaviště jsou soukromá parkovací místa, která lze taktéž využít, ale je potřeba počítat s tím, že můžou být v dopoledních hodinách již zaplněna.
1: V Děčíně zítra znovu proběhne akce s názvem Uklidme Děčín. Obyvatelé můžou v sobotu od 6 do 18 hodin odevzdat velkoobjemový odpad i elektroodpad do speciálních kontejnerů rozmístěných po celém městě. Bude do nich možné vhodit například madrace, koberce nebo vyřazený nábytek. Součástí akce bude taky společný úklid Labského nábřeží, který začne v 10 hodin. Lidé se sejdou u hřiště poblíž kruhového objezdu u mototechny. Podle mluvčího města Luďka Stínila město zajistí pytle, rukavice i odvoz nasbíraného odpadu. Dnes začíná 25. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika. V 19 hodin ho zahájí koncert v Libereckém divadle FX Šaldy. Zaspívá italská sopranistka Roberta Mameli. Festival přináší klasickou i duchovní hudbu do regionu severních Čech i blízkého saského příhraničí. Tématem letošního ročníku je žena.
3: Festival přinese od půlky září do začátku listopadu několik hudebních akcí. Lidé můžou navštívit třeba koncert Marie Putnerové v Lemberku, klavírní představení Terezie Fialové v České Lípě, cymbálový koncert Zuzany Lapčíkové v Zákupech nebo hudebně dramatické dílo La Ramu v Turnově. Program lidé najdou na webu festivalu. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
1: Česko neplánuje dávat v roce 2035 na obranu 5% HDP. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že je to nereálné. Jde o závazek NATO, který mají splnit všechny členské země. V příštím roce Česko vydá na obranu 2% HDP. Další navyšování podle Schillerové není bez zaškrcení ekonomiky možné. Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker přitom nedávno vyzval členy NATO, aby posilování své obrany schopnosti urychlili.
0: Počasí.
1: Počasí pro dnešek, dopoledne ještě očekáváme místy zataženo, v průběhu dne ale bude ubývat oblačnosti, na oblačno až polojasno. Zejména na horách se můžou vyskytnout taky slabé ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 1/15 na Litoměřicku u Mlékojet, přesně mezi Terazínem a Lovosicemi, havarovala v poslední hodině dvě osobní auta. Na místě jsou i záchranné složky a vy s opatrností projedete. A pozor si dejte po nehodě taky ve Cvikově na Českolipsku, Pivovarské ulici, na silnici 1/13.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Po 10. hodině začíná na Českém rozhlase Sever páteční dopolední expres. V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám vůbec nejlepší recept z roku 2025 podle hlasování posluchačů. Tentokrát nám ho připraví cukrář Vojtěch Vrtiška. Co to bude, tak to řekneme zhruba za 20 minut, teď už posílám písničky i ty, které nestárnou. Zaspívá Marie Rotrová, později Tomáš Lenka, ale teď už posílám Michala Davida.
0: Dopolední expres s Renátou Filipy.

0: Petrová, Střapatá, Nohatá a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď už jsou ale u nás v dopoledním expresu připravení slavní Severočiši. Tentokrát nám Milan Knotek představí operního zpěváka Miroslava Smyčku.
1: Slavní Severočeši.
2: Právě dnes by se dožil sta let významný operní baritonista a esperantista Miroslav Smyčka. Desítky let byl soulistou Ústeckého divadla. Narodil se v roce 1926 v Olomouci. Studoval filozofii a filologii na Brněnské univerzitě a chtěl se stát učitelem. V roce 1949 ho ale komunistický režim v rámci poúnorových politických prověrek k závěrečným zkouškám nepustil. Na hudební škole a konzervatoři se naštěstí současně věnoval i zpěvu. Už koncem 40. let získal angažmá ve sboru Státního divadla v Brně. Potom působil v Liberci, Opavě a Českých Budějovicích. Od roku 1970 až do odchodu do důchodu patřil k nepřehlédnutelným osobnostem souboru Ústeckého divadla. Nakonec se vrátil na jih Čech a v letech 2005 až 2011 byl externistou v operním sboru divadla v Českých Budějovicích. Mezi nejvýznamnější role Miroslava Smyčky patřil Verdiho Rigoletto, Baron Scarpia v Pučiniho Tosce, Germón v La Traviatě, Přemysl ve Smetanově Libuši, Vok v Čertově stěně, Kalina v Tajemství, Don Carlos a mnoho dalších. Smyčkův život měl ale ještě druhou zajímavou kapitolu. Už od roku 1945 se věnoval esperantu a postupně se stal jedním z výrazných českých propagátorů tohoto mezinárodního jazyka. V esperantu nejen přednášel, ale také koncertoval. Za celoživotní uměleckou práci získal v roce 2010 Senior Prix a o několik let později i cenu Eduarda Hakena. Zemřel v roce 2017 v Praze v úctyhodném věku 90 let.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V Litoměřicích dnes začal jubilejní 50. ročník Zahrady Čech. Brány výstaviště se otevřely v 9 hodin a náš moderátor Zdeněk Lukesle v tuto chvíli výstavu slavnostně zahajuje. Na výstavišti je teď i náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Může tak populární zahrádkářský veletrh po 50 letech ještě něčím překvapit?
2: Překvapit nevím, možná někoho určitě rozhodně nechce ustrnout a tak přichází i letos s novinkami, k těm se ještě dostaneme. Ten jubilejní ročník je také potřeba náležitě oslavit. Pro návštěvníky jsou připravené tomu výročí dvě expozice. Jednou je pohádka Zahrady Čech v pavilonu H, která poetickou formou na 1000 metrech čtverečních přiblíží celou historii výstavy, ale i její budoucnost. Interaktivní instalace, příběhy partnerů pak čeká návštěvníky v pavilonu.
1: Tak, máme trošičku problém se signálem. Robine, jestli nás slyšíš, tak zkus si trošičku poodstoupit. Ne, ale vypadá to velmi špatně. S Robinem Rerichem se zkusíme spojit ještě za chviličku. Teď už tedy písnička.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho páteční dopolední expres. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. Proto hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. A my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Všech 630 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat jablkové tiramisu od Kamily Jelínkové z Čáslavy. Nejlepší recept roku 2025, cukrář Vojtěch Vrtiška. Patrik Rozehnal se ho ptal, jestli ty dorty s lékařskou tématikou peče pro obněčení zkoušících ve škole.
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
2: Z těchto předmětů?
1: Přesně, někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
2: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne, uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
3: Vy už ale víte, že budeme dělat jablkové tiramisu a taky víte, že bude asi úplně jiné, než ho dělala ta soutěžící.
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil do moderní podoby.
2: Jak moc moderní?
1: Bude ve skleničce.
3: Ta jablečná náplň bude taky dost netradiční a prý se to dokonce speciálně jmenuje kompoté. Jaký je rozdíl mezi kompotem a kompoté?
1: Kompot, máme ten klasický ve skleničce. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
3: Vojta se vyřádil i při zdobení. Tu samotnou šlehačku se zakysanou smetanou tak jako provázkoval do skleničky, že to vypadalo jak skoro mozeček.
1: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva.
3: A tu chuť těch jablek byste tam skoro nehledali. Mám pocit, že to bylo až do citrusova.
1: Že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
2: Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
1: Určitě, moc máváme.
0: Nejen ona je jistě zvědavá, jak to jablkové tiramisu od Vojty Vrtišky bude vypadat. Postup přípravy vám prozradíme v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od Kamily Jelínkové z Čáslavy bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V Litoměřicích dnes začal jubilejní 50. ročník Zahrady Čech. Brány výstaviště se otevřely v 9 hodin a náš moderátor Zdeněk Lukesle už výstavu slavnostně zahajuje. Na výstavišti je teď i severočeský stopař Robin Rerich. Robine, hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Může tak populární zahrádkářský veletrh po 50 letech ještě vůbec ničím překvapit?
2: Nevím, jestli překvapit. Někoho možná ano, rozhodně nechce ustrnout a tak přichází i letos s novinkami. K těm se ještě dostaneme. Ten jubilejní ročník je také potřeba náležitě oslavit a pro návštěvníky jsou připravené k tomu výročí hned dvě expozice. Jednou z nich je pohádka Zahrady Čech v pavilonu H, která poetickou formou na 1000 metrech čtverečních přiblíží celou historii výstavy, ale i její budoucnost. Interaktivní instalace, příběhy partnerů, pak čeká návštěvníky v pavilonu a v programu jsou i hudební vystoupení. Objeví se tu například Jiří Korn, Monika Absolonová, skupina Inflagranty nebo Michal David.
1: Robine, a ta novinka?
2: Novinek bude víc. Tou významnou je cyklus exkluzivních odborných přednášek zaměřených na prohloubení vědomostí, inspiraci i poradenství. Pro veřejnost jsou jednotlivé přednášky zdarma. Od zítřka až do středy budou vždy v 9:30 a v 13:30. Představí se v nich uznávané osobnosti české zahradnické, ovocnářské i zelinářské scény. Konkrétně jsou to témata jako tvarování a řez ovocných stromů, přírodní zahrady, jak zeleninu chytře pěstovat nebo taky nakupovat, a nebo zdraví prospěšné včelí produkty. A ta další novinka je trochu spojená znovu s oslavou jubilea a přesáhne hranice výstaviště.
1: Jak to objeví se třeba zahradníci ve městě?
2: Zahradníci ani zahrádkáři ne. Část města vyzdobí květiny, květinové vazby a další rozkvetlé instalace. Během veletrhu v neděli budou na výstavišti soutěžit floristi. A k tomu součástí veletrhu je i projekt Rozkvetlé dědictví Zahrady Čech, který během září propojí floristické umění s významnými památkami města. Rozkvetou místní kostely, Litoměřický hrad i běžně nepřístupná biskupská rezidence.
1: Robine, je něco, co si tam koupíš anebo přivezeš domů?
2: Já moc nezahradničím a zeleninu nakupuju v obchodě, tak asi si nepřivezu nic.
1: Tak se jenom podívej, říká Robin Rerich. Robine, díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Činasky a jejich hlavolám. Tady je Český rozhlas Sever a se mnou ve studiu je i Slávka Brádlová. Slávko, hezké dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům a ani nevíš, jak se nám Činasky náramně hodí.
0: Opravdu?
1: No opravdu.
0: Vystupují na severu Čech.
1: Přesně. V 17 hodin jižní zahrady Děčínského zámku a nebude to jen tak prostý koncert, ten program je mnohem bohatší, takže ti, kteří mají lístky, tak se určitě bavit budou dobře. No a setrváme u hudby. Také hudba na Vinicích pokračuje v Třebívlicích ve vinařství Johann V. Tady je začátek v 18 hodin a dnes vystoupí takové úspěšné muzikálové až operetní, někdy operní kvarteto Čtyři tenoři.
0: Ano.
1: Tak a ještě jedna hudba, Hop Trop, skupina to velmi známá, tak dnes od 19 hodin bude hrát a zpívat na zámecké sýpce na zámku v Pátku. No a tahle skupina slaví 44 let na scéně, takže opravdu už mají chlapci něco za sebou. Tak a nikoli do třetice, ale už dokonce do čtvrtice hudba. A tentokrát je to Music Festival Tisa. Dnes začíná v 19 hodin v klubu Kabiny a hlavně pokračuje zítra velkým sobotním programem. Tak a to bych řekla, tady ještě doplním, že začátek v tom klubu Kabiny je v 19 hodin.
0: Ano.
1: Tak a teď pojďme už také k zítřku, protože sobota nabízí také velmi zajímavé záležitosti. Tak první je pozvánka do divadla města Ústí nad Labem na zahajovací koncert sezóny. Podle mě to bude veliká krása, sama se na to moc těším. Divadelní orchestr k tomu klavírista Michal Mašek a Vanda Šípová jako sopranistka bude zpívat a Anička Polívková bude číst z dopisu Wolfganga Amadea Mozarta pro jeho manželku Konstanc. Začátek už v 17 hodin. No a na zítřek ještě jednu pozvánku. Noc s netopíry u Loupežnické jeskyně, což zní tedy poměrně strašidelně. Začátek nebo sraz je ve 20 hodin. Je to na louce pod zámeckým vrchem v obci Olešnice. A dozvíte se víc o tajemném životě netopíru, uvidíte, jak se odchytávají a můžete nedaleko i parkovat autem. Ale říkám, to je až zítra, 12. září od 20 hodin.
0: Slávka Brádlová a dnešní tipy. Slávko, díky a naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom. Na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz

Jaroslav Samsung, Lenka, jeho laciný víno, tak právě Jaroslav dospíval na Českém rozhlase Sever. Jana Moravcová už připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. Dozvíte se i to, že v Ústí nad Labem silničáři znovu uzavřou ulici Přístavní pod hlavním nádražím. Důvodem je betonoce mostovky. Podrobnosti ve zprávách přesně v 11 já vám ještě posílám Pítra Kinta. Renáta Filipy přeje hezký poslech a dobrý den.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Nové cesty, staré hříchy a tajný deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Aby unikla trestu smrti, stane se mladá žena strojem na zabíjení ve službách tajné vládní agentury. Premiéra filmu Zabiják. A ČT Art uvede jako vzpomínku na frontmana, zpěváka a textaře Richarda Tesaříka koncert legendární kapely Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
1: Tradice, která zakořenila.
2: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
1: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
2: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
1: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
2: Zahrada Čech. Zahradačech.cz.
3: Jedenáct hodin.
4: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: V Ústí nad Labem silničáři znovu uzavřou ulici Přístavní pod hlavním nádražím. Důvodem je betonace mostovky. Bílinskou galerii Podvěží nahradí výstavní prostory v domě Černý kůň. Liberecký dopravní podnik pustí poprvé veřejnost do garáží autobusů. Dnešek bude zatažený, postupně oblačný až polojasný. Slabé přehánky ojediněle na horách. A teploty naměříme do 21 stupňů. Krásné páteční dopoledne vám všem přeje Jana Moravcová. Řidiči v Ústí nad Labem o víkendu opět neprojedou ulicí Přístavní pod hlavním nádražím. Stavbaři uzavřou úsek od křižovatky se Střeleckou ulicí až po odbočku do ulice Předmostí. Práce na opravách mostu doktora Edvarda Beneše si vyžadují uzavírku od sobotních 6 hodin ráno až do nedělních 20 hodin. Objízdná trasa pro kamiony povede podle krajského úřadu přes dálnici D8, Všebořice a Severní terasu. Městské infocentrum v Bílině na Teplicku se přestěhovalo do opraveného měšťanského domu Černý kůň na Mírovém náměstí. Jsou v něm i výstavní prostory a informační centrum původně sídlilo v suterénu radnice, kde ukončila provoz taky galerie Podvěží. Říká vedoucí infocentra Lada Hubáčková.
5: Galerie Podvěží asi končí, zatím nemáme povědomost o tom, co v těch prostorách bude, ačkoliv se na to hodně lidí ptá, ale to už je na dalším jednání a je to na vedení města, aby rozhodlo, co v těch prostorách vlastně bude v následujících dnech nebo i v budoucnu.
3: Podle místostarostky Marcely Dvořákové z ODS město hledá pro prostory po infocentru a galerii další možné využití. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou otevře veřejnosti své zázemí. Na zítřek připravil den otevřených dveří ve dvou svých areálech. Novinkou pro veřejnost bude například hala na opravy a generální revize autobusů městské dopravy, říká mluvčí dopravního podniku Martina Poršová.
6: Poprvé ukážeme program v autobusových garážích v Liberci ve Vilové ulici a historické tramvaje v Tatranské ulici v areálu vozovny a bude jezdit každou čtvrt hodinu speciální autobus na trase Fignerova, nádraží, autobusové garáže a zase zpět.
3: V Česku klesá počet obyvatel. V prvním pololetí letošního roku jich ubylo o více než 12 tisíc na celkových 10 milionů a 900 tisíc lidí. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Za prvních 6 měsíců roku více lidí zemřelo, než se narodilo. Porodnost i plodnost podle statistik klesá už pátý rok v řadě. Přirozený úbytek nevyrovnala ani migrace, kdy do Česka přišlo asi o 9 tisíc lidí víc, než kolik se odstěhovalo. To je přitom 6x tolik co loni. Vystěhovalí i přistěhovalí byli většinou Ukrajinci, Filipínci nebo Slováci.
1: Počasí.
3: Počasí pro dnešek zataženo v průběhu dnešního odpoledne vystřídá oblačno, později i polojasno. Na horách čekáme slabé přehánky. Teploty naměříme nejvýše mezi 18 až 21 stupni a maxima na horách dnes do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Terezíně na silnici 1/15 očekávejte kolony na desítky minut. V ulici Budovatelů v Roudnici nad Labem pozor na komplikace v podobě psů pobíhajících po vozovce a problémy jsou taky na silnici 13 na exitu 82 Chomutov ve Spořicích na Chomutovsku. Tam pro změnu pobíhají po vozovce slepice.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Čtyři minuty po 11. vy posloucháte Český rozhlas Sever a taky jeho dopolední expres. Ze dna až na vrchol. Dnes ve 14 hodin odstartuje čtvrtý ročník unikátního benefičního běhu, při kterém účastníci překonají 160 kilometrů a vydají se z nejnižšího místa České republiky až na to nejvyšší. Akce má připomenout, že cesta ze závislosti může být stejně náročná jako výstup na vrchol. Naším hostem je Jan Schulz, tajemník Unie lidí ze zkušeností se závislostí, který o tématu mluví také z vlastní zkušenosti. Ale jako první posílám písničku a zaspívá Hanka Zagorová.
4: Dopolední expres s Renátou Filipy.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever a taky jeho dopolední expres. Závislost se netýká jenom lidí na okraji společnosti. Může zasáhnout člověka s rodinou, prací i zdánlivě bezproblémovým životem. Ale přesto kolem ní stále přežívá řada předsudků. Jak poznat, že už člověk potřebuje pomoc, proč se závislosti proměňují a co můžeme udělat pro někoho blízkého? O tom budeme mluvit s Janem Šulcem, spoluzakladatelem Národní rady lidí ze zkušeností se závislostí. Hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Tak vy sám máte se závislostí vlastní zkušenost. Kde pro vás osobně bylo právě to dno?
2: Skvělá otázka, děkuju za ní. Kde bylo moje dno? Asi 3 litry vodky denně. Si myslím, že už je docela hodně.
1: To určitě pro někoho. A kdy jste si poprvé připustil, že už nejde jen o období nebo problém, který zvládnete sám?
2: U mě konkrétně to bylo tak, že člověk přestane být fyzicky a psychicky zdravý a tomu začne vadit. Takže to byla jedna z těch věcí, které mě donutily k tomu to začít zkoušet nějak řešit. Trvalo to 5 let, než vůbec jsem se dopracoval k nějakému výsledku a nebylo to vůbec jednoduché. A myslím si, že ty okolnosti, které byly kolem mě, především moje rodina, moje žena, moje děti, byly ten jeden z těch hlavních důvodů, proč se mi to možná podařilo.
1: Pamatujete si ten daný okamžik, kdy jste si opravdu začal, kdy jste si vlastně řekl teď a chci to jinak, už nepůjdu tímhletím směrem?
2: To trvalo tak 10 let. Já jsem říkal každý den, že už to takhle nechci, jasně, ale ten samotný výsledek k tomu, aby se k tomu nějaký krok udělal, tak je prostě postupně polehonku si to zkoušet a opravdu to není vůbec jako jednoduché. Znám spoustu kamarádů, kteří bohužel se nedostali do té fáze, kdy na to přišli a už mezi náma prostě nejsou.
1: Co bylo ve vašem případě těžší? Přestat právě ze závislostí a nebo začít žít úplně jinak, protože to se nese ruku v ruce?
2: Přesně jak to říkáte, je to tak. Je to úplná změna. Jo? Člověk si musí ten svůj návyk, se kterým je zvyklý vlastně celý den od rána do večera nějakým způsobem jako fungovat, tak si musí ten návyk začít hlídat, začít zkoušet nějaké metody, jak z toho ven a postupně přicházet na to, že ty metody fungují, nefungují a k tomu samozřejmě patří i ta změna toho potom jako vnímání toho života jako takového, takže na to potom nasedají takové ty věci, jako že člověk začne jako hodně běhat a, nebo hodně posilovat nebo hodně zdravě jíst a tak podobně. Tomu taky nemusí dělat úplně hned dobře ze začátku, takže se to celé tak jako oťukává, ohledává, ošahává a pak se možná dostaví ten výsledek, když to člověk opravdu jako pochopí tu zásadní věc, a to je, že potřeba to myslet jako vážně, jako vnitřně, sám pro sebe.
1: A kdo ve vašem vlastně osobním boji vám nejvíce pomohl? Byl to nějaký odborník, rodina a nebo třeba kamarád se stejnou zkušeností?
2: Ta otázka je skvěle položená, strašně rád bych na ní odpověděl, takže to byl člověk se žitou zkušeností, protože to je to téma, který my teďka se snažíme do té společnosti prosazovat, aby ty, kteří si tím prošli, tak mají tu žitou zkušenost, tak pod nějakou certifikací nebo pod nějakou zodbornovaností tuhletu svoji zkušenost žitou jakoby předávali dál, protože my si jako věříme, protože když nám bude něco vyprávět pan lékař nebo pan odborník v jakékoliv službě, tak co nám on může o tom povídat, když sám si tím jakoby prošel. Když to ten pír, ten člověk, který si tím prošel, tak si navzájem jako nejvíc rozumíme a víceméně si ani nemůžeme nic moc nalhávat, protože to na sobě navzájem poznáme. Ano. Takže no, takhle bych na to odpověď jako směřoval strašně rád, ale já si myslím, že to je široké spektrum těch věcí, jak to kolem nás prostě se jako děje a zkoušet to prostě na všech možných stranách, protože nikdy nevíme, jestli zrovna ta jedna věc, kterou budeme zkoušet, je to, co nám třeba otevře tu bránu k tomu, aby jsme se toho špatného zdraví škodlivého návyku prostě zbavili.
1: Naším dnešním hostem na Českém rozhlase Sever je Jan Šulc, spoluzakladatel Národní rady lidí ze zkušeností se závislostí.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnešním hostem dopoledního expresu na Českém rozhlase Sever je Jan Šulc, spoluzakladatel Národní rady lidí ze zkušeností ze závislostí. My si právě povídáme o závislosti na alkoholu, na drogách, ale závislost může být třeba na internetu, může být závislost na nakupování, na gamblerství. Těch závislostí je doopravdy strašná spousta. A pane Šulci, když se řekne člověk se závislostí, jaký obraz se vlastně většině lidem vybaví?
2: Typický obraz, typická odpověď na tuhle otázku. Tak, je to takový ten špinavý narkoman, který se válí někde, nebo ten špinavý bezdomovec, který někde popíjí prostě tu...
1: Ale takhle to není.
2: No, takhle to určitě není, ale chápu to, že to takhle vnímáme, protože já jsem to celý roky, dlouhý roky takhle vnímal. Vzpomínám si například, když jsem seděl v hospodě a se mnou tam seděli šamgasti, takový ty vážení hospodský pánové a koukali jsme na televizi a v té televizi zrovna běželo, jak někde policie vybrala nějakou pěstírnu marihuany a pánové tak jako významně se na sebe podívali a řekli, nechci být sprostý, řekli z tečky feťáci. A já jsem v té době vlastně s nima souhlasil. Dneska vím, že bylo velmi směšné, ta scéna obecně byla velmi směšná, protože to říkali lidé, kteří potom si potáhli z cigarety, kopli do sebe toho paňáka a zalili to 10 pivy. Takže bych řekl, že oni užívají úplně stejně návykovou látku, jako užívají ty z tečky feťáci.
1: Rozumím. A proč je u nás třeba pořád tak silná představa, že člověk, který má nějakou závislost, takže si za to může sám?
2: Je to všechny jednoduché odpovědi vždycky všechno řeší, že? Ale ono to takhle jako vůbec není, protože když se podíváme dneska na statistiky, podíváme se na práci Národního monitorovacího střediska České republiky, které to velmi dobře mapuje tyhle ty jevy, tak ono je to v podstatě úplně jednoduché. My ve většině případů nejsme úplně spokojeni s naším vlastním životem, s tím, jak ho máme, jak to vedeme, jak se nám ty věci dějou, nedějou. A jestliže najdeme nějaký únik, nějakou cestu, kde je nám na chvilinku jako fajn a může to být klidně jízda rychlá na motorce, můžeme být závislí na horolezování bez lana, bez zjištění, na tom adrenalinu, můžeme být závislí na tom, že se někde předvádíme nebo dokazujeme někomu něco, že máme super auto, super, nevím, nějaký motorku nebo něco podobného.
1: Dům, jasně, cokoliv.
2: Dům nebo cokoliv takového, tak v té chvíli je nám dobře. V té chvíli je to pro nás jakýsi únik a my to potom začneme víc a víc vyhledávat, protože nám tam fajn, je to takový jako dobrý výlet. Problém nastává okamžiku, když se z toho výletu už začínáme vracet jaksi zdecimovaní. Když už to potom není úplně ono, to znamená, pak věnujeme celý svůj životní čas tomu, aby jsme vydělávali právě na ty auta, na ty baráky a tak dál, ale vevnitř v nás, v duši, tam ten nepokoj pořád je a unikáme k tomu víc a víc a chceme víc a víc, vytváříme si na to vlastně jakousi toleranci a opravdu to není jenom o návykových látkách.
1: Umíme dnes vůbec o závislostech otevřeně mluvit, nebo je to pořád vlastně věc, která provází stud, jo, je stigmatizující?
2: Je to lepší určitě, mnohem lepší, než to bývalo, už jenom protože jsou sociální sítě, kde spousta lidí, kteří si prošli tou závislostí, tak zrovna v rámci toho, že mají tu zkušenost, a je to možná jedna z mála věcí, kterým opravdu rozumějí, tak o tom vypráví, takže kdokoliv má problém, tak se může na sociálních sítích, na YouTubečku a tak dále, tak se může podívat, najít si, dohledat si různé skupiny, různé influencery, kteří se tomuhle tématu přímo jako věnují, takže je to mnohem lepší. Na druhou stránku docházíme do fáze, kdy by bylo jako fajn, kdyby to bylo ještě mnohem víc lepší, a to z toho důvodu, aby ty lidi, kteří třeba zrovna v tom problému jsou, tak se nestyděli si jít o tu pomoc vlastně
1: říct.
2: Jako nějakým způsobem říct kamkoliv. Jo.
1: Dnešním hostem na Českém rozhlase Sever je spoluzakladatel Národní rady lidí se zkušeností se závislostí Jan Šulc.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever,

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnešním hostem dopoledního expresu na Českém rozhlase Sever je Jan Šulc, spoluzakladatel Národní rady lidí se zkušeností se závislostí. My si povídáme právě o závislosti, těch je doopravdy spoustu. A pane Šulci, které závislosti dnes ale v Česku potkáváte nejčastěji? Je stále dominantní alkohol, jak se o něm mluví, anebo už i něco jiného?
2: Vydáváte skvělé otázky, na které se strašně špatně odpovídá.
1: Ano.
2: Jo, jasně, že alkohol si myslím, že je prostě návyková látka, která je tady asi nejdostupnější, i když paradoxně třeba zrovna u dětí a u mládeže dneska jako spotřeba alkoholických nápojů klesá. Produkce klesá. Víme proč, je to velmi zajímavé. Každopádně, o čem se pak můžeme bavit dál, jako takové v tom klasických starých dobrých drogách, jak se říká, heroin, kokain, pervitin a tak dál. Ano, Česká republika je na prvním místě ve světových žebříčcích ve výrobě pervitinu a vlastně jakoby v otázce této látky návykové. Pak tady máme samozřejmě marihuánu, ale myslíme si, nebo věříme tomu, že dneska trefíme někde na klasickou marihuánu a myslím, že to je velmi těžkou, že jo, protože je, tady, jak si to přebral, ten trh přebral skánka, takzvané jako podlampovky, to znamená doma pěstované pod lampou rychlo THC věci. Mnohem větší problém, o kterém se jako velmi málo mluví a mělo by se o tom mluvit mnohem intenzivněji než o všem ostatním, tak jsou syntetické kanabinoidy a to, co se dneska můžeme koupit ve večerce nebo kdekoliv v obchodě.
1: V automatu jsem to viděla.
2: V automatu
1: třeba,
2: je to taky samozřejmě velký, tohle je velký pluser, protože to je věc, která není vůbec nikterak zkontrolovaná. Pokud budu jako uživatel, jako kluk, holka 15, 16, 17, budu chtít otestovat nějakou novinku, budu si chtít vlastně zjistit, co to je, tak jak jsme to všichni měli vždycky v mládí, no tak půjdu a koupím si to v automatu, já vlastně vůbec nevím, co kouřím. A to je strašný pek. Protože těch látek je tolik a nejsou vůbec prozkoumané rizika toho, tak na třetím bych opravdu jako varoval a byl bych rád, kdyby se o tom mnohem víc mluvilo v médiích a mnohem víc se o tom mluvilo prostě i obecně jako ve společnosti. Co pak tady máme dál, jsou takové úplně jako skryté věci, kterých je tady ale strašně moc a je toho mnohem víc možná než toho alkoholu, psychofarmaka.
1: Ano.
2: Jo, to znamená, v České republice je kolem 2,8 milionů lidí, kteří jsou pod nadužíváním psychofarmak, které vesele předepisují lékaři. A já mám doma vlastní zkušenost svojí vlastní mámkou, která málem umřela, protože prostě už byla s rukou lékaře natolik jako sofistikovaná v užívání těch různých lexaurinů a tramalů a benzodiazepinů a podobně, že když to prostě neměla nebo jí to docházelo, tak si skočila za panem doktorem a pan doktor jí prostě bouchnul nějakou dobrutku, takže to vydrželo na pár dní, než měla zase abstinenční příznaky. V jejím věku to bylo opravdu velmi jako fatální ty dopady. Přestala chodit, přestala se zajímat o život, přestala mít z toho radost, kdyby se nám nepodařilo jí umístit v nemocnici, psychiatrické nemocnici, kde nám velmi vyšel vstříc pan primář, tak moje máma tady dneska už není, protože prostě prošla klasickým detoxem a najednou prostě bylo všechno hned růživější, hezčejší a učili jsme se znova, no, takže psychofarmaka si myslím, že jsou asi velký problém.
1: Mm-hmm. Vidím, že to téma je doopravdy velmi, velmi široké a nestačilo by nám celý náš dnešní rozhovor. Pokračovat budeme zase za chvíli. Naším dnešním hostem je Jan Šulc, spoluzakladatel Národní rady lidí se zkušeností ze závislostí.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnešním hostem dopoledního expresu na Českém rozhlase Sever je Jan Šulc, spoluzakladatel Národní rady lidí se zkušeností se závislostí. Pane Šulci, my jsme tady v průběhu písničky narazili i na velmi zajímavé téma, a to je spoluzávislost. Co to vlastně znamená spoluzávislost?
2: Moje nezřízené pití, potom už ke konci, obrovským způsobem trávilo moji vlastní ženu. A i třeba moji dceru a třeba mého syna. A lidi kolem mě, tohle to je spoluzávislost. Ty lidi vlastně v podstatě trpí úplně stejně, jako trpí ten člověk, který jak si užívá tu látku. A řekl bych, že to je téma, o kterém je potřeba se v této společnosti jako fakt bavit, protože je tady obrovské množství maminek a jejich dětí. Je tady obrovské množství manželek a jejich manželů a tak dál. Prostě ty nejbližší kruhy, které jsou kolem člověka, který užívá, tak je takové množství lidí, že by bylo hrozně fajn, kdyby se ty spoluzávislí nebáli a měli kam jako jít se obrátit o tu pomoc. K naši členové, teď zrovna poslední člen, který se přihlásil k nám do narazu, tak je zrovna mamka syna, která popisuje ten příběh toho, jak vlastně jako neví kam, kde, co s tím dělat, jak to dělat. Nejsou žádné prostě nějaké jako podpůrné mechanismy, znalost. Mnohdy je to taky o tom, že já mám třeba jednoho jako kluka 34 let, cirhóza jater ve 34 letech je docela jako fatální záležitost, a jeho máma, prostě je to jedináček, jediný její syn, a jeho máma dělá všechno pro to, aby on se měl dobře, takže ona mu, aby se mu neklapaly ruce, tak mu občas doveze pivo. A tak dál.
1: Ale to není dobře.
2: To není jako vůbec fajn, jenomže prostě já ji chápu, že jo? Protože je to její jediný syn a ona má o něho strašné obavy. A my říkáme, že v podstatě to může dojít do fáze, kdy nejlepší pomoc je nepomáhat vůbec. Jo? Ale zkuste to říct mámě.
1: Rozumím.
2: Jo? Takže o tomhle se bavíme.
1: Kam se člověk může obrátit jako úplně první, pokud má pocit, že ztrácí právě nad svým chováním už kontrolu nad tou závislostí?
2: Skvělá otázka, těžká odpověď, jako vlastně celou dobu tady. Víceméně já bych poukázal na jednu důležitou věc. Zlomit v sobě to, jít se otevřít a někomu se svěřit. Není to o tom sedět s holkama u vína nebo s kamarádkou u vína, je to spíš o tom, pokud to chci, tak to dělám co nejrychlejš, ale zlomím to v sobě. To znamená, fakt je mi to trapný, jako jít se zeptat, že můj manžel pije, je to trapný, chápu to, ale běžte kamkoliv, kde prostě uděláte to zlomení z toho nechtění se někomu svěřovat. Jakmile toto uděláte, tak pak už tu cestu člověk začne hledat. A samozřejmě v městech existují služby. Nebojte se drog outu, drog inu, K-centra, prostě toho, co souvisí s drogama, s návykovými látkama. Ono to tak vůbec není. To není služba pro s prominutím feťáky nebo narkomany. To je opravdu služba, kam dochází obrovské množství právě dětí závislých na digitálu nebo maminek těch dětí, kteří se nevědějí s tím rady a tak dál. 80% návštěvníků těch služeb je právě ne narkomanů nebo těch tvrdých uživatelů. Tady v Ústí nad Labem doporučím určitě drogout, jsou tam skvělí lidi, jsou tam odborníci, jsou tam lidi, kteří si opravdu na vás udělají čas a mají na to ten čas si tam s váma prostě popovídat. Je tady White Light, třeba taky kousek, Pepa Dimecký, bývalý národní protidrogový koordinátor, takže ten chlap opravdu ví, o co se hraje a fakt může pomoct nebo někam nasměrovat. A je to i o tom čase, kdy navštívím takovou službu, tak jsem přijmu tady vlastně v podstatě hned, a než se dostanu třeba potom k psychiatrovi nebo psychologovi nebo někam dál, je to prostě o tom, že to člověk jako řeší a pomáhá to ty věci měnit.
1: A teď už tedy na závěr a prosím krátce, co byste poradil člověku, který dnes poslouchá náš rozhovor a poprvé si říká, možná mám problém?
2: Přestaň si to říkat, začni s tím něco dělat. Začni sám sobě věřit, že ti to tělo něco říká, nebo ta duše ti něco říká. Zkus to. Hledej, zkoumej, zkoušej to na sobě. Pardon, že tykám, ale je to tak.
1: A to byla poslední informace od našeho dnešního hosta Jana Šulce, spoluzakladatele Národní rady lidí se zkušeností se závislostí. Honzo, moc vám děkuji, že jste dorazil za námi do studia a přeji spoustu úspěchů a ať pomůžete co nejvíce lidem.
2: Já moc taky děkuju za pozvání a přeju vám všem, ať se vám daří.

0: Brontosauři a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Mango, které si přineseme z obchodu, často potřebuje ještě pár dní na dozrání. V Babských Hradách se dnes dozvíte, že mu v tom můžou pomoct banány a nebo třeba rýže.
1: Babské rady.
2: Mango je vynikající tropické ovoce s nezaměnitelnou sladkou a aromatickou chutí. Z našich obchodů si většinou domů přineseme nezralé plody. Jak je tedy skladovat, aby dozrály a nezačaly brzy hnít? Aby si mango uchovalo svoji chuť a vůni, skladujte ho při pokojové teplotě, nejlépe odděleně od ostatních aromatických potravin. Nikdy ho nedávejte do lednice, nízké teploty mangu nesvědčí. Pokud chcete zrání uspíšit, dejte ho spolu s jablkem nebo banánem na jeden den do papírového sáčku. Ostatně i na mangovníku se plody před dozráním ručně balí do novinového papíru, což je ochrana před naklovnutím ptáky nebo poškození hmyzem. Vyzkoušet můžete i trik z indické kuchyně, kde je mango super oblíbená potravina. Nedozrálé plody tam celé zasypávají neuvařenou rýží. Stačí ponechat je takto 6 hodin. Mango je skvělou zásobárnou vitamínu C. 200 gramů čerstvého manga obsahuje doporučenou denní dávku tohoto života budiče.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jestliže se cítíš sám, rád si s tebou pokecám, rád si s tebou někde sednu, mám ovšem podmínku jednu, můžu

na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Pokáče dospíval a vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho páteční dopolední expres. Teď už i recepty se Slávkou Brádlovou. Tentokrát si připravíme bezlepkové, vločkové mafiny.
2: Vaříme se Slávkou.
3: Dnes bych tu měla jako návrh víkendového moučníku vločkové mafiny v bezlepkové formě. No a komu lepek nevadí, vymění mandlovou mouku za pšeničnou hladkou. Tak tedy, co budeme potřebovat? Jeden hrnek jemných ovesných vloček, jeden hrnek mandlové mouky, lžičku kypřícího prášku, čtvrt hrnku cukru, špetku soli, jedno vejce, hrnek mléka, čtvrt hrnku oleje a meruňky nebo jiné ovoce. Vybrané ovoce opláchneme, osušíme a nakrájíme na menší kousky. Pak smícháme suché suroviny, vločky, mouku, cukr, prášek a tu špetičku soli. Do směsi vlijeme mléko, olej, přidáme vejce a promícháme, nemusí to být úplně dohladka. Těstem pak naplníme papírové košíčky v mafinové formě, asi jenom do 3/4, protože těsto pečením nabyde. Na každý mafin dáme ještě kousek ovoce a pečeme ve středně předehřáté troubě.
2: Vaříme se Slávkou.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Chomutov se potýká s nedostatečným zájmem lidí o účast ve volebních komisích. Na městském úřadě ve Frýdlantu pokračuje policejní cvičení se zásahem proti ozbrojenému pachateli. Spojené státy si dnes připomínají 25 let od teroristických útoků z 11. září roku 2001. Převládá oblačno, postupně očekáváme oblačnosti méně, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Město Chomutov se dlouhodobě potýká s nízkým zájmem lidí o členství ve volebních komisích. Město musí doplnit místa zaměstnanci chomutovského magistrátu. Situace se podle tiskové mluvčí Zuzany Vavřínové oproti minulým letům nezlepšila. Na zájmu veřejnosti se neprojevilo ani lednové zvýšení odměn za účast v komisi.
2: V souvislosti s letošními komunálními volbami stále evidujeme nedostatek zaměstnanců o členství ve volebních komisích v Chomutově. Zájem o práci ve volebních komisích každoročně klesá. Ani navýšení finančních odměn pro členy komisí zatím nepřineslo očekávaný nárůst zájmu.
0: V budově městského úřadu ve Frýdlantu bude do 13 hodin pokračovat policejní cvičení zaměřené na mimořádnou situaci. Policisté tam od ranních hodin trénují zajištění ozbrojeného pachatele. Větší počet policistů se zbraněmi je i v okolí budovy. Lidé musí v blízkosti úřadu počítat s omezením. Týkat se může i dopravy. Knihovna Václava Havla ponese nové jméno, první prezidentská knihovna. Respektuje tak přání vdovy po exprezidentovi Dagmar Havlové. Ta odvolala souhlas s užíváním Havlova jména. Předcházely tomu spory mezi zaměstnanci a tehdejším ředitelem knihovny Tomášem Sedláčkem. Podle Havlové teď bude jméno Václava Havla využívat jiná instituce.
3: Licenci jsem už bezúplatně svěřila jinému subjektu, kterému důvěřuji. Projekt plánujeme slavnostně představit na křtu lavičky Václava Havla 21. září.
0: Kromě Havlové spolupráci ukončili také donoři Zdeněk Bakala a Karel Komárek. Podle vedení bude první prezidentská knihovna pořád pokračovat v Havlově odkazu. Program se má dál soustředit na ochranu lidských práv nebo literaturu. Knihovna se už ale nebude podílet na organizaci ceny Václava Havla. Američané si připomínají 25 let od teroristických útoků z 11. září roku 2001. Pěty na místě původního světového obchodního centra se zúčastní všichni žijící američtí prezidenty. Kromě toho současného Donald Trump pronese projev u Pentagonu. Američané dnes budou držet při vzpomínkové akci celkem 7 minut ticha za oběti 11. září. Dosud to bylo vždy 6 minut. Přidaná minuta patří všem, kteří zemřeli později na zdravotní následky. U památníku v centru newyorského Manhattanu organizátoři přečtou jména všech téměř 3000 obětí. Atentátníci z teroristické Al-Kaidy unesli ráno 11. září celkem 4 letadla. Dva stroje narazily do mrakodrapů Světového obchodního centra, třetí pak do Pentagonu a čtvrtý se po souboji pasažerů s teroristy zřítil do pole.
1: Počasí.
0: Převládá oblačno, postupně čekáme ubývání oblačnosti, teploty od 16 do 21 stupňů, na horách dnes do 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Lounech pokračují opravy ulice Vladimírská, vozovka je tam zúžená do jednoho jízdního pruhu. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever nám právě teď začaly páteční polední písničky na přání. A to znamená, že už můžete vytáčet linku do studia. Ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. Dnes se jako první dovolala paní Jana z Ústí nad Labem, přála si nějakou hezkou písničku, tak jsme vybrali skupinu Elán a Voda, čo ma drží nad vodou. Ta písnička je všem posluchačům pro start toho to víkendu.

0: Skupina Elán a Voda, čo ma drží nad vodou. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky Nepřání. Tu další na naší lince už vybírá pan Milan z Horní Poustevny. Pane Milane, dobrý den.
1: Hezký den, mám studia, všem posluchačům na lince Sever, tady je Milan z Horní Poustevny.
0: Radim Flender a taky Lucie Vondráčková, Stanice Svět, pro koho bude?
1: Bude to jako vždycky pro Milanka Urbana, pro Lusku Bivou, pro Kávu Novotnýho, pro Vava Bláhu, pro Lindu, pro Jitku Geršla, pro Kuky 18, pro naše zdravotní sestřičky a do údržby pro pana Rainera.
0: Písnička je tedy připravená, tak pane Milane, přeji hezký pátek a celý víkend, naslyšenou.
1: Děkuju, hezká, naslyšenou.

0: Radim Flendra, taky Lucie Vondráčková a jejich stanice Svět. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání a tu další už vybírá paní Marie od Benešova nad Ploučnicí. Hezké odpoledne, paní Maruško.
1: I vám děkuji, zdravím vás, všechny vaše posluchače a byly by to právě pro vás, a já vás vezmu rádio a všechny posluchače. Písnička od Heleny Maršálkové a skupiny Pacific, ráno splné písní. A děkuji.
0: Písnička je připravená, tak díky za zavolání, naslyšenou.
1: Já děkuji, naslyšenou.

0: Milda Maršálková a Ranec plný písní. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Tu další už vybírá na naší lince do studia 475 212 212 paní Hanka z Úvalu u Prahy. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne i vám, do rádia, i všem posluchačům. Dneska jsem vybrala písničku od Karla Gotta Přijela pouť, protože my tady opět slavíme naše tradiční posvícení uvalský, takže bych chtěla prostě tou písničkou naladit takovou tu atmosféru, protože už tady jsou atrakce a všecko možný, už se to chystá. Ale taky bych chtěla připomenout, že zítra mají svátek všechny Marušky a vy máte stále posluchačky, jako je paní Maruška z Chomutova, teďkon volala paní Maruška z Benešova nad Ploučnicí, paní Maruška ze Šestajovic a všechny vaše věrné posluchačky Marušky, který k vám volají, tak těm bych chtěla popřát hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a aby si ten svátek zítra hezky užili. A taky bych chtěla ještě pozdravit Alenku a Petra ze Stehelčevse a moji kamarádku Vlastičku z Prahy a písničku i všem posluchačům. Děkuju.
0: Paní Hanko, taky moc děkuji, jenom doplním, že to bude Karel Gott a Přijela pouť. Díky za zavolání, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Přijeďte do Litoměřic oslavit 50. výročí veletrhu Zahrady Čech a podívat se zblízka na naše vysílání. Ve středu 16. září se na litoměřickém výstavišti uskuteční tradiční podzimní veletrh. Čeká vás bohatý kulturní program, pestrý sortiment pro zahradu, dům i chalupu, odborné přednášky plné rad a tipů. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 16. září odpoledne nashledanou v Litoměřicích na Zahradě Čech.
3: Český rozhlas Sever.

Pouť. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever, ale teď už se poprvé dívám na vaše e-maily, které posíláte na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, prosím, k nádhernou písničku od Rudolfa Rušinského Šel jsem světem. Touto písničkou bych chtěla poprosit všechny posluchače a taky všechny Marušky, které budou mít zítra svátek. Děkuje paní Hanka.

jsem nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

Rudolf Hrušinský a Šel jsem světem. Posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Tady je další z e-mailu. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Schody do nebe od Led Zeppelin pro podlaháře Zdeňka Turiščeva a Vlastimila Homolku z Jiříkova za jejich příkladně odvedenou práci. Děkuje zákaznice z Rumburku.

Led Zeppelin na Českém rozhlase Sever. Pokračujeme v písničkách na přání a k nám do studia se dovolal i pan Martin z Děčína. Přál si písničku Koloseum od Mariky Gombitové a tu písničku posílá všem přátelům, své rodině a všem posluchačům.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckeleto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

Žalman a spol, a kdyby tady byla taková panenka a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Vy posloucháte páteční polední písničky na přání. Už jsme hráli z vašich telefonů na lince 475 212 212. Hráli jsme z vašich e-mailů na adrese zahrajte@rozhlas.cz. Připomínám, že e-maily můžete posílat klidně dál v průběhu celého dne. Pojďme na SMSky na čísle 911 04. Dobrý den pro to nejlepší rádio na světě, skupinu Queen a Radio Gaga. Děkuje paní Emma.

0: Skupina Queen a Radio Gaga a taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v těchto poledních pátečních písničkách na přání. Další jsou pro vás nachystány opět po 18. hodině a já vám teď ještě posílám do jedné skupinu Toutou jejich Afriku. A František Janačík taky připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. Renáta Filipy přeje hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
3: Tradice, která spojuje generace.
2: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
3: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
2: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
3: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech!
2: Zahradačech.cz.

0: Ministryně financí z hnutí ANO přispívat na svou obranyschopnost ani 3% z hrubého domácího produktu. Při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko odolával pískovec teplotě i 300 stupňů Celsia. Teplická botanická zahrada se připravuje na bourání zásobních skleníků. Převládá oblačno, to bude postupně ustupovat teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Česko neplánuje dávat v roce 2035 na obranu 5% hrubého domácího produktu. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že je to nereálné. Jde o závazek NATO, který mají plnit všechny členské země. V příštím roce Česko vydá podle ministryně na obranu 2% HDP. V dalších dvou letech by se měly výdaje zvýšit o 0,15% bodu. Jiné navyšování podle ministryně Schillerové není bez zaškrcení ekonomiky možné. Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker přitom nedávno vyzval členské státy NATO, aby posilování své obranyschopnosti urychlili. Zhruba 10 let se budou vzpamatovávat pískovcové skály z ničivého požáru v Národním parku České Švýcarsko. Vzorky z míst, kde před 4 lety pustošil oheň, analyzovali odborníci z Akademie věd. Zjistili, že pískovec byl tehdy vystavený výrazně nižší teplotě než okolní stromy.
1: My jsme zjistili z minerálních studií a ze studií uvolňování rtuti, že ty teploty se pohybovaly zhruba do 310 stupňů Celsia.
2: Testy podle Michala Filipio z Geologického ústavu Akademie věd ukázaly, že ze skal opadlo přes 100 tun pískovce. A jak potvrzuje Jan Blahut z Ústavu struktury a mechaniky hornin, náš nejničivější lesní požár způsobil před 4 lety ve skále i mikrotrhliny.
3: Vyšlo nám, že to postižení tím požárem dosahovalo nějaký hloubek 6 cm v tom dlouhém Pravčickém dole.
2: Nejdříve za 10 let se podle odborníků obnoví skály na 1000 hektarové ploše v Národním parku České Švýcarsko. Eva Ké. Zrová, Český rozhlas.
0: Botanická zahrada Teplice zbourá staré zásobní skleníky a postaví nové. Nový komplex vyjde zhruba na 200 milionů korun. Teď zahrada stěhuje rostliny ze zásobních skleníků na předem domluvená místa v okolí. Část přemístí také do svých expozic, řekl ředitel Jan Ptáček.
4: Do kterých stěhujeme třeba choulostivé aronovité rostliny, patří to mezi naše národní sbírky tady v Čechách. Budeme chtít využít i vlastně ten nový skalničkový skleník pro uchovávání zase těch rostlin z Chile. Zase je to naše prioritní sbírka.
0: Celosvětová denní nabídka ropy letos klesne o téměř 6 milionů barelů. Předpovídá to Mezinárodní agentura pro energii, která pokles dosud odhadovala nižší, jen o něco málo přes 4 miliony barelů denně. Světový trh s ropou dál ovlivňuje konflikt na Blízkém východě, který začal letos v únoru. Kvůli americko-izraelské válce proti Íránu jsou významně omezené plavby obchodních lodí v klíčovém Hormuzském průlivu.
5: Počasí.
0: Čekáme ubývání oblačnosti, teploty odpoledne i do 21 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na průjezdu Krapčicemi na Litoměřicku se srazilo osobní auto a vysokost zvižní vozík. Nehoda dvou osobních aut omezuje provoz v Rumburku v ulici Šluknovská. Jeďte opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Takhle pro vás budeme vysílat právě v našem vysílání. Tak vás zdravíme.
7: Paní doktorko, vítám vás a téma dnešní?
8: Dnes budeme mít rychlé zhubnutí a to takové, o které jsme nestáli.
7: A típek na úvod, ano. Je to z ženského časopisu, strana 20. Měj se ráda, přijmu sama sebe takovou, jaká jsi. Strana 22, jak zhubnout 10 kilo rychle. Strana 24, recept na čokoládový koláč.
8: No.
5: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
9: Telegram s adresou svět.

0: Hezké odpoledne vám všem, kteří s námi vysíláte. Doktorka Kateřina Cajdlová je tady.
1: Dobrý den, dneska máme krásné téma, Patriku, náhlé hubnutí.
0: Ano, chcete ještě jeden vtípek, paní doktorko?
1: Jsem s ním.
0: Tak je to například, Roman se před půl rokem zaregistroval do fitka a dodnes nevidí žádný efekt. Zatím tam zkusí zajít a zeptat se, co se děje. Teď Naděja Konvalinková o hubnutí také.
2: A byl mi sestavený jídelníček. Ano. Ovšem je to teda tragédie.
3: Jak to?
2: No protože to je šílení jídla. Ráno snídám a to musí být 3 krajíce chleba. Teď ještě prostě, že jo, nesmím teda mazat máslem, sádlem, ničím, tak mám takový ty pomazánečky a takto a na to si dám hlávkový salátek, takže to je snídaně. A teď už hned za chvilku už musí být svačina, to máš další 2 chleby a ještě k tomu jabko, ale teda jabka nesmíš moc, jo, tam je moc cukru, takže jenom půlka jabka. Takže já si půlku takhle to a půlku si schovám na odpoledne a to už se blíží v oběd, rozumíš? A teďko v oběd, teďko kolik deka to, teď je toho šíleně moc, já už skoro to nemůžu do sebe ani nasoukat. Blíží druhá svačina a teďko už zas to mám a teďko rozumíš, seš po zájezdech, já nosím krabičky, já nosím tašky, furt si nosím, převážím, rozumíš, pak rychle se musím v tu svačinu najíst, pak jako je večer a pak ještě je druhá večeře a já zoufá, rozumíš, jsem úplně přežraná.
3: No, to je hubnutí ale... přežíráním teda,
2: no.
3: To je nejlepší dieta, jakou jsem slyšel teda.
2: No, ale jde to dolů, já už
3: opravdu hubneš?
2: Já pomalinku oplaskávám, už si můžu pod prsenku zapnout na ty druhý háčky, víš? Zhora trošku, víš, že to oplaskávám a řekla bych ti, kolik kilo, ale pode mnou teď praskla ta váha, ne. Ale já až ji spravím, tak ale myslím si, že tak ty 4 a 5 kila už to
3: jsi bude. Jsi sundala
2: no,
3: už?
2: No, tak podívej, břicho už cucnu.
3: No.
2: Jedinkrát jsem teda, jako prostě to jsem opravdu pochybila, protože já můžu, víš, jako prostě každý den si dát 1 deci vína. No co to je 1 deci vína, to mě ani nechutná, rozumíš? Já jsem si to nastřádala.
3: Takže jsi to vybrala jednou...
2: A za týden jsem si dala 7.
4: Vesele a zdravě.
1: No, srandičky kašpárky, ale ono je to celé pravda a bohužel my jsme 7 let z televizních obrazovek neustále hovořili o tom, že část obezity nebo někteří, kdo trpí nadváhu a obezitu, jedí málo a že musí přidat, protože metabolismus se brzdí i tím, že se nehýbu, ale i tím, že nejím. A bylo to marný.
0: Doktorka Kateřina Cajdlová, teďka znala téma tedy náhlé hubnutí, to musíme říct, ano. Tohle nebylo náhlé hubnutí, to bylo záměrné.
1: Ano.
0: Náhlé hubnutí, paní doktorko, jak je definováno?
1: Tak, je definováno bohužel stále hmotností, to znamená ztráta více než 5% váhy za 3 až 6 měsíců. Přičemž pokud ubydeme 3 až 5 kilo za krátkou dobu a krátká doba není definována, ale řekněme týden 14 dní, pokud se nějak nesnažíme, to znamená bez změny jídelníčku a pohybu, tak je to rovněž varující příznak.
0: To je hodně rychlý.
1: Ano.
0: Takhle asi často se nikdo ani neváží, ne? Ale to prostě pozná na sobě.
1: Patriku, nebuďte naivní, lidé se váží velmi často.
0: Ne, povídejte.
1: No ano, existují lidé, kteří se váží každý den.
0: Ale to je nějaká choroba, jsou chorobně váživí.
1: Prosím pěkně, ti lidé většinou jsou terčem útoku někoho za to, že se takzvaně přejídají. A oni si neuvědomí, já vždycky cituju paní Růžičkovou, která říkala, dám si rohlík a mám o kilo víc. Ona zapomněla, že ho zapila zřejmě litrem čaje. A protože litr čaje váží kilo, tak pokud se hned poté šla zvážit, no tak měla kilo navíc.
0: Můžeme tedy zhubnout bez toho, že bychom se prostě o to snažili, že by to byl náš záměr, můžeme?
1: Ano, jeden z těch důvodů, proč takhle krásně vesele zhubneme je, pokud nám klesne stres. To znamená, pokud jsme byli vystresovaní a hodně se nám produkoval vnitřní kortizol, Tak vznikala rezistence tkání na inzulín a obalovali jsme se tukem. A v okamžiku, kdy ten stres přejde, a na to je krásná knížka Zbavte se svých kil bolesti, no tak my to schodíme, ani vlastně netušíme. Takhle hubnou i hubli naši účastníci v televizním pořadu, pokud se zbavili toxických vztahů, čili rozvedli se, nebo odešli od rodičů, kteří je týrali, nebo se rozloučili s dětmi, které nějakým způsobem žili parazitním životním stylem a prostě oni hubli a nevěděli, jak je to možný.
0: Ale to se vlastně dostali do klidu, proto
1: ano.
0: Zhubli.
1: Ano.
0: Ale pak jsou stavy, kdy náhle zhubneme, ale je to spíše zdravotní problém. A
1: ano.
0: Tomu se budeme asi dnes věnovat.
1: Ano.
0: Říká a potvrzuje, tedy má slova doktorka Kateřina Cajtamlová v pořadu Vesele a zdravě a vy se samozřejmě dostanete i ke svým dotazům brzy.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A to téma, které dnes řešíme, si samozřejmě připomeneme i básničkou, protože i tentokrát náš posluchač básnil.
1: Zdraví Petr, asi skončím na klinice, jak hubnu v téhle době. Možná mám dvě tasemnice a žerou proti sobě.
2: Tasemnice většinou zůstávají samotné, že by jako takhle proti sobě to nedělají holky.
0: Nemůžou se rozmnožovat uvnitř?
2: Ne. Většinou máme jednu, ale hlavně já, když jsem četla ty nejčastější příčiny, když jsem se připravovala, tak jako problémy se štítnou žlázou, cukrovka, trávicí potíže, Crohnova choroba, záněty střev, podobně, psychické obtíže, tak tam vlastně tasemnice nebyly. A díky panu Petrovi já jsem zašla do Wikiscript, tam je 38 diagnóz, při kterých se může náhle hubnout. A jsou tam i ty tasemnice, takže díky, pane Petře, je to tak, ale v dnešní době díky pečlivému sledování kvality masa už se nemusíme bát.
0: Paní Torko, proč to tělo dělá to, že hubne, když dojde k něčemu? Co je tím důvodem? Ono jako se zachraňuje, nebo nás na něco upozorňuje, aby jsme věděli, pozor, děláš něco špatně?
2: 38 příčin. No. Takže já bych řekla, že to tělo nedělá, ale to děláme my tím, že něco špatně děláme. Takže například je velký vedro, potíme se, nedoplňujeme tekutiny, litr vody váží kilo, nebo šíleně omezujeme sacharidy, to je teďko neuvěřitelná móda, ty nesmyslné keto diety a další, což vede k tomu, že ztrácíme svalový škrob. To se moc ani tuku netkne, ale jakmile ztrácíme svalový škrob, tak si neudržíme svalovou hmotu. To znamená, jde to půl na půl tuk a aktivní hmota a zatímco ten tuk se vrátí takhle, tedy lusknutím prstů, ano, svalovou hmotu dáváme dohromady mnoho a mnoho týdnů poté, takže to je velký problém. Další, co se může stát, že se nám vyprázdní střevo. A to můžeme zařídit buď projímadly, což řada lidí dělá. Kilo stolice váží kilo a my máme ve střevech 2,5 kila stolice, kilo a půl střevní mikrobioty. Takže toto letí. Nebo pijeme nějaké odvodňující čaje, nejznámější je kopřiva, že jo, zase litr vody váží kilo. Nebo můžeme dojít k tomu, že se nám nějak strašně zvýší metabolismus. Děkuji. To znamená metabolický obrat. No to se zvyšuje například tou činností štítné žlázy, protože štítná žláza plýtvá, čili ona nám rozpojuje ty cykly různé, takže dochází k tomu, že vlastně tělo jí jako normálně, ale vinou zvýšené činnosti štítné žlázy máme průjmy, máme pocení, máme zvýšenou potřebu vlastně živin a dochází k tomu. Cukrovka, taky tělo nedokáže správně využít cukr a tak začíná spalovat tuky a bohužel i aktivní hmotu. Může odcházet velké množství cukru močí a s tím se strhává voda. Prostě těch důvodů, proč hubneme, je mnoho. A
0: můžou za to léky třeba některé?
2: Ano, tak léky na odvodnění, samozřejmě léky, které zvyšují činnost štítné žlázy, když si je předávkujeme. Potom to mohou být různé léky, které vlastně vyprazňují trávicí trakt nebo omezují příjem potravy. To je další móda dneska.
0: To jsou ty modní léky.
2: Ano, že se berou i drogy různé, třeba kokain nebo extáze, aby došlo k tomu, že nepotřebujeme tolik jíst. Jenomže toto všechno se netýká tukové tkáně. Protože na to, abychom zhubli kilo tuku, tak je potřeba zvýšit obrat a vlastně uklidnit se, což lidé, kteří hladověj nemají, protože Patriku, slovo hubený má slovní základ.
0: Ve slově hubit?
2: Ano, přesně tak. Čili hubený je ten, který dělá něco, co ho hubí.
0: Dá se podle toho, jak hubneme, nebo kde hubneme na těle poznat, od čeho to je, abychom třeba my jako laici věděli, bude špatný tenhle orgán, štítná žláza, nebo nejsme psychicky v pohodě, nebo hodně pijeme alkoholu, nebo málo jíme, co?
2: Tak, já bych řekla, že pokud hubneme teda správně, tak by mělo být to, že se nám zmenšuje objem v pase. Pokud se ten objem v pase naopak zvětšuje a dochází ke zmenšování objemu končetin, to se děje u alkoholiků anebo u lidí, kteří vlastně mají tu zvýšenou míru stresu nebo berou kortikoidy. To je další vlastně věc, která může vést k tomu, že se mění tvar těla. No tak dochází potom k tomu, že vlastně vypadáme podvyživeně a to je samozřejmě špatně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí samozřejmě můžete i dopředu a dělali jste to přes stránky veseleazdravie.cz a taky na telefonním záznamníku jste nechali nějaké ty dotazy, tak těm se budeme věnovat za chvíli a později těm živým telefonátům do studia.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: shrnutí téma dnešního pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A samozřejmě měli jste šanci i ptát se dopředu, takže jste posílali své vzkazy po telefonním záznamníku i přes stránky a formulář, tedy www.veseleazdravie.cz. Tak jaký přišel psaný dotaz, paní doktorko?
1: Fascinující dotaz paní Zdeňky, která píše: trpím léta Crohnovou chorobou, střevní divertikulózou, lupusem, beru eutyrox na štítnou žlázu, beru kortikoidy. Střevní nemoci jsou celkem v klidu. Přesto jsem za rok zhubla 20 kilo. A teď právě proč jsem šokovaná. Příčina nezjištěna. No tak má Crohnovu chorobu, divertikulózu a lupus. To samo o sobě může vést k hubnutí. I když jsem byla vyšetřována na všechno možné a zase v šoku jsem, pouze trochu rozhozená štítná žláza. No tak zase, pokud je hyperfunkce a bere třeba příliš mnoho léků, dochází zase k hubnutí. A další, mám celkem limitující střevní dietu. No tak zase důvod, pokud ta dieta je limitující a nejí dostatečně, no tak logicky hubne. Čili těch příčin, my máme 4 příčiny, které vědí ti lidé, kteří se o paní Zdeňku starají. A ona říká, že by chtěla přibrat hlavně svalovou hmotu. Takže paní Zdeňko, prosím, první zajděte na úpravu té diety, abyste z toho, jak jí máte limitující, dostala dostatek živin. Bez nutričního specialisty to nepůjde, ale já jsem fakt v šoku, když tohle čtu, no. Pak máme další velmi zajímavý, velmi dlouhý dotaz, ze kterého jsme vzali jenom kousek. Pan Karel Zvrchlabý, mladý muž, přestal jíst sacharidy, cukry, nevím co, a jenom tak jako levou zadní zmínil, že přestal pít alkohol a zhubnul 30 kilo. Prý i nějak jezdí na kole a podobně, byl rád, změnili se mu všechno možné a pokračuje.
2: A teď se mi stala taková věc, že jsem měl 92 kilo a o víkendu jsme byli ve Znojmě na 3 dny a tam teda to nešlo z tomu alkoholu vyhnout a musím říct, že jsem toho alkoholu měl víc než kdy jindy. Myslím si, že jsem za ten víkend vypil asi 5 lahví vína, samozřejmě se spoustou vody teda, ale mám 3 kila navíc. A vlastně jsem teda tenhle týden začal zase znova hodně pít, ale ta váha se některých jako už jako nechce vrátit, jako, tak bych se chtěl zeptat, jestli jako mám zase něco změnit. Jinak musím říct, že v tom hubnutí mě strašně moc pomohla umělá inteligence, že vlastně veškerý dotazy, nepsal jsem si žádný kalorický tabulky, vůbec nic, ale normálně každý den večer jsem nadspal do umělé inteligence, co jsem všechno snět za ten den, a ona mě napsala, co si mám připravit na další den, a tak jsem se propracoval až k těm teda zhubnutej 30 kilům.
1: Takže kilo svalu, kilo tuku, kilo vody, kilo střevního obsahu, všechno váží kilo. Zhubnout nebo přibrat 3 kila není žádný problém. Tady v tomto konkrétním případě se ale obávám, že tím, že pan Karel začal abstinovat, tak vlastně ty 3 kila, která přibral, může být buď zátěž ledvin, protože 5 litrů vína za 2 dny je strašně moc. Může to být zátěž jater, která se brání, ale taky to může být návrat už tentokrát rezistentního tuku, protože u lidí, kteří pravidelně pijí, si to tělo ten tuk vyrobí, takzvaný viscerální útrobní, aby ochránilo důležité orgány a mozek. A pokud vy vysadíte alkohol, tak ho jako máte vysadit navždy. Pokud vy ho ovšem znovu nasadíte, tak se vytvoří rezistentní tuk a to bude problém zhubnout.
0: Takže varujete.
1: A varuju teda používat umělou inteligenci. Prosím vás, nedělejte to, protože to je záležitost, která má z mého pohledu psychopatické rysy a ti je jedno, jestli to udělá ve váš prospěch nebo ne. Před každým hubnutím zjistit složení těla, po zhubnutí zjistit složení těla, zjistit, co jste zhubli, a hlavně tu dietu si musíte vy aktivně tvořit podle ročního obsahu, období, denního období aktivit, psychického, fyzického stavu, prostě jaká je teplota venku. Nemůžete to nechat na nějakým psychopatovi z umělé inteligence. Opravdu ne, prosím.
0: To jsou slova doktorky Kateřiny Cajtemlové. Dál se můžete ptát vy přímo ve vysílání živě přes naši telefonní linku. A pozor, řešíme dnes náhlé hubnutí, kdy hubnete a nechcete. Prostě za nějaký čas jste schodili nějaká takhle, nevíte proč, nebo nejde vám to zase přibrat, tak na to se ptejte a využijte přítomnosti paní doktorky.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: dochází teď na vaše otázky a dotazy, tedy v pořadu Vesele a zdravě směřující k doktorce Kateřině Cajdamlové. Řešíme náhlé hubnutí, tak řešíme to teď po telefonu, případně s kým? Linka sem do studia 731 800 900.
1: Haló, haló.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý
2: tady
1: den.
2: Tady vaše posluchačka, já to poslouchám. No, ale já jsem zhubla náhle před... V roce 2012 jsem měla takové malé psychické problém.
1: Ano.
2: Tak ve 17. roce jsem měla před 10 lety velké psychické problém a já jsem hubla.
1: Ano.
2: Já jsem nepřibrala, já
1: prosím,
2: jsem pořád hubla.
1: Ano, prosím, deprese a některé psychické problémy jsou často příčinou toho zhubnutí. A dokonce, pokud se zhubne náhle kolem těch 5 až 10% hmotnosti, tak je to jeden z diagnostických rysů závažnosti deprese.
0: Ano. Co dělat? Říct si doktorovi?
1: Ten problém totiž s tou depresí je v tom, že ona snižuje schopnost trávit potraviny, zvyšuje peristaltiku, to znamená, že vlastně ten střevní obsah se vyprazňuje a dochází také k tomu, jak ten člověk je ve stresu, tak má zvýšenou potřebu živin. V okamžiku, kdy jsou nasazena antidepresiva, ta správná, která vlastně pomáhá s tím psychickým stavem, tak ten člověk přibírá. Tady bych chtěla upozornit, že u medicíny problémů. Tatáž věc může působit dobře i špatně, to znamená, že uklidnění může způsobit zhubnutí i přibrání, bohužel.
0: Tak požádat tedy lékaře třeba ano. O změnu těch medikamentů. Ano. Dál se samozřejmě můžete ptát na tyto problémy na telefonu 731 800 900 jako někdo, kdo tam je a koho poprosíme stišit rádio.
1: A kdo má rádio, ano. Tak,
0: ptejte
1: halo?
0: Se.
3: Dobrý den, tady je Prnická, prosím vás, já jsem se jenom chtěla zeptat, na Facebooku chodí propagace nějaký nanoslím?
1: Depak, ne, prosím pěkně, já to mám i na svých stránkách, nic nepropaguju. To znamená, všechny tyhle nesmysly jsou generovány buď umělou inteligencí anebo podvodnými prodejci. Nejsem sama oběť, ten, koho zneužívají, byla paní Bílá, byl pan inženýr Havlíček, prostě ověřujte si to a nevěřte Facebooku v tomto případě. Díky za dotaz.
0: Další telefonický dotaz k tématu náhlé hubnutí. Kdo se ptá? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, u telefonu Čonková. Já bych se chtěla zeptat, prosím vás, jsem po operaci sliziny vyndaný, už je to 7 let.
1: Ano.
4: A čtvrtku ledviny a nemůžu zhubnout. Pořád mám břicho. Už nevím, co mám dělat.
1: Můžu se zeptat, co berete za léky?
4: Mám dnu.
1: Ano.
4: Jo, a štítnou žlázu, ale neberu žádný léky
1: ano.
4: Na štítnou žlázu. Mm. A jo, na cholesterol beru 10.
1: Tak, já bych potřebovala, kdybyste zašla někam, kde by vám změřili vlastně množství útrobního tuku, ostatního tuku a aktivní hmoty, spočítali, kolik živin potřebujete. Je potřeba vyloučit, že máte třeba cukrovku nebo další metabolické onemocnění.
4: Nemám.
1: Dobře.
4: Cukrovku nemám, už mi to zjišťovali.
1: Neříkám
4: absces.
1: Absces, jasně. A to máte kde a proč? Abscess.
4: No, právě po té operaci mám na břiše, na prsou,
1: jejdamane.
4: Nesmím nic jíst sladkýho.
1: Takže tam bude pravděpodobně ještě problém imunitní, takže bych doporučila...
4: Ano, já mám oslabenou.
1: No, takže bych doporučila vlastně přidat možná bílkoviny, protože velmi často vidíme, že lidé, kteří nemají dostatek bílkovin, tak se jim neregeneruje imunitní systém. Asi bych doporučila, kromě toho změření vaší potřeby, si ještě dokumentovat jídelníček a navštívit nějakého nutričního poradce. Udělejte to, bude to lepší pro vás.
0: Opět radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Budeme radit i dál na telefonu 731 800 900. Stačí zavolat a zeptat se.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dál je tu čas pro povídání v éteru v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, dnes na téma tedy náhlé hubnutí. Prostě náhle zhubnuté a třeba nevíte proč. Tak se ptejte, 731 800 900.
1: Halo, halo.
0: Slyšíme se, kdo tam je?
2: A někdo má puštěné rádio.
3: Dobrý den, Jirka z Moravy.
2: Dobře.
3: Paní doktorko, měřím asi 184 cm.
2: Ano.
3: Vážil jsem 50 let, stál stejně plus minus 75.
2: Ano.
3: A najednou během půl roku jsem 5 kg zhubnul.
2: Ano. Šel jste k lékaři? Šel jste za
3: ne,
2: svým...
3: Ne, zatím to neřeším, ale možná to bylo tím, že před asi 9 měsíci mě zemřela partnerka.
2: Jejde, to bude ono.
3: Takže žijí sám,
2: ano.
3: A stravují se, jak se dá.
2: Ano.
3: Ale bohužel jsem ztratil chuť k jídlu.
2: Ano, já jenom chci říct, že to je přesně ten případ, kdy člověk v důvodu stresu a snížené duševní pohody, ztráta životního partnera je velikánská rána, tak vlastně ztrácí řadu věcí, mimo jiné i chuť k jídlu. Já bych doporučila, zajděte za obvoďákem, ať se podívá, jestli třeba na chviličku antidepresiva by nepomohla zase přibrat. A jinak upřímnou soustrast a přejeme hodně zdraví.
3: Paní doktorko, jenom tak na okraj.
2: Ano.
3: Bohužel se k tomu přidal i špatný spánek.
2: No, ale to je další příznak. Říká se tomu ranní pesima, to znamená, že se člověk špatně budí, a večerní špatné usínání jsou další typické příznaky deprese. Takže vy už máte dva příznaky, prosím, zajděte na obvod, pomůžou vám, bude vám líp.
0: Dál budeme odpovídat vám, co voláte sem do studia pořadu Vesele a zdravě. Kdo pak to je v této chvíli, kdo se tedy dovolal a ptá se na náhlé hubnutí?
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Marie.
2: Ano.
4: Zlina. A nemám problémy jako s váhou, jako že bych měla velkou nadvahu, měřím 165, vážím obvykle 66, 67 kilo, stále se pohybuji, pracuji, ale nedokážu odstranit tuk z břicha. Pořád tam mám takové ty ozdobné partie, které prostě mi vadí.
2: Jasně.
4: Je to
0: jsou ta madla lásky, jak se tomu říká.
2: Jo. Já jenom bych vám doporučila zdokumentovat si stravu. Minimálně po dobu týdne si važte a počítejte, kolik čeho jíte. A potom bych doporučila zajít za nějakým nutričním specialistou. A protože to, co máte, tomu se říká viscerální tuk, je to tuk v oblasti bříška a může signalizovat nedostatek bílkovin nebo sacharidů. Vám se může zdát, že jíte dostatečně, ale nemusí to být živinově správně. Takže doporučuji zajít, protože jste aktivní, tak ten problém bude příjem, nikoli výdej, zdá se.
4: Děkuji.
2: Taky děkujeme.
4: Pěkný den. Nashledanou.
0: Děkujeme vám. Malé shrnutí nás ještě čeká, samozřejmě těch zásad, tedy co to je to náhlé hubnutí, ať to na sobě poznáte, z čeho vzniká a taky jak z té šlamastiky ven. S doktorkou Kateřinou Cajdamlovou už za malou chvíli.
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou. Malé shrnutí teď, paní doktorko, ať víme k tématu. Tak ještě jednou, co to je to náhlé hubnutí?
1: Náhlé hubnutí je, pokud zhubneme 3 až 5 kilo za dobu třeba 14 dnů a nesnažili jsme se, a nebo dojde ke zhubnutí 5% hmotnosti a trvá to 3 až 6 měsíců a my jsme taky nechtěli hubnout. Musíme vyšetřit štítnou žlázu, musíme zkontrolovat, jestli nemáme cukrovku, zejména cukrovka prvního typu, dochází ke ztrátě vlastně vody z těla a zároveň je to tělo hladový. Musíme si uvědomit, že stres a duševní pohoda mohou vést zejména teda deprese ke snižování hmotnosti. Trávicí trakt, ať už se jedná o celiaky, Crohnovu chorobu, průjmy, může vést k úbytku váhy, o tavsemnici nám říkala básnička. A další, co může být, je samozřejmě nádorová onemocnění vedou k úbytku váhy, případně chemoterapie vede k úbytku váhy a seniori jsou ohroženi, protože mohou mít špatnou finanční situaci, špatně sedící protézu, neschopnost vlastně vařit nebo mají nějakou ztrátu v rodině, mohou mít pokles příjmu bílkovin, to je nejčastější, protože ty bílkoviny jsou hůře stravitelné a jejich zdroje jsou drahé, čili prosím navštívit lékaře, tím lékařem je obvoďák, ten udělá základní diagnostická vlastně vyšetření.
0: Ale
1: a
0: bude
1: je...
0: ho určitě i zajímat třeba i nějaké další věci, čeho určitě. Si máme jako všímat u toho náhlého hubnutí?
1: Bylo by možná dobré, abychom si všimli, kde jsme zhubli, jestli je to v tom pase, nebo jestli je to horní polovina, dolní polovina těla. Další je velmi důležité zkontrolovat, kolik čeho jíme. Pokud jsme třeba vysadili alkohol, což je velice dobrá věc, tak dochází k hubnutí a je to vlastně ozdravné pro organismus, čili je to fajn.

0: opět 80% informací a prosíme vás, zkuste zjistit, čím to může být.
1: Ať poradíte i lékaři, ano, který vám pak dá nějaké rozřešení.
0: Ano, dávám další doporučení.
1: Sledujte nás samozřejmě jednak v tomto vysílání, sledujte nás taky na Facebooku, sledujte nás na stránkách veseleazdravie.cz a my vám jsme k dispozici týden co týden s doktorkou Kateřinou Cajtmovou. Ať se vám daří a veselý a zdravý týden.
0: A čtěte Příbalové letáky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtmovou.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V rozvodně Koštov na Ústecku funguje nový výcvikový polygon pro elektromontéry. V Lovosicích město právě teď otevírá nový skatepark. Počet obyvatel Česka podle statistiků stále klesá, trend se nevyhl ani Ústeckému kraji. Převládá oblačno, přes odpoledne se bude postupně vyjasňovat, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Elektromontéři skupiny ČES můžou v reálném prostředí nacvičovat běžné i mimořádné provozní situace. Firma otevřela výcvikové středisko v areálu rozvodny Koštov poblíž Ústí nad Labem. Součástí poligonu je také digitální model rozvoden, ve kterém je možné napodobit

0: způsobit poruchy a výpadky, více řekl manažer střediska Přemysl Hoffmann.
1: Opravdu ty stavy, které v reálu se stávají, ty poruchy, tak my jsme schopni to nasimulovat. Včetně fyzikálního chování, přetížení různých a podobných věcí, takže jsme schopni to tady simulovat a naučit právě montéry, aby pochopili, kde se stává problém a správně na ně reagovat.
0: V lesoparku Osmička v Lovosicích právě teď zahajuje provoz nový skatepark, informovala o tom mluvčí města Eva Břeňová. Součástí areálu jsou moderní betonové překážky s názvem Bowl, radiusy, šikminy, schody nebo raily, radnice do sportoviště, které je nejen pro skateboard, ale také pro další kolečkové sporty, dala téměř 20 milionů korun. Podrobnosti přidáme v dnešním odpoledním vysílání. Ústeckému kraji v prvním pololetí letošního roku ubylo téměř 2000 obyvatel. Ke konci června v našem regionu žilo 803 983 lidí. Podle předběžných údajů zveřejněných dnes Českým statistickým úřadem v kraji zemřelo o 2015 lidí více, než se narodilo. Úbytek částečně zmírnila migrace. Nejvíc lidí přirozenou cestou ubylo na Děčínsku, naopak nejmenší rozdíl zaznamenali statistici na Lounsku. V Česku v prvním pololetí ubylo přes 12 000 lidí. Ke konci června jich tak v zemi žilo celkem 10 milionů a 904. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD nepoletí na konferenci do Číny. Cestu plánoval v příštím týdnu. Podle předsedy hnutí Tomia Okamury je ale potřeba, aby se účastnil závěrečných jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. V úterý taky zasedá sněmovní výbor pro obranu. Podle Okamury do Číny poletí pracovník ministerstva.
2: Příští den už to musíme dořešit, že 21. se bude hlasovat už na vládě rozpočtu. Takže znamená, já jsem panu ministrovi řekl, že by bylo lepší teďka, aby jsme mohli konzultovat. Teďka pracovat na tom rozpočtu. Zároveň se s tím sveze i to v pozitivním, že stejně 15. ten výbor. Ale hlavně kvůli tomu rozpočtu já potřebuju, aby teďka nebyl někdo 12 hodin letadle.
0: Podle Okamury má taky ministr Zuna do pondělí připravit analýzy návrhu rozpočtu rezortu a najít možné úspory. Česko by přitom podle zveřejněného návrhu mělo poprvé splnit alianční závazek vydat na obranu 2% hrubého domácího produktu. Snížení byt jen o miliardu by už znamenalo neplnění.
3: Počasí.
0: V noci bude místy skoro jasno, během noci od severozápadu čekejte přibývání oblačnosti až na skoro zataženo. Teploty klesnou na 13 nebo 10 stupňů, na horách i k 8 stupňům Celsia. Na zítřek, tedy sobotu, předpověď slibuje skoro zataženo až oblačno s ojedinělými přeháňkami. Během dne pak bude postupně až polojasno. Teploty zítra čekejte i do 23 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: S problémy s průjezdem po hlavních tazích počítejte v Litoměřicích. Město ode dneška do středy hostí veletrh Zahrada Čech. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je čas na páteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever a já vám přeju příjemný poslední pracovní den. Jak velký je Tichý oceán, tak to nám prozradí už za moment Martin Písařík a seriál Co v učebnicích nebylo. Dnes začal v Litoměřicích jubilejní 50. ročník Zahrady Čech. Nejen o historii této oblíbené akce se dozvíte víc kolem půl a slavným Severčechem bude tentokrát operní zpěvák Miroslav Smička a k tomu budou připraveny i písničky, které nestárnou.
3: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Legenda mezi českými big beatovými kapelami Olympic, Petr Janda, Dej mi víc své lásky, 14 hodin, skoro 11 minut k tomu a hned na začátku pohodového odpoledne i dnes připravený Martin Písařík, co v učebnicích nebylo a schválně tušíte, jak velký je Tichý oceán?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Tichý oceán je tak rozsáhlý, že prakticky zabírá celou jednu polokouli? Největší oceán na Zemi pokrývá plochu přibližně 165 milionů kilometrů čtverečních, což je více než třetina celé zemské vodní plochy. Jeho rozloha je tak obrovská, že kdyby se všechny světové kontinenty vešly vedle sebe, Tichý oceán by je stále dokázal obklopit. Na mapě působí jako jeden celek. Ve skutečnosti ale tvoří nesmírně rozmanitý prostor s tisíci ostrovy, podmořskými horskými hřebeny a hlubokomořskými příkopy. Jedním z nejzajímavějších míst je oblast Mariánského příkopu, který je nejhlubším známým místem na Zemi s hloubkou přes 11 000 metrů. Právě zde si člověk nejvíce uvědomí skutečný rozměr oceánu, který se neprojevuje jen na povrchu, ale i v hlubinách. Zajímavá je i představa průchodu zeměkoulí. Kdyby bylo možné kopat přímo skrz Zemi z některých oblastí Tichého oceánu, skutečně byste se po průchodu středem planety dostali opět do oceánu. Je to dáno tím, že oceán zabírá tak velkou část zemského povrchu, že jeho protilehlé body často leží opět ve vodě. Tichý oceán je tak prostorem, který svými rozměry i hloubkou přesahuje běžnou lidskou představivost.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Marie Rotrová na Českém rozhlase Sever, brzy budou pokračovat Roxette, bude toto třeba jako dárek pro dnešní oslavence, a to Denise a Denisu, tak přejeme všechno nejlepší, ale teď se vracíme k nám na Sever Čech.
1: Regionální stopař, živě přímo z terénu.
0: Ze dna na vrchol, to je název benefičního běhu na podporu léčby závislostí. Jeho čtvrtý ročník před malou chvílí odstartoval ze Hřenska. Byl u toho i náš severočeský stopař Robin Redich, kterého zdravím, hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Ano.
0: Robine, na jaký vrchol běžci směřují?
2: Trasa běhu je podle jedné z organizátorek a ultraběžkyně Kateřiny Smíškové krásná. Je to 160 km ze dna, z Hřenska, tedy nejnižšího místa Česka, až na vrchol. Cíl je na Luční boudě v Krkonoších. Účastníci poběží přes České Švýcarsko, Lužické hory a Jizerské hory, tedy přírodou a nádhernou krajinou.
0: Krásnou určitě ano, ale 160 km, to je na běh dlouhá vzdálenost. Dá se to zvládnout? Kdo to zvládne?
2: Tak minulý ročník zvládla uběhnout například i sama Kateřina Smíšková. Z jednotlivců ji zvládnou jen běžci se zkušeností z ultramaratony. Na startu letos byly takový dva, ale tady se účastní i celé týmy, které tvoří až 10 běžců a trasu mají rozdělenou na jednotlivé etapy. A po cestě jsou průběžné kontrolní body a zároveň mají po celou cestu podporu organizátorů i v podobě 9 občerstvovacích stanic.
0: Je to benefiční běh a podpořit má léčbu závislostí. Jak se to všechno dohromady sešlo?
2: Při těch dlouhých bězích se běžci potýkají s krizemi, které přichází a odchází. Symbolicky se to dá spojit právě s léčbou závislostí. Hlavním organizátorem je totiž dolečovací centrum Sananim, kde je terapeutem Vojtěch Kozlík, bratr Kateřiny Smíškové. Podle něj je potřeba o závislostech hlavně mluvit, abychom si nemysleli, že se nás to netýká a pochopili, že závislost je velký problém. V naší společnosti podle něj totiž přetrvává mýtus a označení, že si za to oni můžou sami. Problém se závislostí se u nás ale týká až 2,5 milionu lidí.
0: Prozradil náš severočeský stopař Robin Redich. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Právě teď máme přesně 14:30, to byla Iveta Bartošová v dnešním pátečním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. V Litoměřicích dnes dopoledne začal jubilejní 50. ročník veletrhu Zahrada Čech. Na výstavišti jsou pro vás připravené tradiční expozice, prodejní stánky, ale i spousta novinek a překvapení. I když s tou 50. to není tak jednoduché, protože úplně první zahradnická výstava se v Litoměřicích konala už v roce 1936. Tak jak to tedy je, vysvětlí Michaela Mokrá, ředitelka městských kulturních zařízení Litoměřice, se kterou natáčel kolega Jirka Zeman.
1: Já bych chtěla nejdřív zdůraznit, že to není jakoby 50 let fungování, protože první výstava tohohle z toho druhu proběhla v Litoměřicích už v roce 1936. Původně nesla název Výstava ovoce, zeleniny a chmele a tak určitým způsobem putovala po různých místech Litoměřic. A vlastně až v 80. letech se dostala do prostor současného výstaviště, ale výstavištěm to ještě nebylo označováno. A začalo se aktivně pracovat na transformaci toho prostoru. Jako kuriozitu můžu třeba říct, že pavilon K byl kravín, pavilon T tělocvična a tam, kde je dneska pavilon D, tak vlastně byla tribuna fotbalového hřiště. Až v roce 72 nesla výstava svůj název, který má až doteď. Ona neprobíhala v pravidelných cyklech, měla určité intervaly ze začátku, až vlastně v posledních letech probíhá každoročně. Třeba já jsem na výstavišti více než 13 let a to už probíhá každoročně a i předtím probíhala každoročně. A proč vnímám takovou tu důležitost anebo znalost značky Zahrada Čech a vůbec toho veletrhu jako takového, tak já to přikládám právě té tradici a právě tomu tématu, kterému se Zahrada Čech věnuje. Protože to je všeobecně oblíbené téma, je to relaxační téma, nenásilné téma a umožňuje to zároveň setkávání lidí.
2: Která osobnost veřejného života nebo známý host zanechal na výstavišti největší stopu nebo vzbudil největší pozornost?
1: Tak já si troufnu říct, že podle dochovaných fotodokumentací výstaviště navštívila řada známých jako významných osobností z oblasti politiky, kultury, ale i odborného života. Ale já jsem skálopevně přesvědčená o tom, že největší stopu tam zanechal Přemek Podlaha. To je osoba, která je úplně neodmyslitelně spjata se Zahradou Čech. Kdykoliv se kohokoliv zeptáte, tak by byli nejradši, aby se k nám vrátil a mohl pokračovat v tom oceňování Jablko roku, které se mimochodem v průběhu doby transformovalo do podoby křišťálového jablka, které dodnes předáváme. Ale neodmyslitelnou stopu na výstavišti zanechala i paní Jiřinka Bohdalová, která taktéž tam jezdila dělat své pořady a velmi na ní ty, řekněme, tradiční vystavovatele vzpomínají.
0: Já ještě doplním, že Zahrada Čech potrvá až do středy 16. září a právě 16. září po 12. hodině tam bude i Český rozhlas Sever. Tak ve 12 pro vás budeme mít samozřejmě tradiční písničky na přání a ve 14 hodin se můžete těšit na Evu Bucharovou se zajímavými hosty, tak se na nás přijďte podívat na Zahradu Čech, jak se dělá naše vysílání teď, ale už pokračuje Petr na Děské odpoledne.
3: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Boty toulaví, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever a dvojice nejen pěvecká, ale také partnerská Olga Blechová, Valdemar Matuška. 14 hodin 41 minut a my pro vás máme opět připraveného dalšího slavného Severočecha, kterého představí Milan Knotek. Je to operní zpěvák Miroslav Smyčka a zastavíme se hlavně v Ústí nad Labem, i když ono těch měst bude trošku víc.
1: Slavní Severočeši.
2: Právě dnes by se dožil 100 let významný operní baritonista a esperantista Miroslav Smyčka. Desítky let byl soulistou Ústeckého divadla. Narodil se v roce 1926 v Olomouci. Studoval filozofii a filologii na Brněnské univerzitě a chtěl se stát učitelem. V roce 1949 ho ale komunistický režim v rámci poúnorových politických prověrek k závěrečným zkouškám nepustil. Na hudební škole a konzervatoři se naštěstí současně věnoval i zpěvu. Už koncem 40. let získal angažmá ve sboru Státního divadla v Brně. Potom působil v Liberci, Opavě a Českých Budějovicích. Od roku 1970 až do odchodu do důchodu patřil k nepřehlédnutelným osobnostem souboru Ústeckého divadla. Nakonec se vrátil na jih Čech a v letech 2005 až 2011 byl externistou v operním sboru divadla v Českých Budějovicích. Mezi nejvýznamnější role Miroslava Smyčky patřil Verdiho Rigoletto, Baron Scarpia v Pučiniho Tosce, Germón v La Traviatě, Přemysl ve Smetanově Libuši, Vok v Čertově stěně, Kalina v Tajemství, Don Carlos a mnoho dalších. Smyčkův život měl ale ještě druhou zajímavou kapitolu. Už od roku 1945 se věnoval esperantu a postupně se stal jedním z výrazných českých propagátorů tohoto mezinárodního jazyka. V esperantu nejen přednášel, ale také koncertoval. Za celoživotní uměleckou práci získal v roce 2010 Senior Prix a o několik let později i cenu Eduarda Hakena. Zemřel v roce 2017 v Praze v úctyhodném věku 90 let.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Magdalena, jeden z největších hitů české skupiny Jelen, 14 hodin, skoro 50 minut, páteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever pokračuje dál a my se samozřejmě vydáváme opět k nám do regionu. Nový skatepark se dnes ve 14 hodin otevřel v lesoparku Osmička v Lovosicích. Jde o jednu z největších takových ploch v Česku. Na své si přijdou nejen milovníci skateboardingu, ale také dalších kolečkových sportů. A přímo z místa se nám teď hlásí naše reportérka Lucie Hejzlová. Hezké odpoledne.
1: Pohodové odpoledne. Tady právě před malou chvíli skončila exibice. Vzduchem doslova létali profesionálové, kteří testovali a předváděli nejrůznější triky na nových překážkách, které tu vznikly. Teď bude následovat i soutěž pro všechny, kteří se sem během odpoledne přijdou podívat. Celý skatepark má podle hlavního stavby vedoucího Martina Lucuka necelých 1600 metrů a svou rozlohou tak patří určitě k těm větším v Česku.
0: Mm-hmm. Lucie, jaké překážky tam vznikly a kolik vůbec stálo vybudovat takový profesionální skatepark?
1: Ten nový skatepark by se dal rozdělit na tři části. Otevřenější rovinatou část je takzvanou placu. Tam stavitelé se inspirovali ve Španělsku a Americe. Jde o otevřený prostor s basketbalovým košem, kde je možnost zahrát si například streetball. V té prostřední části jsou součástí moderní železobetonové překážky, bengy, různé rádiusy, šikminy, schody, boxy nebo raily. A v té poslední části je skateboardovou terminologií takzvaný bowl nebo také bazén. Na své si přijdou nejen skateboardisti, ale i jezdci na kolech, koloběžkách nebo kolečkových bruslích. Vybudovat tenhle skatepark trvalo 6 měsíců a stálo to necelých 20 milionů korun.
0: V Lovosicích v lesoparku Osmička mají nový skatepark a přímo z místa při otevření se nám ozvala naše reportérka Lucie Hejzlová. Lucie, děkujeme, hezký den na víkend a někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Lovosicku. Český rozhlas Sever.

Na film Disco příběh jsme teď vzpomínali s muzikantem, zpěvákem, také skvělým jazzmanem Michalem Davidem. 14 hodin a 55 minut. Nám se blíží další zprávy, vrátí se do studia kolega František Janačík a dozvíte se například, že město Děčín eviduje velký zájem o členství ve volebních komisích. Na některých jiných místech je situace naopak opačná. Tolik tedy vinou více ve zprávách, teď ale pokračuje ještě zpěvačka Celine Dion.

0: Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Děčín eviduje velký zájem o členství ve volebních komisích, na některých jiných místech je ale situace opačná. Městská policie v Ústí nad Labem bude mít 3 nová auta. Do Liberce odpoledne dorazí peloton cyklistických závodníků. Převládá oblačno, přes odpoledne se bude postupně vyjasňovat, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Děčín podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila zaznamenal velký zájem o účast ve volebních komisích. Většinu míst obsadili členové politických stran a hnutí. Zbylá doplnili zájemci z řad veřejnosti. V některých městech ale mají problém naplnit volební komise i přes navýšení odměny pro jejich členy.
2: V Úštěku na Litoměřicku a v Podbořanech na Lounsku se ani zvýšení odměny na zájmu lidí neprojevilo. Ve Varnsdorfu na Děčínsku měli podle radnice o členství ve volebních komisích zájem převážně mladí lidé a studenti. Naopak v Chomutově má magistrát dlouhodobý problém volební komise naplnit. Vít Provazník, Český rozhlas.
1: A další informace přidáme v pokračujícím odpoledním vysílání hned po zprávách. Ústecká městská policie dostane 3 nová služební auta. Město za ně podle primátora Petra Nedvědického z hnutí ANO zaplatí zhruba 2 miliony a 300 tisíc korun. Vozidla budou vybavená automatickou převodovkou, modrými výstražnými světly, doplněnými o zvláštní zvukové výstražné znamení podle standardů integrovaného záchranného systému a obecní policie. Sirénou

0: Mou vysílačkou nebo třeba přední a zadní parkovací kamerou. V Liberci bude dnes podvečer cíl první ze tří etap mezinárodního cyklistického závodu European Peace Ride. Podle informací magistrátu by měl 200členný peloton přijet zhruba v 17 hodin. Mezi závodníky jsou i čeští cyklisté Zdeněk Štrybar, Jiří Ježek, Radomír Šimůnek a Pavlína Vejvodová. Závod odstartoval v 11 hodin dopoledne v německé Žitavě. Etapa závodníky zavedla přes Polsko na Liberec.
1: Druhá etapa odstartuje v sobotu v 8 hodin ráno od hotelu Imperial v ulici 1. máje. Povede přes Děčín a Petrovice až do Drážďan. Nedělní závěrečná etapa bude na území Německa. Její cíl bude v Saské Kamenici. Cyklisty čeká přes 500 kilometrů, na nichž budou muset celkem zvládnout víc než 6000 výškových metrů. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: V americkém New Yorku v těchto chvílích začaly pěty za oběti teroristických útoků z 11. září roku 2001. Teroristé tehdy unesli 4 letadla, 2 z nich narazila do Světového obchodního centra, 3. do ministerstva obrany a 4. se zřítilo po souboji pasažérů s radikálními islamisty v Pensylvánii. Při útocích zemřeli zhruba 3000 lidí, další tisícovky pak zemřeli na následky neštěstí. Američané už za chvíli uctí oběti útoku 7 minutami ticha a budou se také číst jména všech, kteří před 25 lety zemřeli.
2: Počasí.
0: Počátku noci místy i skoro jasno, během noci od severozápadu přibývání oblačnosti až na skoro zataženo. Teploty klesnou na 13 nebo 10 stupňů, na horách i k 8 stupňům Celsia. Na zítřek, tedy sobotu, předpověď slibuje skoro zataženo až oblačno, ojediněle přehánky, během dne ale postupně až polojasno. Teploty zítra vystoupí i ke 23 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Roudnice nad Labem hostí letošní ročník roudnického vinobraní. V centru a jeho blízkém okolí čekejte řadu uzavírek a omezení, včetně Husova a Karlova náměstí. V celé vyznačené oblasti platí i zákaz zastavení. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Posloucháte stále Český rozhlas Sever, pokračuje páteční pohodové odpoledne. V některých městech Ústeckého kraje je velký zájem o účast ve volebních komisích. Najdou se ale i místa, kde se do komisí lidé nehlásí. K tématu, které už jste slyšeli ve zprávách s kolegou Františkem Janačíkem, se tedy vrátíme zhruba za 15 minut, ale ještě předtím nás čeká řidičská abeceda. Tentokrát to bude další z chyb, jak správně svítit za mlhy a deště. A přidáme k tomu i písničky, které stárnou od Hany Zagorové nebo Nadi Urbánkové. Teď si ale připomeneme bratry Tesaříky a skupinu Jojo Band.
2: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Hana Zagorová, Telegram, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 11 minut po 15. hodině. Pojďte si s námi připomenout pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno až do konce září. Každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes uslyšíte, proč je chybou za deště a mlhy používat pouze světla pro denní svícení. Více Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná už se vám to také stalo, v hustém mlyáku nebo mlze se před vámi najednou z čistého nebe vynořilo auto, kterému vzadu nesvítila vůbec žádná světla. Proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné a jak to policie řeší? Jestli je možné s tím něco dělat, už říká plukovník Jan Straka.
3: Řešitelné to samozřejmě je, z pohledu toho zákona je to jasně napsané. To znamená, snížená viditelnost, svítím v podstatě vším, co můžu, nesnížená viditelnost, svítím denním svícením nebo obrysovými potkávacími světly. Pokud ta světla používám jindy než v těchto případech, tak samozřejmě se dopouštím nějakého protiprávního jednání, které policista se mnou může vyřešit.
2: A proč je v dešti a mlze tak nebezpečné to denní svícení?
3: V případě, že je snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu, a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra uslyšíte, jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí, ale u nás teď už pokračuje americká zpěvačka Madonna. Stále hezké a hlavně pohodové odpoledne. Hello.

0: přijeďte do Litoměřic oslavit 50. výročí veletrhu Zahrady Čech a podívat se zblízka na naše vysílání. Ve středu 16. září se na litoměřickém výstavišti uskuteční tradiční podzimní veletrh. Čeká vás bohatý kulturní program, pestrý sortiment pro zahradu, dům i chalupu, odborné přednášky plné rad a tipů. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 16. září odpoledne, nashledanou v Litoměřicích na Zahradě Čech.
1: Český rozhlas Sever.

0: Dalibor Janda, jeho hit Kde jsi, 15 hodin přesně 21 minut, posloucháte páteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Za účast ve volebních komisích letos dostanou lidé víc peněz než dřív. Ne všude je to ale motivovalo. Do středy mohly politické strany a hnutí navrhnout do komisí své zástupce. Nezaplněná místa budou muset úřady doplňovat zájemci z řad veřejnosti. Na některých místech je ale i přes zvýšení odměn problém volební komise obsadit. Podrobnosti o situaci v Ústeckém kraji zjišťoval náš redaktor Vít Provazník, kterého vítám ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Kde je a kde není zájem o účast tedy ve volebních komisích?
1: Celkem bez problému je obsazení komisí v Děčíně. Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila letos politické strany a hnutí nominovali dostatek lidí. Neobsazená místa úřad doplnil těmi, kteří mají o účast ve volebních komisích dlouhodobě zájem. Naopak s nedostatkem lidí se podle mluvčí Zuzany Vavřínové dlouhodobě potýká Chomutov.
2: Chybějící místa budeme muset opět doplnit zaměstnanci magistrátu města. Situace se oproti předchozím rokům bohužel nějak nezlepšuje, spíše naopak. Zájem o práci ve volebních komisích každoročně klesá. Ani navýšení finančních odměn by zatím nepřineslo očekávaný nárůst zájmu.
1: Ptal jsem se i na obvodních radnicích v Ústí nad Labem. Ty se setkali se stabilním zájmem jako v minulých letech.
0: Dalo by se tedy říct, že zvýšení odměn lidi příliš nemotivovalo?
1: Vypadá to tak. Ani v Úštěku na Litoměřicku se to příliš neprojevilo. Město muselo podle tajemnice Pavlíny Malivánkové komisi doplnit studenty. Ve Varnsdorfu byla situace podobná. Podle tajemníka města Radka Kříže se mladí lidé o výši odměny nezajímali.
3: Nemyslím si, že by to bylo v souvislosti se zvýšením příspěvku, protože nemám zprávy o tom, že by se mladí lidé na tu výši příspěvku ptali, i když si ji samozřejmě můžou dohledat. Přijde mi jako prvotní jejich zájem o společenské dění ve městě.
1: Zájemce o účast ve volební komisi nezlákalo navýšení odměn ani v Podbořanech na Lounsku. Potvrdil mi to tajemník radnice Martin Gucer.
0: No a na závěr, jenom krátce, jak se bude volbám věnovat Český rozhlas Sever?
1: Český rozhlas Sever představí od 23. září názory lídrů všech kandidátek v okresních městech, včetně Ústí nad Labem. Nevynecháme ani kandidáty do Senátu. Navíc chystáme také debaty s lídry v Ústí nad Labem. Komunální volby jsou 9. a 10. října, stejně jako první kolo senátních voleb. U nás budou lidé nového senátora vybírat na Děčínsku a Lounsku. No a po skončení voleb, tedy od 14 hodin v sobotu 10. října, až do večera bude Český rozhlas Sever vysílat volební speciál. Kromě průběhu voleb přiblížíme postupné sčítání hlasů a samozřejmě i výsledky a reakce vítězů i poražených.
0: Říká náš redaktor Vít Provazník. Děkujeme a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
4: Český rozhlas

0: Olga Lounová, její Memento Mori, půl čtvrté, k tomu skoro jedna minuta, s vámi je stále Český rozhlas Sever. Do Zubrnic by zítra měli zamířit všichni, kteří mají rádi cider. Tenhle kvašený jablečný nápoj tam přiveze několik regionálních výrobců a přivezou i jiné jablečné nápoje. Cider Fest začíná ve skanzenu v 11 hodin a bude tam samozřejmě možné ochutnat i nápoj vyrobený z jablek z původních starých odrůd právě ze Zubrnic.
1: No dobrý, to je vlastně.
2: Teď je to vymývání horkou vodou na třikrát, umývání vlastně té šroubovice a u závěru u každé lahve jednotlivé, tak aby byla opravdu sterilní.
3: Karel Konopka ze Zubrnického skanzenu se připravuje na stáčení sajdru. Přitom vysvětlil, proč bude festival kvašeného ovoce právě v Zubrnicích.
2: Ta tradice tady byla samozřejmě jako, my jsme tady v zahradě Čech, že jo, České středohoří a tak dále, takže tady všude ty ovocné sady jako byly a ty různé způsoby zpracování, ty kvašený nápoje prostě byly jako přirozený. Nebylo to jako ve velkým, bylo to velice víceméně jako ty mošty a to konzervování různý, například v těch církvicích na té pohlednici, kde z přelomu století je opravdu jako napsáno Siderie Církovic. I ten název máme jako doložený vlastně, že to tady jako bylo. S tím ovocem se jako kšeftovalo, že se vlastně vyváželo jako po labi.
3: Kvůli jarním mrazům a letnímu vedru a suchu mají sadaři na severu Čech až o čtvrtinu menší úrodu. Karel Konopka si ale na nedostatek jablek na Zubrnicku nestěžuje.
2: Tady víceméně ty jablka jsou a ono taky ty starší odrůdy, tak ty jsou prostě odolnější a vydrží a jako tady, když se jede třeba ze Staňkovic na Zubrnice, ze Řepčicema, ty aleje jsou prostě jako plný hruškové aleje, tady jsou jako narvaný jako krásně.
3: S Karlem Konopkou jsme se vrátili k sajdru a k tomu, co je pro jeho výrobu nejlepší.
2: Je tady ideální, suchý, osvětlený sklep a stabilní teplota, no, pro tyhle kvašené nápoje potřebujou. Máme limitovat to, že bychom mohli přistoupit ke stáčení sajdru, takže já si tady vezmu hadičku, nasajeme a teď můžeme tady z toho krásného starého demižonu do těch recyklovaných lahví začít stáčet.
3: Cider ze starých jablečných odrůd můžou zítra ochutnat návštěvníci Zubrnického Ciderfestu. V láhvích už je i jeden druh s netradiční chutí.
2: Máme tam jednu neurčenou odrůdu, která je jako mimořádně hořká a to bude fakt jako opravdu pro fanšmekry.
3: Zve Karel Konopka. Z Litoměřicka Jakub Kalav, Český rozhlas.
4: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Naděja Urbánková, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever a její hit Závidím. 15 hodin, skoro 41 minuta. Pokračuje naše vysílání a my se opět vrátíme do našeho, přesně řečeno vašeho dopoledního pořadu Dáme řeč. S Renátou Filipy jste si dnes povídali o zahradě Čech, která letos slaví 50. výročí a zavolala i posluchačka Jana z Ústí nad Labem.
1: No, na zahradu Čech jezdíme už asi 6 let, od té doby, co jsme získali zahrady, stará kroměstský záhon, ten jsem taky osázela už hodně, poprvé jsme tam nakoupili cibulky, všeho, co jsme potkali, tulipány, lilie, narcisky, to jsem osadila synovi na zahradu. A od té doby teda jedu velkým a mně se tam moc líbí. Dokonce, když jsme tam byli poprvé, tak jsem se zúčastnila kurzu, to bylo na Velikonoce, myslím, že to bylo, tak jsme tam vytvářeli takové kola, ti jsme zdobili, pomáhali nám tam, s tím bylo to nádherný, krásný zážitek hned na poprvé. Myslím, že letos tam taky něco takového je, ale že se přihlašovalo přes internet, takže to už jsem nestihla, ale to mě se to vždycky líbí, jsem staví dům, takže tam jsou i různý takový i to, ty na topení a takovýhle, tak my to tam vždycky nafotíme, vememe vrtáky, takže jako my si tam užijeme všechno, nejenom ty kytičky, prostě všechno.
0: No a na zahradě Čech se s vámi já v roli moderátora budu těšit přímo a na výstavišti při tom kulturním programu a jinak se tam potkáte i s námi tedy s Českým rozhlasem Sever, kdy pro vás přímo na místě budeme mít písničky na přání, také odpolední vysílání s Evou Bucharovou a to bude ve středu 16. září. No a zpět k pořadu Dáme řeč, v pondělí po 9. hodině si s vámi Renáta Filipy bude povídat o nedostatku lékařů specialistů. V Česku chybějí lékaři, je nedostatek ambulantních specialistů. Jak dlouho jste scháněli třeba vy nějakého specialistu, s jakými čekacími lhůtami se setkáváte, musíte se specialistou dojíždět nějak daleko, volejte v pondělí po 9. hodině přímo do vysílání na známé číslo 475 212 212 anebo nám třeba teď hned napište na Facebook, po případě na e-mailovou adresu damerec@rozhlas.cz. Těšíme se na vaše zkušenosti, my už teď v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever pokračujeme s kapelou London Beat.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Petr Spálený, jeho mistr zkratky, 15 hodin 49 minut, stále příjemný pátek 11. září. V rozvodně Koštov na Ústecku funguje nový výcvikový polygon pro elektromontéry skupiny ČES. V reálném prostředí si tam můžou vyzkoušet běžné i mimořádné provozní situace. Výcvikové pracoviště je jediné v severních Čechách. Společnost ho potřebuje třeba pro zácvik nových zaměstnanců.
1: Byla provedena nějaká zkouška, ta zkoušečka opravdu funguje. Je dobrý, že tady se může zkoušet vlastně, co chceme, protože to je celý bez napětí, je to vlastně odpojený od nějakého vrchního vedení.
2: Cvičný zásah poruchové čety elektromontérů komentuje jejich šéf Lukáš Zavoral.
1: I když přijdou ty noví montéři, tak se tady udělá, nevím, 4x, 5x do roka pro ty mladí, kteří přišli, a ty starší kluci jim to vlastně všechno ukážou. Můžou si to ošahat, aby to rovnou nevlítli do toho ostrýho provozu.
2: Řešení poruchových stavů si tady na nečisto a bezpečně bude zkoušet na 180 provozních montérů.
3: V horní části je nízký napětí, kde je možnost simulovat základní poruchy.
2: Ukazuje manažer útvaru Vladimír Ibrmajer.
3: Tady z této části, co vidíte ukázku, tak je vysoké napětí, kde si simulujeme možnosti manipulace s prvky, zajišťování pracoviště, případně opravu poruchy. Souvisí to s nástupem nových lidí, takže potřebujeme zacvičovat.
2: Některé poruchy je možné odstranit dálkově. Montéři si to nacvičí na digitálním simulátoru pod vedením Přemysla Hofmana.
4: Můžeme na tomto modelu procvičovat jak ty základní manipulace, jak provádět bezpečně, a zároveň nám to umožňuje vytvářet poruchy, tak aby si montéři uvědomili, co se může dít, jak se má postupovat. Takže my na tomto modelu jsme schopni vyrobit v podstatě jakoukoliv poruchu, která v běžném provozu vzniká. Pokud by přestalo fungovat toto dálkové ovládání, o to slouží další část polygonu, která je právě dole, kde se ty lidi můžou učit, jak fyzicky už to províst na místě, aby se ty stavy dali dál posunout.
2: Výcvikové středisko slouží zaměstnancům společnosti, ale využijí ho taky studenti elektrotechniky a energetiky. Z Koštova Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Parkování v Krupce u Teplic omezují poutní slavnosti. Městská knihovna v Litvínově obdržela ocenění za posilování demokracie. Koncert v Libereckém divadle dnes zahájí mezinárodní festival Lípa muzika. Převládá oblačno, postupně se bude vyjasňovat, teploty stále do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Mariánské poutní slavnosti v Krupce na Teplicku omezili parkování v okolí městského stadionu. Podle informací z krupské radnice je parkoviště na Hamrech až do nedělního večera uzavřené. Ode dneška už platí úplná uzavírka ulice na Hamrech a u stadionu. Návštěvníci slavností budou moci parkovat v ulici Bohumila Bachury pod biskupským gymnáziem. Program na městském stadionu začíná právě teď a pokračuje po celou sobotu až do nočních hodin. Městská knihovna v Litvínově získala prestižní ocenění. Cenu Bibliotéka Inspirance 2026 obdržela jako jedna z 10 v celé republice. Tématem letošního ročníku byla podpora demokracie. Odbornou porotu zaujali v případě Litvínovské knihovny vzdělávací lekce na motivy farmy zvířat od anglického spisovatele George Orwella, které rozvíjejí kritické myšlení. Více řekla ředitelka knihovny Marcela Gittnerová.
2: Děti hrajou roli různě těch zvířat, kde právě taky si modelují, co vlastně smí, jaký mají práva, co nesmí, co jim zakazováno. Takže jsou to takové prvky, vlastně takový ty zážitkové pedagogiky, kdy si ty děti a studenti na vlastní kůži zkouší nějak ty postřehy nebo prvky demokracie.
0: Dnes začíná 25. ročník mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika. V 19 hodin ho zahájí koncert v libereckém divadle FX Šaldy. Zaspívá italská sopranistka Roberta Mameli. Festival přináší klasickou i duchovní hudbu do regionu severních Čech a blízkého saského příhraničí. Tématem letošního ročníku je žena.
3: Festival přinese od půlky září do začátku listopadu několik hudebních akcí. Lidé můžou navštívit třeba koncert Marie Putnerové v Lemberku,

0: Klavírní představení Terezie Fialové v České Lípě, cymbálový koncert Zuzany Lapčíkové v Zákupech nebo hudebně dramatické dílo La Ramu v Turnově. Program lidé najdou na webu festivalu. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
1: Podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů budou zřejmě přísnější. Sněmovna schválila novelu, která má omezit příliš drahé úvěry a zpřísnit pravidla pro jejich reklamu. U vyšších úvěrů také vznikne strop pro jejich celkové roční náklady, který se bude odvíjet od základní úrokové sazby České národní banky. Opoziční ODS chtěla limit nastavit mírněji, se svým návrhem ale neuspěla. Reklama taky nebude smět lidem naznačovat, že půjčka zlepší jejich finanční situaci. Novela teď míří do Senátu.
2: Počasí.
1: Během noci se postupně zatáhne, teploty klesnou i k 8 stupňům. Zítra nejdříve skoro zataženo až oblačno, ojedinělé přehánky. Přes den postupně až polojasno s teplotami i do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Ústecké ulici Boštěšická se mezi rondelem a křižovatkou pod Ústeckou Masarykovou nemocnicí srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Humoriáda.
4: Vítám vás a taky vítám zeleného anděla zelené vlny, protože má co dočinit s dopravou, která zjela před chvílí. Ty jsi taky skoro nedorazil, Martine Zounare.
5: Já tě zdravím, Patriku Rozenale, zdravím samozřejmě naši zprávařku. Vážení přátelé, bylo to oprsa vietnamské ženy. Opravdu, víš, co se mě stalo?
4: Já totiž
5: jezdím pravidelně už 2 měsíce na kole, každý den, anebo na válcích. A dělám si klasickou věc, ořech z buzany, bůh nahoru, drc nebo černošice hub. A já jsem si tak jako píchnul, ale říkám, Martine, ty jsi vždy připraven, že? Takže jsem měl normálně galusku,
4: měl
5: jsem všechno, jemně jsem rozebral, jako nafouknul na pumpičku a tak jsem se chválil, co všechno mám. A dojedu domů, a říkám, tak to je skvělý, tak náhle žena, ahoj, čau, já, ahoj, tak co, už seš ve studiu, a já, ty vole, ježiš, humoriáda, a do toho říkám, no komu musím zavolat, já jsem píchnul, a do toho dvrčí, vy jste pích, co jste, a já píchnul, ježiš, no tak to nepíchejte a přijďte domů, takže jsem přijel, hnedka jsem k vám, jsem tady, doprava skvělá, já jsem to dal z Barandova sem, upozorňuji tě. Já jsem to dal normálně za 15 minut a řekl jsem, nepodléhej tlaku, nezabij se, jeď je klidně, takže jsem si dal ještě svačinu, večeři a pak jsem přijel. Dobrý den.
2: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou s Martinem Zounarem, s Patrikem Rozehnalem a s kým? Z archivu. Koho vytáhneš?
1: Čepici měl. Ne, to je Burian, promiň. Prosím tě.
0: Toho nemáme dneska. Ne,
1: ale víš, jaká je to senka.
0: Ano.
1: Já bych ale v tuto chvíli vybral Viktora Prajze z divadelka Podvěží, Marie Rotrové. Jako na to se těšíme moc.
0: O trapasech, dobře.
2: K těm trapasům, já se do nich dostávám velice snadno a lehce a jsou to takový každodenní trapasy, například, já nevím, jestli to znáte, přijedete k pumpě, načerpáte si benzín a zjistíte, že nemáte na dalších 10 litrů, tak běžíte,
3: ano.
2: Znáte?
3: Ano.
2: Běžíte k pumpaři a říkáte, prosím vás, nezlobte se, já jsem si zapomněl peníze, jaká situace asi z toho vznikne, trapná, ano. Samozřejmě pumpař říká.
3: Zrovna tenhle pán nemá peníze.
2: Vy nemáte peníze, že jo? Ano, ano. Lidi vystupují z aut, on říká, nic lidského mi není cizí, v klidu si zapisuje dlouze vaše číslo, děti vystupují, ukazují si na vás auta, blikají, trouby. Tak to je jeden z takových těch každodenních. Potom máme ještě, já je dělím ty trapasy, víte, pak máme ještě profesionální. Představte si, že ráno v 7 hodin přijdete do studia.
3: Tak brzy.
2: Tak pozdě. Ne? Přijdete do studia, máte odevzdat svůj hlas na obraz. Ano, máte říci něco jaksi v dabingu. Vedle vás kolega, vy se díváte do scénáře, nejde vám to, perete se s tím, říkáte, ježišmarja, kdo tohle to dělal, kdo to upravoval, tenhle dialog, který šikula. A vedle vás se ozve ze tmy, to jsem upravoval já, pane Price, to je režisér, víte? No to je jeden z takových, my u nás v divadle na Vinohradech srdečně vás zvu, hrajeme hru autora Jiřího Hubače, Generálka.
3: Krásná hra, viděla jsem.
2: Viděla jste ji? Mm-hmm. S Jiřinou Bohdalovou a Petrem Haničincem v hlavních rolích. A já tam mám takový jedno velice ošidný místečko, jednu velice podobnou větu té, která následuje v dalším jednání, takže se mi několikrát stalo, dvakrát, možná se mi to stane i po třetí, že jsem jaksi přeskočil kolegům 15 stránek a velmi jsem se divil, co se děje vzadu za neklid, kdo to tam pobíhá, že nemám já jaksi klid na výkon. A teď si dovedete představit, kolikrát se vymění jaksi barva v obličeji mého kolegy, že jo? A potom dojde k velikému trapasu a musíme horko těžko hru vracet zpátky, abychom neprozradili poentu, protože to
3: no,
2: je jako...
3: O čem hrát,
2: ano, jistě, samozřejmě, to je jako říct napřed poentu vtipu, což se mě velice snadno stává, možná, že se mi to povede i dneska večer. No a pak máte takový ty klasický případy, já jsem hrozný brepta, myslím, jaksi, když přijdu třeba do rozhlasu, takže jsem měl jednou uzavřít seriál o Georgiu Bizetovi, režisér mě nabádal, prosím tě, je to konec, je to poslední díl, tak to hezky zavary, orámuj to, aby to byla skutečně tečka za těmi několika díly. No a já jsem přišel k mikrofonu a měl jsem říct, vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bizetovi. Víte, co ze mě vyšlo? Vážení přátelé, mimochodem upozorní jsou, byli tam spíkři jako Eduard Cupák, František Němec, já jsem se chtěl blejsknout a řekl jsem, vážení přátelé, už to začíná. Vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bidetovi. Řekl jsem to dvakrát a nevěděl jsem o tom.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak trapasy na jevišti a Viktor Prajs. Ty jsi se s Viktorem potkal?
1: Já jsem se s Viktorem Prajsem potkal pouze při asi 6 nebo 7 dílech. Točil to pan Paukert, to byly takový písničky na
0: Žofíně. Pražský písničkář.
1: Ano, ale pozor, pak jsem ho zažil při jedné nejkrásnějších prací s Ludvíkem Rážou, Studentská balada, byl to třídílný seriál, jako velká inscenace třídílná od pana Hubače, dělal to Ludvík Ráža, Hapka dělal muziku a Viktor Prajs tam hrál pana CK učitele gymnázia pana Květa. A já k tomu brzo bohatý hrále protiklad pana Lepešku, matematikáře. A můžu ti říct, on byl poetická duše, ten češtinář, literatura, a tam to byla matematika. Brahma Pupta nelze podvádět a jenom to. A můžu ti říct, že to byl koncert. Absolutní. A do toho já mladý, Vladimír Dlouhý a Pavel Kříž, tři nerozluční kamarádi. První republika, ještě pan Vrchota a další lidi. Bylo to krásný. Bumpuce na náměstí.
0: Podle toho, jak o tom mluvíš, o to obsazení i autoři a tak.
1: Jirka Bartoška dělal mého bratra, pan Sklenčka mého otce, Pepíček Somar dělal mého strýce. Bylo to do toho tam byli mladí, že jo, tyhle ty tři. A Ondra Vetchý, do toho Anděl, do toho Šuler Sváťa, Vašek Kopta. A bylo to opravdu nádherná inscenace. Studentská balada. Stalo to za to.
0: Trapasy si vybral. Nějaký tvůj trapas teď z poslední doby nebo něco?
1: Prosím tě, no, já jsem ještě pořád jako v podstatě na motorce jsem, jo, a mám na zádech...
0: Ty se zbál, že to bude trapas.
1: No já jsem myslím, že to bude opravdu přešiné, ale já vlastně ještě pořád mám tady, jak měli za první republiky ty, co jezdili Tour de France, tak měli tady ty galusky navlečený přes sebe, ty
0: přes
1: náhradní.
0: Rameno, no
1: ty
0: náhradní, jasně.
1: Tak já to v podstatě tak mám. A teďka nevím, jestli jsem se mnou ve válce, v zákopech, že ty to měli taky přes rameno, nebo jsem rozhlase. Ale vypadá to, že jsem střední Čechy rozhlas.
0: Martin Zounar je humoriádě dnes, vybral si trapasy. Můžeme pokračovat s dalšími, třeba i s Josefem Vinklářem, Vladimírem Komárkem a další skvadrou. A nebo, a když už to seš ty, tak já bych si zkusil připomenout, a jestli ty si pamatuješ sebe a Pavla Zedníčka ve scénce nazvané Důchodci v tramvaji.
1: A to ti teda musím říct, že ale teďka vážně.
0: No.
1: Když to víš, že nekecám, že když jsem přišel, říkám, Pavel Zeníček, Martin, co to mám za scénku, jakou scénku? Říkám, to si nepamatuji. Říkám, já nevím vůbec. S Pavlem Důchodci v tramvaji?
0: No.
1: Ježišmarja, to je asi 30 let, už jsem byl starý. No tak, jo, to je zhravej, no.
0: No tak to je proti, takže co si vybrate? Proti, no, trapasy. Tak... A nebo Důchodci v tramvaji. Humor mezera A či B na čísle 90 011 04 a přímé volání do studia přes telefonní linku 731 800 900.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Hlasujte dál a věnujte hlas po telefonu někomu ze svých favoritů. 731 800 900, to je číslo do studia, kde dnes se mnou sedí Martin Zounar.
4: Dobrý den.
3: A vy si vybíráte tedy koho? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím Martina a Patrika.
4: Děkujem.
5: Moment, nemělo to být opačně.
4: Patrika a Martina, no jistě, Martin je tady ředitel, to víme, že?
3: Ne, důležitý je Martin. Tak nedohadujeme se a řekněte jiné jméno. Vinklář nebo Zadníček se Zounarem.
5: Tady Petr ze Zdounek, Martine, to je opačný konec republiky, to nejsou střední Čechy.
4: Jo.
5: No, a já bych si dal tu... To s tím Martinem, to druhý.
3: Dobře, tak jo.
4: To je Čmaňa a Zounia.
3: Děkujeme. Dobře. Kdo dál?
6: Honzo, dobrý den.
4: Dobrý den, Honzo.
6: Já vás, pánové, teda bezejmenně zdravím oba do studia.
3: Děkuji.
6: A já, protože si už jsem pana Martina viděl, myslím, že to bylo v Ramce, tak si úplně nedovedu představit v Šalíně. Takže já budu za Bčko.
4: Tak dobře, tak pojedeme spolu Ramkou. Dneska jsem přijel na skútru teda.
3: Dobrý den, po telefonu.
7: Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den.
4: Dobrý
7: já bych
4: den.
7: Chtěla pozdravit pana Zounara a poděkovat mu za divadelní vystoupení. Bylo moc krásný, akorát jsme byli mokrý až na spodní prádlo.
4: Děkuji včera. Já vím, bylo tam teplíčko, bylo to skvělé.
7: Ne, včera ne. Tak by. To už bylo...
4: A byla jste úplně, úplně mokrá jste byla. Dobře.
7: Probíte. Všichni, to jsem... ale hrálejte hezky.
4: Děkujeme. Tak dobře.
3: Dobře, tak jo. Děkujeme moc a ještě jeden hlas. Dáme tedy příležitost někomu ještě zahlasovat. Dobrý den.
4: Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
4: Dobrý den.
8: A psala bych si Bčko.
4: Dobře.
8: A oba dva vás pozdravuji do rozhlasu.
3: Děkujeme. My vás taky zdravíme a tedy Bčko vyhrál. Zaujal Martin Zounar a Pavel Zedníček.
4: Zumně a Čmaně.
9: Děkujeme.
10: Helejte, nenašel by si tady někdo, kdo by pustil sednout nemocného člověka? To říkáte jako mě? No a komu myslíte, že to asi říkám? Kdo tady sedí na místě pro invalidy? Já jsem myslel, že to říkáte nějakému zdravému člověku. A to chcete říct, že nejste zdravý? No teda já vydržím hodně, jo? Ale aby mě ausgrednet mě někdo říkal, že jsem zdravý, to teda bych si vyprosil. Prosím vás, co vám tak může být? Mně?
11: No.
10: Mně je prakticky úplně všechno.
11: Jo.
10: Jo. Od zápalu blan až po zácpu.
11: Prosím vás, vy, že máte zácpu, vy jo?
10: Helejte, to jsem ještě nikdy nezažil,
11: no.
10: Aby mě někdo řekl, že já nejsem zácpalý.
11: Tak vám to, helejte, tak vám to říkám já,
10: jo.
11: Který už nebyl na hajzu.
10: Ježiš, člověče, právě,
11: no.
10: Že byl. Ale zapomněl jste si asi sundat gatě. Helejte, jste vůbec v důchodu?
11: Já jsem v důchodu, jo. V invalidní, víte? No. Od 20 let.
10: Jo.
11: To jsem dostal první mrtvici.
9: si.
11: Pane, já chodím každý týden na patologii dělat figuranta. No, takhle nemocního člověka žádný student ještě neviděl.
10: Hejte, to se furt vytahujete, jo?
11: No.
10: Kdybyste viděl můj rentgenologický snímek plic, jo? No.
11: No, prosím vás, no. Tak schválně, schválně.
10: Jo, já vám to jenom pro velmi tvrdý natury. Já když jsem ho vyndal a ukázal jsem ho panu přednostovi na chadláku, tak to s ním normálně seklo.
11: No. Tak věřím.
10: Helejte, když jsme u toho teda, jo?
11: No.
10: Tak kdybyste viděl, co já kašlu, jo? Kdybyste to viděli, tak necháte vyklidit celou tramvaj.
11: No tak schválně.
10: Jo?
11: No.
10: Jo?
11: No.
10: No tak jo.
11: Hejte se, laskavě, ano?
10: Jo.
11: No, já teda ale nechápu, jak můžou nechat stát člověka, který nemá ani žaludek.
10: Jo, žaludek. Kdybyste viděl, co já všechno nemám.
11: No, a prosím vás, za to ještě ke všemu dneska ráno začala bolet slezinka.
10: Mě bolí nejenom slezinka, jo, ale mě bolí játříčka, žaludek, nožička, ručička a chulička.
3: Televize Nova, Jiří Adamec jako režisér a vzpomínka tak, nějaká, Martina, jestli se vynořila teda.
4: Hele, prosím tě, tak to mohlo být buď to teda Zlatá mříž, anebo možná Silvestr, anebo Gogo Show, no to bylo takový údobí, kdy v podstatě jsme mohli
3: kdy
4: vidět...
3: Kdy se ještě točily scénky.
4: Ano, když se točily scénky, tak ono to nebyla žádná strana to napsat, jo.
3: No.
4: A opravdu ne každý dokáže psát jako Šíp, Karel pro Jiřinu Mohdalovou a do té dvojky. To jako opravdu není sranda a musím říct teda, že vlastně, když tohle to pominulo a začaly místo toho být ty reality show, tak vlastně přestali jsme mít přehled, že jsou zpěváci, že jsou skupiny, že jsou herci i v jiných polohách než v seriálech, v detektivních. Teď se musím říct, že jsem rád, že se začal krásný seriál Boží volba, což je
3: Boží plán.
4: Boží plán, což je, to je ty kluci tak pěkně hrajou, čověče. Víš, ne žádný mordivr, ale ty příběhy těch chlapů a teda Jeřábek, co by tramvaják s určitým darem, jsou výborný. A víš, jak je hezky, když to můžeš říct, že vidíš pěkný příběh, že se zasměješ, že to má nadsázku, crazy a přitom ne za každou cenu jako humor. A tohle to, někdy se ta scénka povedla napsat, někdy samozřejmě to šustilo papírem, ale měl jsem možnost tam dát, já byl tak starý, až jsem snad byl mrtvej, to je 25 let, to není jako, že no. Teďka, mě bude šedé v květnu a vem si to, že já tohleto dělal v 30 takovou bejkárnu
3: no.
4: A Čmaně normálně, tak to byl Jura, ten měl ještě tenisky, dneska už má jenom babuče.
3: Zdravíme
4: Čmaněm. Ne, myslím, že se máte na co těšit, protože může v letu Boleslav Polibolek Polívka, Míra Donutil, Čmaně a teda měl jsem možnost být tam i já, Štabrňák, Míra Vladyka, paní Frajmanová, jo, jako krásné věci a nádherný hraní s těmihle bardama.
3: Culí se a usmívá Martin Zounár u toho připomínce. Tak dáte ještě jednou Důchodce v tramvaji, anebo dáte Povídání o lásce od Luďka Soboty?
4: Já bych dal Lásku Luďka Soboty, protože ta tam je
10: já, vážení přátelé, že? Tedy jaksi, já jsem se v první řadě narodil, já se směji, že?
4: No tak takhle.
3: Mě to jde.
4: No mě to jde, no. A pozor, když si poznáte schválně, jo.
10: Ty jsi tam stál a s tebou stála pravda.
3: No jo, Pepíček Kemen.
4: No tak se mějte krásně a já jdu. Ne, pojďme si pustit toho Luďka Sobotu, to bych bral.
3: Dobře, to je varianta B. Ačko, pokračování z Důchodci v tramvaji, tady Pavel Zedníček a Martin Zounár v té ukázce. Čemu dáte hlas? Na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Budeme opět sčítat vaše hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Z Humoriádou dál postoupíme, k jaké ukázce o tom rozhodnete vy na telefonu 731 800 900 a můžete si to popovídat taky s Martinem Zounarem.
2: Já vás zdravím.
1: Koho? Hezký poslech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: U telefonu Picek, dobrý den, prosím vás, já bych se přiklonil k varianti číslo B.
2: Dobře.
1: Dobrá, zapsáno, děkujeme vám a jdeme na dalšího, kdo volá, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Jasnačka, Ludia, Sobotina.
1: Ještě někdo se přidá, nebo to bude
4: Dobrý Akáčko. Den, tady Magdalena, Hradec Králové, zdraví Martina.
2: Dobrý den.
4: Ačko.
1: Pokračovat s důchodci v tramvaji. Dobře, zapisuju. A ještě někdo?
5: Dobrý den, ještě jednou, Hinek z Vysočiny.
2: Dobrý den, Hinku.
5: Zdraví pánové ještě jednou a prosím ještě pokračovat.
2: Dobře.
1: Pokračovat, dobře, no tak, tak jo.
2: Tak budeme starý, no tak
1: budeme pokračovat.
2: Já se teď ještě na toho Luďka, čověče.
1: No tak
2: dobře, tak přišli.
1: To jde pryč zatím.
6: Hlejte sem a víte, víte, co mě čeká příští týden?
7: No, co?
6: Mě čeká mohutná amputace.
7: Jo.
6: Já už to místo vlastně nebudu ani potřebovat.
7: Ježiš, jak to?
6: No, protože nebudu mít na čem sedět.
7: Furt nějaký operace. Já mám za sebou tolik operací, jo? Že mě už nedávají ani narkózu. Mě teďka před hoďkou dělali zadní chlopení jako trošku fikli, jo? Tak mě jenom tak místně jako opíchali, umrtvili.
6: Hejte se. To jsou všechno tělesní choroby, víte? Ale víte, co dokáže zapeklo taková duševní choroba?
7: No, tak to mě teda říkajte, dětku.
6: To vám teda řeknu. No. Víte co, vy byste měli tady uvolnit vlastně dvě místa.
7: Jo, jak to?
6: Víte proč?
7: No,
6: protože já jsem totiž schizofrenik.
7: Ježiš.
6: No.
8: Kdybyste viděl, co by se mně stalo, kdyby mě došla materka v kardioradinátoru, tak bych byl úplně...
6: No ano, a tam bych vás rád viděl.
8: Ježiš, vy jste bezcitné.
6: Ano, pane, já jsem bez citu, protože já jsem všema těma nemocema přišel v oci.
8: Jo.
6: Pane, a já už taky nemám ani čuch.
8: Jo.
6: Já nevidím.
8: No.
6: Nevidím.
8: No.
6: Neslyším.
8: No.
6: A já už nemám ani...
8: Ani... Vy si myslíte, že já mám chuť po 20 infarktech, že já mám chuť na tohle,
6: ne teda. Po kolika ti, že infarktech?
8: Po 20.
6: Po 20, pane, prosím vás, já už to nemůžu ani spočítat, já bych si musel na to koupit kalkulačku. Pane, já mám srdíčko jako ementál.
7: Jo, ementál.
8: Jsi jako Romanur.
6: Já jsem úplně mrtvej člověk, jo.
7: Proč neležíte v nemocnici?
6: No proč? Co pak nevíte, že beznadějný případy posílají umírat do rodinného kroužku?
7: No tak si těte nehnout umírat do rodinného kroužku a nelezte do tramvaje.
6: Jo.
7: Potom si tady, kam si má člověk sednout, když tady chodí lidi umírat?
6: Já, slečno, já.
7: My už musíme vystupovat.
8: No a to jsme si pošmákli.
7: No jo.
8: Kam to jedeme?
7: No do Hodkoviček, ty blbe, ne?
0: Humoriáda.
1: Tak, role Martina Zounara a Pavla Zednička, netradiční dvojice na obrazovkách televize Nova s Jirkou Adamcem. Jaký byl Jirka Adamec jako režisér?
2: Jirka Adamec, když jsem ho já potkal, tak vlastně on, musím říct, že objevil celou tu mladou generaci v takovém cyklu Zelenkových Tak se ptám. Kdy se už v té době v 80. letech otevíralo, jakože jsou mladí manžele příliš mladí na lásku, třeba nádhera inscenace Čenský, Ivana Andrlova, třeba Výhoda, to bylo o protekcích, o alkoholu, Luťanský Ivan, když dělal toho, jak porazí opilej autem, Haníčenec úplně skvělý, to byla dvojka, táta, syn. Mm-hmm. Takže víš co, Jirka byl mladý chlap, kdy mu bylo, já myslím, že mu bylo asi 33, 35 a když hral sanitku. A víš co, to prostě, a šli tam takový jako herci, hráči, který, to nebyla sranda, do toho samozřejmě bylo nás 6, mladý seriál a byla to mladá krev, začal TKM, ještě s Valou, Vala to vlastně dělal, že to uváděl.
1: Ano.
2: A byly to pořady, které na tu dobu byly nesmírně jako trendy. Ne, ale opravdu.
9: Jo?
2: Takže Jirka byl mladý, takovou brado, žil dopředu a vůbec se s tím nesral.
9: No tak.
2: No ne, teda, já jsem teďka, prostě vůbec se s tím jako nepádal, prostě řekl, tohle, takhle, doprava, zleva, kamera, hlídej si světlo. A on to řemeslo vlastně...
9: To o něm říká hodně
2: lidí. Ty ses musel rychle naučit,
9: ano.
2: Aby si byl schopen
9: to tempo zvládnout,
2: ale pozor, tam se hrálo to všechno, jako jo, ale... Se za dva natáčecí dny, když to vidíš, jak to je, kamera doprava, jednička do dvojka, po periferní vidění, dvojka bude byla, otáčí se do trojky a musím ti říct, takhle on točil vlastně třeba i pak Gogo Show a někdy to i na ostřílený kozáky bylo opravdu moc, protože pak ještě přišla ta doba, teďka co, že se točí jako na čas hodně, jo.
9: Rychle všechno.
2: A musím ti říct, že nebýt vybaven vlastně řemeslem z těch 80. let, kde se točily samozřejmě inscenace, zkoušely se.
9: No ano, týmy. Jako,
2: no jasně, na trojce se zkušebně byly ano. Takový desky bílý, takový obdélníky a tam se postavila dekorace. Kameramani se chodili pak koukat, aby věděli, to se opravdu jako a bylo to na tom vidět.
9: A dneska se to všechno prostě udělá prostě ten
2: Zrc. Jsou tam chvíle, kdy se zahraješ, kdy to, ale přeci jenom to penzum je jako, ale ona to ta doba zrychlila, ten, pozor, to, ten vysílací čas, to chrlení dvakrát, třikrát za týden, daily, tenhle formát vůbec nebyl, že jo.
9: Musí
2: ale,
9: se.
2: Hele, já si
9: ale
2: myslím,
9: jsi rád, že poznal
2: no,
9: to práci
2: jasně,
9: toho Jirky Adamce.
2: No to skvělý.
9: Protože ti to dnes pomáhá.
2: Určitě, tak jsem rád, že můžu i s těma mladejma, nevím, kde by jako narazit na Jirku Adamce teďka, jako kdyby byl mladý a tohle, to myslím, že by měli velkou hoňku. Ale i pozor, dodržovat ty věci, co jsou. Ne, já na ně rád vzpomínám a nedám na ně dopustit, ale to víš, co všechno má svou dobu, všechno má svůj čas a taky náš čas je teďka tady, tak pojďme pustit si něco hezkýho.
9: Třeba Věru Martinovou.
2: No ježišmarja, až na vrcholky hor, já tam budu stát.
9: Ne, tohle víčí nedám.
2: Já tohle víčí nedám, tak jo, tak já si zlíknu te cilky.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Tak koho by nám teď ještě předvedl Martin Zounár třeba?
2: Já jsem myslel, že bude nějaký úvod třeba, dámy a pánové, už se to točí, už se to roztáčí. Poslední prodloužená jízda k páčky k sobě a kačeři se zvedají.
1: Chybí ti poutě.
2: Ano, chybí ti poutě. No, jestli toto...
1: Koho bys vybral?
2: Podívejte se, jestli chcete vědět, jak zhubnout, je potřeba hlavně nežrat banány. Pravidlo číslo 6. Nežer banány, budeš jako broskev. Ne, já to prostě banánové rybičky, Halina Pavlovská. Posílá mi velkou pusu, Halinku, a asi je teda určitě už teďka úplně jako šlank.
1: Tak Halina o hostech na Šermantní osobnosti 2018 v rozhovoru s Ladou Klokočníkovou a Mirkem Vaňurou.
3: Když jste tam viděla toho Vojtu, byla to třeba jedna z mála chvílí, kdy vám došla slova? My jsme si s Ladou říkali, že se neumíme představit situaci, kdyby Halině Pavlovské došla slova.
4: Já bych to ještě upřesnila. My si vždycky říkáme, moderuje-li Halina Pavlovská, tak jsme v klidu, kdyby náhodou nějaký host nepřijel, protože víme, že ta hodina bude stejně krásná a bude plná a bude vtipná a bude zábavná, protože zkrátka tak. Je tam i to spisovatelství asi, které máte v krvi a vždycky tady to dopadne krásně. Takže proto jsme se chtěli zeptat, jestli přece jen někdy nějaká slova došla.
5: Já se asi na konkrétní nějakou situaci nevzpomínám, ale možná, že ta slova ze mě plynou, ale to je takový ten vrcholový stádium. Mezitím v té duši já mlčím a předvádím různý veletoče jako Ježíši Kriste a to ne a tak, ale pak nějak to rychle zpracuju ty ideje a myšlenky. Ale fakt je, že na větvi to už jednou vypadalo, že nikdo nepřijede.
4: A to?
5: Ano, to byl pan Horáček. Jsem se na něj tak těšila a bylo 18.02, takže už chybělo asi 30 vteřin a tam pořád nebyl. Tak to jsem byla taková jako dost letargická, řekla jsem, tak tam půjdu a budu hodinu sama mluvit, protože druhým hostem měla být jeho manželka, která je výborná scénografka, a ta prostě mi ve 3 hodiny to odpoledne oznámila, že nepřijede. A teď jsem si říkala, ten mi to asi jenom neoznámil, že taky nepřijede. A to jsem byla taková, a on velmi šarmantně teda v 18 asi 3 naběhl na pódium a tvářil se, že úplně všechno v pořádku, jenom ho prozrazoval trochu pot na čele a zrychlený dech.
3: A vázal si kravatu za pochodu.
4: Můžeme říct si, kdo bude dalším hostem vašeho květnového pořadu? Už víte?
5: To je vždycky největší úplně katastrofa, když mám dělat promo.
4: Kdo to bude?
5: Ne, já to vím, kdo bude, já to mám naplánovaný dopředu, ale vždycky to pak zapomenu. Ale já vím, že to bude Martin Zounar. Uh-huh. A bude mít svoji hereckou kolegyni. A teď je právě ten trapný okamžik.
3: To se nemůžete vzpomenout.
5: Ale je výborná.
3: To je poprvé, kdy Halině Pavlovské došla slova. Přece jenom jsme ji nachytali. Poslední věc, než si sednete na jednu nohou židli zatím. A teď jsem to zapomněla,
4: To vůbec nevadí, protože já bych ještě ráda, než si vzpomeneš, připomněla, že paní Halino, jestli se to může povědět, že budete brzy také hostem dalšího pořadu Českého rozhlasu. Může se to říci?
5: Hostem?
4: Že budete hostem Humoriády, je to pravda?
5: Jo, budu hostem Humoriády, ano.
4: No tak vidíte, ano, už jsem si odechla.
5: Budu hostem určitě Humoriády, jenom jsem neřekla, který termín tam budu, ale budu tam.
3: Budete tam. Takže teď jste to slíbila. Ano. A ta poslední věc, víte, my tady 22 let řešíme s různými osobnostmi, co je to vlastně šarm. A je teda pravda, že jsme se po 22 letech nedopídili. jestli to je sex appeal, vzdělanost. Co je podle vás jako spisovatelky a moderátorky šarm? Co je šarm podle Haliny Pavlovské?
5: Já jsem se mučila s tím, abych vymyslela nějaký rým na slovo šarm. A ať se snažím, jak se snažím, ať toužím být noblesní, moudrá, mít nějaký přesah, tak mě to vždycky skončí konkrétně u nějakých katastrofálních pocitů. Takže mě s tím šarmem napadlo, ale to je čistě osobní. To se tady nikoho netýká, obávám se, že vůbec v sále se to nikoho netýká, možná, že ani v Hradci, ale prostě mě se to týká. A je to takhle. Když už prohráváš skilly ve svém boji marné, tak se aspoň snaž s tím svým šarmem.
3: Halina Pavlovská. Halina Pavlovská.
6: Děkujeme. Děkuji.
3: Dámy a pánové, nejen Halině, Daša.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Kdybyste posluchači viděli, jak Martin vyvalil oči, když slyšel svoje jméno.
2: No ano, no, ne, protože já jsem si vzpomněl, že ano, opravdu, je to 8 let?
1: No, 18, ano.
2: 18. A my jsme tam měli s Martinou Randovou, která v té době se mnou dělala v ordinaci Heluš. Legendární dvojice Bobo Heluš, že?
1: Ano.
2: Teďka tam mám Mahulenku Bačanovou. A musím říct, že to bylo lázně
1: Bělohrad,
2: nádherný vystoupení. Víš, když to někdy sedne, a sedne to ne někdy, když to opravdu sedne, a je to o tom, že se lidi nepředháněj, ale jdou společně k tomu, že je baví, že se lidi smějou, že a teďka zase poslouchá jenom co, ale zbytečně se nepřibíjej, tak je to skvělé. A to je i v představení. Není malých rolí jenom, jak se říká, velkých herců nebo vůbec toho týmu, že divadlo je tým a přesto jsou hlavní role a malé role, ale když to zapadne dohromady, tak je to pecka. A když to ještě dává dohromady třeba takový Antonín Procházka, tak je to prostě skvělý. Prosím tě, Martine, všecko hraješ hezky, jenom se nauč ten text.
1: Tak vážení. Čím to zakončíme? Halinou Pavlovskou anebo anekdotami? Vyberte si. Poslední dnešní boj a je to na vás. 731

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Halina Pavlovská nebo anekdoty jsou ve hře, Humoriáda pokračuje s Martinem Zounarem a vy ještě musíte někomu věnovat svůj hlas. Dobrý den, po telefonu přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honzo Zlukavín, zdravím vás, Patriku i pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Chlapi, a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Dobře, máte
1: mít. Dobře, tak jo.
3: Díky.
1: Zapsáno, děkujeme moc a ještě rychlý hlas od někoho. Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady Petr ze Zdolnek a Martina taky.
2: Dobrý den.
3: Zdravím. Martin, Patriku, natáhněte tu stopáž.
1: Nejde, ať prča. Se vejde, musíte teď říct, Ačko pojďme. Nebo Bčko.
3: Ačko.
2: Dobře, děkuji.
1: To vás klamu, Halina to nebude. Vyhráli to anekdoty.
2: Dobře, no prosím tě, já tím musím...
4: Já jsem doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravy holka říká, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
5: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle... Průvodce vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načež jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdyby jsi nekecal.
6: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračice a tak.
7: Dítětko.
6: Ne, a co mě se stalo opravdu? A to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra tak. To jsem říkal, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkal, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Zacouval ke kněžně, ale to bylo
8: teda... Dobře, mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána s tyrlem.
9: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím fox poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou set, prostě jsem byl na čundu, já jsem si set na kládu a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, měl jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čundu a tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak si pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já, jak jsem přišel, takový už jsem byl trošku no nametenej jsem byl, já to řeknu.
7: Tak jsem sundal
9: kalhoty a dal jsem nacpal do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za tři dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, ty nepřeháníš to s tím pitím už, Honza? A já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. Ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřela ten mrazák a tam byly ty kalhoty. Já jsem si samozřejmě vzpomněl, já jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. Ona říká, nekecej mi, nesmysl. Ty si myslíš, že jste ze všeho vykecat? No, se nevykecat. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkačkou.
1: Humoriáda. Zase jsme ten čas vyčerpali, tak rychle to uteklo.
2: Já děkuji za pozvání, samozřejmě těším se příští měsíc, myslím, že budu, a když ne, tak ten další. Každopádně do Vánoc tam termíny mám. No a těším se na všechny lidi, kteří zase začnou chodit do divadla a už teďka v pondělí ve Varech a pak na Ostravsku a prostě jedeme dál. Nejlepší komedie CZ.
1: Martin Zoum.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V Ústí nad Labem silničáři o víkendu opět uzavřou ulici Přístavní pod hlavním nádražím. Důvodem jsou pokračující opravy Benešova mostu. Tým duševního zdraví pro děti a mladé při diakonii v Mostě změnil působiště, nově je v ulici Jaroslava Seiferta. Muž z Moravy se nakazil tetanem, jde o první případ od roku 2022. Postupně se vyjasňuje, teploty se drží i kolem 20 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Řidiči v Ústí nad Labem o víkendu opět neprojedou ulicí Přístavní pod hlavním nádražím. Stavbaři uzavřou úsek od křižovatky se Střeleckou ulicí až po odbočku do ulice Předmostí. Práce na opravách mostu doktora Edvarda Beneše si vyžádají uzavírku od sobotních 6 hodin do nedělních 20 hodin. Objízdná trasa pro kamiony povede podle krajského úřadu přes dálnici D8 Všebořice a Severní terasu. Desítky dětí a mladých lidí, kteří trpí duševními poruchami, prošli péčí týmu duševního zdraví při diakonii v Mostě za rok její existence. Zájemci najdou odborníky nově v ulici Jaroslava Seiferta. Tam se tým přemístil ze sídla mostecké diakonie. Důvody vysvětluje její ředitelka Markéta Střížová.
3: Jsme vyhodnotili, že pro práci s klienty potřebujeme trochu jiné prostory, které budou klidnější, kde se naši klienti budou cítit lépe. Za rok 2025 jsme pracovali s 50 klienty. Tým v tuhle chvíli tvoří 3 sociální pracovníci a 1 terapeut.
2: Do zítřejšího odpoledne můžou lidé v Liberec paláci Líbik navštívit Dny pro dobrovolnictví. V prvním patře se představují dobrovolnické organizace, jako je ADRA, Dobromysl nebo Tichý svět. Zaměřují se na pomoc nevidomým, péči o přírodu i návštěvy pacientů v nemocnicích. Více řekla Alena Kejzarová z regionálního dobrovolnického centra Libereckého kraje.
4: Pozvali jsme si školy, aby jsme jim představili dobrovolnictví, ale po celý den jsme vlastně otevřeni široké veřejnosti. Palác Líbik se v sobotu 12. září zapojil do Dnu evropského dědictví a my tady s dobrovolnictvím budeme u toho.
2: Program bude pokračovat do zítřejších 16 hodin. Lékaři zachytili první případ nákazy tetanem za poslední 4 roky. Nakaženým je 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové není jasné, jestli byl muž proti tetanu očkovaný. Onemocněl po tržné ráně na hlavě. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. V Česku se proti němu povinně očkují děti i dospělí. Podle lékařů ale zapomínají na přeočkování. Za poslední 20 let se v Česku nemoc vyskytla jenom 5krát. Ve věku 94 let zemřela norská princezna Astrid. Jen 2 dny po pohřbu svého bratra norského krále Haralda V. oznámila to královská rodina v oficiálním prohlášení. Vlajky na

0: V Královském paláci budou dnes vlád opět na půl žerdi. Princezna Astrid zemřela 2 týdny po smrti svého oblíbeného norského krále. Naposledy se na veřejnosti ukázala právě na jeho pohřbu. Upřímnou soustrast vyjádřil i její synovec, nový norský král Håkon VIII.
1: Počasí.
0: Během noci se postupně zatáhne, teploty klesnou na 13 nebo i 8 stupňů. Zítra bude nejdřív skoro zataženo až oblačno, ojediněle i s přeháňkami, přes den postupně až polojasno. Teploty v sobotu, tedy zítra, vystoupí i ke 23 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici u Penny Marketu v Teplicích Řetenicích pozor na nehodu 2 osobních aut. S problémy s průjezdy na pohlavních tazích počítejte v Litoměřicích. Město ode dneška až do středy hostí veletrh Zahrada Čech. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
2: 17:04 na Českém rozhlase Sever pokračuje odpolední program a před námi je opět hodina plná aktuálních informací ze severu Čech. Začíná Den v kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn regionálních informací si pro nás připravil František Janačík.
2: V Litoměřicích dnes začal jubilejní 50. ročník Zahrady Čech. Brány výstaviště se otevřely v 9 hodin a před malou chvílí areál opustil poslední dnešní návštěvník. Veletrh ale bude pokračovat až do středy 16. září a my se na výstaviště vypravíme i s naším regionálním stopařem Robinem Rerichem. V Lovosickém lesoparku Osmička odpoledne zahájil provoz nový skatepark. Českému rozhlasu to řekla mluvčí města Eva Břeňová. Součástí areálu jsou moderní betonové překážky s názvy Bowl, Radiusy, Šikminy nebo třeba Schody. Za stavbu sportoviště města dalo téměř 20 milionů korun. Podrobnosti přidáme přibližně v 17:30. Elektromontéři skupiny ČES můžou v areálu rozvodny Koštov na Ústecku v reálném prostředí nacvičovat běžné i mimořádné provozní situace. O otevření výcvikového polygonu dnes informoval manažer střediska Přemysl Hofman. Výuce poslouží i digitální model rozvoden. V něm je možné nasimulovat poruchy nebo výpadky.
3: My jsme schopni to nasimulovat, včetně fyzikálního chování, přetížení různých a podobných věcí.
2: A více se o tom dozvíte v této hodině. Městská knihovna v Litvínově je jednou z 10 v Česku, která získala prestižní ocenění Bibliotéka Inspirants 2026. Uspěla s tématem podpora demokracie odbornou porotu. Podle ředitelky knihovny Marcely Gitnerové zaujaly litvínovské vzdělávací lekce na motivy Farmy zvířat anglického spisovatele George Orwella.
4: Děti hrajou roli různě těch zvířat, kde právě taky si modelují, co vlastně smí, jaký mají práva, co nesmí, co jim zakazováno.
2: Mariánské poutní slavnosti v Krupce u Teplic už omezily parkování v okolí městského stadionu. Podle informací z krupské radnice je do neděle uzavřené parkoviště na Hamrech a už ode dneška platí úplná uzavírka ulice na Hamrech a u stadionu. Program Mariánské pouti na městském stadionu začal před hodinou.
1: Souhrn informací, ke kterým se vrátíme v této hodině, pro nás měl v pořadu Den v kraji František Janačík.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Yeah.

0: To byl Michal Tučný a Zdeněk Rytíř a jejich kosmický Wander přesně 15 minut po 17. hodině. Posloucháte Český rozhlas Sever a Den v kraji.
1: Regionální stopař.
0: V Litoměřicích dnes začal jubilejní 50. ročník Zahrady Čech. Brány výstaviště se otevřely dopoledne v 9 hodin a před pár chvilkami po 17. hodině opouštěli výstaviště poslední návštěvníci, alespoň tedy dnes. Na výstavišti byl i náš severočeský stopař Robin Rerich a kolegyně Renata Filipy se ho dopoledne zeptala, jestli i po 50 letech může zahrádkářský veletrh něčím překvapit.
2: Nevím, jestli překvapit, někoho možná ano, rozhodně nechce a tak přichází i letos s novinkami, k těm se ještě dostaneme. Ten jubilejní ročník je také potřeba náležitě oslavit a pro návštěvníky jsou připravené k tomu výročí hned dvě expozice. Jednou z nich je pohádka Zahrady Čech v pavilonu H, která poetickou formou na 1000 metrech čtverečních přiblíží celou historii výstavy, ale i její budoucnost. Interaktivní instalace, příběhy partnerů, pak čeká návštěvníky v pavilonu a v programu jsou i hudební vystoupení. Objeví se tu například Jiří Korn, Monika Absolonová, skupina Inflagranty nebo Michal David.
3: Robine, a ta novinka?
2: Novinek bude víc. Tou významnou je cyklus exkluzivních odborných přednášek zaměřených na prohloubení vědomostí, inspiraci i poradenství. Pro veřejnost jsou jednotlivé přednášky zdarma. Od zítřka až do středy budou vždy v 9:30 a v 14:30. Představí se v nich uznávané osobnosti české zahradnické, ovocnářské i zelinářské scény. Konkrétně jsou to témata jako tvarování a řez ovocných stromů, přírodní zahrady, jak zeleninu chytře pěstovat nebo taky nakupovat, a nebo zdraví prospěšné včelí produkty. A ta další novinka je trochu spojená znovu s oslavou jubilea a přesáhne hranice výstaviště.
3: Jak to objeví se třeba zahradníci ve městě?
2: Zahradníci ani zahrádkáři ne. Část města vyzdobí květiny, květinové vazby a další rozkvetlé instalace. Během veletrhu v neděli budou na výstavišti soutěžit floristi. A k tomu součástí veletrhu je i projekt Rozkvetlé dědictví Zahrady Čech, který během září propojí floristické umění s významnými památkami města. Rozkvetou místní kostely, Litoměřický hrad i běžně nepřístupná biskupská rezidence.
0: Prozradil náš severočeský stopař Robin Rerich.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Československá superstar, příběh nekončí, 17 hodin 24 minut, ale u nás pokračuje Den v kraji a jdeme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: A tentokrát na telefonní lince přivítám meteoroložku Janu Ehrtovou, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak jak to s tím odpolednem je, jak to teď na severu Čech vypadá a co nás později večera v noci čeká?
2: Tak po většinu dnes se nám drželo celkem hodně oblačnosti, ale během těch odpoledních hodin ta oblačnost začala od západu se protrhávat a teď máme nejčastěji nějaké oblačno až polojasno a aktuálně teploty se pohybují nejčastěji kolem těch 19-20 stupňů Celsia.
0: Co noční počasí raní teploty?
2: Tak to noční počasí začne tou protrhanou oblačností, to znamená, že může být zpočátku nějaké skoro jasno, polojasno, ale potom kolem půlnoci se zase oblačnost bude přibývat a ty ranní teploty očekáváme, že se budou pohybovat nejčastěji od 13 do 10 stupňů Celsia.
0: Pojďme se podívat na víkend, jaká bude sobota.
2: Sobota bude o něco slunečnější než ten dnešní den. Očekáváme, že bude až do těch 23 stupňů Celsia, s tím, že se můžou během odpoledne objevovat nějaké ojedinělé přehánky a vypadá to, že tedy zpočátku nějaké zatažené oblačno, ale v průběhu toho dne bude spíše nějaké oblačno až polojasno, takže bude o něco opravdu slunečnější než dnes.
0: No doplníme to samozřejmě i o neděli.
2: Neděle ta už bude zase taková podmračenější, tam očekáváme, že bude oblačno až zataženo už od těch ranních hodin. Teploty kolem těch 12-13 ty noční a přes ten den by měly vystoupit do těch 22 stupňů Celsia, ale během, asi už po obědě to vypadá, že od západu se nám budou ubývat první srážky a vypadá to, že nám odpoledne a večer v neděli proprší.
0: Já moc děkuji za předpověď, popřeji krásný víkend a někdy příště naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.

0: 17 hodin 32 minut pokračuje páteční den v kraji, s vámi je stále Český rozhlas Sever. Nový skatepark dnes odpoledne otevřeli v lesoparku Osmička v Lovosicích. Jde o jednu z největších ploch v Česku. Na své si přijdou nejen milovníci skateboardingu, ale také dalších kolečkových sportů. A přímo z místa se nám přihlásila i reportérka Lucie Hejzlová.
1: Tady právě před malou chvíli skončila exibice, vzduchem doslova létali profesionálové, kteří testovali a předváděli nejrůznější triky na nových překážkách, které tu vznikly. Teď bude následovat i soutěž pro všechny, kteří se sem během odpoledne přijdou podívat. Celý skatepark má podle hlavního stavby vedoucího Martina Lucuka necelých 1600 metrů a svou rozlohou tak patří určitě k těm větším v Česku.
0: Mm-hmm. Lucie, jaké překážky tam vznikly a kolik vůbec stálo vybudovat takový profesionální skatepark?
1: Ten nový skatepark by se dal rozdělit na tři části. Otevřenější rovinatou část je takzvanou placu. Tam stavitelé se inspirovali ve Španělsku a Americe. Jde o otevřený prostor s basketbalovým košem, kde je možnost zahrát si například streetball. V té prostřední části jsou součástí moderní železobetonové překážky, bengy, různé rádiusy, šikminy, schody, boxy nebo raily. A v té poslední části je skateboardovou terminologií takzvaný bowl, nebo také bazén. Na své si přijdou nejen skateboardisti, ale i jezdci na kolech, koloběžkách nebo kolečkových bruslích. Vybudovat tenhle skatepark trvalo 6 měsíců a stálo to necelých 20 milionů korun.
0: Zjistila naše reportérka Lucie Hejzlová.
2: Den v kraji.

0: Jan Nedvěd, Kvetly louky, 17:37, pokračuje dnešní den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever.
1: Regionální stopař.
0: A vrací se náš severočeský stopař ze dna na vrchol, to je název benefičního běhu na podporu léčby závislostí. Jeho čtvrtý ročník odstartoval ze Hřenska a byl u toho i náš severočeský stopař Robin Rerich.
2: Trasa běhu je podle jedné z organizátorek a ultraběžkyně Kateřiny Smíškové krásná. Je to 160 km ze dna, z Hřenska, tedy nejnižšího místa Česka, až na vrchol. Cíl je na Luční boudě v Krkonoších. Účastníci poběží přes České Švýcarsko, Lužické hory a Jizerské hory, tedy přírodou a nádhernou krajinou.
0: Krásnou určitě ano, ale 160 kilometrů, to je na běh dlouhá vzdálenost. Dá se to zvládnout? Kdo to zvládne?
2: Tak minulý ročník zvládla uběhnout například i sama Kateřina Smíšková. Z jednotlivců ji zvládnou jen běžci se zkušeností z ultramaratony. Na startu letos byli takový dva, ale tady se účastní i celé týmy, které tvoří až 10 běžců a trasu mají rozdělenou na jednotlivé etapy. A po cestě jsou průběžné kontrolní body a zároveň mají po celou cestu podporu organizátorů i v podobě 9 občerstvovacích stanic.
0: Je to benefiční běh a podpořit má léčbu závislostí. Jak se to všechno dohromady sešlo?
2: Při těch dlouhých bězích se běžci potýkají s krizemi, které přichází a odchází. Symbolicky se to dá spojit právě s léčbou závislostí. Hlavním organizátorem je totiž dolečovací centrum Sananim, kde je terapeutem Vojtěch Kozlík, bratr Kateřiny Smíškové. Podle něj je potřeba o závislostech hlavně mluvit, abychom si nemysleli, že se nás to netýká a pochopili, že závislost je velký problém. V naší společnosti podle něj totiž přetrvává mýtus a označení, že si za to oni můžou sami. Problém se závislostí se u nás ale týká až 2,5 milionu lidí.
0: Říká náš severočeský stopař Robin Rerich.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: O zdravém vztahu k vlastnímu tělu a k jídlu nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka, o poruchách příjmu potravy.
2: Začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst strašně jako zdravě. Hlídala jsem si kvalitu potravin.
1: Jaký postup zachránil Viole život?
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Teplice a 17 hodin skoro 47 minut. Posloucháte stále Český rozhlas Sever a pokračuje Den v kraji. V rozvodně Koštov na Ústecku funguje nový výcvikový polygon pro elektromontéry skupiny ČES. V reálném prostředí si tam můžou vyzkoušet běžné i mimořádné provozní situace. Výcvikové pracoviště je jediné v severních Čechách. Společnost ho potřebuje třeba pro zácvik nových zaměstnanců.
1: Byla provedena nějaká zkouška, ta zkoušečka opravdu funguje. Je dobrý, že tady se může zkoušet vlastně, co chceme, protože to je celý bez napětí, je to vlastně odpojený od nějakého vrchního vedení.
2: Cvičný zásah poruchové čety elektromontérů komentuje jejich šéf Lukáš Zavoral.
1: I když přijdou ty noví montéři, tak se tady udělá, nevím, 4x, 5x do roka pro ty mladí, kteří přišli, a ty starší kluci jim to vlastně všechno ukážou. Můžou si to ošahat, aby to rovnou nevlítli do toho ostrýho provozu.
2: Řešení poruchových stavů si tady na nečisto a bezpečně bude zkoušet na 180 provozních montérů.
3: V horní části je nízký napětí, kde je možnost simulovat základní poruchy.
2: Ukazuje manažer útvaru Vladimír Ibrmajer.
3: Tady z této části, co vidíte ukázku, tak je vysoké napětí, kde si simulujeme možnosti manipulace s prvky, zajišťování pracoviště, případně opravu poruchy. Souvisí to s nástupem nových lidí, takže potřebujeme zacvičovat.
2: Některé poruchy je možné odstranit dálkově. Montéři si to nacvičí na digitálním simulátoru pod vedením Přemysla Hofmana.
4: Můžeme na tomto modelu procvičovat jak ty základní manipulace, jak provádět bezpečně, a zároveň nám to umožňuje vytvářet poruchy, tak aby si montéři uvědomili, co se může dít, jak se má postupovat. Takže my na tomto modelu jsme schopni vyrobit v podstatě jakoukoliv poruchu, která v běžném provozu vzniká. Pokud by přestalo fungovat toto dálkové ovládání, o to slouží další část polygonu, která je právě dole, kde se ty lidi můžou učit, jak fyzicky už to províst na místě, aby se ty stavy dali dál posunout.
2: Výcvikové středisko slouží zaměstnancům společnosti, ale využijí ho taky studenti elektrotechniky a energetiky. Z Koštova Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Slovenští no name s hitem Žili, to jste určitě poznali, 17:52, no, pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever, ale zároveň končí také dnešní den v kraji, no a vy už se určitě těšíte na písničky na přání, které tady budou po 18. hodině. Ještě předtím ale zprávy Českého rozhlasu Sever s Františkem Janačíkem, dozvíte se například, že nás Čechů ubývá a tomuto trendu se bohužel nevyhnul ani Ústecký kraj. Více ve zprávách za malou chvíli.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní.

si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Počet obyvatel Česka podle statistiků stále klesá a trend se nevyhl ani Ústeckému kraji. Bílinskou galerii Podvěží nahradí výstavní prostory v domě Černý kůň. Chrastava na Liberecku přidala nová parkovací místa v ulici Lipová. Během noci se postupně zatáhne, teploty klesnou na 13 nebo i 8 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Ústeckému kraji v prvním pololetí letošního roku ubylo téměř 2000 obyvatel, ke konci června v něm žilo 803 983 lidí. Podle předběžných údajů zveřejněných dnes s Českým statistickým úřadem v kraji zemřelo od 2015 lidí více, než se narodilo. Nejvíce lidí touto přirozenou cestou ubylo na Děčínsku, naopak nejmenší rozdíl zaznamenali statistici na Lounsku. V Česku v prvním pololetí ubylo přes 12 000 obyvatel. Ke konci června v zemi žilo celkem 10 milionů a 904 lidí. Takzvaným přirozeným úbytkem Česko přišlo o 21 tisíc obyvatel. Městské infocentrum v Bílině na Teplicku se přestěhovalo do opraveného měšťanského domu Černý kůň na Mírovém náměstí. Jsou tam i výstavní prostory. Informační centrum původně sídlilo v suterénu radnice, kde ukončila provoz také galerie Podvěží. Více řekla vedoucí infocentra Lada Hubáčková.
2: Galerie Podvěží asi končí. Zatím nemáme povědomost o tom, co v těch prostorách bude, ačkoliv se na to hodně lidí ptá, ale to už je na dalším jednání a je to na vedení města, aby rozhodlo, co v těch prostorách vlastně bude v následujících dnech nebo i v budoucnu.
0: Podle místostarostky Marcely Dvořákové z ODS město Bílina hledá pro prostory po infocentru a galerii další možné využití. V Lipové ulici v Chrastavě na Liberecku přibyla nová oficiální parkovací místa. Jejich vyznačením radnice reagovala na opakované problémy s nelegálně zaparkovanými auty. Ulice má jeden pruh a je obousměrná. Podle informací z na webu města v ní řidiči často parkovali nevhodně a nenechávali dostatečně široký průjezd. Ze zákona musí mít šířku nejméně 6 metrů. Kromě vyznačených stání jsou v ulici nově i místa se zákazem zastavení. Díky nim se můžou dvě protijedoucí auta bezpečně vyhnout.
3: Obyvatelé ulice si podle radnice stěžují, že míst kvůli úpravám ubylo. Vedení Chrastavy proto hledá pozemky v okolí na nová parkovací místa. Jednou z možností je podle místostarosty Roberta Šipuly za starosty pro Liberecký kraj prostor mezi posledním panelovým domem v ulici a garáží. Radnice ale bude podle něj o dalších místech teprve jednat. Z Chrastavy Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Strana Alternativa pro Německo podala trestní oznámení na německého kancléře Friedricha Merce. Ohradila se proti jeho tvrzení, že AfD v podstatě chystá etnickou čistku. Merc to řekl ve středu při kritice strany a jejího plánu tzv. Remigrace v Německu. Ten zahrnuje například deportace uprchlíků a má vést k návratu Němců, kteří zemi opustili. Podle kancléře je AfD destruktivní síla, která chce destabilizovat Německo. Alternativa pro Německo v minulém týdnu se měl 44% vyhrála volby v Sasku-Anhaltsku. Naopak Mercova křesťansko-demokratická unie získala ve volbách něco málo přes 17%.
1: Počasí.
0: Během noci se postupně zatáhne, teploty klesnou na 13 nebo i 8 stupňů. Zítra, tedy v sobotu, bude nejdříve skoro zataženo až oblačno, s ojediněle s přeháňkami, přes den postupně až polojasno. Teploty zítra vystoupí i ke 23 stupňům Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas.

0: Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Nehoda omezuje provoz v Děčíně v ulici Mysl-Blekova, je to u kruhové křižovatky. Roudnice nad Labem hostí letošní ročník roudnického vinobraní. V centru a jeho blízkém okolí čekejte řadu uzavírek a omezení, včetně Husova a Karlova náměstí. V celé vyznačené oblasti navíc platí i zákaz zastavení. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Písničky na přání na Českém rozhlase Sever se právě teď rozjeli. Máme 12 minut po 18. hodině a vy určitě velmi dobře znáte naši linku. 475 212 212. Já připomenu i možnost to poslat vzkaz. E-mailem to je jednoduché, adresa je zahrajte@rozhlas.cz. Tam se můžete rozepsat, používat háčky a čárky, což na druhou stranu nesmíte v SMS-kových vzkazech, které můžete posílat na číslo 91104. Službu SMS provozuje ATS Praha, cena jedné SMSky jsou stále 4 koruny, tak můžete posílat vzkazy i na naší SMS bránu. No a já myslím, že to můžeme rozjet. Já tady mám první vzkaz. Zahrajte prosím do restaurace u Hraničáře v Lobendavě pro přátele a kamarády do České Metuje, do Olomouce, do Horního Adršpachu a do Lipoví u Šluknova. Posílá to Míša Rydaj z Dolní Poustevny. Místa jsou to vzdálená, ale v dnešní internetové době můžete Český rozhlas Sever poslouchat po celé republice. Tak volejte 475 212 212.

0: Tak to byla původně severočeská teplická kapela Kabát v písničkách na přání. 18 hodin k tomu 16 minut. Rozjeli jsme písničky na přání a máme tady také první posluchačku, která se dovolala. Kdo volá? Hezký den.
1: Dobrý den, tady je Helena Zitkinová.
0: Dobrý den, tak pro koho budeme hrát?
1: Já bych chtěla zahrát Louise Armstronga a chtěla jsem to hlavně 13. pozítří má narozeniny pan Herbert z Heidronu, jo. Tak jeho krásný narozeninám a samozřejmě také jeho ženě Gerlindě. Potom jsem to chtěla zítra Marušce k svátku do Chomutova, naší posluchačce, a potom zítra mojí dceři, že se na ní těším, a tady synovi a Marcelce do Neštěmic.
0: Dobře.
1: A to bude vše a pro vás, to je všechno.
0: Tak jo, děkujeme, posílám Louise Armstronga a někdy příště naslyšenou. A za pár minut si poslechneme ještě také skladbu Na moravské dyji a budeme ji hrát pro Marušku do Prahy a pro všechny Marušky, které dávají hrát do písniček na přání k svátku, a pro přátele Boženku, Andělku, Jarmilu, Honzu, Pavla a Františka. Přejeme hezké dny, pohody a za zahrání děkuje paní Božena ze Žadce. Takže Božáci tady budou za moment, teď Louise Armstrong.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio.

0: Na Českém rozhlase Sever posloucháte Písničky na přání. Telefon teď připravený pro posluchačku Milenu. Odkud voláte? Já vás zdravím. Dobrý den.
1: Já volám z Českého ráje a zdravím vás ještě jednou a všechny posluchače. A hlavně chci dneska pogratulovat paní Marušce z Chomutova a potom ještě Marušce z Šetějovic a všem Maruškám a Mařenkám, co budou mít svátek zítra, ať jsou hodně zdraví, šťastní, spokojení, ať se jim splní to, co si přeji. A vám moc děkuju a mějte se hezky.
0: Dobře, já posílám písničku, hezký den, hezký víkend a někdy příště naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: A já připomenu, že dnes slaví svátek Denisa, také Denis, tak pokud znáte, můžete zavolat. Linka teď volná 475 212 212.

0: Zhruba minuta zbývá do půl sedmé na Českém rozhlase Sever. Pokračují písničky na vaše přání. Na lince teď je připravený pan Pepa z Orasic by měl být. Je to tak? Dobrý den?
1: Dobrý den.
0: Tak Pepo, pro koho budeme hrát?
1: Posluchačům krásný den. Já bych chtěl nechat zahrát písničku pro všechny Marušky a hlavně pro Marušku Strelcovou a Marušku Koupkovou, který mají zítra svátek, a všem posluchačkám, Maruškám a hlavně vám do studiu taky já děkuju.
0: Tak jo, já posílám.
1: A na kterou jsme se domluvili.
0: Ano, tady Jiřina Petrovická, mějte se krásně, hezký víkend a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
0: Tak pro pořádek připomenu linku 475 212 212, tak je náš e-mail zahrajte@rozhlas.cz a nebo SMS bránu číslo 91104. SMSky musí být ve tvaru zahrajte mezera váš vzkaz bez háčků a bez čárek.

0: Na Českém rozhlase Sever pokračují písničky na vaše přání. Telefonní linka je teď přichystaná pro dalšího posluchače. Kdo a odkud k nám volá? Hezký den.
1: Já Pepa ze Štětí Dvojka.
0: Uh-huh. A pro koho budeme hrát?
1: A pozdravuju Domažice, Obrok, Pabličky, Tuháň a pro Marušku Fialovou za Svobodná k svátku a jinak všem Maruškám.
0: Tak jo, vybral, ano.
1: Ano, a zdravím Pepika číslo 1.
0: Jedničku, dobře, Pavel Bartoň a ano. Ještě pár dní a posílám a někdy příště naslyšenou.
1: A shledanou.
0: 475 212 212, číslo je volné.

0: 18 hodin 37 minut písničky na vaše přání na Českém rozhlase Sever pokračují. Máme tu jednu z pravidelných posluchaček. Kdo k nám volá? Hezký den.
1: Dobrý den, pane Milane, tady je Marcela z Neštěmic. Já vás zdravím a všechny posluchače. A vybrala jsem písničku od Zdeny Lorencové a Jana Přeučila, Proč žiješ rád. A posílám jí Marušce do Chomutova a paní Marušce do Šestajovic, protože mají holky zítra svátek. A ještě bych to poslala paní Milence do Českého ráje, kterou jsem teď slyšela, a Helču z Litvínova. Tu jsem taky slyšela hned první. A jinak posílám písničky všem, s kým si necháváme zahrát, a pro ty lidi, kdo jim nenechá nikdo zahrát.
0: Tak jo, my rádi posíláme, mějte se krásně, někdy příště naslyšenou.
1: Děkuju a naslyšenou.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Přijeďte do Litoměřic oslavit 50. výročí veletrhu Zahrady Čech a podívat se zblízka na naše vysílání. Ve středu 16. září se na litoměřickém výstavišti uskuteční tradiční podzimní veletrh. Čeká vás bohatý kulturní program, pestrý sortiment pro zahradu, dům i chalupu, odborné přednášky plné rad a tipů. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 16. září odpoledne nashledanou v Litoměřicích na Zahradě Čech.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: 7:15, jedna minuta k tomu, pokračují písničky na vaše přání. Na telefonní lince teď přivítám dalšího z posluchačů, kdo a odkud volá. Hezký den.
1: Honza z Vlkavy, zdravím všechny od našeho stánku. Chtěl bych pozdravit všechny posluchače Rádia Sever, včetně vás.
0: Děkujeme.
1: Abych splnil svoje resty, protože jsem se nemohl dovolat. Zdravím samozřejmě hlavně Švadnenku Boženku ze Žadce, paní Jarmilku z Nuslín, kterým děkuji za písničky. Karla Zmilenko na jižní město do Prahy, Haničku Zarin do Bíliny a všechny přísedící Vlkaváky, že nám tady začíná za chvilku krásná country akce.
0: Tak jo, dobře, posíláme Pepíka Zímu, paní Hanzelkovou, díky. Co je to ráj. Někdy příště naslyšenou.
1: Díky, Milane. Naschle, dobrou, děkuju.

0: Před námi necelých 10 minut z písniček Na přání na Českém rozhlase Sever a na telefonní lince připravená další tradiční posluchačka. Kdo se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Anděla Hřibice. A dneska bych chtěla poslat Herbertovi do Německa, do města Heilbronnu, v nedělním narozeninám. Herberte, já ti přeju všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka. A posílám ti písničku a je to i pro Lindu, tvoji ženu.
0: Tak jo, my posíláme.
1: A posílám to taky do Touchovic Haničce, do Jirkova Božence a do Žatce.
0: Tak tady je písnička, mějte se krásně, hezký víkend a někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou a vám taky do rádia.
0: Děkujeme.

lesa, kde je klid, kde jen potok zazurčí uprostřed borůvčích.

někdo po mamonu prahne pomocí slávě a tak dál. Mně postačí.

rozpestření malin pár, navrch hrstka ostružin, to je nejhezčí snack bar.

Písničky na vaše přání jedou dál a já tady mám dalšího posluchače a vlastně poslední telefonát. Kdo k nám volá? Dobrý den. Haló, haló, slyšíme se? Tak bohužel posluchač nám vypadl, nedá se nic dělat, tak já se tady podívám zatím na další skladbu, kterou tu máme přichystanou a k ní také jednu SMSku. Zahrajte prosím, je to tady, zahrajte prosím jako vzpomínku rodičům a manželovi, posílá to Miluška, tady je Petr Spálený, Až mě andělé.

0: staře.
1: Jdeme do finále našich dnešních písniček na přání pro vás na Českém rozhlase Sever. Já tady mám poslední vzkaz. Zahrajte prosím písničku pro manželky tatínka, mého pan tatínka Františka Bučila z Litvínova, který dnes slaví 85. narozeniny. Přejeme všechno nejlepší a hodně dlouhá léta. Posílá to rodina Barnová z Mostu. To byl poslední vzkaz, já se loučím. Popřeji krásný víkend. Zítra, pokud se uvidíme na zahradě Čech, budu rád. A tady je Kubeš Šovka červená sukínka.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Záchranáři v Ústeckém kraji mají 17 nových sanitek a 7 z nich představili dnes na Litoměřické zahradě Čech. Děčín eviduje velký zájem o členství ve volebních komisích. Ministr obrany nepoletí na konferenci do Číny, původně měl cestovat příští týden. Během noci se postupně zatáhne, teploty klesnou na 13 nebo i 8 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. 7 nových sanitních vozů dnes záchranáři představili na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích. Jak řekl mluvčí záchranky Prokop Voleník, zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje letos získala 17 nových sanitních vozů za téměř 82 milionů korun. Sanitky zamíří do nemocnic po celém kraji, 2 například do Ústí nad Labem a 2 do Chomutova. Moderní vozy mají například elektronická hydraulická nosítka, také monitory životních funkcí a ventilátory pro umělou plicní ventilaci. Monitory umožňují posílat EKG přímo z terénu do kardiologického centra, takže pacienti s akutním infarktem mohou být převezeni rovnou na specializovaný sál. Děčín podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila zaznamenal velký zájem o účast ve volebních komisích. Většinu míst obsadili členové politických stran a hnutí, zbylá doplnili zájemci z řad veřejnosti. V některých městech ale mají problém naplnit volební komise i přes navýšení odměny pro jejich členy.
2: V Úštěku na Litoměřicku a v Podbořanech na Lounsku se ani zvýšení odměny na zájmu lidí neprojevilo. Ve Varnsdorfu na Děčínsku měli podle radnice o členství ve volebních komisích zájem převážně mladí lidé a studenti. Naopak v Chomutově má magistrát dlouhodobý problém volební komise naplnit. Vít Provazník, Český rozhlas.
0: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD nepoletí na konferenci do Číny, cestu plánoval v příštím týdnu. Podle dnešního vyjádření předsedy hnutí Tomia Okamury je potřeba, aby se ministr účastnil závěrečných jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. V úterý také zasedá sněmovní výbor pro obranu. Podle Okamury má Zuna také do pondělí připravit analýzu návrhu rozpočtu rezortu a najít možné úspory. Podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů budou zřejmě přísnější. Sněmovna schválila novelu, která má omezit příliš drahé úvěry a zpřísnit pravidla pro jejich reklamu. U vyšších úvěrů vznikne také strop pro jejich celkové roční náklady, které se budou odvíjet od základní úrokové sazby České národní banky. Opoziční ODS chtěla limit nastavit mírněji, se svým návrhem ale neuspěla. Reklama taky nebude smět lidem naznačovat, že půjčka zlepší jejich finanční situaci. Novela teď míří do Senátu.
1: Počasí.
0: Během noci se postupně zatáhne, teploty klesnou na 13 nebo i 8 stupňů. Zítra, tedy v sobotu, bude nejdřív skoro zataženo až oblačno s ojedinělými přeháňkami. Přes den postupně polojasno, teploty do 23 stupňů, na horách do 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silnice 1/13 od Jirkova do mostu v místě oprav silničního mostu v Komořanech ve směru na most je úplně uzavřená. Sledujte vyznačené objížďky. Omezený provoz kvůli opravám čekejte na silnici 261 mezi Malým Březnem a Těchlovicemi na Ústecku. Projíždí se Kivadlově jedním pruhem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Mnozí často navštěvujeme zoologické zahrady. My Český rozhlas z nich často vysíláme a používáme taky často zkratku zoo pro zoologické zahrady. A uvědomil jsem si, že vlastně pořádně nevím, jak to správně skloňovat.
2: No, tady máme na výběr, protože začněme tím, že ona je to zkratka a není to zkratka. Kdyby to totiž byla opravdická zkratka,
1: tak by to bylo ZZ.
2: Tak nějak, ano. A hlavně pak by se psala velkými písmeny jako zkratka typická a to se nepíše. Aspoň pravidla říkají ne, samá malá písmena.
1: Vlastně se z toho stalo takové druhé podstatné jméno, takové synonymum zoologické zahrady je zoo.
2: Přesně. To je vývoj v jazyce. Z dlouhého spojení zoologická zahrada se stalo původně hovorové slovo zoo a dnes se zařadilo do slovní zásoby úplně oprávněně a dokonce příručky uvádějí, že toto slovo jako každé jiné můžeme skloňovat.
1: Takže můžeme říct ne jdu do zoo, ale jdu do zoa?
2: Přesně tak, podle vzoru město. Nicméně jazykovědci, oni vědí, že čeština je nejohebnější jazyk ze všech a každé slovo si začne ohýbat. Ale zjistili, že teď ještě předběhli dobu a skoro nikdo to nepoužívá, ale můžeme. Jinak je to v podstatě chápáno jako slovo nesklonné.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Tichý oceán je tak rozsáhlý, že prakticky zabírá celou jednu polokouli? Největší oceán na Zemi pokrývá plochu přibližně 165 milionů kilometrů čtverečních, což je více než třetina celé zemské vodní plochy. Jeho rozloha je tak obrovská, že kdyby se všechny světové kontinenty vešly vedle sebe, Tichý oceán by je stále dokázal obklopit. Na mapě působí jako jeden celek, ve skutečnosti ale tvoří nesmírně rozmanitý prostor s tisíci ostrovy, podmořskými horskými hřebeny a hlubokomořskými příkopy. Jedním z nejzajímavějších míst je oblast Mariánského příkopu, který je nejhlubším známým místem na Zemi s hloubkou přes 11 000 metrů. Právě zde si člověk nejvíce uvědomí skutečný rozměr oceánu, který se neprojevuje jen na povrchu, ale i v hlubinách. Zajímavá je i představa průchodu zeměkoulí. Kdyby bylo možné kopat přímo skrz Zemi z některých oblastí Tichého oceánu, skutečně byste se po průchodu středem planety dostali opět do oceánu. Je to dáno tím, že oceán zabírá tak velkou část zemského povrchu, že jeho protilehlé body často leží opět ve vodě. Tichý oceán je tak prostorem, který svými rozměry i hloubkou přesahuje běžnou lidskou představivost.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: digitalizovat a umožnit úřadům přehled o tom, kdo se v zemi pohybuje. Online agenda má pod ministerstvem vnitra začít fungovat v lednu 2029. O rok později se budou muset povinně registrovat i občané Evropské unie, kteří se úřadům doposud hlásí dobrovolně, pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
1: Po 90 dnech se budou muset povinně hlásit, protože naše bezpečnostní složky a stát neměl přehled, jací cizinci se na našem území zdržují, a to je má opět tento bezpečnostní rozměr.
0: Podporu měla novela i u opozičních poslanců, teď míří do Senátu. Dělníci v centru Brna pod Českou ulicí prorazili první metry kolektoru pro inženýrské sítě. Stavba za víc než 500 000 000 korun omezuje chodce i obchody. Do budoucna ale umožní opravy bez nutnosti ulici rozkopat. Tunel razí stavbaři klasickým hornickým způsobem. Postupují proti sobě ze dvou šachet hlubokých 10 metrů. A to rychlostí zhruba 80 cm za den, popisuje stavby vedoucí Tomáš Žák.
2: Odtěžujeme strojně čelbu, která je složena z plastických jílů. Následně je stříkaným betonem vystříkáno ostění, vložen výstužný oblouk. Razíme směrem k náměstí Svobody. Jsme na 16. tunelovém metru. Chtěli bychom se s kolegy, kteří razí od náměstí Svobody, prorazit v první polovině následujícího roku.
0: Po dokončení bude mít přes 3 metry vysoká chodba délku 235 metrů a 21 odboček. Ke každému domu v ulici. Kompletně hotovo má být do roku 2028. Lázeňská města v Karlovarském kraji slaví 5 let od zápisu na seznam UNESCO. Oslavy dnes začaly v Mariánských Lázních, pokračovat budou zítra v Karlových Varech a v neděli ve Františkových Lázních. Program nabídne odborná setkání, koncerty, komentované prohlídky nebo otevření vybraných objektů. V Mariánských Lázních dnes taky představili speciální vydání Lázeňských novin. Sport. Tomáš Macháč vypadl z nominace českých tenistů na pražské utkání druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti Americe. Nahradil ho deblista Adam Pavlásek. Týden před začátkem souboje to oznámil kapitán Tomáš Berdych. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojediněle s přeháňkami. Ráno se můžou na Moravě a ve Slezsku místy tvořit mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy do Brna se teď do kolony dojíždí u exitu 15 Velké Popovice. Do zúžení na opravovaném mostě na 24. kilometru u Šmejkalky se auta sunou ještě pořád 20 minut. A na dálnici D11 na 5. kilometru směrem na Janoměř je odstavené porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě.
4: Pod mikrofon vás zdraví Patrik Rozehnal.
5: A doktorka Kateřina Cajdhamlová. A dnes máme, Patriku...
4: Povídání, vždycky na nějaké téma.
5: No, dneska máme náhlé zhubnutí, o které jsme nestáli.
4: Přesně tak. Tak už ho znáte, ještě ten vtípek na úvod, paní doktorko. Časopis pro ženy.
5: Ano.
4: A teď v něm stojí. Na straně 20. Měj se ráda, přijmu sama sebe takovou, jaká jsi. Strana 22. Jak zhubnout 10 kilo rychle. Strana 24. Recept na čokoládový koláč.
3: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
6: Svět.

0: po písnice tedy naplno rozjíždíme dnešní téma a to je...
1: To je náhlé zhubnutí, o které jsme nestáli, ale paní Naďa nám popovídá o náhlém zhubnutí, no tak ne úplně náhlém, o které stála.
0: Ano, je to ukázka s Naďou Konvalinkovou, tehdy reakce na pořad Jste to, co jíte. Tak. Ukázka z Všechno párty.
1: Děkujeme.
2: A byl mi sestavený jídelníček. Ano. Ovšem je to teda tragédie.
3: Jak to?
2: No protože to je šílení jídla. Ráno snídám a to musí být 3 krajíce chleba, teď ještě prostě, že jo, nesmím teda mazat máslem, sádlem, ničím, tak mám takový ty pomazánečky a tak to a na to si dám hlávkový salátek, takže to je snídaně. A teď už hned za chvilku už musí být svačina, to máš další 2 chleby a ještě k tomu jabko, ale teda jabka nesmíš moc, jo, tam je moc cukru, takže jenom 1/2 jabka, takže já si půlku takhle to a půlku si schovám na opoledne a to už se blíží v oběd, rozumíš? A teďko v oběd, teďko kolik deka to, teď je toho šíleně moc, já už skoro to nemůžu do sebe ani naslouchat. Blíží 2. svačina a teďko už za stopám a teďko rozumíš, seš po zájezdech, já nosím krabičky, já nosím tašky, furt si nosím, převážím, rozumíš, pak rychle se musím v tu svačinu najít, pak jako je večer a pak ještě je 2. večeře a já zoufá, rozumíš, jsem úplně přežraná.
3: Naďo, to je hubnutí ale... přežíráním teda,
2: no.
3: To je nejlepší dieta, jakou jsem slyšel teda.
2: No, ale jde to dolů, já už
3: opravdu hubneš?
2: Hej, já pomalinku oplaskávám, už si můžu pod prsenku zapnout na ty druhý háčky, víš? Zhora trošku, víš, ano, jak to oplaskávám a řekla bych ti, kolik kilo, ale pode mnou teď praskla ta váha, no. Ale já až ji spravím, tak ale myslím si, že tak ty 4 a 5 kila už to
3: jsi
2: bude.
3: Jsi sundala
2: no,
3: už?
2: No, tak podívej, břicho už cucnu.
3: No.
2: Jedinkrát jsem teda, jako prostě to jsem opravdu pochybila, protože já můžu, víš, jako prostě každý den si dát 1 deci vína. No co to je 1 deci vína, to mě ani nechutná, rozumíš? Já jsem si to nastřádala.
3: Takže jsi to vybrala jednou.
2: A za týden jsem si dala 7. Ne?
4: Vesele a zdravě.
1: No, srandičky kašpárky, ale ono je to celé pravda a bohužel my jsme 7 let z televizních obrazovek neustále hovořili o tom, že část obezity nebo někteří, kdo trpí nadváhou a obezitu, jedí málo a že musí přidat, protože metabolismus se brzdí i tím, že se nehýbu, ale i tím, že nejím. A bylo to marný.
0: Doktorka Kateřina Cajdemlová teďka znala téma, tedy náhlé hubnutí, to musíme říct, ano. Tohle nebylo náhlé hubnutí, to bylo záměrné.
1: Ano.
0: Náhlé hubnutí, paní doktorko, jak je definováno?
1: Tak, je definováno bohužel stále hmotností, to znamená ztráta více než 5% váhy za 3 až 6 měsíců. Přičemž pokud ubydeme 3 až 5 kilo za krátkou dobu, a krátká doba není definována, ale řekněme týden 14 dní, pokud se nějak nesnažíme, to znamená bez změny jídelníčku a pohybu, tak je to rovněž varující příznak.
0: To je hodně rychlý.
1: Ano.
0: Takhle asi často se nikdo ani neváží, ne? Ale to prostě pozná na sobě.
1: Patriku, nebuďte naivní, lidé se váží velmi často.
0: Ne, povídejte.
1: No ano, existují lidé, kteří se váží každý den.
0: Ale to je nějaká choroba, jsou chorobně váživí.
1: Prosím pěkně, ti lidé většinou jsou terčem útoku někoho za to, že se takzvaně přejídají. A oni si neuvědomí, já vždycky cituju paní Růžičkovou, která říkala, dám si rohlík a mám o kilo víc. Ona zapomněla, že ho zapila zřejmě litrem čaje. A protože litr čaje váží kilo, tak pokud se hned poté šla zvážit, no tak měla kilo navíc.
0: Můžeme tedy zhubnout bez toho, že bychom se prostě o to snažili, že by to byl náš záměr, můžeme?
1: Ano, jeden z těch důvodů, proč takhle krásně vesele zhubneme, je, pokud nám klesne stres. To znamená, pokud jsme byli vystresovaní a hodně se nám produkoval vnitřní kortizol, tak vznikala rezistence tkání na inzulín a obalovali jsme se tukem. A v okamžiku, kdy ten stres přejde, a na to je krásná knížka Zbavte se svých kil bolesti, no tak my to schodíme, ani vlastně netušíme. Takhle hubnou i hubli naši účastníci v televizním pořadu, pokud se zbavili toxických vztahů, čili rozvedli se, nebo odešli od rodičů, kteří je týrali, nebo se rozloučili s dětmi, které nějakým způsobem žili parazitním životním stylem a prostě oni hubli a nevěděli, jak je to možný.
0: Ale to se vlastně dostali do klidu, proto
1: ano.
0: Zhubli.
1: Ano.
0: Ale pak jsou stavy, kdy náhle zhubneme, ale je to spíše zdravotní problém.
1: Ano.
0: A tomu se budeme asi dnes věnovat.
1: Ano.
0: Říká a potvrzuje, tady má slova doktorka Kateřina Cajtamlová v pořadu Vesele a zdravě a vy se samozřejmě dostanete i ke svým dotazům brzy.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A to téma, které dnes řešíme, si samozřejmě připomeneme i básničkou, protože i tentokrát náš posluchač básnil.
1: Zdraví Petr, asi skončím na klinice, jak hubnu v téhle době. Možná mám dvě tasemnice a žerou proti sobě.
2: Tasemnice většinou zůstávají samotné, že by jako takhle proti sobě to nedělají holky.
0: Nemůžou se rozmnožovat uvnitř?
2: Ne. Většinou máme jednu, ale hlavně já, když jsem četla ty nejčastější příčiny, když jsem se připravovala, tak jako problémy se štítnou žlázou, cukrovka, trávicí potíže, Crohnova choroba, záněty střev, podobně, psychické obtíže, tak tam vlastně tasemnice nebyly. A díky panu Petrovi já jsem zašla do Wikiscript, tam je 38 diagnóz, při kterých se může náhle hubnout. A jsou tam i ty tasemnice, takže díky, pane Petře, je to tak, ale v dnešní době díky pečlivému sledování kvality masa už se nemusíme bát.
0: Paní Torko, proč to tělo dělá to, že hubne, když dojde k něčemu? Co je tím důvodem? Ono jako se zachraňuje, nebo nás na něco upozorňuje, aby jsme věděli, pozor, děláš něco špatně?
2: 38 příčin. No. Takže já bych řekla, že to tělo nedělá, ale to děláme my tím, že něco špatně děláme. Takže například je velký vedro, potíme se, nedoplňujeme tekutiny, litr vody váží kilo, nebo šíleně omezujeme sacharidy, to je teďko neuvěřitelná móda, ty nesmyslné keto diety a další, což vede k tomu, že ztrácíme svalový škrob. To se moc ani tuku netkne, ale jakmile ztrácíme svalový škrob, tak si neudržíme svalovou hmotu. To znamená, jde to půl na půl tuk a aktivní hmota a zatímco ten tuk se vrátí takhle, tedy lusknutím prstů, ano. Svalovou hmotu dáváme dohromady mnoho a mnoho týdnů poté, takže to je velký problém. Další, co se může stát, že se nám vyprázdní střevo. A to můžeme zařídit buď projímadly, což řada lidí dělá. Kilo stolice váží kilo a my máme ve střevech 2,5 kila stolice, kilo a půl střevní mikrobioty. Takže toto letí. Nebo pijeme nějaké odvodňující čaje, nejznámější je kopřiva, že jo, zase litr vody váží kilo. Nebo můžeme dojít k tomu, že se nám nějak strašně zvýší metabolismus. Děkuji. To znamená metabolický obrat. No to se zvyšuje například tou činností štítné žlázy, protože štítná žláza plýtvá, čili ona nám rozpojuje ty cykly různé, takže dochází k tomu, že vlastně tělo jí jako normálně, ale vinou zvýšené činnosti štítné žlázy máme průjmy, máme pocení, máme zvýšenou potřebu vlastně živin. A dochází k tomu. Cukrovka, taky tělo nedokáže správně využít cukr a tak začíná spalovat tuky a bohužel i aktivní hmotu. Může odcházet velké množství cukru močí a s tím se strhává voda. Prostě těch důvodů, proč hubneme, je mnoho. A
0: můžou za to léky třeba některé?
2: Ano, tak léky na odvodnění, samozřejmě léky, které zvyšují činnost štítné žlázy, když si je předávkujeme. Potom to mohou být různé léky, které vlastně vyprazňují trávicí trakt nebo omezují příjem potravy. To je další móda dneska.
0: To jsou ty modní léky.
2: Ano, že se berou i drogy různé, třeba kokain nebo extáze, aby došlo k tomu, že nepotřebujeme tolik jíst. Jenomže toto všechno se netýká tukové tkáně. Protože na to, abychom zhubli kilo tuku, tak je potřeba zvýšit obrat a vlastně uklidnit se, což lidé, kteří hladověj nemají, protože Patriku, slovo hubený má slovní základ.
0: Ve slově hubit?
2: Ano, přesně tak. Čili hubený je ten, který dělá něco, co
0: čím
2: ho
0: se
2: hubí.
0: Dá se podle toho, jak hubneme, nebo kde hubneme na těle, poznat, od čeho to je, abychom třeba my, jako laici, věděli, bude špatný tenhle orgán, štítná žláza, nebo nejsme psychicky v pohodě, nebo hodně pijeme alkoholu, nebo málo jíme, co?
2: Tak, já bych řekla, že pokud hubneme teda správně, tak by mělo být to, že se nám zmenšuje objem v pase. Pokud se ten objem v pase naopak zvětšuje a dochází ke zmenšování objemu končetin, To se děje u alkoholiků anebo u lidí, kteří vlastně mají tu zvýšenou míru stresu nebo berou kortikoidy. To je další vlastně věc, která může vést k tomu, že se mění tvar těla. No tak dochází potom k tomu, že vlastně vypadáme podvyživeně a to je samozřejmě špatně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí samozřejmě můžete i dopředu a dělali jste to přes stránky veseleazdravie.cz a taky na telefonním záznamníku jste nechali nějaké ty dotazy, tak těm se budeme věnovat za chvíli a později těm živým telefonátům do studia.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: hubnutí, téma dnešního pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejthamovou. A samozřejmě měli jste šanci i ptát se dopředu, takže jste posílali své vzkazy po telefonním záznamníku i přes stránky a formulář, tedy www.veseleazdravie.cz. Tak jaký přišel psaný dotaz, paní doktorko?
1: Fascinující dotaz paní Zdeňky, která píše: trpím léta Crohnovou chorobou, střevní divertikulózou, lupusem, beru eutyrox na štítnou žlázu, beru kortikoidy. Střevní nemoci jsou celkem v klidu. Přesto jsem za rok zhubla 20 kilo. A teď právě proč jsem šokovaná. Příčina nezjištěna. No tak má Crohnovu chorobu, divertikulózu a lupus. To samo o sobě může vést k hubnutí. I když jsem byla vyšetřována na všechno možné, a zase v šoku jsem, pouze trochu rozhozená štítná žláza. No tak zase, pokud je hyperfunkce a bere třeba příliš mnoho léků, dochází zase k hubnutí. A další, mám celkem limitující střevní dietu. No tak zase důvod, pokud ta dieta je limitující a nejí dostatečně, no tak logicky hubne. Čili těch příčin, my máme 4 příčiny, které vědí ti lidé, kteří se o paní Zdeňku starají. A ona říká, že by chtěla přibrat hlavně svalovou hmotu. Takže paní Zdeňko, prosím, první zajděte na úpravu té diety, abyste z toho, jak jí máte limitující, dostala dostatek živin. Bez nutričního specialisty to nepůjde, ale já jsem fakt v šoku, když tohle čtu. No. Pak máme další velmi zajímavý, velmi dlouhý dotaz, ze kterého jsme vzali jenom kousek. Pan Karel Zvrchlabý, mladý muž, přestal jíst sacharidy, cukry, nevím co, a jenom tak jako levou zadní zmínil, že přestal pít alkohol a zhubnul 30 kilo. Prý i nějak jezdí na kole a podobně, byl rád, změnili se mu všechno možné a pokračuje.
2: A teď se mi stala taková věc, že jsem měl 92 kilo a o víkendu jsme byli ve Znojmě na 3 dny a tam teda to nešlo s tomu alkoholu vyhnout a musím říct, že jsem toho alkoholu měl víc než kdy jindy. Myslím si, že jsem za ten víkend vypil asi 5 lahví vína, samozřejmě se spoustou vody teda, ale mám 3 kila navíc. A vlastně jsem teda tenhle týden začal zase znova hodně pít, ale ta váha se některých jako už jako nechce vrátit. Jako, tak bych se chtěl zeptat, jestli jako mám zase něco změnit. Jinak musím říct, že v tom hubnutí mě strašně moc pomohla umělá inteligence, že vlastně veškerý dotazy, nepsal jsem si žádný kalorický tabulky, vůbec nic, ale normálně každý den večer jsem nadspal do umělé inteligence, co jsem všechno snět za ten den, a ona mě napsala, co si mám připravit na další den, a tak jsem se propracoval až k těm teda zhubnutej 30 kilům.
1: Takže kilo svalu, kilo tuku, kilo vody, kilo střevního obsahu, všechno váží kilo. Zhubnout nebo přibrat 3 kila není žádný problém. Tady v tomto konkrétním případě se ale obávám, že tím, že pan Karel začal abstinovat, tak vlastně ty 3 kila, která přibral, může být buď zátěž ledvin, protože 5 litrů vína za 2 dny je strašně moc. Může to být zátěž jater, která se brání, ale taky to může být návrat už tentokrát rezistentního tuku, protože u lidí, kteří pravidelně pijí, si to tělo ten tuk vyrobí, takzvaný viscerální útrobní, aby ochránilo důležité orgány a mozek. A pokud vy vysadíte alkohol, tak ho jako máte vysadit navždy. Pokud vy ho ovšem znovu nasadíte, tak se vytvoří rezistentní tuk a to bude problém zhubnout.
0: Takže varujete.
1: A varuju teda používat umělou inteligenci. Prosím vás, nedělejte to, protože to je záležitost, která má z mého pohledu psychopatické rysy a ti je jedno, jestli to udělá ve váš prospěch nebo ne. Před každým hubnutím zjistit složení těla, po zhubnutí zjistit složení těla, zjistit, co jste zhubli, a hlavně tu dietu si musíte vy aktivně tvořit podle ročního období, denního období, aktivit, psychického, fyzického stavu, prostě jaká je teplota venku. Nemůžete to nechat na nějakým psychopatovi z umělé inteligence. Opravdu ne, prosím.
0: To jsou slova doktorky Kateřiny Cajtemlové. Dál se můžete ptát vy přímo ve vysílání živě přes naši telefonní linku. A pozor, řešíme dnes náhlé hubnutí. Kdy hubnete a nechcete. Prostě za nějaký čas jste schodili nějaká takhle, nevíte proč, nebo nejde vám to zase přibrat. Tak na to se ptejte a využijte přítomnosti paní doktorky.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dochází teď na vaše otázky a dotazy, tedy v pořadu Veselé a zdravě směřující k doktorce Kateřině Cajdamlové. Řešíme náhlé hubnutí, tak řešíme to teď po telefonu, případně s kým? Linka sem do studia 731 800 900.
1: Haló, haló.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý
2: tady
1: den.
2: Tady vaše posluchačka, já to poslouchám. No, ale já jsem zhubla náhle před... V roce 2012 jsem měla takové malé psychické problém.
1: Ano.
2: Pak ve 17. roce jsem měla před 10 lety velké psychické problém a já jsem hubla.
1: Ano.
2: Já jsem nepřibrala,
1: prosím,
2: jsem pořád hubla.
1: Ano, prosím, deprese a některé psychické problémy jsou často příčinou toho zhubnutí. A dokonce, pokud se zhubne náhle kolem těch 5-10% hmotnosti, tak je to jeden z diagnostických rysů závažnosti deprese.
0: Ano. Co dělat? Říct si doktorovi?
1: Ten problém totiž s tou depresí je v tom, že ona snižuje schopnost trávit potraviny, zvyšuje peristaltiku, to znamená, že vlastně ten střevní obsah se vyprazňuje a dochází také k tomu, jak ten člověk je ve stresu, tak má zvýšenou potřebu živin. V okamžiku, kdy jsou nasazena antidepresiva, ta správná, která vlastně pomáhá s tím psychickým stavem, tak ten člověk přibírá. Tady bych chtěla upozornit, že u medicínských problémů tatáž věc může působit dobře i špatně. To znamená, že uklidnění může způsobit zhubnutí i přibrání, bohužel.
0: Tak požádat tedy lékaře třeba o změnu těch medikamentů. Ano. Dál se samozřejmě můžete ptát na tyto problémy na telefonu 731 800 900 jako někdo, kdo tam je a koho poprosíme stišit rádio.
1: A kdo má rádio, ano. Tak,
0: ptejte
1: halo?
0: Se.
3: Dobrý den, tady je Prnická, prosím vás, já jsem se jenom chtěla zeptat. Na Facebooku chodí propagace nějaký nanoslím,
1: Depak, ne, prosím pěkně, já to mám i na svých stránkách, nic nepropaguju. To znamená, všechny tyhle nesmysly jsou generovány buď umělou inteligencí anebo podvodnými prodejci. Nejsem sama oběť, ten, koho zneužívají, byla paní Bílá, byl pan inženýr Havlíček, prostě ověřujte si to a nevěřte Facebooku v tomto případě. Díky za dotaz.
0: Další telefonický dotaz k tématu náhlé hubnutí. Kdo se ptá? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, u telefonu Čonková. Já bych se chtěla zeptat, prosím vás, jsem po operaci sleziny vyndaný, už je to 7 let.
1: Ano.
4: A čtvrtku ledviny a nemůžu zhubnout. Pořád mám břicho. Už nevím, co mám dělat.
1: Můžu se zeptat, co berete za léky?
4: Mám dnu.
1: Ano.
4: Jo, a štítnou žlázu, ale neberu žádný léky na štítnou žlázu. Mm. A jo, na cholesterol beru desítku.
1: Jo. Tak, já bych potřebovala, kdybyste zašla někam, kde by vám změřili vlastně množství útrobního tuku, ostatního tuku a aktivní hmoty, spočítali, kolik živin potřebujete. Je potřeba vyloučit, že máte třeba cukrovku nebo další metabolické onemocnění.
4: Nemám.
1: Dobře.
4: Cukrovku, nemám, už mi to zjišťovali.
1: Neřík...
4: Jo, a mám absces.
1: Absces, jasně. A to máte kde a proč? Abscess.
4: No, právě po té operaci mám na břiše, na prsou, nesmím nic jíst sladkýho.
1: Takže tam bude pravděpodobně ještě problém imunitní, takže bych doporučila...
4: Ano, já mám oslabenou.
1: No, takže bych doporučila vlastně přidat možná bílkoviny, protože velmi často vidíme, že lidé, kteří nemají dostatek bílkovin, tak se jim neregeneruje imunitní systém. Asi bych doporučila, kromě toho změření vaší potřeby, si ještě dokumentovat jídelníček a navštívit nějakého nutričního poradce. Udělejte to, bude to lepší pro vás.
0: Opět radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Budeme radit i dál na telefonu 731 800 900. Stačí zavolat a zeptat se.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: Dál je tu čas pro povídání v éteru v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, dnes na téma tedy náhlé hubnutí. Prostě náhle zhubnuté a třeba nevíte proč. Tak se ptejte, 731 800 900.
1: Halo, halo.
0: Slyšíme se, kdo tam je?
2: A někdo má puštěné rádio.
3: Dobrý den, Jirka z Moravy.
2: Dobře.
3: Paní doktorko, měřím asi 184 cm.
2: Ano.
3: Vážil jsem 50 let, stále stejně plus minus 75.
2: Ano.
3: A najednou během půl roku jsem 5 kg zhubnul.
2: Ano. Šel jste k lékaři? Šel jste za svým...
3: Ne, zatím to neřeším, ale možná to bylo tím, že před asi 9 měsíci mě zemřela partnerka.
2: Jejda, takže, to bude ono.
3: Takže žijí sám, ano. A stravují se, jak se dá.
2: Ano.
3: Ale bohužel jsem ztratil chuť k jídlu.
2: Ano, já jenom chci říct, že to je přesně ten případ, kdy člověk v důvodu stresu a snížené duševní pohody, ztráta životního partnera je velikánská rána, tak vlastně ztrácí řadu věcí, mimo jiné i chuť k jídlu. Já bych doporučila, zajděte za obvoďákem, ať se podívá, jestli třeba na chviličku antidepresiva by nepomohla zase přibrat. A jinak upřímnou soustrast a přejeme hodně zdraví.
3: Paní doktorko, jenom tak na okraj.
2: Ano.
3: Bohužel se k tomu přidalo i špatný spánek.
2: No, ale to je další příznak. Říká se tomu ranní pesima, to znamená, že se člověk špatně budí a večerní špatné usínání jsou další typické příznaky deprese. Takže vy už máte dva příznaky, prosím, zajděte na obvod. Pomůžou vám, bude vám líp.
0: Dál budeme odpovídat vám, co voláte, sem do studia pořadu Vesele a zdravě. Kdo pak to je v této chvíli, kdo se tedy dovolal a ptá se na náhlé hubnutí?
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Marie.
2: Ano.
4: Zlína a nemám problémy jako s váhou, jako že bych měla velkou nadvahu, měřím 165. Vážím obvykle 66, 67 kilo, stále se pohybuji, pracuji, ale nedokážu odstranit tuk z břicha. Pořád tam mám takové ty ozdobné partie, které prostě mi vadí.
2: Jasně.
0: To jsou ta madla lásky, jak se tomu říká.
2: Jo, jo. Já jenom bych vám doporučila zdokumentovat si stravu. Minimálně po dobu týdne si važte a počítejte, kolik čeho jíte. A potom bych doporučila zajít za nějakým nutričním specialistou. A protože to, co máte, tomu se říká viscerální tuk, je to tuk v oblasti bříška a může signalizovat nedostatek bílkovin nebo sacharidů. Vám se může zdát, že jíte dostatečně, ale nemusí to být živinově správně. Takže doporučuji zajít, protože jste aktivní, tak ten problém bude příjem, nikoli výdej, zdá se.
4: Děkuji.
2: Taky děkujeme.
4: Pěkný den. Nashledanou.
0: Děkujeme vám. Malé shrnutí nás ještě čeká, samozřejmě těch zásad, tedy co to je to náhlé hubnutí, ať to na sobě poznáte, z čeho vzniká a taky jak z té šlamastiky ven. S doktorkou Kateřinou Cajdamlovou už za malou chvíli.
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou. Malé shrnutí teď, paní doktorko, ať víme k tématu. Tak ještě jednou, co to je to náhlé hubnutí?
1: Náhlé hubnutí je, pokud zhubneme 3 až 5 kilo za dobu třeba 14 dnů a nesnažili jsme se, a nebo dojde ke zhubnutí 5% hmotnosti a trvá to 3 až 6 měsíců a my jsme taky nechtěli hubnout. Musíme vyšetřit štítnou žlázu, musíme zkontrolovat, jestli nemáme cukrovku, zejména cukrovka prvního typu, dochází ke ztrátě vlastně vody z těla a zároveň je to tělo hladový. Musíme si uvědomit, že stres a duševní pohoda mohou vést zejména teda deprese ke snižování hmotnosti. Trávicí trakt, ať už se jedná o celiaky, Crohnovu chorobu, průjmy, může vést k úbytku váhy, o tavsemnici nám říkala básnička. A další, co může být, je samozřejmě nádorová onemocnění vedou k úbytku váhy, případně chemoterapie vede k úbytku váhy a seniori jsou ohroženi, protože mohou mít špatnou finanční situaci, špatně sedící protézu, neschopnost vlastně vařit nebo mají nějakou ztrátu v rodině, mohou mít pokles příjmu bílkovin, to je nejčastější, protože ty bílkoviny jsou hůře stravitelné a jejich zdroje jsou drahé, čili prosím navštívit lékaře, tím lékařem je obvoďák, ten udělá základní diagnostická vlastně vyšetření.
0: Ale bude ho určitě i zajímat třeba nějaké další věci, čeho si máme jako všímat u toho náhlého hubnutí?
1: Bylo by možná dobré, abychom si všimli, kde jsme zhubli, jestli je to v tom pase, nebo jestli je to horní polovina, dolní polovina těla. Další je velmi důležité zkontrolovat, kolik čeho jíme. Pokud jsme třeba vysadili alkohol, což je velice dobrá věc, tak dochází k hubnutí a je to vlastně ozdravné pro organismus, čili je to fajn.
0: Ale říkala jste, že když ho vysadíme,
1: no,
0: tak už
1: tak
0: to
1: ho nemáme nasazovat. No.
0: Protože pak by to bylo ještě horší.
1: Ano, protože to tělo tím, jak vlastně se toho alkoholu zbavilo, tak si oddechne, ale v okamžiku my, kdy ho zase nasadíme, tak se vyděsí pětinásobně a prostě udělá nám velmi tvrdou obranu proti tomu, aby mozek trpěl. Samozřejmě, pokud máme Crohnovu chorobu, pokud máme nějaké další nemoci, třeba leukémie, nebo pokud máme třeba chudokrevnost, anémii, potíže se spánkem, chronický průjem, nevolnosti, to všechno může vést k tomu, že zhubneme. Čili pacient je tady opět 80% informací a prosíme vás, zkuste zjistit, čím to může být.
0: Ať poradíte i lékaři, ano, který vám pak dá nějaké rozřešení.
1: Ano, dávám další doporučení.
0: Sledujte nás samozřejmě jednak v tomto vysílání, sledujte nás taky na Facebooku, sledujte nás na stránkách veseleazdravie.cz a my vám jsme k dispozici týden co týden s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou. Ať se vám daří a veselý a zdravý týden.
1: A čtěte Příbalové letáky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Po 4 letech se v Česku objevil tetanus. Zástupci armády převzali ve Štěpánově další dodávku ručních zbraní. Zítra bude polojasno až oblačno, místy ojediněle s přehánkami a teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku se po 4 letech objevil případ nákazy tetanem. Podle Státního zdravotního ústavu je nakaženým 48-letý muž z Moravského

0: Jaromír Zůna za SPD dnes ve Štěpánově na Olomoucku převzal už třetí dodávku nových ručních zbraní, především útočných pušek Bren 2. Vojákům je dodala česká zbrojovka Uherský Brod v rámci smlouvy, ve které se zavázala do konce roku 2031 dodat až 39 tisíc různých typů ručních zbraní. Hodnota zakázky je 5,2 miliardy korun, připomíná Zůna.
1: My jsme v letošním roce urychlili ty dodávky, protože dodáváme z objednávek pro letošní rok i příští rok. Je to 4 tisíce brenů, když zaokrouhlím ta čísla, 1450 granátometů, 8 tisíc pistolí.
0: Zemědělci a zpracovatelé řeší nízké ceny mléka. Výkupní cena jednoho litru od farmářů klesla na 9 korun a 70 haléřů. Obchodní řetězce ale podle předsedy Českomoravského svazu mlékárenského Jiřího Kopáčka tlačí ceny i pod tuto hranici.
2: Konzumní mléko se v akcích prodává i za 5 korun 90 z daní. Naprostý nesmysl. Kosku másla v akcích koupíte i za 17 korun 90, když jen surovina na tu kosku másla přijde na více než 30 korun. To je opravdu naprostá cenová deformace. Sport.
0: Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open a získala 12. grandslamový titul ve čtyřhře. Nasazené jedničky ve finále porazily domácí dvojici Montgomeryová Krugerová 2-1 na sety. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojediněle i s přeháňkami. Ráno se můžou na Moravě a ve Slezsku místy tvořit mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 152 směrem do Brna stojí v odstavném pruhu kamion s defektem. Na nehodu dejte pozor v Plzni v Karlovarské ulici. A na silnici 38 ze Znojma do Jihlavy se vyhněte překážce za Moravskými Budějovicemi. Za křižovatkou na Martinkov leží na vozovce sražená srna. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: ČEDOK, Československá cestovní a dopravní kancelář, která se řídí heslem Vaše cesta, naše starost.
1: Co vám říká značka ČEDOK?
2: Cestovní kancelář.
3: Byli jsme s ČEDOKem ve Španělsku, Peniscola.
4: ČEDOK mi říká, že to je tradiční cestovní kancelář, jako která má asi teďka 100 let výročí, jestli se nepletu.
5: ČEDOK je pro mě tradiční česká značka cestovní kanceláře a vlastně je to jedna z mála značek cestovních kanceláří, na které bych si vzpomněla, kdybyste mi řekla.
1: Značka ČEDOK, co vám říká?
6: Česká dopravní kancelář.
1: Byla jste někde s ČEDOKem?
3: Byla jsem jednou určitě v Chorvatsku.
7: Byla na Kanárských ostrovech.
8: Nebyla, my necestujeme přes cestovní kancelář.
9: Spíše cestujeme převážně jakoby na vlastní pěst, nejsme zvyklí úplně takhle organizovaně.
1: A jezdíte raději přes cestovní kanceláře nebo na vlastní pěst?
7: Cestovní kancelář preferujeme, ano.
1: Raději sami.
6: Dvoje, anebo si od cestovní kanceláře bereme ubytování, ale dopravu zvětšinou po svém.
0: Slovo túra pochází z řeckého slova tornos, které označovalo nástroj kruhového tvaru. Tornare pak znamená zakulatit nebo kroužit. Túra je tedy cesta, která začíná a končí ve stejném bodě. Pokud bychom hledali historicky prvního skutečného turistu, nebo lépe cestovatele, museli bychom couvnout v čase až k antickému historikovi Herodotovi z Halikarnasu. Muž, kterého slavný římský řečník, politik a spisovatel Marcus Tullius Cicero nazval otcem dějepisu, toho na svou dobu procestoval opravdu mnoho. Nejen Itálii, ale také třeba Babylonii. Dostal se až do donských stepí i k Nilu. To, co na svých cestách viděl, taky důkladně zapsal a ve svých 9 svazkových dějinách vytvořil nejúplnější popis světa známého Řekům ve druhé polovině 5. století před naším letopočtem. Od Herodotových cest k cestování, jak ho chápeme dnes, však vedla ještě dlouhá cesta. V našich končinách slaví cestování v pravém slova smyslu 100 let od svého zrodu.
3: Dá se říci, že my Češi jsme byli vždycky národ, který hodně rád poznával jiné kraje.
1: Za Janem Papižem z Asociace cestovních kanceláří vyrazila reportérka Světlana Lavičková.
10: Úplně ne, i když je pravda ta, že v tom cestovatelském duchu vyráželo spoustu lidí i za Rakouska, Uherska, ale to byli právě ti objevitelé, lidé, kteří chtěli mapovat svět, ať už to byl Emil Holub nebo někteří další, máme několik takových osobností. Co se týká rekreace, tak spíš cestovali uvnitř Rakousko-Uherska, ale když se podíváte, jak velké Rakousko-Uhersko bylo a co všechno nabízelo v té době, tak už to bylo v podstatě evropské cestování, ať už to bylo moře, nebo hory, nebo města. V rámci Rakouska-Uherska jste mohla vidět mnoho zajímavých věcí. Tam jsme cestovali hodně, ti lidé, kteří na to měli peníze, tak cestovali hodně.
3: Kdy začaly na našem území vznikat první cestovní kanceláře a které to byly?
10: Pokud bychom se podívali do té meziválečné doby, tak to byla ta doba, kdy začaly vznikat první ryze české cestovní kanceláře a mezi prvními byl určitě ČEDOK, který funguje dodnes a je to určitě nejstarší fungující cestovní kancelář na našem území.
3: Tyhle ty první zájezdy, které třeba ČEDOK organizoval, byly to zájezdy spíš pobytové nebo poznávací?
10: ČEDOK na začátku byla cestovní kancelář, která se starala spíš o lidi, kteří přijížděli sem. A posléze teprve se začal starat o turisty, kteří vyjížděli ven a spíš na pobytové zájezdy, na lázeňské pobyty. To byla taková doba těch lázeňských pobytů, kdy se dámy oblékaly ještě do dlouhých rob a pánové nosili smokingy a žakety a klobouky a korzovali na korzu, tak to byla ta doba, kdy ČEDOK začal fungovat.
3: Takže se jezdilo za zdravím, ale také za společenským životem?
10: Já bych řekl, že za společenským životem především. To vždycky bylo spojeno s nějakými koncerty, s nějakým společenským žitím. To se svým obloukem vrací dnes, kdy se ta klasická dovolená, na kterou jsme si zvykli v 90. letech, mění na zážitkovou dovolenou. Sice se už nejezdí jenom za koncerty a jenom za společenskými událostmi, ale zážitek je něco, co spojovalo cestování v minulosti a spojuje to s cestováním dnes.
3: Kam mířily kroky Čechů nebo Čechoslováků v té době za tou typickou rekreací?
10: Tehdy to bylo Chorvatsko, které bylo pro Čechy tím přímořským letoviskem číslo jedna. Jezdilo se ale také na sever, jezdilo se k Baltu, ať už do Polska nebo do Německa, to byly další dva velké cíle. Jezdilo se na jih Francie a jezdilo se hodně do Itálie. Ale především to přímoří Chorvatska. Dokonce se uvažovalo o tom, že se vybuduje rychlovlak mezi Prahou a chorvatským pobřežím, aby právě ti výletníci měli jednodušší putování, nebo že se vybuduje dálnice. Dokonce se uvažovalo o tunelu, který by byl až k moři. A mnohokrát se povídalo o tom, že to je toto moře, které patří Čechům.
3: Jak dlouhé byly tehdy ty pobytové zájezdy k moři?
10: Ti, co měli peníze, zůstávali v podstatě celé léto u moře. Odjížděli někdy na začátku června a vraceli se na konci září. Ti, co měli méně peněz, tak odjížděli na 3 týdny, na 4 týdny a ti, co neměli žádné peníze, nejezdili nikam. Takže spíš se jezdilo na delší dobu, spíš se jezdilo jakoby na letní byt, což samozřejmě mělo velký vliv na zdraví těch lidí, protože pokud pobývali u moře dlouhou dobu, tak měli šanci si toho moře opravdu užít a také tam společensky žít.
0: Při pátrání po historii cestování v našich zemích doputujeme v čase až do roku 1465. Psal se 25. listopad. Toho dne z nádvoří Blatenského hradu vyjelo poselstvo 40 urozených a velmi udatných pánů a rytířů. Český král Jiří z Poděbrad je vyslal směr západní Evropa s úkolem prezentovat země české koruny jako kulturní zemi a krále samotného coby mocného a vzdělaného vládce. Právě v hlavě Jiřího z Poděbrad se totiž zrodila myšlenka Evropské unie. V čele slavné výpravy stanul panovníkův švagr, 40-letý duchaplný a dvorný Lev z Rožmitálu. Velmi důležitým členem jeho doprovodu byl Václav Šašek z Bířkova, jehož cestopis zachycuje cenná dobová svědectví. Do historie cestování, ale také do historie literatury, se zapsal pod názvem Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec světa. 30 let před objevením Ameriky totiž pro Evropany končil svět ve vlnách Atlantiku. Pod skalnatým mysem Finistère v nejzápadnějším výběžku Španělska. Za ním není již nic jiného než vody a širé moře, jehož hranic nezná nikdo výjima samého Boha. To si aspoň myslel Václav Šašek z Bířkova. Asi nemusíme vypočítávat nástrahy cestování v 15. století. Družina urozených pánů byla vybavena průvodními listy. Jeden z nich se psala sama královna Johana, sestra Lva z Rožmitálu, manželka Jiřího z Poděbrad. Prosí v něm, žádá a přikazuje, aby s poselstvem bylo nakládáno vlídně a laskavě a aby mu byl umožněn volný průchod. A ještě jedna drobnost pro milovníky češtiny. Čeští vyslanci na své cestě spatřili mnoho dosud nepoznaného. Například v Bruselu poprvé viděli lidi jezdit na bruslích. A tak české označení této do budoucna oblíbené zimní kratochvíle vzniklo podle názvu města. Brusel, bruslit.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Právě cestou poselstva krále Jiřího z Poděbrad se nechala inspirovat skupinka lidí z nově vzniklého Československa. V roce 1920 se vydávají po stopách známého příběhu naší historie, kdy na sklonku středověku čeští rytíři vyrazili do Portugalska na samý konec starého světa šířit slávu českého království. Jejich následovníci po pár stoletích necestují koňmo, ale pohodlně vlakem. Ovšem trasa i cíle jsou stejné. Popularizace naší nové státnosti v Evropě. A v tomto bodě se začíná psát historie naší nejstarší a největší cestovní a dopravní kampaně.

0: Když někdo začal jezdit s cestovní kanceláří, dejme tomu s tím Čedokem, podle vašich zkušeností zůstával mu věrný, ne po celý život, ale po celé generace?
1: Dříve nebyla taková konkurence, jako je dnes. Když si vezmu, že dnes máme k dispozici téměř 900 cestovních kanceláří na tak malém území, jako je Česko, tehdy bylo podle mých informací někde kolem 15 cestovních kanceláří na celé Československo, tak samozřejmě ta věrnost k té značce byla dána i tím, že ten výběr nebyl tak velký a ten trh byl rozsegmentovaný, každý se staral o něco. Což potom se stalo i v té době komunismu, kdy každá cestovní kancelář byla specializovaná trochu na něco jiného. CKM bylo pro mladé, Čedok byl na poznávací zájezdy, Rekrea byla spíš na domácí turistiku, Autoturist byl pro ty, kteří cestovali vlastním autem, Sportturist zase pro zájezdy za sportem. Ta specializace, která se potom v 90. roce smazala, vedla k určité loajalitě. Ale máte pravdu v tom, že generace zůstávaly věrné značkám.
0: Vznikají i do dneška třeba kluby kolem určitých cestovních kanceláří?
1: Vznikají kluby kolem cestovních kanceláří, je to spíš dneska ale marketing, než ta loajalita, která byla v těch 30. letech minulého století. A jde také o to, že dnes je ta situace trošičku jiná, že dnes ta mladá generace se snaží nějakým způsobem potlačit ty vazby, které vytvořili rodiče, jít trošku proti těm zvykům rodičů. Ukazuje se to i u cestovek, že děti raději cestují buď sami, anebo s jinou cestovní kanceláří, než s tou, kterou cestovali rodiče. Ono se to pak obloukem třeba zase vrátí zpátky, až budou mít sami svoje vlastní děti.
2: Počátky Čedoku sahají do roku 1918. Tou dobou už ale existoval Klub českých turistů, jeden z nejstarších zájmových spolků v českých zemích. Byl založen 11. června 1888 a prvním předsedou se stal slavný cestovatel Vojta Náprstek. Zabýval se značením turistických tras, vydáváním map a průvodců a provozováním ubytoven a chat. V souvislosti se vznikem československého státu vyvstala potřeba vytvořit silnou národní českou cestovatelskou organizaci, protiváhu cizích zahraničních společností, které počátkem století ovládaly téměř celý cestovatelský trh Rakouska-Uherska. Skupina vlastenců ze Zemského cizineckého svazu a Československých státních drah jako svůj příspěvek oslavám prvního výročí existence samostatného Československa zakládá 1. listopadu 1919 informační kancelář, zárodek budoucího Čedoku. Kancelář poskytuje informace a služby zahraničním návštěvníkům Prahy. Své sídlo si zřizuje v pražské Hybernské ulici proti prašné bráně.

0: první cestovní kancelář na světě je ale o půl století starší než Čedok a vznikla ze zcela jiného důvodu. Je prostý a svým způsobem i trochu úsměvný. Stalo se to ve Velké Británii. Organizované zájezdy zde začal pořádat jistý Thomas Cook. Pozor, neplést s cestovatelskou legendou, mořeplavcem a objevitelem Nového Zélandu Jamesem Cookem. Ten brázdil svět zhruba o 100 let dříve. A jak Thomas Cook na svou myšlenku přišel? Muž, který je považován za průkopníka v oblasti cestovního ruchu, byl původním povoláním baptistický kazatel a velmi mu leželo v hlavě to, že jeho ovečky jsou zvyklé nasávat přes míru. A tak 5. července 1841 uskutečnil první hromadný organizovaný výlet vlakem z Leicesteru do Loughborough při příležitosti otevření železniční trati z Derby do Rugby. V ceně byla zpáteční jízdenka otevřeným vozem 3. třídy, chléb se šunkou a šálek čaje. A to vše za 1 šiling. Zúčastnilo se jí na 500 cestujících. Tahle velká akce byla zaměřená proti konzumaci alkoholu. Cook chtěl svým příznivcům zkrátka nabídnout jiný způsob trávení času, než vysedávání po hospodách. Železniční společnost mu poskytla malou odměnu za prodané jízdenky. Cook a jeho skupina protialkoholních aktivistů tak vynalezli nový způsob cestování. Později založil cestovní agenturu a propůjčil jí své jméno. Zorganizoval zájezd do Liverpoolu a také na světovou výstavu v Paříži či okružní cestu po Evropě. Do podnikání se vrhl i jeho syn John, který jako první vypravil turisty do Ameriky. Filiálky cestovky rostly jako houby po dešti a rozšířily se i na ostatní kontinenty. Cestovní kancelář Thomas Cook & Son, která oficiálně vznikla v roce 1871, organizovala například cestu kolem světa za 222 dnů, cesty indických muslimů do Mekky, cesty indických maharádžů do Evropy a spoustu dalších. Ve svém oboru byl Cook skutečným průkopníkem. Klientům začal nabízet knižní průvodce, cestovní zavazadla či turistické boty. Už v 19. století uplatňoval řadu prvků, které v upravené podobě používají cestovní kanceláře i dnes.
1: V současné době se hodně hovoří o zážitkové dovolené. Kam na velmi specifická místa lidé zamíří?
2: Ta snaha o zážitky, která se v tuhle chvíli projevuje v podstatě významnou změnou v obsahu cestování, je dána také tím, že v 90. letech cestovali především lidé, kteří předtím cestovat nemohli, ale přitom byli vzděláni v zeměpise. Věděli o těch zemích spoustu věcí, o tom, co se tam vyrábí, jak ta země vypadá, jaké jsou města v těch zemích a snili o tom, že ty města navštíví, že navštíví ty destinace. Proto se také nejdříve vydávali do těch destinací a šlo jim především o to poznat ty země. Když to časem už se tenhle ten sen naplnil a především mladá generace, pro kterou už cestování je běžná věc a nemá už takové ty sny o tom podívat se na Nový Zéland, podívat se do Chile nebo podívat se do Bulharska, tak začínají samozřejmě mít jiné sny a to znamená zážitek. Spoustu těch lidí, kteří teď cestují, jsou velmi aktivní čtyřicátníci. Dřív čtyřicátník byl už člověk, který byl skoro tak jako usedlý pán. Pětačtyřicátník už byl pán, který v podstatě se moc nepohyboval, kdežto teď jsou čtyřicátníci chlapi v nejlepším věku a stejně tak 40leté dámy jsou velmi aktivní a díky tomu samozřejmě potřebují mít i aktivní dovolenou a chtějí tu aktivitu přenést i na svoje děti. A proto zážitková dovolená je v tuhle chvíli něco, co je alfou a omegou servisu cestovních kanceláří. A je to také přidaná hodnota, kterou cestovní kanceláře mohou mít v porovnání s tím, že si ubytování u moře může někdo zařídit sám přes internet a nepotřebuje k tomu cestovní kancelář.
1: Co je takovým nejtypičtějším zážitkem, po kterém v současné době lidé prahnou?
2: dosáhnout určité meze svých fyzických schopností a pokusit se ty meze nějakým způsobem překročit. Ať už je to tím, že se vydám do vysokých hor, do kterých jsem se normálně nevydával, nebo se vydám na kolo někam, kam bych se obyčejně nevydal, nebo sjíždím řeku, na kterou bych se sám nevydal. Ta dovolená slouží k tomu vymezit si tu hranici svých vlastních schopností zase o kousíček dál a pokud to prožiju spolu se svojí rodinou, nebo pokud to prožiju s nějakým kolektivem, se kterým chci být, tak je ten zážitek ještě zvětšený o ten společný prožitek.
1: Vydávají se lidé i do extrémních destinací?
2: Vydávají a jsou si vědomi toho, že si sahají na hranici rizika. Ať už se vydáte dneska do Jemenu nebo do Venezuely nebo někam do dalších zemí, které jsou na hranici rizika, například pakistánské hory nebo podobné záležitosti, tak můžete mít úplně super prožitek. Často na těch místech narazíte na strašně hodný lidi a my máme spoustu mýtů v sobě, které na místě neplatí. Ale samozřejmě to riziko toho, že se zamotáte někde do nějaké politické situace, která vás semele, je v takových chvílích vysoké.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: teď už konečně zpátky k Čedoku. Československá cestovní a dopravní kancelář, společnost s ručením omezeným, vzniká uprostřed léta 1920 se základním kapitálem 2,5 milionu korun. U jejího počátku stály Československé dráhy, Zemský cizinecký svaz a Banka Bohemia. Jmenovitě pak čeští vlastenci, ministerský rada inženýr Ctibor Fiala a zejména JUDr. Igor Gerik, vrchní ministerský komisař ministerstva železnic. Jehož jméno je s Čedokem spojeno až do roku 1947. Gerik si jako bývalý šéf v ČSD uvědomoval, že dokonale organizovanou anglickou firmu, která monopolně ovládá cestování vlakem v celé západní Evropě, nemůže porazit jejími vlastními zbraněmi. Proto sází na vybudování cestovatelského impéria založeného na tehdy nových formách dopravy, autobusech a letadlech. Přesto i v železniční dopravě jistí české dopravní kanceláři jedinečné postavení alespoň na tuzemském trhu udělením výhradního práva k prodeji železničních jízdenek. Pokud přemýšlíte, kde se vzal název Čedok, je to prosté. Zkrácením dlouhého sousloví Československá dopravní kancelář. Během prvních 5 let Čedok zcela ovládl trh tuzemských zájezdů. Společně s maďarským Ibusem, polským Orbisem a jugoslávským Putnikem vytvořil středoevropskou mezinárodní asociaci AGOT, která bude později sdružovat na 40 cestovních kanceláří. Zvláštní vlaky vypravené Čedokem směřují do Krkonoš, na Štrbské Pleso a do Podkarpatské Rusy. Zakládá svůj autopark a vybavuje ho tehdy nejmodernějšími turistickými autokary značky Praga. Vydává svůj první katalog tuzemských a zahraničních zájezdů nazvaný Naše cesty. Jsou to právě turistické autokary Čedoku, které jako první na světě šplhají do alpských průsmyků v Rakousku a Švýcarsku a zpřístupňují krásy alpských údolí a vrcholů jinak než pěšky. Čedok míří do Francie a Itálie. Otevírá světu do té doby neznámé a nepřístupné pobřeží jugoslávského Jadranu. Jako první organizace ve střední Evropě zahajuje éru leteckých zájezdů. Otevírá první 2 letecké trasy. Do Casablanky v Maroku a do Káhiry v Egyptě. Lety sice mají až 10 mezipřistání a cesta trvá skoro 2 dny, přesto jsou velmi oblíbené a žádané. A také se poprvé objevuje firemní logo se symbolem čápa zasazeným v heraldické pavéze. Symbolika je jasná. Čáp je tuzemský stěhovavý pták, cestovatel, a pavéza je stylizací vzpomínky na slavnou cestovatelskou minulost českých rytířů. Poprvé se objevuje i nový slogan. Vaše cesta, naše starost.
1: Společenské cesty po Československu, do Itálie, na Sicílii, do Tunisu, Španělska, do Paříže, Londýna, Cařihradu, k Severnímu mysu a tak dále. Pořádá letošního roku Čedok, Československá cestovní a dopravní kancelář, Praha 2, Mikulanská 7. Žádejte i hned bezplatné programy a informace pro cesty, o které se zajímáte.
2: Bylo období, kdy byly oblíbené destinace, kde byly veliké hotely, kde bylo 500 a více pokojů, a lidé postupně začali možná toužit potom prožít dovolenou trochu stranou místa, dejme tomu pro Robinsony.
3: Já si myslím, že společnost se v tomhle rozčlenila na úplně odlišné skupiny lidí. Je skupina lidí, která miluje velké hotely, miluje ten vzruch, který v nich je, miluje ty velké bufetové večeře, miluje ten šrumec, který tam je. Na druhé straně je skupina lidí, která vyžaduje přesně, jak jste říkala, ten klid a tu pohodu, která vyhledává spíš místa, které jsou mimo hlavní proudy turistiky. Ty dvě skupiny žijí každá svým vlastním životem, vyžaduje úplně odlišný servis a vyžaduje úplně odlišnou cestovní kancelář. Ty dvě skupiny, jakmile se smísí, tak je vždycky konflikt, protože to nemůže fungovat. Cestovní ruch je naštěstí tak strašně pestrá paleta barev, že si v ní může každý vybrat to své. A lidi by měli respektovat a akceptovat, že v té paletě někdo maluje růžovou, někdo červenou a někdo černou.
2: Naše dovolené podléhají módě?
3: Naše dovolené podléhají módě velmi. Až někdy zbytečně moc. Na druhou stranu je určitá část společnosti, která je větší a větší, která už má úplně jasno v tom, jak chce svoji dovolenou prožít a hledá spíš způsob, jak tuhle představu realizovat. To jsou ti lidé, kteří budou cestovní ruch posunovat někam dopředu z hlediska obsahu i z hlediska formy.
0: Do začátku druhé světové války si Čedok udržoval silnou pozici na domácím trhu cestovních služeb a získal dobrou pověst v západní a střední Evropě jako spolehlivý partner při organizování zájezdů zahraničních turistů do Československé republiky. V roce 1948 byl Čedok znárodněn. Dnešní Čedok navazuje na tradice své proslulé značky, která spolu se Škodovkou a Prazdrojem patří k rodinnému stříbru českého hospodářství. A přestože se od dob jeho vzniku cestování proměnilo takřka k nepoznání, firemní filozofie zůstává stejná. Jistota, kvalita a komplexnost poskytovaných služeb.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zpřísní. Počítá s tím novela, kterou schválili poslanci. Krmná kukuřice má na Vysočině až o 40% nižší výnosy. Zítra bude polojasno až oblačno, místy ojediněle s přehánkami a teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sněmovna schválila zpřísnění podmínek poskytování úvěrů. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz. Omezí taky reklamu. Ta má varovat před rizikem nesplácení. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Průměrně má každý z nich 5 exekucí. Vyplývá to z dat exekutorské komory.
2: Novela přinese zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr. To znamená, o kolik klient zaplatí víc na úrocích. Doteď žádná taková hranice nebyla. Nově to bude 48% z celkové částky, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
3: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
2: Novelu podpořila koalice.

0: Ceny jsou dopelený, no zase je to důvod sucha. No. A bude pravděpodobně propad kukuřice o nějakých 30-40%.
1: Lidé stále častěji odkazují svůj majetek opuštěným zvířatům. Nedávno muž z Brněnska v závěti přenechal mimo jiné svůj dům psímu útulku v Blansku. V Brně zase útulek čeká už zhruba rok na vyřízení pozůstalosti ženy, která mu darovala například pozemky nebo podíl v bytovém družstvu. Není to poprvé, co brněnské zařízení dostalo dědictví a jiné velké dary. Pokračuje Jakub Ghanem, mluvčí městské policie, pod kterou útulek spadá.
2: Z darů jsme financovali například inkubátor, nadstandardní chirurgické vybavení, přístřešek ve výběhu nebo i oplocení nového výběhu pro psy. Velmi významný byl nákup 24 hospitalizačních boxů pro kočky v ceně přes 300 tisíc korun. Sport.
1: Čeští volejbalisté zvítězili v úvodním zápase na mistrovství Evropy nad Řeckem 3-1 na sety. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojediněle i s přeháňkami. Ráno se můžou na Moravě a ve Slezsku místy tvořit mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na kilometru 194,5 směrem do Ostravy jsou v odstavném pruhu po nehodě dvě osobní auta s kamionem. A na nehodu dejte pozor i v Praze v Bělohorské ulici. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer, dámy a pánové. To se mě vám tuhle ptala posluchačka Jana z Přelouče. Proč, když někdy slyší ukázky vyprávění Miroslava Horníčka, proč jsou stále stejné? A jestli je to tím, že má tak dobrou paměť, anebo už nic nového neexistuje? Tak chválím paměť paní Jany do Přelouče a tím dnešním divadlem potvrzuji, že Miroslav Horníček má stále co říct a nemusí se vůbec opakovat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To máte s Miroslavem Horníčkem. Samozřejmě, že nebyly jen ty slavné televizní hovory H, ale taky třeba rozhlasový seriál Úvah nad dopisy posluchačů, takzvaná Tichá pošta. Určitě se k ní někdy vrátíme. Ale pro dnešek, co třeba Miroslav Horníček ze 60. let a jeho vyprávění o vztahu chodců a řidičů. A taky rozhovor s Mílou Semrádovou, rozhlasovou redaktorkou, jejíž některé otázky Miroslava Horníčka dokázaly, jak uslyšíte, upřímně rozesmát a pobavit.
2: Rozhodně nepatříte k neznámým lidem. Přesto jsou možná některé zákruty vaší jemné duše ještě tajné, proto několik otázek. Jste Sparťan nebo slávista?
3: Já jsem slávista. Já vím, že si tím polovinu národa popudím, ale nedá se nic dělat. Tenhle národ je vždycky rozdělen na dva tábory. Buď v pravosti či nepravosti rukopisů, nebo pod jednou, nebo pod obojí, nebo jazz, nebo dechovka. Tak se nedá nic dělat.
2: Vyzveme tedy Sparťany, aby nevypínali v tuto chvíli přijímače.
3: Ať si mě přesto poslechnou.
2: Dobře. Jaké jste měl, teď vás oslovím jako veličenstvo, pocity při volbě krále Majálesu a jaký je váš vztah k mladé generaci?
3: No tak já jsem byl volen za techniku. Já nevím, proč právě technici si na mě zasedli. Patrně proto, že právě v technice jsem nejslabší. A oni si možná mysleli, že je příjemnější mít hloupějšího panovníka, než jsou sami. Plzni nebyla žádná volba, tam to byl spíše akt zdvořilosti vůči starému rodákovi. V Praze byly tvrdý volební boje. A měl jsem opravdu tedy pěkný pocity, protože bych řekl, že tento titul bych nevyměnil za žádný jiný. Jestliže si vás mladá generace vybere jako kandidáta, tak je to takový nějaký důkaz, že s tím biologickým procesem vaší osoby to ještě není tak zlý.
2: Nudíte se někdy, nebo co to je nuda?
3: Neznám ten pocit nudy. Pro mě je nejhorší jenom někdy čekání zbytečný. Víte, když se čeká, nemyslím na Godota tedy, ale na jiné soudruhy, že někdy člověk čeká zbytečně dlouho. A to je chvíle, kdy není možná jiná činnost, než čekání v nějakém neútulném prostoru. A tam někdy pocítím cosi, co patrně lidé nazývají nudou. Ale že bych to cítil někdy jísa sám, anebo jísa v divadle, nebo v biografu, to se mi nestane.
2: Jako životní pocit nudu neznáte
3: ne,
2: tedy?
3: Ne, to rozhodně ne.
2: Píší vám lidé dopisy?
3: Moc.
2: A o čem?
3: No tak především teď o tom rozhlasovém pořadu Tichá pošta, že jo, dostávám dopisy. A i do divadla někdy. A mám je rád, ty dopisy, i když pochopitelně nemohu na velikou většinu z nich odpovídat, protože to by byla strašná agenda. A jedině mě mrzí vždycky nedorozumění, který vznikne. Já vždycky přemýšlím, v čem to je, že člověk velmi jasně formuluje věc, že 10 větami vysvětlí svůj záměr a 11. větou potom řekne nějakou pointu a ti pisatelé jakoby těch 10 vět neslyšeli, mluví o té 11. A to si vždycky říkám, jak je možné, že lidi neslyší to, co říkám a vyberou si z toho jenom to, co slyšet chtějí. Tak to mě vždycky jenom to nedorozumění, mě na to mrzí.
2: Neříká se, ale je to potvrzeno, že vám to na jevišti a i v životě myslí rychleji než ostatním lidem. Stačíte vždycky tomu tempu nápadů i jako autor nebo jako dramatik, abychom byli...
3: To je trošku jízlivá otázka. Já proboha nemám tolik nápadů, abych jim dokonce snad nestačil. Ne, já jsem postižen takovou zvláštní schopností nebo neschopností psát první poloviny her. Já mám doma 4 první poloviny her a nemůže mě k ním napadnout druhá, čili i v dramatice 2 půlky musí patřit k sobě. No, ale já bych spíš potřeboval nějakého dopisovatele. Já jsem četl, že jsou takový dopisovatele.
2: Akademici, myslíte?
3: Já nevím, to je jedno, nebo dělnický dopisovatel, že by vždycky tu mou první půlku dopsal. Tenhle ten slogan, nebo jak bych to řekl, vznikl z jedné věty Vericha, který o mě napsal někde, že mu to ukrutně rychle myslí na jevišti. Moje žena tomu říká, že to je následek otřesu mozku, který jsem nedoléčil. No to ovšem, to je nevědecké, to je naprosto nevědecké.
2: V povědomí lidí děláte mnohé, dokonce vaříte v televizi.
3: To prosím, za to se národu omlouvám. To mi bylo důkazem, že člověk má dělat jenom to, co je aspoň jeho koníčkem. Jo? A to jsme vzali s Lipským, přestože oba tedy ve vaření vůbec se nevyznáme. A ukázalo se to špatným, ten pořad. A já sám jsem poprosil, aby byl zastaven, protože člověk by měl nechat toho, čemu nerozumí, což tu dávám jako návrh v celostátním měřítku.
2: No a u nás v rozhlase děláte Tichou poštu, krom mnoha jiných pořadů. Způsobujete minutky karlovarských festivalů. Odkud se bere ta neposednost ducha?
3: Já nevím, jestli bych to nazval neposedností ducha. Já myslím, že každý člověk dělá tolik, co já, že to není nějaká... Já mám rád, víte, takový improvizovaný věci. Takže mě přitahuje tato cesta rozpravy s divákem.
4: Milí přátelé, člověk se mění. Každý člověk se mění a pořád. Já, když se tak rozhlížím po svých známých i po svých neznámých, tak bych skoro propadl strachu o lidstvo. Mám pocit, že se lidi mění jenom k horšímu. A když se naopak zase zamyslím někdy tak sám nad sebou, tak vidím, že to s lidstvem není tak zlý. A že jsou i takoví, kteří se mění a vyvíjejí k lepšímu a rozhodně kladně. Každý se mění jinak. Někdo roste vnitřně, někdo tloustne, někdo zraje, stává se moudřejším, lepším, celkově krásnějším. A někdo je k tomu všemu ještě povyšován. Ovšem určitými změnami procházíme všichni, bez změny. V určitých bodech se měníme všichni stejně, například všichni dospíváme, aspoň většina tedy. V určitých letech ztrácíme brzlík a někteří v těch letech ztrácejí k tomu ještě iluze. Jsou změny různé, jsou změny citelné, jsou změny bolestivé a jsou změny taky tak nenápadné, že ani nepostřehneme. Muž svobodn se mění v muže ženatého. No to je změna citelná, tu postřehne každý sám na sobě. Někdo dříve... Někdo dříve, někdo později. A někdo pozdě. Říká se, že sytý hladovému nevěří. A z těchže důvodů nevěří člověk ženatý člověku svobodnému a naopak svobodný ženatému. Vůbec se říká, že manželství je jako obležené město. Ti, co jsou uvnitř, chtějí ven. Ti, co jsou venku, chtějí dovnitř. To je strašně starý vtip a já ho cituji jenom proto, že přemýšlím, kdo ho asi vymyslel, jestli muž nebo žena. Žena určitě ne, ta je ráda obléhána. Tak tedy muž, ale svobodný nebo ženatý? Já osobně myslím, že neutrál. Tedy rozvedený nebo vdovec. Někdo, kdo prošel oběma tábory. A to je to, jsou změny tak hluboké, tak podstatné, že člověk skutečně projde-li tou změnou, přestoupí jaksi do jiného tábora. Přestane rozumět těm, se kterými ještě včera držel. A mezi oběma tábory pak panuje nejen nedorozumění a nedůvěra, ale dokonce nepřátelství. Já sám jsem nedávno prošel takovou hlubokou, podstatnou změnou v životě, která mě uvrhla do jiného tábora. Stal jsem se automobilistou. Přišel jsem z tábora pěších, tedy chodců, do tábora motorizovaného. To prosím neznamená, že občas nejdu někam pěšky. Každý automobilista jde občas někam pěšky. Tak jako každý chodec, taky občas jede někam autem s někým, že jo? Ale rozdíl mezi nimi je zásadní, podstatný a vězí v jejich myšlení. Automobilista, který si vyjde pěšky, který jde, dejme tomu, na procházku po ulicích, nedává ostatním chodcům přednost podle pohlaví nebo věku, ale podle pravidla pravý ruky. Když jde pěšky, před nechráněným přejezdem zastaví. A když v noci na silnici potká chodce, který jde proti němu, sklopí oči, aby ho nevoslňoval. Automobilista, který jde pěšky a pospíchá, nepřidá do kroku, přidá plyn. A poslouchá úzkostlivě, poslouchá sám sebe, jestli to v něm někde nějak podezřele neklape. Zatímco pěší člověk v automobilu se vůbec nestará o to, jestli to někde klape nebo neklape. A nechápe řidiče, který sotva to začne v motoru klapat, prohlásí hergot, tak se mi zdá, že nám tady něco neklape. Pěší člověk v automobilu nevnímá nic. Ani značky. Tak, jako je nevnímá, když jde pěšky. Kdežto automobilista, i když jde pěšky, vnímá značky a nevešel by do jednosměrné ulice v protisměru. A s nejkrásnější slečnou by nepostál díl než 5 minut v ulici, kde je zákaz stání. Když pěší člověk vidí ten trojúhelník s obrázkem krávy, má jedinou myšlenku. Pozor, Tady jsou krávy, některá by mi mohla ublížit. I když je ve voze a kráva na něj nemůže. A když automobilista vidí tu tej značku, tak si říká, pozor, jsou tady krávy, mohl bych některé ublížit. A to si říká, i když jde pěšky a z krávy má strach. Automobilista, který jde pěšky, myslí víc na zadní poloosu svého vozu, než pěšák v automobilu na své vlastní ledviny. A to je podstatný a základní rozdíl mezi oběma tábory. V myšlení hlava každého automobilisty je motorizována, kdežto hlava pěšáka je opěšalá. Jeho myšlení je zásadně pěší. Každý z nich jinak chápe, jinak cítí, jinak myslí, jinak vidí. Pro každého chodce každý automobilista jede jako blázen, jako naprostej šílenec. Zatímco pro každého řidiče žádný chodec nepřechází ulici, ale motá se tam jako ovce. Přebíhá jak splašená slepice. Každý chodec nenávidí každého automobilistu. Nikoli z nějakých malicherných důvodů, ale z principu zásadních, z důvodů zásadních. Tedy jsou to dva světy, svět chodce, svět automobilisty. Chodec by se strašně divil, kdyby viděl auto na chodníku, ale on se diví, i když ho vidí v jízdní dráze. Chodec, který přechází ulici tím nejhorším možným způsobem a na místě, kde jako pěší vůbec nemá co dělat, tak se strašně rozčílí, že tam auto najednou. Říká, no, přetrhni se, prevíte, kam pospícháš, náfuko, rozmázni se, potvoro, to jsou výrazy typicky pěší. Pěší. Chodec nikdy nepřijde na to pravé, čím by mohl řidiče urazit. To řidiči mezi sebou si dovedou nadávat. Nádherně. Odborně. Chodci mezi sebou taky si krásně nadávají. To by znamenalo, že v obou táborech panuje jaksi vnitřní taková neschoda. Není to pravda. Jakmile dojde k střetnutí mezi jejich zástupci, jsou všichni řidiči zajedno proti všem chodcům a všichni chodci zajedno proti každému řidiči. Jako by to byly dva světy. A je to tím, že náš člověk si rád dramatizuje věci, je vášnivý, nesmiřitelný, když jde o jeho klub, o jeho vkus. A kdyby se měli utkat ctitelé dechovky z vyznavači jazzu, zažili bychom nové Lipany. A právě tak chodci a automobilisté, jako by to byly, říkám, dva světy, jako by to byly dvě hlavy, řidičova a chodcova. A ona je to jedna hlava, lidská hlava, která může jednu věc vidět dvěma různými způsoby, prosím, která mnoha způsoby dokonce může nadávat. Ale jedno je nutné, aby hlava řidičova neustále myslela na hlavu chodcovu a hlava chodcova neustále na hlavu řidičovu, aby ty hlavy myslely nejen na sebe, ale chvílemi i za sebe. Aby tedy řidič chvílemi aspoň myslel tak, jak asi myslí chodec, a chodec chvílemi myslel tak, jak asi myslí řidič. Jedno jediné mají ty dvě hlavy společné. Jsou obě stejně křehké, obě stejně rozbitelné a obě stejně nenahraditelné. Vidíte, jak moudře, jak klidně, jak objektivně se na to musí člověk dívat? Žádné osočování, žádné vzájemné urážky, žádné nadávání na silnicích a ulicích, naopak vzájemná úcta, ochota, zdvořilost, dobrá vůle, to všecko by bylo. Jen kdyby se lidi naučili chodit a kdyby se nám, řidičům, nepletli jak ovce a splašený slepice. Tak.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Co si pamatuju, musel Pavel Bobek Miroslavu Horníčkovi ten Armstrongův Borůvkový vrch zahrát a zaspívat, kdykoliv se jen potkali. A začasté šla řeč taky o tom, zda manželky na obou stranách ještě stále doma hledají ty Miroslavovi dobře utajené housle. Takový byl ostatně první titul jeho knížky krátkých povídek, který v zápětí vyšel i na gramofonových deskách, stal se pro Miroslava slavným jevištním monologem a po mnoha letech se k některým povídkám Miroslav Horníček vrátil i v rozhlase.
2: Zmínil jsem se před chvílí o humoru svého otce. On měl zvláštní sklon. Po celý svůj život vymýšlel složité a náročné nesmysly. Pro vlastní potěchu a z vlastní hluboké potřeby, z jaké jiný sahá třeba po dýmce nebo turistické holy, anebo po majetku druhých. Pokud jde o druh humoru, rozuměl by si výborně s mým synem, ale nesetkali se. Občas o tom pochybuji. A myslím, že k tomu setkání přece jen jaksi došlo. V onom čase po otcově odchodu a před synovým příchodem. Protože tady vídám někdy cosi jako pokyny a jejich plnění. Cosi jako příklad a jeho poslušné i nadšené následování. Rozuměli by si. Můj otec, byl už hlavou rodiny, když si přinesl domů skleněnou trubičku. A trávil pak večery u okna v setmělém pokoji a foukal broky obalené chlebem do oken protějších bytů. Můj syn by se dával vedle něj, balil by mu broky do chleba. A pak by stříleli oba, protože dědeček by sehnal druhou trubičku. Ale nestalo se to. Nebylo to. Není to. Ale to není podstatné. Podstatný je duch událostí a skutků a v tomto duchu jsou spolu, protože lidé jsou buď spolu, byť je dělila staletí, anebo nejsou spolu, denně spolu žijíce. V mém otci byl a trval nádherný dar. Dar, který není dán každému muži, dar nepodléhající věku, totiž dar klukovství. Když je muž ještě malý, má trojí možnost být hochem, chlapcem anebo klukem. To není trojí zvuk téhož významu. Mezi těmi třemi pojmy leží obrovské rozdíly. To jsou úplně tři jiné úděly, osudy, talenty. Vzpomínám-li na své vlastní dětství, přiznávám s lítostí, že jsem klukem nikdy nebyl. Byl jsem, řekněme, že jsem byl chlapcem. Ano, byl jsem chlapcem, ovšem kromě nedělí. Kromě nedělí, kdy mne maminka převlékala za hocha a vodila na promenádu. Promenáda se konala každou neděli dopoledne v městských sadech před budovou měšťanské besedy a spočívala v takovém pomalém obcházení záhonů, mezi nimiž stála vojenská hudba a hrála takové ty citové věci. Chodilo se pomalu. Zástup byl hustý, lidí přibývalo. Nad květinami šuměly vodotrysky a nad hlavami lidí se vznášela vášeň lehárová jak růžový mrak plný voňavky. Tato trýzeň byla částečně vyvážena návštěvou cukrárny pana Vicovského a pak se chodilo dál. Otec na promenádu nechodil. A svůj vztah k této události vyjádřil jednou s přesností, jaká je dána pouze humoru. Když už moje matka dokončovala poslední detaily svého nedělního zevnějšku, zavolal si mě otec na dvůr, kde našel neuvěřitelně špinavý hadr. Přivázal k němu motouz, konec motouzu mi podal a povídá, vidíš, to je myš. Chodil jsem po dvoře, tahaje myš za sebou. A otec mi poradil, abych si myš vzal sebou na promenádu. To se mi zalíbilo. A tím to bylo rozhodnuto. Byl jsem dítě strašně vzteklý a nedal jsem si své vrtochy jen tak rozmluvit. Vyvolav tedy ve mně tento vrtoch, poodešel otec stranou, aby v úkrytu vyčkal reakce matky, tak jako chemik v úkrytu vyčkává nachystané exploze. Když mě moje matka spatřila s tou hrůzou, nařídila mi, abych to okamžitě nechal a šel za ní. Byla si tak jista nerozumností mého počínání i rozumností svého příkazu, že vykročila, aniž se ohlédla. Šel jsem. Okamžitě za ní. Došel k ní, podal jí ruku a šel dál po jejím boku. Myš ovšem za námi. Zjistila to až po několika krocích. Nebyli jsme ještě daleko od domu a otec za námi hleděl a byl spokojen. Určitě byl spokojen a doufám, věřím, že se smál. Toho dne jsem na promenádě vysloveně vadil. Lidi mi šlapali na myš. Já řval, matka se jim omlouvala, oni se omlouvali matce. Pak se provázek přetrhl, matka ho musela navazovat, protože já znovu řval. Pak jsem vzal myš do cukrárny, kde několika lidem zvedla žaludek. A na celém tom nedělním dopolední ležel stín. Stín podobný šedivému a nečistému hadru. Jsem už daleko. Jsem už strašně daleko od toho nedělního dopoledne. Ale někdy mám pocit, že otec ještě za mnou hledí. Kéž by se smál.

Chvála pravé chvíle. Některé události nastanou v pravé chvíli. Nemusí to být velké události, ale pravá chvíle jim dodá váhy a významu. Učiní je velkými a nezapomenutelnými. Jsou větší události a přece projdou bez povšimnutí, protože si nenašli svou pravou chvíli. Ukvapeně nastali předčasně, promarnili svůj potenciální rozměr a my je zapomínáme velmi brzy jako malé a bezvýznamné. V mnoha domácnostech už vybuchla kamna. Je to záležitost banální, ale i tady jsou rozdíly. Výbuch může být slabý, snadno zlikvidovatelný, ale může taky dojít a dochází k výbuchům, které změní barvu stropu, rozestavení nábytku a cosi v nervové soustavě všech přítomných. A také tady je rozhodující chvíle. Pravý výbuch si počká, nenastane kdykoli a jen tak. Nejvhodnější chvíli si vybral jeden výbuch v našem bytě asi před 10 lety. Byl štědrý den, chýlilo se k večeru a byla to ona chvíle, kdy hospodyně je hotova s přípravou večeře i s úpravou svého zevnějšku a kdy je očekáván příchod pozvaných hostů. Je to ona kratičká chvíle, kdy všechen kvap ustal, prostřený stůl svítí jako souhvězdí, dítě naléhá, aby nadílka byla před večeří a žena praví, už by tu mohly být. Chvíle vzdálených rolniček, padajících vloček a duševního pianissima. Tehdy nastal onen výbuch. Nevím, kde sám v sobě vzal tolik trpělivosti a kázně, že vyčkal až do této chvíle. Byl to silný výbuch a připravil se na svůj zásah dokonale. Řekl bych dokonce, že to bylo několik výbuchů, které solidárně počkali jeden na druhý a nastali pak společně, přesně ve chvíli, kdy přicházející hosté, jak se dalo zpětně propočítat, vystupovali již po schodech. Ozvala se rána. Bydlili jsme tehdy v nejvyšším patře a já jsem se zprvu domníval, že spadla střecha. Nevím, jak mě to napadlo, ale všechno bylo příliš rychlé, nezbývalo času uvažovat o dalších možnostech. Běžel jsem tedy do jídelny, protože jsem ještě nikdy neviděl střechu spadnuvší do bytu, ale v jídelně byla vánice a ve vánici moje žena, ztracená a tápající jako onen Angličan, hledající v bouřích Tibetu ztracený obzor svého Shangri-La. Byla to ovšem vánice, řekněme to hned, negativní. Byla to dosud nevyvolaná a silně přeexponovaná vánice na fotografické desce, černá vánice snu a horečky. Bylo to, jako by do hejna vran vjel nákladák a rozmetal je do všech stran a nejvíce vzhůru. Bylo to svým způsobem krásné, ale nemělo význam upozorňovat v tuto chvíli mou ženu na estetickou stránku celého výjevu. Vyvaroval jsem se to a snažil jsem se pouze vysvětlit, že jsou na světě nehody, jako třeba tato, za které já nemohu, což ona jaksi tvrdila. Dnes vím, že jsem pochybil. Měl jsem i tuto věc vzít na sebe, protože v takové situaci logika i právo berou za své a člověk je vinen, abych tak řekl, šmahem. Ale to již vstupovali hosté poněkud pohoršení, že já, člověk pokrokový, jsem si pro dnešní večer najal černošku. Saze padaly dále. Nedá se říci, padaly. Sněhová vločka padá, peří rozmetaných vran padá, zrnko prachu padá, všechno, co má sebe menší váhu, padá. Ale saze ne. Jakoby věděli, že jsou ve vzduchu Vánoce, chtěli v něm být i oni. Pohybovali se, to ano, ale nikoli směrem dolů. Pohupovali se sem a tam, z rozkoše kolébání, jako dvojice v tanečním sále, kroužili, míjeli se, trčeli, stoupali, pluli, ale nepadali. Pokusil jsem se je popohnat k podlaze knihou, ale jen jsem je tím, na rozdíl od své ženy, rozveselil. Hosté se posadili, my už posazeni byli, nejvíce v obličejích. Na obličej mé ženy, přestože je plošně menší, dopadlo dvakrát tolik sazí, nedivím se jim. Také dám přednost židli menší, ale půvabnější. Posledně jsme se pokoušeli o celé věci žertovat, ale jaksi to nešlo. Také se větralo, čímž sazí, nevím odkud, přibylo. Měli jsme rybí polévku s černým drobením, smaženého kapra se strouhanými briketami, černobílé víno a moučníky podobné drozdům. Kránu již sazí poněkud ubylo, ale protože zvyk
si již oděl svou železnou košili, vstávali hosté od stolu a sahali do kamen, aby si trochou čerstvých sazí vylepšili chuť ovoce, koňaku nebo držťkové polévky. Některé saze dopadly k zemi až na mláďátka. Poslední, pokud vím, 16. dubna dopoledne. Vyprávěl jsem kdysi tuto příhodu učitelce svého syna Věře Ryskové, chtěji ji rozveselit, což jako učitelka mého syna potřebovala, ale ona mi řekla, že to nic není a posloužila mi jinou událostí rovněž pěknou. Také tady to bylo, v podvečer štědrého dne, což samo usvědčí o tom, že událost to byla důmyslná a rafinovaná. Také tady to byla ona chvíle, kdy všechno je nachystáno a člověku zbývají 2-3 prostinké úkony, jako je třeba urovnání ubrousků na prostřeném stole či sejmutí kompotu z nejvyšší police ve spíži. Ano, byla to sklenice se zavařenými švestkami, po čem v této chvíli vztáhla ruce, když zjistila, že na této sklenici stojí kameninová nádoba s husím sádlem. Bylo tedy nutno nejprve vzít onu nádobu, což učinila ve výponu obou nož, obou ruč, protože nádoba byla opatřena 2 uchy. V tomto postoji se nádoba v jejich rukou pomalu zvrátila a ona, neschopna údivu, úleku ani úniku, si počala husí sádlo líti na hlavu. To je vzácná situace. Co si v člověku to ví? Co si moudřejší rozumu a silnější vůle? A zabrání člověku, aby ji ukvapeně přerušil. V nádobě byly 2 litry sádla. Necelé, jak říká paní učitelka. Ale i liter husího sádla stačí, aby zásadně změnil hlavu učitelčinu, nikoli snad myšlenkově, ale rozhodně zevně. A taky tady již přicházeli hosté. Nevím, jak večer pokračoval. Bylo snad nejlépe rozdat nakrájený suchý chléb a tento si mazat přímo o hostitelku.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jsou jistě lidé, jejichž snem je vidět Švédsko nebo navštívit Norsko, ale mě už provždy bude vábit jich. I v rozmezí své domoviny jsem šťastnější, smím-li tak říci, na Hluboké než v Děčíně. A tak jsem navrhl Provence. Provence. Mám ji rád. Dovolte, abych zopakoval to své hříšné slovo. Mám ji rád jako své skutečné rodiště. Jen na dvou místech mívám ten nezaměnitelný pocit příslušnosti a návratu a domova. Ve svém skutečném rodišti, tedy v Plzni a v Provenci. Jsou ještě kraje, které bych chtěl poznat. Jsou také kraje, které při vší jejich kráse mě nelákají. Ale Provence mě bude lákat vždycky. A tak jsme se s přítelem radili. Řekl jsem Provence. On souhlasil. Já měl své důvody, on taky své důvody. Já doufám, že nesouhlasil jen z respektu k důvodům mým a že se do té Provence těšil po svém. A tak tedy bylo rozhodnuto a dohodnuto. Provence.
2: Té své zamilované, prosluněné a levandulí provoněné Provence věnoval Miroslav Horníček svoje srdce, několik knížek a taky léta prázdnin a dovolené. Není proto divu, že když se v rozhlase natáčely povídky provencalského rodáka spisovatele Alfonse Dodeta, nemohl u toho Miroslav chybět a vybral si příběh s titulem Dům na prodej. Pro vás už jen pozdravení, zůstávejte ve zdraví a těším se brzy naslyšenou.
3: Nad dřevěnými a špatně přilehajícími vrátky, pod nimiž se ve velké škvíře mísil písek zahrádky s hlínou cesty, visela tabulka, již dlouho. Visela nehybně v letním slunci a kroutila se a třásla v podzimním větru. Dům na prodej. A zdálo se, že to také znamená, že dům je prázdný. Takové ticho bylo kolem dokola. Přece však tam někdo bydlel. Úzký proužek tmavomodrého kouře, který stoupal z cihlového komína přečnívajícího trošku přes zeď, prozrazoval nějakou skrytou existenci, skromnou a smutnou, jako kouř z ohniště chuďasa. Ale místo opuštěnosti a prázdnoty, místo nepořádku, který předchází a ohlašuje prodej a odjezd, bylo vidět pěkné rovné cestičky, zakulácená loubí, kropicí konve vedle nádrže s vodou a zahradnické nářadí opřené o stěnu domku. Byl to jenom vesnický domek, vyrovnaný na svažitém terénu malým schodištěm, takže stinná strana byla v prvním poschodí a jižní v přízemí. Z té strany by ho byl člověk považoval za skleník. Na schůdkách tam byly hromady skleněných příklopů a prázdných ležících květináčů, jiné květináče stály v řadách na teplém, bílém písku s čapými nůsky a s verbénami. Jinak byla zahrádka kromě dvou či tří platanů celá zalitá sluncem. Ovocné stromy ve tvaru vějířů, na železných drátech nebo ve špalírech se rozprostíraly v plném světle, trochu zbaveny listí, aby měly hodně ovoce. Byly tam také sazenice jahod a hrách s vysokými tyčkami. Uprostřed toho všeho, v onom pořádku a klidu, žil stařík ve slaměném klobouku a celý den chodil po pěšinách, za chladných hodin zaléval, ořezával, čistil větve a okraje záhonků. Nikoho ve vsi ten stařík neznal. Kromě pekařského vozíku, který zastavoval u všech vrátek v jediné vesnické ulici, nemíval nikdy žádnou návštěvu. Někdy se zastavil a při pohledu na tabulku zazvonil nějaký chodec, který hledal pozemek na mírném svahu. Jsou to velmi úrodné půdy a bývají na nich kouzelné ovocné sady. Zpočátku zůstal dům tichý. Po druhém zazvonění se ozvalo klapání dřeváků a pomalu se blížilo z hlouby zahrady. Stařík pootevřel branku a pravil vztekle. Co chcete? Ten dům je na prodej? Ano, odpověděl ten človíček s přemáháním. Je na prodej. Ale upozorňuji vás, že za něj chtějí velice mnoho. A ruka, docela připravená zase zavřít, zahrazovala branku. Očima vás vyhazoval ven. Tolik v nich bylo hněvu. A zůstal stát a jako drak hlídal své záhony zeleniny a svůj malý dvoreček posypaný pískem. Lidé tedy šli svou cestou a divili se, s jakým šílencem se to dostali do styku a jaký to je bláznivý nápad nabízet dům na prodej a přitom tolik toužit si ho ponechat. Tomuhle tajemství jsem přišel na kloub. Když jsem jednou šel okolo toho domku, zaslechl jsem živé hlasy, nějakou hlučnou rozpravu. Musí se prodat, tatínku, musí se prodat, slíbil jste to. Potom se ozval hlas starého a docela se třásl. Ale děti, děti, vždyť nechci nic jiného, než prodat. Podívejte se, vždyť jsem vyvěsil tabulku. Tak jsem se dozvěděl, že to jeho synové a jeho snachy. Malý pařížský kramář ho nutí, aby se zbavil svého zamilovaného koutku. Proč? To nevíme. Jisté však je, že jim to začalo připadat příliš zdlouhavé a že od toho dne přicházeli pravidelně každou neděli, aby nešťastníka trápili a nutili ho, aby dodržel slib. V hlubokém nedělním tichu, kdy i sama země odpočívá, protože ji po celý týden orali a zasévali do ní, jsem to z cesty slyšel velice dobře. Kramáři mluvili a diskutovali mezi sebou, jak přecházeli v loubí a v jejich hlasech zaznívalo suše jako hrací kameny slovo peníze. Večer všichni odešli. A když je starý dobrák několika kroky po cestě doprovodil, vracel se velice rychle a celý šťastný zavíral hlavní branku. Měl před sebou týden odklad. Na týden nastal v domě zase klid. V malé zahrádce bylo slyšet ve slunečním záři chrupání písku pod těžkým krokem nebo cinkot hrabí. Nicméně od týdne k týdnu na staříka více spěchali a více ho trápili. Kramáři používali všech možných prostředků. Aby ho zlákali, přiváděli i vnuky. Podívejte se, dědečku, až se domek prodá, budete bydlet s námi. Budeme tak šťastní pohromadě. Ve všech koutech bylo slyšet slova pronášená stranou, nekonečné procházky po cestičkách a nahlas vyslovené kalkulace. Jednou jsem zaslechl, jak jedna z dívek křičela. Ten barák nestojí ani za pětku. Je právě dobrý na to, aby se zboural. Starý to poslouchal a neříkal nic. Mluvilo se o něm, jako by byl mrtev. A o jeho domě, jako by už byl zbořen. Přecházel docela schrben a se slzami v očích a ze zvyku vyhledával nějakou větev, kterou by ustřihl, či nějaký plot, který by ošetřil. Bylo znát, že jeho život tak hluboko zapustil kořeny do tohoto koutku půdy, že sotva bude mít sílu, aby se od něho odtrhl. A opravdu, ať mu říkali cokoliv, stále okamžik rozloučení odkládal. Když v létě zrály plody, ty trochu kyselé, na kterých je znát svěže stroku, jako třešně, rybíz, červený i černý, říkával si, počkejme po sklizni, hned potom prodám. Když však bylo po sklizni a třešně byly vylisovány, přišly na řadu broskve, potom víno. Po vínu krásné hnědavé myšpule, které se češou skoro až když je sníh. Potom přišla zima. Krajina byla černá a zahrádka prázdná. Nikdo nechodil kolem, nebylo kupců a chamtiví kramáři v neděli nepřicházeli. Nastaly 3 dlouhé měsíce odpočinku. Aby bylo možno připravit semena a prořezat ovocné stromy, zatímco se zbytečná tabulka kymácela na cestě, jaký obracel vítr a déšť. Synové už ztráceli trpělivost, přesvědčení, že starý dělá všechno možné, aby kupce odpudil. Proto počase vzali věc do rukou sami. Jedna ze snah se u něho ubytovala. Byla to malá kramářka, od rána nastrojená, tvářící se příjemně, s onou falešnou sladkostí a úslužnou roztomilostí lidí zvyklých na obchod. Zdálo se, že jí patří celá ulice. Otevřela vrátka do kořán, mluvila nahlas a usmívala se na mimojdoucí, jako by chtěla říci, jen pojďte dál, podívejte se, ten dům je na prodej. Pro úbohého staříka už nebylo odkladu. Někdy se pokoušel zapomenout, že je snacha přítomna. Přelíval záhonky a znovu je zaséval. Stejně jako si lidé těsně před smrtí rádi dělají plány, aby oklamali svůj strach. Kramářka ho však stále sledovala a trápila. Ach, nač to? To se přece namáháte tolik pro jiné. Neodpovídal jí. A horlivě se zabral do práce s obzvláštní tvrdošíností. nechat zahradu spustnout, vždy to by bylo znamenalo ztratit jí tak trochu už teď. Také nebylo na cestičkách ani stéblo trávy, na růžových keřích ani jeden planý výhonek. Čekali, ale kupci nepřicházeli. Bylo to za války a snacha marně nechávala dveře otevřené a vysílala na cestu sladké pohledy. Kolem chodili jen lidé, kteří se stěhovali a dovnitř vstupoval jen prach. Den ze dne se ta dáma stávala štiplavější. Potřebovala být u svých záležitostí v Paříži. Slyšel jsem, jak zahrnuje tchána výčitkami, jak mu dělá opravdové scény a jak bouchá dveřmi. Stařík se jen hrbil a neříkal nic. Těšil se pohledem na hrášek, který mu vyrůstal, a na tabulku dům na prodej, která byla stále na svém místě. Když jsem letos přijel na venkov, snadno jsem ten dům našel, ale tabulka už tam bohužel nebyla. Později ještě visely roztrhané a spuchřelé vyhlášky. Je po všem. Prodali. Místo velké šedivé branky byly čerstvě natřené zelené dveře se zaobleným štítem a v nich malé zamřížované okénko, kterým bylo vidět do zahrady. Už to nebyl dřívější ovocný sad, nýbrž měšťácká směsice košů, trávníků a teras, a všechno se odráželo ve velké kovové kouli houpající se před schodištěm. Cestičky se v kouli odrážely křiklavými barvami svých květinových lemů a roztahovaly se na ně dvě široké postavy přehnaných rozměrů. Tlustý zarudlý muž, spocený jak myš a ponořený do hrubého křesla, a udýchaná dáma nesmírných proporcí, která mávala kropicí konví a volala 14, 14, jsem jich dala k balzami, máma. Přistavili patro, obnovili ploty. V tom malém zákoutí, které bylo zase jako nové a bylo ještě cítit barvou, hrálo piano ze všech sil známé čtverilky a polky z veřejných plesů. Taneční písně, které padaly na cestu a z nichž bylo horko jen při poslechu, se mísily s červencovým prachem, křiklavými barvami velkých květů, tlustými dámami, s překypujícím triviálním veselím, a bylo mi z nich smutnou srdce. Myslel jsem na ubohého staříka, který se tam procházívával tak šťastně a tak klidně. Představoval jsem si ho v Paříži ve slaměném klobouku a přihrbil jeho, jako bývají staří zahradníci, jak bloumá někde vzadu za krámem, rozmrzelý, bázlivý a usazený. Zatímco jeho snacha září v zasklené kukani kanceláře obchodu, odkud se ozývá cinkot zlaťáků, stržených za onen malý domek.

tak překroč práh. Svět patří tobě, vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

ti říkaj vstaň, vstaň, běž tam, kam míříš. Ty sám malíř svých snů, namaluj svět,

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Je hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání a taky stanici Český rozhlas Pohoda. Zdraví vás zase po čase Honza Macoun, dnes ne ze studia z Prahy. Petr Kubala to všechno míchá, ťuká, zvedá telefony, nebo zvedat bude, tedy doufám, do jedné hodiny. Nejen jemu, ale i vám příjemnou dobrou noc z jihu Čech.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
5: Sobotní noční linku otevírá taky písnička. Myslím, že trefnější písničky není. Už obzvlášť, když vlastně podle jejího názvu si můžete dosadit i to dnešní povídání. Sobotní noční linka, nech brouka žít.
6: Nech

0: Vítězslav Hádl, Zdeněk Borovec, ale jinak hlasem Juraj Kukura a Nech brouka žít, což je vlastně písnička, která nejenom, že uvádí naše dnešní povídání, ale vlastně ta povinnost odehrát film Trhák z roku 1980. Orchestr Karla Wagnera, děkuji pěkně. No, ta pointa, to je schovývavost k drobné havěti a otázka, proč máme potřebu všechno malé lezoucí okamžitě likvidovat. A nebo nejste likvidátoři hmyzu? Leknete se pavouka, zabijíte takové ty dvousedadlové mouchy novinami, lovíte komáry ve 3 ráno, nebo co děláte z brouky? Dáváte je z domova ven, anebo vám nevadí a těšíte se z toho, jak si tu svoji pavučinu chystají na svoji oběť? Co v kuchyni, šváby? Máte, nemáte? No doufám, že nemáte. A měli jste? A jaké to je se jich zbavovat? Budu moc rád, ať už veselé i nevesele řeknete do vysílání Českého rozhlasu svůj prožitek právě s hmyzem, ať už tím, který je v domácnosti, na zahradě, venku v přírodě, anebo obecně ve světě. Dostane se i na další hmyzí písničky, tak doufejme, že si to téma taky užijete. Ostatně to jste si zvolili vy sami. Teď si neuvědomuju, kdo konkrétně, ale už jsem to zaslechl několikrát. Tohle téma zkrátka musí být. Tak vítejte, volejte a taky pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když se řekne strach z hmyzu, většina lidí si představí pavouka ve vaně nebo vosu u stolu, popřípadě švába v kuchyni. Přesně vzato pavouci nejsou hmyz, ale strach z nich má vlastní název, a to arachnofobie. Patří mezi nejznámější fobie vůbec, takže se ani nebudu divit, když budete skřípat zubama tak, že to uslyším až v Českých Budějovicích.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy a chyba lávky. Posloucháte společné regionální vysílání a taky stanici Pohoda začíná noční linka v sobotu 11. září. Jestli mám správné datum, pak je to právě to dnešní vysílání a je plné hmyzu. Nech brouka žít. Iveto, pěkný večer přeju.
1: Krásnou noc. Zdravím všechny lidičky. A tedy k tématu hmyz. Já bydlím u lesa a tady lítají takový ty berušky, takový ty cizokrajny, takový ty černy. A
0: v létě, takové ty se to kousalky.
1: Tady... No, takový ty svinky. Já nevím, co mám říct. A oni se vždycky vyrojijou tady někde. Já nevím, kde se to tady bere. A já to tady zabijím tím sprejem. Takový ty beruny. A je jich plno, jo.
0: Takže my si z biolit.
1: Jo, povídejte. No, biolitem, ano, je stříkám, vždycky to tady mám na záclonách, na oknech, no hrozný, ale úplný roje. A teďka se mi stalo, že mě jsem vletěl takový obrovský sršeň do bytu, tady do pokoje, do pokojička, jak tady bydlím. Ježišmarja, ten bzučil takový obr, já jsem ho nemohla vyhnat, jo, já jsem ho tady... lovila po pokoji, já jsem ho vyháněla takovou hadrou, jo, teď jsem otevřela balkonové dveře, okno, jo, oddělala jsem záclony, aby vypadl.
0: Nic na ní nezabíralo?
1: Ne, já jsem ho nemohla vyhnat, no nakonec jsem ho práskla teda, tou hadrou.
0: Odpráskla, překládám, ano.
1: Práskla jsem ho, no, jako jsem ho uhodila.
0: Ano.
1: Spadl na zem, pak jsem ho teda umlátila, ale obrovský hnusnej.
0: A potom no jo, ale tady má... kde by svět byl, kdyby nebylo hmyzu? A je jedno, jestli je to ten, co leze po zemi nebo létá, teď to je přece havěť, ze které to všechno no, je.
1: Je to krásný, no, je to nádherný. A potom vosy, plno vos tady, vyháním vosy, pořád vosy tady lítajou, jo. Takže s těma vosama taky. Potom třeba tady mám kyblíky s vodou na terásce, tak tam bývají včeličky utopeny, oni jdou pít jako včeličky. Oni jdou pít a se tam utopí, jo. Tak to taky mám zkušenosti s tím. A nebo mě lozili po lince mravenci normálně.
0: No ale pojďme definovat, tak... kteří. Kteří, jestli víte.
1: Nevím, jak se jmenují, malí černí mravenečci.
0: Fuj, tady byl takový ty mrňavý na zabití.
1: No, mrňavý černí, jo, na kuchyňské lince, šla jsem do kuchyňky, teď koukám, jo, a tam mravenečci si tam lozili a říkám, Ježišmarja, co to tady zas je, jo, tak mravenečci, a co ještě, a někdy tady lítají netopíři kolem mě.
0: No prosím, tatínkové od Saxány. Není no, problém, chápu, dobře.
1: Takový malý netopíři, jo, lítají kolem oken, no, tak to je asi všechno, včeličky, vosy.
0: No tak
1: vosy.
0: Fajn, děkuju za představení co? Vaší zoologické zahrady od Olomouce a těším se na další volající, kteří nám přiblíží zase tu svoji faunu s florou dohromady, aby jsme věděli.
1: Já jsem ulesa tady, tak tady je taková divočina.
0: Iveto,
1: jo, a ještě jednou
0: moc.
1: Se mě stalo, můžu ještě něco říct?
0: Rychle,
1: ještě jednou
0: stručně.
1: Se mě stalo, ano. Já mám na toaletě, jak mám toaletu jako koupelničku, otevřený okýnko a jednou se mě stalo, ráno jdu si umýt ruce a v umývadle je tam plavala něco jako mezi veverkou, já nevím, co to bylo, velký ocásek, větší jako hlodavec a plavalo mě to v tom umyvadle normálně utopený.
0: Fotografii pro příště, ať to můžeme zhodnotit a případně se doptat. Iveto, děkuju
1: jo,
0: a dobrou noc.
1: Tady u lesa, takže já tady mám takovou divočinu. A ještě mě tady běhá jelinek kolem zahrádky, jak mám zahradu.
0: No, super, kolem ale to už nepatří běhá... do tématu. To už ne.
1: No,
0: běhá
1: to už
0: možná
1: hmyz,
0: nějaký hmyz má v srsti,
1: no,
0: ale
1: to
0: o tom zase
1: hmyz,
0: příště.
1: No.
0: Iveto, díky moc. Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Zdravím všechny.
0: Dnešní téma, to je vlastně Najde se to vůbec do těch 2 hodin vysílání? Jsou to takový ti malí nezvalí návštěvníci, kteří nám lezou po zdech, bzučí kolem hlavy, sedí v rohu nebo se zjeví přesně ve chvíli, kdy doma nechceme žádné překvapení. Ptáme se na pavouky, mouchy, komáry, vosy, mravence, moly, šváby, štěnice i další domácí breberky. Máte zážitky?

0: Petr Naď, pojďme se zachránit, protože tu šváb, tu moucha, tu váška, tu broučci, tu americký brouk, je tady toho moc, tahle ta havěť. Je ale fakt, že bez téhle havěti by nebylo života na světě. A co ve Vizovicích nebo u Vizovic? Lidko, pěkný večer i vám.
1: No, dobrý večer přeju všem nespavcům a vzpomněla jsem si na útlé mládí. My jsme měli zahradu veliku a my jsme tam lovili každý večer, jak jsem se tvěl, chrousty.
0: Yeah.
1: To byl úlovy.
0: Pane,
1: a potom, jak jsem se dala a odstěhovala do Zlína, to je velké město, však víte, ne, Zlín, znam někdo,
0: ano.
1: Tak mě normálně se měla otevřené okno v kuchyni a netopír mě vletěl až do kuchyně, takže jsem ho viděla z půl metru.
0: A tak jste se pozdravili a co dál? Není, není.
1: Pozdravili jsem mu domluvila a přiletěl jsem. No ale teda to jsem ho viděla poprvé tak zblízka. To je škárně, to je letající myš vlastně. No,
0: řekněte mi, to máme v domácnostech třeba, někdo se snaží zbavit mravenců, protože jich je moc.
1: No,
0: co vy?
1: No taky doma potvor jedny. Takové, jak kdyby do zrhava, víte, a oni si vychodili tam takovou cestičku, hned špajdu, a potom mě někdo poradil, já už nevím, prášek mám dojem, že jako, to je prášek do pečiva.
0: Ano, že prasknou.
1: Tam mám posypat, no, že to tam mám posypat, a to už si nepamatuju, jestli to zabralo, no ale dlouho se jí nemohli zbavit.
0: Těžko říct, jestli to zafungovalo, jestli jste slyšela chviličku na to, nebo třeba pár hodin na to, že slyšíte praskání něco jako popcornu, tak to možná byly oni.
1: No a potom ještě, jak by bývali v tom Zlíně, tak představte si, já jsem měla takové, říkalo se tomu důchodky, ty vysoké černé zimní boty. A to mě moly, mě normálně se do nich pustili. Já jsem jim musela vyhodit. Ty byly tak prohrané, ty jim museli šmakovat.
0: A to mám teda takový to pocit, že existoval neviděl. Nějaký naftalín, takové tabletky se přece dávaly.
1: Jo, všechno možné, ale to rozumíte, toho se těžko zbavujete, proti tím molům. Na, už je tolik přípravku, já jsem zkoušela ledaco. No to je hrozné.
0: No mám takový pocit, že jsem vlastně, Lidko, asi s největší pravděpodobností jsem nezvolil nejšťastnější téma pro dnešní noc, protože spíš než nech brouka žít, jsem měl dát nech brouka zabít, že jo?
1: No, to patří k životu, brouci.
0: No to je fakt. A co ten americký brouk?
1: To nevím, jaký americký.
0: Ty mi nevíte, brouk. Na bramborech, takové ty mandelinky.
1: Jo, jak se to jmenuje mandelinky. A to jsme sbírali na záradě.
0: My taky.
1: Mimochodem. To je z toho, jak rýna se je.
0: Mimochodem, už tenkrát.
1: To mě nás někdo radil na ty mandelinky, že je dobrý ten sod z kávy, víte. To se má prý nasuší a má se to posypat.
0: Aha, no tím se to vysvětluje tady u maminky, která neustále pije kávu a má tu sedlinu tady vysušenou.
1: A já jsem pracovala tenkrát v restauraci, tak znáte to, tam je kávy, tak jsem říkala tomu čišníkovi, ne, aby ten sod vyhazoval, já to beru.
0: Lidko.
1: Protože jsme měli mandelinky doma, říkám, no nebojte se, o co zveninou, že toho mám dost.
0: Lidko, no, připijím si, jak jsem se dozvěděl, máte prý i narozeniny, tak nějakým smuším podáním piva nebo slivovice, to bude asi trefnější. Hlavně zdraví, zdraví, zdraví. A mimochodem, děkuju, dobrou noc. Já ještě bych tady měl jednu poznámku na téma americký brouk.
2: Americký brouk. Nejnovější zločinný prostředek amerického barbarství. Našli jsme ho letos i tam, kam nějak přirozeně nepatří. Na dřevě místo na brambora. Našli jsme ho na smetišti. Americký brouk leze pozdě. Letadly a větrem rozsévaný od západních a jižních hranic, vyslanými agenty roznášených v krabičkách a lahvičkách. Ti, kdo k nám tohoto žravého brouka poslali, počítali s tím, že si najde, že vyčenichá cestu k našim bramborám. Počítali, že bude nenasytně žrát to, co roste pro nás. Počítali, že naklade tisíce vajíček. Tyto žravé larvy, to je kultura atomových válečných paličů. Jenomže páni imperialisté dělali účet bez hostinského. Počítali a zase se přepočítali.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, ono u domácího hmyzu nebývá největší problém ten jeden kus, který zahlédneme večer v koupelně nebo u kuchyňské linky. Problém je v tom, kolik dalších může být schovaných. Takové štěnice dokáží po nasátí krve klást zhruba 1 až 7 vajíček denně. A za příznivých podmínek se z většiny vajíček vylíhnou další jedinci. Takový rus domácí je ještě rychlejší domácí podnájemník. Samička vytvoří několik vaječných pouzder a v něm mohou být desítky vajíček. Celkem často kolem 200 i více potomků za život. Proto nestačí jednoho švába nebo štěnici plácnout a mít pocit, že je vše vyřešeno. Dospěláci se schovávají ve spárách, za lištami, u trubek, v nábytku, madracích nebo u zbytku jídla. Navíc se množí hlavně tam, kde mají teplo, tmu, potravu a klid. Zlikvidovat je bývá těžké právě proto, že nevidíme celé ohnisko. U molů, octomilek nebo mravenců často pomůže úklid. Uzavřené potraviny a odstranění lákadla. U štěnic a většího výskytu švábu je už rozumnější volat odbornou firmu. Sami to fakt nezvládnete.

Zdravím vás, pane Jene a Nespavce, jak jsem si přečetla dnešní téma, i hned jsem si vzpomněla na mého dědu. Prožil dvě války a za té druhé byl zavřený v kounicových kolejích, což ho obojí poznamenalo po zbytek života. Po kapsách nosil tvrdé kůrky, nikdy za sebou nezavřel dveře, anebo je pootevřel a nikdy nezabil ani mouchu, ani komára. Jednoduše je těmi polootevřenými dveřmi či oknem vyhnal ven. Když jsem se ptala, proč, řekl, že v kriminále to byli jediní živí společníci. Já tu lhávět nemusím, ale zpět k dědovi to toleruji. Pro jistotu jsem pořídila odpuzovače do oken sítě. Přeji dobrou noc bez bzučení. Iveta, no Iveto, ale já znám i příjemnou havěť.

Nezabijíme je všechny, nech brouka žít, to je to dnešní téma, které jsem pro vás připravil spolu s někým z vás, kdo jste si o něj zažádali. Jak to máte z brouky, co arachnofobie? Máte ji? A nebo to tolerujete všechno to, co leze kolem vás, nebo leze někde a naštěstí ne po vás? Páteční noční linka je na tohle velmi zajímavé téma, protože kdo by řekl, že musíme to zabít, musíme s tím něco dělat, musíme chemii vyplácat. Já myslím, že zas tak strašidelné to nebude. A nebo ano? Měli jste třeba doma štěnici? Jak dlouho jste se štěnic zbavovali a kde se vám ukryli? Není lepší už takový dům podpálit? Lepší by to možná bylo, ale na druhou stranu, to asi není na týden, co? Slyšel jsem třeba od kamarádky, která má štěnice, má je ještě aktuálně, rok se s nima snaží nějakým způsobem dohodnout a nejde to. A nejde to ne proto, že by neexistovaly prostředky, jak je vypudit, ale vzhledem k tomu, že štěnice se nasají nebo napapají a vlastně to, čím oni se, co znamená krví, najedí, tak potom vydrží ale opravdu hodně dlouho v té zásuvce nebo v tom rámu. A co šváby? Měli jste, byli jste v restauraci, kde, no, podívejte se, tohle téma se dá uchopit jakkoliv a budu rád, když se vám to podaří zaujmout. Nebojte se, nelekejte se, ani Jižní Čechy nekoušou s Honzou Maconem. 731 800 900. Můžete volat právě teď, anebo taky psát na linka@rozhlas.cz nebo do internetových komentářů pod dnešní pozvánku na rozhlas.cz/linka. No, komáři, vosy, mravenci, rybenky, moly, šváby. Hele, tady je. Ne, ježiš, to byl motýl.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, tady je Honza Macoun, dnes hlásím vysílání z Jihu Čech. Jestli jsem řekl, že dneska už je sobota, prosím vás, to není přání od myšlenky, to víte, nějak mi to uklouzlo, ale omlouvám se případně i za to, pokud se nedovoláte do dnešního vysílání. Trochu nás zazlobil telefon, ale doufám, že kolega Petr Kubala všechno spravil, za což si ho velmi vážím, cením, ať ho mravenečkové štípou celou noc. Teda nevím, jestli se mu to líbí. Líbí? Nelíbí? Houkni.
1: Nelíbí.
0: Ha, nelíbí, mi říká takhle do ucha. Co vy, mravenci? Dokonce si pamatuje svoji maminu, když lovila v našem 3+1 na proseku za mého mládí, nebo za našeho mládí se sestrou, právě taky něco, co lezlo po zdech. Nebyla z toho úplně dvakrát šťastná, vynervovaná byla. A co vy, jak jste se zbavovali třeba takových švábů? Pojďme si to přiznat, nalít čistého vína, kvalitního a říct si, jak se věci mají. 731 800 900, bát se nemusíte, nekoušu. A kdo máte strach z hmyzu, prosím vás, hmyz, no fuj brouk. Pro někoho jde o skutečnou fobii, kdy i malý pavouk v rohu, vosa u sklenice nebo šváb v koupelně dokáže spustit paniku, bušení srdce, podcení a okamžitou potřebu utéct. Zajímavé je, že člověk často ví, že ten tvor je mnohem menší než on, ale tělo se chová, jako by právě potkalo tygra. Mozek zkrátka vyhodnotí hmyz jako hroznou hrozbu, velkou hrozbu dřív, než se stihne ozvat rozum. Jak to máte vy? Dobrý večer, kdo nám volá?
2: Halo, tady je Majka.
0: Majko, zdravím vás.
2: Já jsem chtěla všem popřát hezkou noc a jinak se podělit o takovej jeden zážitek. Šla jsem venčit pejska. Bylo už tma, je to teda už mnoho let, asi 15 let možná přibližně. A kousek od silnice jsem viděla takový světýlko. Tak jsem šla blíž, aby pejsek to nezničil. A viděla jsem, nevěřila jsem svým očím, viděla jsem něco jako broučka, ale malýho, ano. Asi tak 5 mm. A vepředu měl dvě světýlka a vzadu měl dvě světýlka. Vypadal prostě jako nějaký malinkatý miniaturní autíčko. Tak jsem jako zůstala na to koukat, nevím, jestli jsem běžela pro foťák a zkusila to vyfotit, to už si teďka nepamatuju, ale myslím, že jak to blesko, takže jsem viděla, že to je nějaká jakoby larva nebo takový větší červík. No ale to světilko tam samozřejmě už nebylo, jak se to blesko.
0: No tak běžela jste pro foťák, já jenom doplňující otázka, jako večer nebyla nějaká oslava nebo něco podobného, nebo...
2: Tohle je opravdu fakt. Jo, stále, jako je pravda, že nikdy v životě jindy jsem už něco podobného jako neviděla.
0: Souhlasím s vámi, prosím vás, existuje to, máme u nás, a to jsem si dokonce i poznamenal, svítící hmyz v podobě světlušek, lidově se jim říká svatojanští broučci. A nejsou to mušky, ale brouci.
2: Myslela, ale to jako vím, jak vypadají, když se osvětlej. Tohle to nemělo jako ty křídílka. Jako nelítalo to. Jako, ale jako byla jsem, nevěřila jsem svému očím, protože to vypadalo jako malinkatý autíčko. A prostě... potom vlastně z toho byl takovej jako větší červík nebo larva, nebo co to mohlo být. Zajímalo by mě právě, jestli to někdo ještě viděl někdy.
0: A třeba jako... se ozve, třeba poradí, třeba řekne co a jak, protože třeba tomu rozumí, než my všichni tady dohromady, a je to jeho hobby. Máte i jako obyčejně hmyz jako hobby, nebo jak se chováte obecně ke hmyzu?
2: To nemám, ale jako je fakt, že já nechci nic zabíjet. Já když nějaký pavouk se najde na půdě nebo někde, kde uklízím, já to asi nabírám spíš na lopatku a nebo opatrně to lákám do krabice a pak to dávám ven a ještě se snažím, aby tomu nebyla zima.
0: Ještě si posíláte omluvenku, ne?
2: No, jako, kdybych to měla zabít, tak by mě to asi bolelo víc, než toho, ten hmyz.
0: Chápu. A co taková, umíte se představit jako chovatelka tarantulí třeba, že byste měla v akvárku? za dlouhých letních večerů, že byste se...
2: To bych asi ne. Jako nebojím se moc těchto těch věcí, ale jako, nebo teda živočichů, ale jako asi bych si to nepořídila.
0: Děkuji vám za zavolání.
2: Malý na krmítku a pejsky a tak, no.
0: Tak tohle jste nevyfotila, ale hlavně, že to máte v hlavě, že jste nám to řekla a třeba se někdo ozve a řekne víc informací. Vám poděkuju za zavolání a popřiju pěknou a případně broučí světelnou dobrou noc.
2: A vám taky všem.
0: Ještě doplním jednu informaci ohledně těch světlušek, když už jsem to nakousl. Světlušky jsou nenápadné a přes den si jich vlastně skoro nevšimneme. Večer ale dokážou z obyčejné louky udělat malou přírodní světelnou show. A na rozdíl od mobilu nepotřebují nabíječku, jen tmu, teplo a trochu klidu. Takže za teplých letních večerů, červenec, srpen, tak kde pak je máme? Když máme to globální oteplování a vůbec celý letošní rok je až moc teplý.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Píše Bohdan, já pavouky nezabijím, u nás doma měl jeden dokonce jméno. My jsme mu říkali František a bydlel v rohu za knihovnou. Manželka ho chtěla několikrát vyhodit, ale já jsem tvrdil, že platí nájem tím, že loví mouchy. Děti se ho nejdřív báli, potom mu začali hlásit, když kolem letěla moucha. František s námi přežil skoro celé léto. Jednoho dne zmizel a já se přiznám, že mi to bylo skoro líto. Od té doby mám k pavoukům respekt a neříkám, že bych si je bral do postele, ale když sedí někde v koutě a nikomu neublížují, nechám je být. Horší sousedy jsem v životě měl. No ale teď si představte, Bohdane, že on udělá takhle, jako najednou. To skočí to takhle. Pamatujete si vlastně ty takové ty pavouky na to dálkové ovládání, takhle do ruky to mělo takovou tu, a z toho byl ten, ta hadička, balónek, nebo co to bylo, a udělalo to hop, hop, hop. No já vám řeknu, mám husí kůži ještě větší, než když na mě přisedne dvousedadlová moucha teda.

0: 3:15 věnujeme se hmyzu. Nech brouka žít, to je téma páteční noční linky, která se za chvíli překulí do soboty. No, na vztahu k hmyzu je zajímavé, jak rychle se z dospělého člověka stane vystrašené dítě na židli. Nevím, jestli to má tak i Jana Zírková. Pěkný večer.
1: No, pěkný večer, pane Honzo, i všichni posluchači. Tak já určitě vůbec nejsem kamarádka hmyzu a musím podotknout, že úplně perfektně sedí ty příznaky té fobie, které jste zmiňoval před chvilkou, tak to úplně sedí na mě, musím říct teda. Oni se mě jako lidi divějí, proč tomu tak je, ale jim to jako taky nedokážu kolikrát vysvětlit a říkám jim prostě, že si fakt nemůžu pomoct, jo. A nemám to teda sice úplně u každého hmyzu, ale například mám to u pavouků, to ano, a pak taky se nám stává, že skoro každé léto k nám přilétávají taková ta velká sarančata zelená a těch se taky jako dost bojím, no. A to když začnu věcet.
0: No to si ježiš, jakmile to má víc nožiček, ještě zubatý, ty to na vás kouká, ty kadla.
1: No, tak to, když začnu křičet už, tak pak alarmuju rodiče a ty už vědí, že je zlé a oni jsou takový jakoby vyhazovači toho hmyzu, no, takže ty naštěstí se toho nebojí a poradí si s tím vždycky, no, tak to jsem děkná.
0: Víte co, já, Jano, chviličku vás poprosím, vydržte mi teďka u telefonu, já něco zkusím, vyzkouším na vás, jo, vy mi řeknete, jak moc máte husí kůži, jo?
1: Dobře.
0: Jste připravena, ucho se nalepte na ten váš přijímač, Peťo, prosím, ano. Připrav se taky, tak co s vámi dělá tohle? To je šváb.
1: No, jak tak leze. Není to moc příjemný zvuk, teda.
0: Není,
1: naštěstí jsem se se švábem nesetkala zatím teda. Ale...
0: Ne, dobře, tak tady ho máte podruhé. Je to takové milé stvoření.
1: No.
0: Dobře, tak, šváb nic, dobře. Máme tady ale i mouchu.
1: No, moucha, tak tam jste chtěla takovou veselou historku, to mě mohly být tak 2-3 roky a to jsem se prý jako malička jí hodně bála a plakala jsem a myslela jsem prý, že z mě sežere, no. To mám,
0: jo, počkejte, ale to já taky, ale ne z toho, poletujícího hmyzu, ale z toho hororu moucha. Jestli jste ho viděla, tak jak se ten pán měnil v tu mouchu, protože ta byla v tom zařízení, který ho teleportovalo do toho druhého. No ježiš, horor mého mládí, VHS kazeta a rychlo dabink jedním hlasem. Dobře, ještě mám jeden zvuk. Ježišmarja. No ještě jednou. To je váška.
1: Aha.
0: Tak to je v pohodě, ne?
1: To vypadá pěkně, no. To je takové, tak,
0: když vám přistane na ruce, to... tak to je v pohodě. Sice má křídla větší než vy dláň, ale ne, to bych taky nedal.
1: Já si, čeho se tak nebojím, tak to určitě ne berušky, ty se mi moc líbí, ty jsem si jako malá nechávala les pod rukou. A motýly, ty se mi taky moc líbí, těch taky strach nemám, no.
0: Těch ubývá, teda to vám řeknu, to jsem koukal do nějakých statistik. Motýl tedy OK, berušky, co ten americký brouk, už jsme ho tady probírali.
1: Tak to mandelinka, nevím.
0: Mandelinka bramborová.
1: To asi tak moc ne, ale jak už paní říkala tady sršeň, tak to musím říct, že sršni, ty jsou taky hodně takový na světlo, že jdou a musím říct, že teď, jak byly ty pařáky, tak skorem každý večer mě tady na balkónové dveře ťukal jeden takový obrovský sršeň a tam bylo zajímavý, že on vlastně přilétal tu stejnou hodinu, takže to bylo to jako opravdu, kdyby uměl hodinky, no.
0: Nemít vy puštěný Český rozhlas a časové znamení, tak ani nevíte, kolik je hodin, ale máte svého domácího sršně, který vám napoví.
1: No, tak byste si tak, no.
0: Dobře. Tak já vám poděkuju, nebo jestli máte ještě nějaký hmyzí radosti, jsem s nimi?
1: No, ještě taky k nám přilétají hodně, já to nevím, co to teda možná některý posluchači budou vědět, ale vždycky přilítají jenom v září, až jsou to takový zajímavý zelení broučci, no. Ale opravdu nevím, co by to mohlo být za druh a opravdu jenom to září a pak už je tady nevídáme, no. Ty světlonce zelený jsou, no.
0: Tak třeba to jsou Broučci, které teď ještě uslyšíte. Poděkuju za telefon a dobrou noc do Jirkova.
1: Děkuju, dobrou noc, pane Honzo, naslyšenou.

bylo jaro, všechno kvetlo, ale pravšechno. Tráva po pás, rosa jako granáty a tam dole, pod Jalovcem,

0: Mám tady příspěvek od Radima a tady jsem si poznamenal, komár mu zničil manželství, ale dostanu se k tomu za chvíli. Prý Zdeněk volá. Tak jestli je to pravda, slyšíme se?
1: Dobrý večer, Zdeněk z Prahy. Já bych se chtěl zmínit, já už jsem třeba teď hodně dlouho neviděl mouchu, ale jako masařku, jako jak by byly ty veliký, ty masařky. No a chtěl bych se zmínit, že už jsem taky dlouho neviděl a my jsme to tady měli i dokonce jako u baráku nebo to kobylky.
0: Kobylky, nebo no jo.
1: Já nevím, jestli to jsou crty nebo kobylky, no zkrátka. Už jako se to dlouho neobjevilo.
0: No, hodně chemie se používá taky proto, tak ono jich zase, ne, že mnoho není, ale tam, kde se používá dost chemie, tak je mi líto, no, a je to teda zrádné, protože, a jelikož, ale to jste mi připomněl, cvrček, taková klasika, skokan, že jo, tak když jsem ještě pracoval v divadle, tak si pamatuju, že nám tam tenhle ten cvrček skočil do divadla, do šatny, někam se schoval a cvrlikal, myslím si, skoro 14 dnů a pak
1: jo.
0: Asi takže ho někdo svět.
1: A seku. Řekněme
0: umírněně, že dělal bordel během představení a že ho bylo slyšet neustále, až to bylo všem protivné.
1: Řeknu to jednoduše, Blouček se možná chtěl taky představit, no, že něco umí na ty jeho housličky. No, ale jak říkám, masařku tu už jsem neviděl pomalu snad 2-3 roky, nebo i díl jako masařku mouchu jako masařku.
0: Třeba nám někdo se zájmem o masařky řekne, jak na to masařky jsou v roce 2026. Netuším, ale jdu zjišťovat případně taky na internet. Ale je fakt, že obecně hmyzu ubývá, i když jeho také ještě mnoho neobjeveného.
1: A jak říkáte, motýly, ty už vůbec skoro, to už pomalu člověka neví, co to je, pomalu, dá se říct. Nebo neví, co to je, jako vím, co to je motýl, ale to už pomalu nepotkáte. Nevidíte.
0: Víte co, dáme si písničku, která oslaví pár muších mravenčích přátel. Michal David uzavře tuto hodinu povídání na téma Nech brouka žít a doufám, že se připojíte
1: se
0: i vy ostatní. Moc krát vám děkuju taky za zavolání. Vám ostatním dáme si chviličku pauzy, předělíme půlnoc, přivítáme tu sobotu konečně a pak ještě hodinu povídání 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Mě moc těší, že posloucháte společné regionální vysílání. Jmenuji se Honza Macoun a na dálku zdravím přes Prahu našeho společníka, spojku, technickou výpomoc Petra Kubalu, který to všechno zajišťuje, aby všechno fungovalo a slyšeli jsme se tam, kde dosáhne náš pozemní signál, anebo ty internety, že? Tak příjemný poslech.

0: Páteční noční linka dnes z jihu Čech. Téma Nech brouka žít a já už jsem něco nakousl od Radima, který napsal. Komára ve 3 ráno považuji za nejhoršího nepřítele civilizace. Ležíte, už skoro spíte a najednou u ucha bzzz. Rozsvítíte nic, zhasnete bzzz. Vstanete, máváte ručníkem, vypadáte jako šílenec a komár sedí někde v bezpečí a čeká. Jednou jsem takhle v noci vzbudil ženu, protože jsem tvrdil, že komár letí na její stranu. Ona mi řekla, že jestli ještě jednou rozsvítím, půjde z domu buď komár, a nebo já. Nakonec jsem spal v obýváku a komár zůstal v ložnici. Ráno měla žena 3 štípance a já ani jeden. Od té doby tvrdí, že jsem ho na ní navedl schválně. Radíme, to není možné. Tohle si myslí opravdu vaše žena. Teď to... Bzz.
1: Noční linka.
0: Posloucháte Český rozhlas, máme tu půlnoc a vítáme nový den a novým dnem je sobota 12. září a řeknu vám teda 12. září, to je den plný Marií. Kdybych měl každé Marii popřát hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a třeba jenom tak opravdu na mini okamžik podal ruku, no to bychom se uzdravili, ale jako by se stalo. Podle příjmenáře zdravím všechny ty z vás, kteří mají příjmení Sobotkovi. Ano, říkám to správně. Takže u babiček, maminek, dcer i vnuček, mladí, vyzrálí, anebo někdo řekne klidně i přestárlí, ať už jste na tom jakkoliv, prosím vás, hlavně štěstí, spokojenost, klid, pohodu, posílám úsměv, ať vás nic nebolí a když budete mít chuť zavolat do noční linky, no tak jsem s tím klidně. Mimochodem, slovo si bere František Ringo Čech.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Drazí posluchači, tuhle píseň jsem napsal na hudbu Zdeňka Marata pro přední zpěvačky našeho popu. Ty ale písní zhrdly a protože vás o tuto lahůdku nechci připravit, naspívám ji sám. Zpívám ji jako dívka, abych nesetřel pel textové originality.

0: vymyslet, tak klidně.
1: Václav.
0: Václave, jste milovník všeho broučičího?
1: No, dřív mi to taky vadilo, ale dneska, kdo pa by tady potom s náma byl, to je všechno to, jak bych to řekl, ty broučí a to, zvířata, ty jsou tady opodstatněn s náma být, život jsme jim nedali, tak jim ho nemáme brát.
0: No to je fakt, je to rozumné. Vy jste nikdy... Ano?
1: Haló?
0: Ano, poslouchám vás, jsem jedno velké ucho, teda dvě.
1: Jo, to je jako, já nevím, co to mělo za smysl, tenkrát třeba ten Mao Tse-tung, jak všechny ty ptáky honili a pobíjeli je prostě, že jim berou zrní, prostě, že jim potravu, že jim To byl taky takový nesmysl.
0: Dobře. Doma, kdybyste měl nějaké šváby, Rusy nebo něco podobného, jak byste se choval?
1: Nikdy jsem to jako neměl prostě. Mm-hmm. Nikdy mi to jako nevadilo. To je jako s vosama třeba. Jo, tak například, když je necháme, když do nich nebudeme píchat, tak nám... To je všechno obrana těch zvířat.
0: Tak
1: nás nechají taky hej.
0: To je fakt, třeba nám na tohle téma taky poví víc informací včelka Mája, která se také chystá ještě promluvit nebo proletět se vysíláním noční linky. Vám poděkuju, pravidelní posluchači od Plzně, ať se daří. Děkuju moc.
1: Já děkuju.
0: No já děkuju. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, čekám na dalšího z vás, volajícího číslo, ještě jednou připomínám, 731 800 900. A psát můžete i na linka@rozhlas.cz. Vlastně vidíte, o tom mluvím a ještě jsem se tam ani nepodíval, takže jdu na to. Mimochodem, Džínová láska Radka Tomáška a Heleny Maršálkové. No... Není to sice k tématu, ale rád si písničku zaspívám. Peťo, prosím pěkně, já tě hluboce prosím, až od mraveniště, dej to tam.

0: Svět tluští, láska, tady i věta, to už jsem napsala. Zdravím ještě jednou, pane Jene, něco o světluškách, jak o nich mluvila paní posluchačka. Světluška je protáhlý měkký brouk, dlouhý 1 až 2 cm s tmavým štítem, který zhora zakrývá hlavu. Její vzhled se silně liší podle pohlaví. Vzhled samců a samic, sameček. Sameček vypadá jako běžný menší hnědý nebo černý brouk, má krovky, křídla a může létat. Hlava je schovaná pod hrudním štítem, samička nemá křídla, nelétá a tvarem těla připomíná larvu. Bývá bledě žlutá, až světlá, až žije na zemi nebo na rostlinách. Jo, tak to jsem já, to jsem skoro já, taky tak si připadám se svým tělem. Kdo nám volá? Kdo je teď v našem vysílání? Pěknou noc přeji.
1: Peťa Zbyšková, dobrý
0: ano,
1: den.
0: Ano, zdravím vás, dobrý den. I pěknou noc nebo pěkné ráno, cokoliv budete chtít.
1: V podstatě vás pravidelně poslouchám, akorát dneska jsem ještě neusnul. V pohodě, reaguju na pána, neviděl masařku.
0: No.
1: Jo, asi z města, na vesnici je to normální, že na malé vesničce.
0: Masařky teda nevyhynuly ještě, jsou ty,
1: ne,
0: takové ty dvou.
1: Ne, nevyhynuly, několik jsem jich doma měl. Akorát, že vždycky je to tak, jako s medvědem. Nesmí mít doma co jíst, tak tam nebude.
0: Jo, takhle, takže jo. Musíme nechat něco prohnít hezky na lince a potom dorazí.
1: No, ideálně nechat to venku prohnít na lince. Potom nebude doma masařka.
0: Ano, jo. No dobře, dobře, dobře. Co vy, jak se chováte k hmyzu ve Vyškově?
1: No, ne přímo ve Vyškově, malá vesnička u lesa, ale... Jako žít a nežít.
0: No. Jo, jo, jo. Takže nemáte doma pověšené ze stropu třeba ty muchlapky, nebo já nevím, co to...
1: To jsem zažil jako dítě, blbě, že jsem teďka vyššího vzrůstu, takže...
0: Jo, motal jste se, já taky jsem se do nich motal.
1: Ale volám hlavně k tomu, když se vzpomínal, jak vám někam byl frček.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak jsem si vzpomněla, starý dobrý vtip, buďte rád, že vám tam nebyl prcek.
0: Jo, jo, já tomu rozumím. Máme sice jo, jo. Po 22, ale myslím si, že co tam dělal, asi nemusíme úplně zmiňovat.
1: No, to nebudeme určitě ventilovat.
0: Tak děkuju pěkně.
1: Tak jo, děkuji, dobrou noc.
0: Ano, dobrou noc přeji vám a i vám, kdo jste napřímo našeho vysílání. Mimochodem masařka. Moucha, kterou si většina lidí vlastně spojí hlavně s masem, kuchyní, nepříjemným bzučením. Vlastně já bych vám chtěl jenom říct, že to není jenom obyčejná moucha, která se náhodou zatoulala do bytu. Masařky v přírodě vyhledávají rozkládající se organické zbytky, uhynulá zvířata nebo zkažené potraviny. To, že na vás taková teda masařka nechce sednout, to znamená, že ještě nejste v rozkladu, takže buďte potěšeni. S tím rozkladem taky navíc pomáhají. I když doma o takovou pomoc samozřejmě většinou nikdo nestojí, poznáme je podle šedého těla, tmavých pruhů na hrudi a často i šachovnicového zadečku. Všímejte si. Zajímavé je, že některé masařky nekladou vajíčka jako běžné mouchy, ale rovnou živé larvy. A to je přesně informace, po které člověk obvykle zkontroluje odpadkový koš. Masařka tedy není krásná, není oblíbená, ale v přírodě má své místo. Jen by ideálně měla zůstat venku, daleko od řízků, tlačenky a otevřeného okna. Ale co dělat, no? Co naplat, když máte kadibudku?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A smí se vůbec... kadibudka říkat do vysílání? No, nevím, nevím. 731 800 900 volejte právě teď. A víte co? Volejte i během kapely Katapult.

0: Máte doma hmyzí válku, používáte pantofel jako zbraň, co deratizátor, volali jste někdy, a co chemie na téma brouci, anebo to, co létá, všechno, jo, máte zkušenosti, nevím, třeba zkusíme Jižní Moravu, třeba nám pan Jan prozradí víc informací, zdravím vás.
1: Dobrý večer, pro všechny nestavte.
0: I vám krásnou noc přeji.
1: Takže konkrétně, když jste vzpomněl ty masařky, tak když byly povodně v 87., tak třeba takové masařské zdravotní policie.
0: Ano.
1: Masařky naletil na utopeného zajíca za dva dní, když bylo po povodňách pěkně, tak za dva dní ze zajíca nezbylo nic, jenom kosti.
0: Neříkejte. Fakt.
1: No to je skutečnost. Takže slnčí nebo něco, tak to trvalo trochu déle, ale v každém případě je to zdravotní policie.
0: Jo, to jako věřím, to jsem už taky někde slyšel, ale že by to bylo takhle rychle, no ne, že bych nevěděl, vlastně
1: opravdu,
0: co?
1: To je plné lare a to mízne před očima. A nestačí to ani zasmrdět.
0: Co komáři prý letos nějak moc nebzučí tam u vás na Moravě?
1: No tak jsem tam zabzučil, ale je to minimum. Protože
0: jste řidič?
1: Je sucho a nemají se kde lehnout.
0: Vy máte auto, jste řidičem?
1: Tak jezdíval jsem na vojně 1000 km za 20 hodin.
0: Bývávalo.
1: Cizí stavební vojska už se mě nechce.
0: No já proč se na to ptám? Protože mně jako řidiči přijde, že to čelní sklo u auta se v posledních letech méně a méně zašpiňuje od poletavého hmyzu. Dřív to bylo víc.
1: To už je v rádiu najmě po druhé, za co tak mluví, ale opravdu bývávalo. Masné fleky, také masné fleky na skle bývávaly.
0: Víte co, vybírám z toho hmyzu poletavého to, o čem jsme se tady bavili, ne teda o masařce, jednoduše moucha. Myslím, že k tomuhle tématu taky má co říct Viktor Sodoma a Pepa Melen, tak vám poděkuju, dobrou noc přeju. A
1: Jinak, jak se nadává na komáry, jestli vzpomněl komáry, tak laštovky a něco běží, mají co žrát.
0: Pravda. No, ale tak když nezaprší, no tak teď už snad to bude trošku lepší, no. Poděkuju. Dobrou noc a posílám mouchu.
1: Tak dobrou noc taky. A děkuju.
0: Na hudbu měl na starosti onehdá Jiří Helekal a Jaromír Cenkl text. No, tahle písnička mi z hlavy teda naprosto vyletěla. Ještě jednou Viktor Sodoma, Josef Melen, Moucha, natočeno 27. října 83 ve studiu Suprafonu. No, je to moucha domácí, která se mění v protivníka, kterého je potřeba chytit nebo odstranit. No, přesně situace, kde jsou noviny? Plácačka.

0: To je malej klučík, ne pětkovej. Viktor Sodoma, Josef Melen, téma Moucha i v písničce. Teď se vydáváme do Kladna, nebo na Kladno. A tam nás poslouchá Petra. Tak je to na vás, Petro, povídejte, jste muší typ.
1: Tak moucha zrovna ne, ale trápí mě tady bytě moly.
0: Ale kde se tam vzali?
1: Teď do chvíli někde tleskám a snažím se zabít mola.
0: Takže nejste na nějakém představení, tleskáte si i mimo rytmus, protože lovíte moly, takže aby to bylo k pochopení. Nějaké babské rady neskoušela jste? Naftalín, to asi vždycky pamatuju, ty kožichy.
1: Neskoušela jsem.
0: Jak jsou cítit.
1: Ale no. Občas se mi utopí třeba v hrnečku, když je tam voda, tak se mi nějaký mol tam utopí, no.
0: Co broučci? Nemyslím teďka ty karafiátové broučky, ale takové ty milé, ale ty nemilé domácí, takové rusy třeba se jim říkalo, nebo...
1: Tak ty mi tady neštěstí nelezou.
0: Ne, nemáte
1: ale
0: s nimi
1: problémy. Občas se mi tady objeví taky moucha nějaká.
0: A zabijíte plácačkou fyzickou, jakoby
1: ne,
0: z vaší
1: žít.
0: Vlastní silou? Necháte žít, vy jste tak hodná. To se normálně nakladně vyplatí žít? Nezabila by ani mouchu, nejen jednou ranou, ale vůbec nevšímá si jich. A přitom, jak jsem se dozvěděl ze stránek hasičů, na Kladensku se v závěru léta znovu objevují běžné problémy s bodavým hmyzem. Nejčastěji ovosy, sršně nebo včely u domů na zahrádkách pod střechami nebo ve stodolách poblíž míst, kde se pohybují děti. Hasiči připomínají, že ne každý výskyt hmyzu je důvodem k tísňovému volání. Ano, volala byste si o pomoc, kde by vás bodl hmyz?
1: No, určitě bych si volala.
0: Jste alergická?
1: Ne, nejsem, ale bojím se, že by se mohlo něco stát.
0: Máte doslova fobii?
1: No, teď trochu jo, protože jsem nedávno venku jedla nanuka a zrovna kolem mě něco lítalo, něco zvučivýho.
0: No tak taky byla chuť, hlad, no tak se na to museli přiletět podívat, ne? Hmyz zbytečně nedráždit. Nehnízdit u něj s koštětem ani sprejem v ruce a při vážné alergické reakci potom volat záchrannou službu. Takový otok, to je prevít teda. No a to nemusíte být vlastně ani alergický člověk. Jakmile se v dutině ústní takový bodavý hmyz usídlí, byť nechtěně bodne, no tak to je pro každého nebezpečné. Doklad na zdravím, ať dobře. Se máte skvěle. Děkuju. A posílám jednu štípanou mravenčí. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zabijíte mouchy novinami nebo lovíte komáry ve 3 ráno, vynášíte brouky ven, snažíte se rozmáčknout všechno, co se hýbe, křičíte kvůli vose, vadí vám mravenci v kuchyni a... Nebo berete pavouka jako spolubydlícího? Máte doma hmyzí válku? Co s tou chemií? Nebo zachraňujete brouky? Směje se vám rodina? Má někdo doma zoo v koutě? To potřebuju do 1 hodiny vědět. Nutně volejte 731 800 900 jako teď a kdo? Halo, halo, Honza.
3: Halo, tady Věra. Velký
0: zdravím.
3: U Karlových Varů. Já jsem chtěla jenom na to upozornit, že lidi se bojí všeho možného. Já se nebojím ničeho, ale před 14 dněma mě kousnul pavouk.
0: Počkejte, to jako nějaký... A teď snad tady ani nemáme jedovaté pavouky. Jo, tak... No,
3: brouk,
0: to je
3: brouk mě kousnul, ale aha. On tady lez u nás po terase a vylez mi asi po kalhotách nahoru. Já jsem odešla do kuchyně, vrátila jsem se zpátky na terasu a sednu si na křeslo, kouslo mě to, vyskočila se, rozbilo se křeslo a já mám na zadku opravdu kousanec a takovou alergii, že to bylo jak krajíc chleba velký.
0: Jo, a to taky jde, takováhle alergie doslova.
3: No, no, tak já jsem nikdy žádnou alergii jinou neměla, ale říkám si, že lidi se ničeho nebojí třeba, ale na tohle by si měli dát pozor, když jsou někde malí děti, někam si sednou do trávy nebo na židli, prostě na ty židli pokalvo tak mě vylez nahoru a byl to takový brouk velký, já jsem ho pak druhý den tady na té terase našla a byl asi 3 cm velký, měl 6 nohou, takový obrovský. A na tom byly takový jako zarážky malý a no, do dneška mám prostě problémy, no.
0: No já mám problémy s tím, co říkáte do vysílání, mám z toho husí kůže, jako, a to není vzrušením radostí, ale tím, co říkáte teda. A to teda ne, no. No jo, ale tak to je příroda.
3: To je příroda,
0: hlavně,
3: no.
0: Hlavně, že to dobře dopadlo, no.
3: No a teď, když to šlo o tom hmyzu, tak my jsme se sem nastěhovali před 20 lety a máme tady veřejnou lampu před náma a ta nebyla skoro vidět, tam byly samý můry, mušky, pavouci, pavučinky. Dneska tady není nic.
0: No a to je ta chemie. No, to je ta chemie. No. Říkají to tedy, že tou chemií se to likviduje teda raz, dva, tři teda.
3: No, ale je to neštěstí, protože to opravdu i na těch autech dřív bývaly všechny okna plný much, dneska není nic. No. Mm.
0: To je fakt takové zamyšlení. Mimochodem o těch štěnicích, mouchách, vosách, kdo by si řekl, že vlastně je pán Bůh stvořil proto, aby nám otravovali v životě možné chvíle, minuty, hodiny, ale byli tady samozřejmě podstatně dřív než my a měli své místo a mají své místo. No, zbavovala jste se někdy nějakých takovýchhle lezoucích, skoro nezbavitelných tvorů?
3: Ne, ne. My tady máme teda na zahradě mravence, malý, velký, největší, ale všechno necháme žít, protože to je prostě příroda. No.
0: Ano, tak jak se začínalo s kukurou, nech brouka žít, tak zdravím do Varu, ať se vám tam dobře žije.
3: Děkuju, nashledanou, hezký večer.
0: Nashledanou, posílám pri oltáři Kristinu.

0: Tady mi šepnul kolega, mistr zvuku, technik, vše uměl všeho druhu, Peťa Kubala z Pražského studia Českého rozhlasu, že volá Jarka, pak se zařek, pak Jarek, pak, tak kdo tam teda je, prosím pěkně? Jarek?
1: Jarek z Brna.
0: Ano, zdravím vás. Máte se jak v Brně?
1: Střídavě oblačno.
0: To znamená?
1: Tak dobře, ochladilo se trošku, už nelítají takový ty
0: potvory.
1: Pomáří. Takže to fajn.
0: Tak je to dobrý. A takhle, když se náhodou teď proletí takhle sršeň v našem vysílání?
1: No, sršeň to je. Já jsem se jednou vracel ze Slovenska a už jsem byl na hranicích vlastně, jo. Řeka Morava a teďka říkám tak už 60 kilometrů už od Brna, tak jsem se v tom sedadle tak jako protáhl. No nevím, že jsem tam měl sršně. Můžu vám říct, že než jsem přijel Moravu, tak jsem měl rameno jak hrozná bolest.
0: Pryč sršeň, vyhnali jsme teďka sršně, ano.
1: No nic moc, no. Když vás píchne, tak to stojí za to.
0: Jednou se mu to taky podařilo u mě, do mé hebké pokožky ještě jako dítěti a pamatuju si, že to bolelo ještě tak měsíc potom.
1: Přesně. Jo.
0: Řeknu vám teda, sršeň jako je jako pro mě úplně něco neuvěřitelného. Ono to vypadá jako pomalu autobus. No. A ani si neumím představit, že bych třeba našel hnízdo. Ne, jak, no vůbec, to bych se zbláznil.
1: To se nám jednou stalo na táboře, když jsem byl jako děcko, tak někdo z těch mých kamarádů tak v lese do díry klackem začal šťourat. No. A to jsme teda byli tam někde pod Kytkovákem a neviděli jsme, kam jdi utíkat.
0: No, tak to chápu, ale já měl přesně tyhle ty divný nápady jsem měl taky, chápu, že jaké bylo vzrušení, pojďme to rozšťourat, ono něco vyletí, anebo taky ne. No, našel jsem si sršně žijí v hnízdě, ty základy toho hnízda buduje královna zakladatelka a jedná se o oplodněnou samici, která přežila zimu, hibernujíc v úkrytu, což bývá většinou v dutině dřeva či podzemí. Aha. Tak teď už tak víme, k čemu ten klacek dobrý teda.
1: Jo, do správně dlouhej a udělá to správnou na plechu teda, no.
0: No, kdyby náhodou, prosím vás, sršni nepapají lidi a ani děti, dospělé sršně živí se různými cukernými šťávami, takže nektar, ovocné šťávy, med, medovice a zároveň jsou to dravci, kteří pro své larvy loví bezobratlé, především hmyz. Takže jsou to vlastně, oni se požírají.
1: Jo.
0: Ještě navíc. No nevím, asi mi to tak vychází. A mimochodem jedna sršeň dokáže denně ulovit až několik desítek much či jiného hmyzu. Jednotlivé druhy sršní lze podle zaměření na různou kořist rozdělit na specialisty, kteří loví téměř výhradně jeden druh kořisti a polospecialisty zaměřující se na několik málo druhů a generalisty loví mnoho druhů. To takový všežravci. Nevadí, ale to už si to tak jako odlehčuju, ale rozumím vám, sršeň to je nepříjemné. Třeba se ještě někdo ozve dál a potvrdí, že dostat ránu od něj nebo od
1: nic moc,
0: není to úplně nic moc. Mucholapka nepomůže, protože odletí i s tou mucholapkou.
1: Známe lepší věci, než je sršení.
0: Přesně tak. Určitě. Mimochodem, já mám pocit, že v Brně teďka leží. Že vy ležíte?
1: Skoro.
0: No já to poznám z toho vašeho hlasu. Prosím vás, tak už se nehýbejte, otočte se na druhý bůček a dobrou noc.
1: Dobrou.
0: Abych neříkal jenom tak jako něco, co mi leze jako z hlavy. Ne, to čtu. Strašně a člověk navzdory rozšířené představy o smrtelně nebezpečném tvorově je většina druhů strašně neútočná a pro člověka neškodná. Nebezpečné mohou být některé asijské druhy, které se někdy chovají relativně agresivně. Obavy pramení z velikosti sršně a jejího hlasitého bzučení. Jo, slyšet sršně ve mně vzbuzuje teda něco hrozného. To ani nechtějte vědět. To mám pocit, že mě udělat nějaké CTčko v mozku, tak to mám pocit, že se všechno otřásá teda. A když už jsme u těch otřesů, tak sršeně reaguje podrážděně taky při prudkých otřesech v okolí svého hnízda, při manipulaci u výletového otvoru či přehrazení příletové dráhy. V případě, že usedne na člověka, pouze zkoumá, zda není potravou a během pár sekund odletí. No tak to jste měli vidět mě v létě, když sršeň letěl kolem mě a já mu nedovolil dosednout na moji přistávací dráhu.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda, tady Honza Macon, dnes z jihu Čech na téma Nech brouka žít. A ptám se, někoho na druhé straně necháme brouky opravdu žít nebo budeme zabíjet? Budeme krvelační, agresivní. Pěknou noc přeji.
1: No, dobrý večer, můžu mluvit?
0: No mluvte, už vás slyší úplně všichni,
1: tak
0: jsem dvě velké
1: tak tady
0: uši.
1: Ivana od Čerčán.
0: Ano.
1: Já mám takový příběh, když mi byly 4-5 let, tady na chatě, kousek nad Čerčanama na Borkách, a jezdila jsem sem s rodičema jako malá. A takhle ve verandě jednou večer, najednou prostě mě něco jakoby štíplo. Tenkrát se nosili takový ty punčocháče, že jo, takový vroubkový a tohle. A já jsem to tak nějak jako by připlácala nebo to, no a začala jsem hrozně řvát, brečet, no a našli tenkrát, pardon, on mi tady...
0: Nic se neděje, asi letí nějaký mis kolem, tak ho potřebuje okamžitě vyřvat.
1: No a teďko vám... Oni prostě nevěděli a ono to štíplo tí od tí vosy. Já jak jsem jí připlácla po těma punčocháčema, tak prostě mě štíplo hned vedle znovu a naši si tenkrát mysleli, že to byl nějaký jakoby had, jo? Že to vypadalo jako uštknutí.
0: Čerčanský
1: had. No tak samozřejmě tady pan soused první auto měl ajrovku nějakou, pan Kovanda, no tak mě odvezli do Benešova do nemocnice, tam mě nechali na pozorování, no a potom zjistili v těch punčocháčích, že vlastně to nebylo od nějakého hada, ale prostě ta vosa mě štípa dvakrát vedle sebe.
0: Si to dovoluje, to je neuvěřitelné, ty vosy
1: mrcha
0: dneska si dovolujou
1: no,
0: do mrcha.
1: Mrcha, no a to potom mám ještě jednu takovou blbou příhodu, já jsem původem z Prahy a bývala jsem v Podolí na pokladně a takhle jednou vám zase od Holiče měla jsem odpolední a jak jsem byla od Holiče nějakým lakem navoněná a na to a tak v té pokladně jako v samoobsluze a najednou takhle jsem se jako protáhla tohle, no a štípla mě zase vosa, prostě jak jsem měla navoněný ty vlasy a to, no ale to vám mě začalo takovo tejkat hrozně a bylo to v Sinkulový ulici na Praze 4 a vedle byla středisko. No a
0: vás,
1: já jsem vylítla z té pokladny a letěla jsem k tomu doktorovi, ono mi to začalo otejkat. Brnět, nechala jsem pokladnou a letěla jsem tam prostě. No a tam mě zjistili, že teda mám alergii na to.
0: Ne, že bych to chtěl zlehčovat, ale od té doby sprejovala jste si někdy ještě vlasy?
1: No, já vám řeknu, bojím se toho, jak čert kříže,
0: chápu.
1: Protože teď už žiju tady na té chatě a je tady taková letní jabloň, ty jabka a tohleto.
0: No.
1: A ono, když to padá a lítá to tady, tak se normálně zaligruju ve verandě.
0: Mimochodem,
1: bojím,
0: a nejen to.
1: Bojím.
0: No chápu, rozumím. Tak prosím vás, opatrně nedráždit. A dobrou noc vám přeji. Mimochodem, tady máme Karla Plíhala, ten má vosu, kofolí vosu, myslím, a ta... Vlastně nejenom ovoce a nejenom libar ve vlasech, ale taky kofola je prvý, teda vám řeknu.

0: Savko, vole.
1: Hlavně nevypít. Ivča napsala hezký večer, přeji, pracovala jsem v malé venkovské mateřině, na WC se nám usadil pavouk. Kolegyně by tam nešla ani za nic. Vynesla jsem pavouka ven a představte si, že druhý den tam byl zas. No, opakovalo se to několik dnů po sobě, dokud jsme ho s dětmi neodnesli ve sklenici k lesu. Dobrou noc. Asi vás miloval. To jste nepochopila, teda. Ivčo. Mimochodem ještě František taky, pane Macon, jednou nám vletěl do pokoje netopír, nebylo ho možno nějak vyhnat z pokoje oknem, tak jsem vzal pracovní blůzu a jak jsem sedl na zem, tak jsem tu bundu hodil na něj. No a vypustil jsem ho zas oknem ven, František. A ještě do třetice, tady Bedřich píše, dobrý večer, no máme doma pavouka a když, tak ho dám do skleničky, pak ho vyhodím ven, protože pavouci nosí štěstí. No, tak to je relativní. Halo, halo, Honza, pěknou noc přeji, kdo nám volá?
2: Sušická,
1: neslyším, trošku víc nahlas, šlo by to, kdo pak tam je?
2: Miloš ze Sušická.
1: Ano, zdravím, směr Sušice, tak přes Prahu, pěknou noc přeju. Tak co ten hmyz? Jak
2: já zdravím, všichni to poslouchají. Přijel jsem na chalupu, samozřejmě v létě pár nejde, takže první, co bylo, navštívil jsem sklep, otevřel jsem si lahové pivo. Mezitím se prostě jednou jsem se napil, děda volá, pojď se podívat na zahradu. Tak jsem se šel podívat na zahradu, netrvalo to 5 minut, přišel jsem zpátky ke stolu, chtěl jsem se napít po druhý, samozřejmě v osa. Takže jedno žihadlo do mandle. Samozřejmě to, co jsem měl v puse, prostě s pivem i osa prostě byly venku. No a teď prostě takový ten pocit svíravý. Vím, že nejsem alergik, takže jsem prostě se koukal prostě jenom prostě jako nepříjemný pocit v tom krku. Asi za hodinu jsem odjížděl z chalupy, to bylo tak 6 hodin večer. Za hodinu jsem odjížděl z chalupy, prostě koukám v útě vždycky do zrcátka, bylo to tak 10 kilometrů od té Sušice. No a prostě furt jako žádný otok v tom krku, ale hrozný jako pocit jako z toho takový svíravý chutě. Takže až konem půl jedný, když jsem si dal v hospodě pivo, tak konečně, takže 6 hodin to trvalo prostě, ten nepříjemný pocit, že nikomu to nepřeju.
1: No, věřím. Počkejte, a tím jste vlastně chtěl říct, že pivo jako léčí?
2: Ne, že prostě ta náhoda, že jsem se jednou napil a když jsem se napil podrý, tak jsem dostal žihadlo.
1: No, vosa je sice malá, ale umí si sjednat respekt velmi rychle, protože na rozdíl od včely může bodnout opakovaně. Ano.
2: No a pak mám ještě jednu takovou příhodičku, přijel jsem na chalupu, ještě starý okna otvírat ven a měl jsem prostě, protože jsem zedník, tak jsem měl takový okladecký slabý latičky a koukám, že v rohu toho okna bylo prostě osí hnízdo, tak řeknu do 15 cm. Takže jsem ho tou latičkou, prostě jsem to okno jenom natevřel a tou latičkou jsem ho sešprát. No a teď, jak prostě to spadlo na zem, tak ty osy začaly hledat to hnízdo a já byl za tím oknem a jakmile jsem začukal na tu tabulku, tak to byly tečky od těch žihadel, jak to prostě šmihali do toho, jak si mysleli, že...
1: Prostě... No, to teda... Dobrá. Byl jste poslední. Já vám děkuju. Popřeju dobrou noc, ať vás blechy štípou celou noc, nebo jak se to říká. No je to fakt, od včely může vosa bodnout opakovaně, protože po bodnutí většinou nepřijde o žihadlo. Bodnutí obvykle znamená ostrou bolest, zarodnutí otok a svědění v místě v pichu. Většinou potíže během krátké doby ustupují, pomáhá místo omít, chladit a hlavně neškrábat.

Nedělám to často, ale trochu jsem se zamyslel nad tím, když jsem před chvílí zmínil do vysílání, ať vás blechy štípou celou noc. Jo. Někdo za mě se zeptal knihovny, té internetové. V dostupné české literatuře se podle jejich rešerše objevuje hlavně jako dětská říkanka zhruba od poloviny 20. století. Ve starších knihách ani periodikách není její původ dohledatelný. Takže to nevypadá na pořekadlo, u kterého bychom mohli říct, vzniklo to tehdy a tehdy podle této události taková lidovka, ústně předávaná legrácka. Takže dobrou noc, ať vás blechy štípou celou noc. To vám přeje Honza Macoun z jihu Čech. Tady není zablešeno, i když vedle mě pochrapkává, tady má čtyřnoha, skoro drahá polovička Bára. Dobrou noc přeji všem. Péťovi díky za mixážní pult, vůbec zprostředkování dnešního vysílání. A vám tam, kde nás posloucháte, ať vás vůbec nic nekouše v průběhu dnešní noci. Tu další, která začne už dnes, hodinu před půlnocí, budete mít se Zlínem, nebo ze Zlína. Jarka Barboříková s tématem, jak znovu najít radost a naději po rozchodu. A společně se uslyšíme, a už na to koukám, tady vidím nějaký záskok 23. září. Tak se těším, to se bude zakazovat. Zakazuje se. Honza Macoun přeje pěknou dobrou noc, ať se daří a hlavně ať vás nic nekouše nepříjemného, když už, tak ať vás kousne vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy se mnou od pondělí do pátku mezi 5. a 9. ráno.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
2: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějou. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to slaďoučky, výborný, skvělý.
1: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
2: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný. Já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
1: To nebylo tak špatný, já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Musím zjistit, co s tím udělá.
3: Dobrý den. Jo, chcete to kilo. Já vám ho prodám. Jo. Dobrý budou určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
1: To by stačilo.
4: Není to blbý?
1: Ne, dobrý. No, uvidíme. Uhodli jste. Dnešní díl našeho pořadu bude věnován konkurzům všeho druhu.

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Nováková, Nováková Jiřina, Nováková Saskia, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím, já bych měla o to místo totiž veliký zájem, pane personální. Manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí. Jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdá. Už kvůli lidem. Nemusí to přece každej vědět. Chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televarieté Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kůj pěkně. Ale já proto skáknu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna, to ještě...
3: Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo, já jsem trošičku rozrušená.
3: Ale že... no, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový, si musím trošičku ten hlas taky
3: dát. No, něco uklidněte, dobře, uklidněte
1: to se. To je rozrušení, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už takhle, ano.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha, ano.
1: Že bych... Jo,
3: ano, jistě,
1: přijdu,
3: to
1: že?
3: Prosím, tak si přijď.
1: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je, prosím, kde?
3: Publikum je všude.

0: před vámi.
1: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
0: No, tak všude. Začněte. Ano.
2: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Teď on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prýma publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne,
0: to stačí, jako teda... To stačí, děkuji,
2: stačí.
0: To
2: stačí, jsem celá z toho
0: taková. Ano, ano. Jak? Jak byste ohlásila houslistu... dávejte pozor.
2: Ano.
0: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy.
2: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
0: Ale ne, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
2: A on jako s přípravy.
0: On bude hrát na housle.
2: Jo. Já bych si zase jako přišla.
0: No, prosím.
2: Já jsem na to zvykla.
0: No, tak my si zvykneme.
2: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
0: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, ne? Který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
2: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
0: Máte ohlásit pouze umělce.
2: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych si přišla.
0: No prosím.
2: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hé, kuteku, heše.

0: Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televariété. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jiný nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
2: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...
2: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
3: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
2: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům. Děkuji vám.
3: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
2: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
4: Já jsem nějaký pištor, soudru
2: ředitel. Já nejsem ředitel.
4: Můžu?
2: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudru pištoro, posaďte se.
4: Ano, já jsem.
2: Vy jste soudru pištora Ignác a ucházíte se na základě našeho inzerátu o místo, že?
4: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy oboru zvláštní poslání, soudru ředitel, já jsem
2: no,
4: vždycky
2: měl... A můžete mi říci, proč přicházíte až dneska?
4: No, to máte.
2: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
4: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu, náměstku.
2: A nejsem náměstek.
4: Vy byste mohl.
2: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
4: Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky se ní tam dovezl, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
2: Kde pak máte to potvrzení?
4: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
2: Ovšem, vy jste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
4: To jsem si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolám, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý, ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
2: Ne, to jsem nedostal.
4: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
2: No, dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
4: Včera byla teplá voda příroda.
2: Jděte teď v prosinci?
4: No jistě. Promiň, vlastně, abych se vás nerad dotkl. Ano, nezlobte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad 0, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudru doktor.
2: Ale ne, co bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
4: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli.
2: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
4: 25 se uvedl? Ale ne. No jo, možná. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. Na místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
2: S tím jste si docela jist, tady co říkáte?
4: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla v Čestnici celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Bylo tady všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako Buk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
2: Ovšem později jste musel... Jak
4: později, ano, později. To ovšem daleko později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenom, že to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový, teda byrokrát, no. Zůstalo při tom dceru, no ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, soudruhu? Docente?
2: Vůbec. Nejsem docent. Vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoro, že jste přijat.
4: Tak tohle oceňuji. Blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
2: Aby se tomu rozuměl, člověka jako jste vy hledáme už půl roku.
4: Můžu taky?
2: Jo, samozřejmě, prosím.
4: Jednu napak, potom, že? No,
2: hledáme už... Děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Mm-hmm. Zajímavá, interesantní práce.
4: Kolik?
2: No tak, 2,5. No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu? Dáte si kafičko?
4: Velice rád.
2: Boženko, kafičko. No tak, abyste to budu měl.
4: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, no tak, co tady budu dělat.
2: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
4: Neběžné.
2: No, lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
4: Podívejte, jak šťastno. Kde na to berou čas?
2: No, to víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
4: No v podstatě, sami lapálí. No.
2: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
4: To je moje.
2: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů pod vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
4: To je směšné, bude potles.
2: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
4: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
2: Výborně. No a konečně tady v Chrudi mi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
4: Přesvědčím.
2: A tady je to ostatní, jo? Dostaň. Tak si to vezmete a...
4: Prkotiny.
2: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Uh-huh. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
4: Já teplé prádlo? Tedy...
2: Teplé prádlo.
4: Promiňte, soudruhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
2: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
4: Beru.
0: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka, mě viděla, že stojím, říkala, slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitomněla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě. S tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála, no asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, který se smál, říkal, tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala, je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat tu, ten dopis, já jsem totiž tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor, začali se smát. A on říká, no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já se říká, no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. A se Šlitr řekl, to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to, slečno, modulovat? Já jsem říkala, to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl dost a řekl, a teraz nám volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo. Ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23, úplně stará, jo. Máš to zapotřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl, to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No tak to vyvolalo salvu smíchu, mně se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kravlecích. No a Roháč řekl, tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říká, slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala, počkejte, pane Suchý, jste... Říká, ano, my jsme si vás vybrali, tak... A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhala, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta.
4: Franto.
3: To je jednou daný. Kde jsi, Desdemono?
4: Ale hledám takovej šáteček. Musím dostat mi vzat ten kapesník od hotela.
5: Ne, pánové, to je klukovina. Brat, holce, má dnešní šnuptycho. Ta bestie ho za tomu škrtí.
4: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurzem.
5: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci.
5: Vždycky najednou to budou jatka.
3: Proč najednou? Jeden po druhým. Franto, ty si lehneš a vždycky, když uvidíš červenou kolečka, tak to odklepne a kandidátě pustí. Říkám, pustí, pánové! Tady je tragédien krůček.
5: Tak prosím, sedajte se.
4: Chci
6: Pěkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
7: Prosím, páni rozhodčí. Rozhodčí jsou také připravení, takže my můžeme začít. Jako první korčuje, kde se bude svět oblubček. Škrtí na hudbu, proč by se sami těšili. Cestou kroubil iba jednu pirueta, celá jasna postrádá skoku. Ale škrtí pes a už se bude plácá, plácá. Počkáme si na výrok rozhodcou. Čas 4-7, body 5-6. Bravo, Svetopluk, mamka bude mať radost. Bravo.
8: Jako druhý se rozjíždí v Desdemóně nadějný škrtič Prahy Pavel Kondelík. Výborný, jednoduchý salcho. Promiňte, dvojitý.
7: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej Ložovej.
8: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahůdkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí. Pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozočí nám bere vítr z plachet. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se mohl Kondelík odpustit.
7: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výjimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Tak jo, vynechal klučky, oblůčky a jde rovnou po vaze. No nevím, či by se neděla brasá holubička, vole já ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemonu pulší efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
8: No gabro. Na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
0: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl traget u konkurzu. Musím říct, co by tedy, jak si od dětství... Já...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Arabelu byl konkurs, teda tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: Pamatujete
2: taky...
3: si, co jste musel dělat mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju, se bylo to v bývalém filmovém klubu v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju špatně.
3: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem a pozor, a co by režisér, tak je to další tragédie. Já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu, já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě proto, že jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi.
3: Tak se otočí a jdou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Jediný konkurs, který byl úspěšný a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poleňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: A nebo ještě řeknu v krátkosti, budu zase zdržuju, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopad se špatně.
2: Mě to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jedinej. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekl. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady Ondřej jedinej, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říkal, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl nikoliv svojí vinou, ale nějakým nedopatřením.
3: A co jste dal těm ostatním, aby nešli dovnitř?
0: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurs, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci nestrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
4: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
5: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
6: Odbouráte, respekty, kritiky,

0: Víme, že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo, jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina Jak básníci neztrácejí naději.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno začíná a někdy končí.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režiséru čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK, OK. Celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režisér, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
0: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
5: Tak další. Další!
6: Marcelka!
7: Dobrý den, Marcelko.
6: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
7: No bohužel.
6: Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez kytiče?
5: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hojacinu. Hyacinta i člověk nezakopne.
8: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
6: Ale jen žádné intimity, ne, pánové. No, byť macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
5: Slečna, prosím, no pro...
6: To bylo jen žertem. On žárlí, ale ne,
8: on žárlí. Dovolte, no. Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
6: On se stydí, drahoušek mála. No, Luci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
5: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. No ne, zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal ředitelem. Já jsem prošel tvrdou zkouškou.
6: Ne.
5: No, Václav, řekněte.
8: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahé vodky X?
6: Ne.
5: Stále no. Tak prosím, jedem další.
9: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat? Aha.
6: Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
9: No tak děkuji, tak prosím, tak přijdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
6: No, skočí mu pro okurku.
5: Bravo, ano, správně. Ta minula, tam je vařila šipkový čaj.
6: Ale.
9: Tak a teď vám něco nadiktuji.
6: No, když jinak nedáte.
9: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
6: Tak, máte ano. To ISMO adresa.
9: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím. Ano.
5: Pane Václav, co tomu říkáte?
10: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
5: No, ano, jistě, vidíte, píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali v obrovské věci.
10: Výborně.
5: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak.
10: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
5: Ještě jednu?
10: Ano.
5: Tak tu vememe hopem.
10: Další než soudružka!
11: Dobrý den, soudruzi.
10: Dobrý den.
11: Vy jste ředitel?
10: Ne, já jsem Václav.
11: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
10: No dovolte, já vám budu
11: No, my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
5: Machovou.
6: Liduško.
5: Liduško.
6: Ale on to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpisa jméno. Děkuji. Tak a zítra v 8.
10: Prosím to, kafíčko, jak...
6: Pozdě, pospíchám. Pánové, příště to musí jít. Hopem!
5: Ale kde to...
0: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
12: Doktor Novotná.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den.
13: Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Dobrý den.
14: Ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
13: Ano. Fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
15: A navšpak máte toho medvěda, paní kolegyně?
16: Nějaká provokace, ne?
14: No.
13: Medvěda a budík. Ten budík chci dát... Je do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
16: Logické, my tu denně všíváme budíky.
15: O čem poradit?
13: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
15: No, ne, to vám někdo přednášel?
13: Ne, to jsem četla v beletry u Taylora nebo Harriota.
15: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili uzdu své fantazii.
0: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurz, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: moja muze. Dávno chytli jinej vlak.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.